horší, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
6: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
7: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše i dnes věnované zpěvákům a zpěvačkám. Je to tak, pane kaplaníku, krásný ven?
8: No je to tak, dobrý den.
6: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
7: Na úvod, koho si poslechneme prvního?
8: No tak pojďme třeba Josefa Zimu.
7: Ano.
8: Vždyť je zima.
7: Tak čert ví, proč Josef Zima.
8: A víš, kdo to napsal?
7: Ne.
8: Karl Krautgartner. Ano, to. Můj bývalý šéf.

0: vzpomínali jsme na Karla Krautgartnera, u kterého ty jsi začínal a později jste byli vlastně kolegové, oba kapelníci.
1: No a kamarádi.
0: A kamarádi. Takže kapelníci, jak by se to z dálky zdálo, že to jsou konkurenti, kohouti na jednom smetišti, tak asi trochu taky, ale zároveň kamarádi?
1: Ano, kamarádi, já jsem se s ním dokonce i setkával, když už byl v emigraci. Když jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem ho musel navštívit.
0: A stávalo se, že některé ty kapelnické fígle, aranžerské fígle, jakoby jeden před druhým skrýval, nebo bavili jste se o tom, nebo nebavili, jak to
1: ne, vůbec? Ne, ne, o tom jsme se ani nebavili, ale úžasný kamarádství tady bylo.
0: No tak to byla vzpomínka na Karla Krautgartnera, ale my dnes budeme opět se bavit o zpěvácích a zpěvačkách. Tak tohle byl Josef Zíma. Pojďme na někoho mladšího, co třeba Iveta Bartošová.
1: No samozřejmě, to byla výborná zpěvačka a udělala mě radost, že naspívala se mnou pro pořad Televarieté. Viděl jsi to někdy, Televarieté?
0: Viděl.
1: No tak tam naspívala Měsíční řeku. Takže já ti prozradím, že to je jedna z nejoblíbenějších písní mojich.
0: Ty jsi tady o tom už hovořil. No. Myslel jsem si, jak ti to teďka sám řeknu, že jsme rádi, že se poslechneme zase tvou oblíbenou, zamilovanou píseň. Takže dámy a pánové, Měsíční řeka.

0: Už po druhé se tu setkáváme se zpěváky a zpěvačkami. Před týdnem, když jsme natočili první díl a odvysílali, tak jsme hnedka dostali řadu telefonů. No to bylo moc fajn, ale proč tam nebyl tenhle a tenhle, proč tam nebyl Milan Chladě, proč tam nebyla Eva Pilarová a další jména. A samozřejmě my jsme to věděli, že těch jmen je velmi mnoho, zvláště jmen, se kterými ty jsi spolupracoval, takže jsme už minule věděli, že uděláme pokračování. K tomu teďka dochází a rozhodli jsme se sem zařadit co nejvíc i odlišných hlasů, aby ten pořad byl pestrý.
1: A žánru.
0: A žánru, ano. Začali jsme tady Josefem Zímou, teď byla Iveta Bartošová a teď pojďme někam úplně jinam. Co třeba Jožka Černý?
1: No tak Jožka Černý, kdo by ho neznal?
0: Co bys doporučil? Co jste spolu všechno zažili,
1: no,
0: dělali?
1: No, a... my jsme zažili i věci, že Jožka Černý taky se mnou zpíval třeba Kristýnku. Pro televariete, no a spoustu i českých

0: Dáma, na kterou jste vzpomínali, o kterou jste si psali, to je Iveta Simonová. Jaká byla spolupráce s ní?
1: No, velice příjemná. Iveta je dáma, dokonce nedávno byla u nás na návštěvě doma. Na oběd vlastně. A teď bych doporučil jednu písničku, skladbu, kterou nám otextoval Vladimír Dvořák a myslím si, že to je úplně, je to jeho poslední text. Do nemocnice jsem za Vladimírem šel a poprosil jsem ho o jeden text pro Ivetu, protože ono i pro zpěvačku, když se holt píše text, musí ten textař o tom něco vědět, protože nemůže to napsat, jako kdyby to měla zpívat 17-letá dívka, první rande a tak dále. Takže Iveta vzpomíná na své lásky v té písničce. A ta písnička se taky jmenuje Lásky mé.
0: Iveta Simonová.

0: To byla Iveta Simonová a samozřejmě zde nemůže chybět její pěvecký partner Milan Chladil.
1: No samozřejmě. A on se taky pochlubí, ty Ivetě.
0: Ano.
1: No ano, protože řekne, já se dnes dopoledne žením.
0: Tak to nemusíme se rozpitvávat, pojďme si to rovnou poslechnout. Milan Chladil, já se dnes dopoledne žením.
1: Ano, a víš, čeho to je, doufám. A My Fair Lady, no.
2: Já se dnes dopoledne žením.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: My Fair Lady, já se dnes dopoledne žením. Další píseň, kterou bychom si mohli poslechnout, se jmenuje Tam za tou duhou. Kdo nám ji zaspívá a proč právě tuhle píseň?
2: No, tak já si myslím, že aby jsme to střídali, aby tam byl mužský a ženská, takže teď bychom měli mít ženskou. Teda ženskou dámu.
1: Dámu.
2: Pavla Břínková.
1: Pavla Břínková.
2: Operetní zpěvačka, která se mnou dělá mnoho let. Tak třeba z Divotvorného hrnce písnička krásná Tam za tou duhou. Text je Jan Werich a víc nevím, co bych k tomu ještě řekl.
1: Pojďme si poslechnout.

0: Píseň z divotvorného hrnce, to byla Pavla Břinková. Další hlas je trochu nosového charakteru, Lešek Semelka. Skvělý zpěvák, klávesista a taková hodně zajímavá osobnost. Jak s ním se spolupracovala?
1: No, já jsem s ním natočil pouze jednu věc, Šaty z šátku.
0: A ta ale... hned vyhrála.
1: Ano, to víme, všecko víme, to uděláme, že si to poslechneme.
0: Tak pojďme na to, Lešek Semelka, Šaty z šátku.

0: To byla vítězná píseň bratislavské Liry, Šaty z šátku, Lešek Semelka. Laďka Koznerková. Protože tady děláme trošku kontrastní záležitosti, muž, žena a vždycky v trošku jiných souvislostech. Co by si o této velmi zajímavé zpěvačce, herečce řekla?
1: No, co bych mohl říct, že byla úžasná Laďka. Brzo nás opustila, bylo to hrozný. Nerad o tom mluvím, dokonce při jednom pořadu, který jsme točili, přišla Laďka a říkala, pojďme k tobě na kafe, jako ke mně, já blízko Žofína mám pracovnu. Tak jsme přišli a Laďka byla taková nervózní, ona už tušila, věděla o své nemoci. Tak najednou zase říká, já už si kafe nedám, jdu se projít. Bylo to velice smutný, když nás opustila. Tak zaspívala nám písničku Nevěř očím svým, což je z jednoho televizního pořadu, autor Jerome Kern s textem Zdenka Borovce. Bylo to děláno pro televizi, ale tam zazářila úžasně.
0: Já jenom připomenu, my tady neustále říkáme, kdo to zpívá, kdo napsal hudbu, kdo napsal text a zcela skromně Václav Hybš pomlčuje o tom, že ty věci aranžoval, nahrával, dirigoval, možná někde i hrál na trubku.
1: Já se dokonce i na sebe svítím, ale ne, tak to už jsou takovýhle legrace. Ale v podstatě všecko, co se já nahrávám, všecko aranžuju sám. Protože jsem chtěl, aby ten orchestr se jaksi odlišil od jiných, no tak si to musím dělat sám.
0: A jak bys charakterizoval právě jakoby zvuk svého orchestru?
1: No tak jak jinak, než nebudu říkat, že je dobrý, no je jiný, než byl Vlach. Ale přitom jsme s panem Vlachem byli no víc než kamarádi, což nikdo neumí pochopit, protože se říká, že jsme byli jakoby konkurenti, ale ona tady nebyla konkurence mezi náma, protože jsme byli opravdu přátelé.

0: Pokud se do čela souboru postavila dáma s naprosto neodolatelným hlasem, úžasným feelingem, obrovským rozsahem, tak to určitě tvé srdce vždycky poukřálo, když se spolupracovalo s Evou Pilarovou. Jak bys na to vzpomněla?
1: No tak Eva výborná, dokonce byla velice rozdávačná, protože mě tenkrát přinesla 1000 dukátů.
0: A dala?
1: Nedala. Ale zaspívala.
0: Zaspívala, ano.

0: Teď nás čeká píseň Kristýnka. A tam bych samozřejmě čekal, že tam bude Valdemar Matuška.
1: No ale... tak, Valdemar taky zpíval. Se mnou Kristýnku zpívalo mnoho a mnoho lidí. Mm-hmm. Ta Kristýnka, ta byla mnohokrát nahraná. A tentokrát bych doporučil, že by ji zaspíval Ladislav Županič.
0: Tak to zase bude úplně jiný způsob zpěvu, jiného pojetí. Pojďme si to vychutnat.
1: No a víš, čeho to je? Sto dukátů za Juana. Autoři Zdeněk Petr a Vladimír Dvořák.

0: Desky Pásky vzpomínky, dnes si opět povídáme o zpěvácích a zpěvačkách. Co třeba semaforská Jitka Molavcová?
1: No tak Jitka, to je partnerka vlastně Jiřího Suchého, která vlastně nastoupila po Šlitrovi a do dneška to funguje. Já bych doporučil Jitka, že by nám mohla zaspívat Krušné hory nejsou krušné. A pozor, tato skladba byla vítězná na Děčínský kotvě.
0: A to byly tak 70. léta nebo?
1: To už je strašně dávno a já sám dneska ani nevím, kolik těch kotev já jsem hrál. Víc jak 15 asi. A do Děčína jezdím neustále. Dokonce jsme tam nedávno měli vánoční koncert.
0: To byl, myslím, poslední koncert
1: poslední,
0: v řadě.
1: Ano, 23.
0: Takže Jitka Molavcová, Krušné hory nejsou krušné.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Teď nás čeká zpěvák, který má také zcela nezaměnitelný hlas, zcela charakteristický, Jiří Schellinger. Zpěvák, který bohužel skončil ne úplně dobře, ale písně po něm zůstávají. Jak se s ním spolupracovala?
3: Nemůžu říct nic ošklivého, než že dobře a jinak si všecko řekl.
2: Uslyšíme píseň René, já a Rudolf.
3: Já zase tě do toho skočím. No. Víš, kdo je autorem textu?
2: František Ringo Čech, to bych si typoval, ale nevím.
3: Autoři této skladby jsou Jarda Uhlíř a

0: To byl jemně chraplavý hlas Jiřího Schellingera dalším výrazným hlasem s takovým, dejme tomu, rockovým nebo beatovým podtextem. Takový měla Věra Špinarová. Potkali jste se?
1: No jistě a mnohokrát. No a já bych doporučil, že Věra Špinarová by nám mohla zaspívat píseň O moda moda.

0: se pomalinku přibližujeme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše a teď nás čeká Jiří Štědroň. Další hlas, který není zase tak často slyšený. Jak jste s ním spolupracovalo?
1: No, Jirka je můj veliký kamarád. Dobře se s ním spolupracovalo. Je to herec a výborný zpěvák. A hodný člověk.
0: Co jsi vybral? Co bys doporučil?
1: No, tak on byl takový vždycky zvídavej. Píseň Hledám tě dál, což je o lásce.
0: Jiří Štědroň.

0: jsme na samém závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Minule i dnes jsme si povídali o zpěvácích a zpěvačkách. Ty jsi na úplný závěr dneska vybral Heidi Janku.
1: A proč ne?
0: Proč ne, přesně tak. Pamatuješ na vaše setkání, když z Ostravska přijela Heidi Janku do Prahy, nebo kde jste se potkali?
2: Ne, tak to já už teď nemůžu říct přesně, ale Heidi znám a jsme i tak trošku kamarádi. A já bych myslel, že by nám mohla zaspívat píseň, která je úplně jiná, než jsme od ní zvyklí. Je to Mamzelný tuš, operetní skladba, píseň o velkém bubnu.
0: Píseň o velké bubnu, tak to je utextováno?
2: No ano.
0: Kdo napsal text?
2: Text napsal Oldřich Nový.
0: Tak o důvod víc poslechnout si závěrečnou píseň dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Spolu s vámi se tady loučí váš průvodce Tomáš Kačner a můj host
2: Václav Hybš.
0: Příjemný poslech.
3: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Knop. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den v tomto teplém dni.
5: Máme 13., takže bude i možná šťastný pro někoho.
6: Dneska je 13.
5: No. Humorná inspirace pro všechny generace právě začíná.
0: Humoriáda.

0: Petra Janů zaspívala Ještě se mi směj, zněl text písně. Ještě se možná budete smát, uvidíme, co vám nabídneme z archivu, jak vás to chytne. A teď se ptám Václava Knopa, našeho dnešního hosta, jak prožívá toto léto.
1: No, samozřejmě, protože důchodce déle sloužící, tak mě ty vedra trápějí. Jo, já mám radši, když je to tak akorát, protože jsem se narodil v mírném podnebí, tak já bych to mírné podnebí vyžadoval.
0: Já bych se taky přimlouval.
1: Ale již 11. 12. rok hraju na Karlštejně, noc na Karlštejně, vždycky čtvrtek, pátek, sobota, takže já celkem nemám žádnou velkou dovolenou, ale víte co, jestli můžu, já když jsem byl někde, bylo asi 25, tak jsem byl na nějakým zákroku na noze, mi něco operovali a v plzeňský nemocnici, protože jsem byl v Karlových Varech v divadle. A tam jsem se bavil s panem docentem Šikem, který mi to dělal, a já jsem se ho takhle ptal, pač to bylo samozřejmě na začátku prázdnin, tak jsem se optal, kam pojede na dovolenou, a on říkal, nikam, já budu doma, napustím si vanu, zatáhnu záclony, manželka odjede na dovolenou a já budu jenom doma, budu si číst.
0: To je relax.
1: Ale no, já jsem tenkrát kroutil hlavou a říkal,
0: že to není
1: si,
0: žádná exotika.
1: To se zbláznil pan docent. No a dneska už mu rozumím.
0: Já možná už taky. Tak, takže noc na Karlštejně probíhá.
1: Ano. No?
0: Vy jste to taky režíroval.
1: No ano. Ano, tak ano.
0: Jaké to je hrát ve své vlastní režii?
1: V podstatě, víte, ono to bylo velice zajímavé, ta režie byla režie, protože Karel IV. Tam postavil ty kulisy, takže já jsem si, když jsem byl vyzván, jestli bych to nedal dohromady nějak, tak jsem si tam dal židli doprostřed nádvoří, vzal jsem si text a seděl jsem a říkal jsem, aha, tak tyhle budou mluvit odsaď, tyhle budou tady, tyhle přijdou sem, takhle to bude, a vlastně jsem si to poskládal tak, aby se hrálo po celém tom nádvoří, z oken, z cimbuří, z hodinový věže, příchody, odchody mezi lidma, aby to bylo takový hodně jako pestrý. A ono si to vlastně řeklo úplně samo, kde to, co chce.
0: Tak mě napadá, že jedno, kterou řadu si koupíme, protože budeme kroutit hlavou, koukat nahoru, dolů, no, do různých stran.
1: No ne, tak musím, samozřejmě je to dělaný tak, aby se to potom odehrávalo před tou branou, ale ty příchody takhle jsou. No.
0: Dobře, tak Václav Knop na Karlštejně, teď v našem studiu, a vybírá první výstup. Kdo to bude?
1: Tak já mám tady k dispozici na výběr, což je výborný, Milana Lasicu, a je to v Silvestru na přání 1977, já si na to pamatuju, to byly strašně bezvadný Silvestry. Opakovali to, pořád to opakují dokonale. A i to se Sibon, jak oni zpívají se Satinským, tak to si myslím velmi dobře pamatuju.
0: A jenom upozorním na takový dobrý detail, v rozhlase Jana Kociánová, s nimi tam bude v tom výstupu, a ona tehdy měla strašně odvážné šaty, které byly vzadu a odhalené až dolů, tam, kde končí záda. A samozřejmě si to získalo velký obdiv Milana Lasici i Julia Satinského.
1: Já mám pocit, že oni jak tam šahali nějak.
2: Já mám pro vás smutnou zprávu. My teraz budeme zpívat. Ale neodcházejte, to bude len chvílku trvat.
3: Nebojte se. My jako zpěváci nepodléháme žádným módním vlnám. My nespíváme všelijaké ty amore, no, alebo susedové čerešně. Víte, my aj tou pesničkou chceme dát divákovi v sále aj v televizi cosi nového. Zo světa vedy, techniky.

0: ipso. Postmodestam judendutem, myslím. Funiculi, funicula. Tak. Se si bon, se si bon. Moment, čo je to?
1: Ježišmária.
0: Čo to bolo?
1: Veď ona nemá na chrbte šaty.
0: To nemôže byť košenka toto.
1: Ešte. Kdeže? To je pravá koža. Na toto hovorili starí Rimania, že sex a sex je 12.
0: Bonsoir, mademoiselle Jeannette.
2: Bonsoir.
0: Comment ça va?
2: C'est.
0: C'est, qu'est-ce que c'est que ça, c'est? On ira, alors?
2: Si.
0: Sì, oh, ma bene, Jeannette, sì. Tutta la vita è un'avventura colorata, ma perché? Ah, perché, Jeannette, perché?
1: Dovreccio, ah. Ja ne rozumiem ani slovo. Eh?
2: Bon!
1: Ah, c'est si bon, oui, oui.
2: C'est si bon.
3: C'est si bon, c'est si bon.
2: Tri slova záhadné.
3: C'est si bon, c'est si bon.
2: Koho z vás napadne?
1: To sa nedá vydržať.
2: Čo značí c'est si bon?
1: To je lepšie ako televízia.
2: Se si bon.
3: Se si bon, se si bon.
2: Nerobím paniku.
1: Kam sa hrabe večerníček?
2: Listujem slovníku.
3: Se si bon, se si bon.
2: A hľadám se si bon. Slovník mám trochu však zastaralý.

0: valise.
1: C'est si bon, c'est si bon.
0: Aïe, où j'en suis mis.
1: Et je t'ai rien.
0: Sporan, ah, c'est si bon.
1: Si bon, si bon, si bon. I love you.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, to byl rok 1977. Kam půjdeme dál, to je ve hvězdách, nebo spíš na našich posluchačích, kteří si budou vybírat dále Milana Lasicu s Juliem Satinským a tentokrát s Milanem Kňažkem, anebo dvojici Josef Větrovec a Lena Vránová. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak Václav Knop, náš dnešní host, má samozřejmě v oblibě ten svůj, v uvozovkách svůj hrad Karlštejn, ale je nějaký zámek, který se vám líbí?
3: Určitě Sichrov, protože já pocházím tam z toho kraje, z Turnova, takže Sichrov, mám k tomu i vzpomínky jako dětské, protože můj tatínek byl členem pěveckého spolku Antonín Dvořák, který každý prázdniny tam provozovali opery Dvořákovi. Takže já jsem tam velmi často jezdil, tomu opravdu miluju. No a samozřejmě u toho Turnova Hrubý rohozec, Valštejn a tyhle ty Hrubá skála,
2: Český raj,
3: to na pohled, tak to jsou To jsou pro mě srdeční záležitosti.
2: No a navíc ten Sichrov, známý to novogotický zámek, který si zahrál i ve Zlatovlásce filmové, můžeme připomenout, aby si to posluchači hned vybavili.
3: Ano, a nebo Hrad Kost, kterou taky jsem poznal velmi blízce, protože můj bratr tam 30 let působil nejdřív jako takový pomocník a pak skončil dokonce za pana Kinského jako ředitel a pak šel do penze.
2: A Kost se nám zahrála v Čerty nejsou žerty.
3: Ano. A my jsme tam taky jednou natáčeli jakousi televizní záležitost. Paní režisérka byla rozčílená, že chtěla Kost a oni tam nepustěj a že řekli, že ne. Já jsem říkal, kam chcete? Na Kost a on nás tam nechce pustit. Tak jsem řekl, moment, dejte mi na telefon. Tak jsem říkal, hele Karle, prosím tě, my bychom tam potřebovali točit. A on říkal, no jo, tak přijeďte. Oni čuměli všichni.
2: No, jak si je možný, krásně jste to domluvil.
3: Ano, to
2: hezký,
3: bylo rychlý.
2: Hezký. Kdo umí. Tak jo, počkáme si na posluchače, koho nám vyberou dál v Humoriádě. Přátelé Milan Lasica a spol, anebo Josef Větrovec a Alenou Hránovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka z Čerčan. Zdravím vás do studia, oba
2: zdravíme
4: dva.
2: Vás oba.
4: Zdraví. Mm-hmm. A chtěl bych Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou.
4: I taky, naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne. Haló. My vás slyšíme.
5: Krásné odpoledne. Mm-hmm. Robert Pará 7. Zdravím všechny posluchače. Vás, Pavle, pana Václava.
3: Děkuji.
2: Vás.
5: A chtěl bych Ačko pokračování.
2: Máme zapsáno. Děkuji. Děkujeme taky. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, pánové. Standa Zemník, zdraví dva řídící Humoriády.
2: Děkujeme. Díky moc a mějte se hezky. Naslyšenou. Naschledanou. Kdo dál je s námi na telefonu 731-800-900?
7: Dobrý den, tady je Petr Zezdolnek, skoro dobrý kolega, herecký.
3: Aha.
7: A já bych si přál pokračování, já chci vědět, jak to dál dopadlo.
2: No, děkujeme pěkně, i když možná nebudeme pokračovat v oné scénce, ale s Milanem Lasicou a Juliem Satimským, ano. Tak uvidíme, ještě přidáváme další hlasy, kdo pak je s námi. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, moc vás oba pozdravuji a chtěla bych to, co vítězí teďko, já jsem to přeslechla.
3: Přidáváte se na stranu silnější.
8: Ačko, ne, protože dcera na mě tady povídala, víte,
3: no jo,
8: já jsem nerozuměla.
3: Ano.
2: Dcera to narušila, to hlasování skoro. No. Ještě, že to
8: ne,
2: dobře.
3: Ano, zdravíme do Roudnice. Roudnice je známé město kruhových objezdů.
2: Ano, mají jich tam nejvíc, nebo
3: ano,
2: nejkrásnější?
3: Vypadá to tak, že ano.
2: Dobře. Tak jo, jdeme se číst, už jsme to naznačili. Čili lehce Milan Lasica, Julius Svetinský a Milan Kňažko. A pořad Kto si je za dverami? A téma Kňažko si namlouvá děvčata.
9: Ty. A mohli byste nám teraz predviesť, mal by som takú prosbičku, keby ste nám predviedli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami. Či tým starým Spôsobom, dobrý deň, slečna, nemáte špagát, rád by som nadriadal rozhovor. Alebo, či máte niečo nového?
10: No, ja neviem, mohol by som sa o to pokúsiť.
9: No, buďte taký dobrý.
10: Máte tu nejaké dievčatá?
9: No čo, no, varím, my nie sme vám dobré? Ešte budeme za drahé peniaze najímať nejaké ženštiny? Veď vy ste herec, tak sa vžite do toho, že my dvaja sme dve chutné malé žabky. A zbalte nás.
10: No, ale tak to teda... No, dobre, no. Tak mimochodom, koľko máte rokov?
9: Uhádnite. Ja mám 40. No. Ja len 39.
10: No. No, tak to pôjde ťažko. Toto.
9: Ale prečo? My sme radodajné.
10: Už tak v tom prípade... Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol?
9: Nevídali.
10: Prosím, vy ste niečo hovorili?
9: Nemám rada dotieravcov.
10: Dovolte, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol. To je všetko.
9: Dôležité je, čo ste si mysleli.
10: Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel?
9: Všetci herci myslia na to isté.
10: Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem.
9: Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké.
10: Ale ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca... No tak, keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo toto.
9: Chrapúň.
10: Čo si to povedala?
9: Nehnevajte sa, takých môže mať na každý prst 10.
10: Počúva, ja ti takú trestnem, že ti dolávam hnáty, chápeš to ty?
9: Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydat.
10: Tujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla.
9: Už je na meko.
10: Ty, počúvaj, zmizni odtiaľto, lebo ti dolávam hnáty. Ty jedna obyčajná pubertáčka, 40-ročná, ty. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop, ty.
9: Darmo sa namáhaš. Minulo tu bol kňažko a ani ten ma nedostal.
10: Dovolíte, slečna?
9: Prosím. Jej, knáško!
10: No, vidíš ty.
9: A však kto se vás videla v televízore na prvým kanáli? A už ste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete?
10: Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku.
9: A nechcete ísť na kávičku ke mne?
10: Nie, radšej nie. Som ja vám dosť unavený, ale...
9: Ja vám navarím takú, že vás hred prebere. A? Víte, čo tým myslím, ne, knáško?
10: Nie. Radšej inokedy, fakt, teraz nie.
9: A však sa neondy, knáško, potýkajme si. Ja som Gizi.
10: Ja som Milan.
9: No, a Pusa, no. A čo sem, od macochy, no, poďme.
10: Ja radšej pôjdem.
9: Poď si sadnú.
10: Naozaj, ja radšej pôjdem, nie.
9: A kam by si chodzi?
10: Ja mám...
9: Teraz, keď sa to tak slubne medzi nama vyvíja, sadni si.
10: Ale ja mám povinnosti, naozaj.
9: A však aj ja, ne, to odpodíva.
10: Ale ja mám neodkladné,
9: no. Ale no, tak prosím ťa, poď ke mne. No, neondy sa. Mám novú plotnu. Zašpásujeme si.
10: No s Bohom. Tak s Bohem, s Bohem.
9: No teda, títo herci. Koľko je okolo toho kriku a keď príde nalámaný chleba, tak pustá do galot.
2: Humoriáda. Tak tolik Milan Kňažko ve společnosti Milana Lesici a hlavně Julia Setinského. A s panem Kňažkem má pan Knop zde přítomný něco společného?
3: Ano, ano, vydáme se nejméně jednou za rok na takové slavnosti tady v Praze, kam vždycky on přijede. Tykáme si samozřejmě, protože on byl, já jsem točil asi 2 nebo 3 filmy na Slovensku a protože Slováci si na tom zakládají, aby ta slovenština byla dobrá, tak mě vždycky přemluvil Milan kňažko.
2: Aha, a na oplátku
3: ne,
2: zase? To se ne, to, sta, to nepovozujete
3: takhle. Ne, on hovoří tak dobře česky, že to nikdo nedělá.
2: Že to nie je potřeba. Nie,
3: nie
2: je
3: treba. Nie
2: je treba.
3: Je treba.
2: Po slovensky povedané. Tak teď česky budou zpívat hráči Nasky svůj báseň a pak se těšíme na další výběr z našeho archivu, který provede náš dnešní host Václav Knop.
11: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje s dnešní posádkou Václavem Knopem a Pavlem Kučerou a Václav se teď dopustí v dobrém slova smyslu dalšího výběru. Prosím.
2: Ano, mám tady možnost požádat o Zdeňka Izera. To já ho miluju, protože on je perfektní vypravěč vtipů a ještě to podá vždycky takovým způsobem, že mě pokaždý dostane. Já jsem odběratel jeho vtipů, koukám na YouTube a v podstatě je všecky znám, ty vtipy, ale... Takže jsem šťastný, že je tady a myslím si, že bychom mu měli dát prostor.
1: Já si taky myslím, člověk se musí smát jeho výstupům, i když nechce kolikrát, že? Hasič se to jmenuje. Sisa Sklovská by měla se Zdeňkem Izerem vystupovat přesně tak, jak to bylo v pořadu Kinobazár.
3: Ježiši! Nehoří!
4: Právě, že hoří.
3: Co se stalo?
4: No vy to tady máte dobrý ještě.
3: Co se stalo?
4: Hoří barák. Ty pod váma, ty už jsou jak důlní kanáři.
3: A co mám dělat?
4: No nic, co se dá dělat, no. Oni ještě se hejbou teda, ale nevím jak dlouho. A ty v přízemí, ty jsou rádi, že mají balkon teda. Ježišmarja.
3: A jak jste se sem dostal vy?
4: Já jsem přišel po schodišti. Ovšem, teď už tam nikdo neprojde, já jsem byl poslední, to schodiště spadlo. A mi 30 metrů díra, jak kráva. Můžu si dát cigáro, já když vidím voň, já jsem hrozně nervózní. Já vím, co to umí ten prvý. Nemáte něco k pití, je? A když kouřím, tak mám rád něco k pití.
3: Ježišmarja.
4: To je den.
3: Voda.
4: To je den. Voda, skvělý. Pivo nemůžu, jsem ve službě.
3: Ani ho nemám.
4: Nemáte pivo. No jo, i to tady máte skvělý ještě. Bez dva. Děkuju moc, díky. Spáklou caze trošku. Ten oheň, to je pěkná svině, víte, já vím, co to umí. Vláďa třeba, ten si koupil od nás, jo. Ten si koupil 100 dolů. Normálně z čistého nebe. Zomb bleskne. Všechny krávy mrtví. Jenom vylez kouka, říká, no toto. A jenom žamb, druhý blesk, celý barák v plamenech, kouka, no toto. Vylezla stará se podívat, žamb, mrtvá kouka, no proto.
3: Vy jste cynik. A zkoušel jste to třeba, já nevím, hasit?
4: Já sám, já to jenom udržu, aby to hořelo. Musíme počkat, až přijedou kucí. A já si zmůžu sám pendrek.
3: Co budu dělat?
4: Co budu dělat, co já vím? Já bych viděl, co dělat teda. Byste vzplanula ein zwei.
3: No dovolte v takové situaci.
4: No, my jsme stihli, než to sem doleze.
3: Radši vymyslete, jak se odsud dostaneme. A nemáte takovej, já nevím, žebřík nebo nějakou tu plošinu?
4: Nás, my jsme dobrovolní hasiči, my nemáme nic. Akorát jednu spuchřelou tu plachtu, že jo, kterou používáme jako ubrus na zábavách. Třeba Venca, jo, ten měl problémy dlouho toho, s tím.
3: No.
4: S erekcí. No a stará furt mu říkala, jakože takhle to dál nejde, a tohle to on říká, víš co, to je problém, na mě to vždycky přijde v lese, když dělám, rozumíš? Takže hele, až to na mě vletí v lese a uvidíš mě, jak běžím domů a takhle mávám rukama, tak se rovnou slíkni, lehni si, jo, no jen blbni. Hele, a najednou ona koukne z okna, frér letí, takhle mává rukama, jo, tak se slíkla, lehla si, on rozkop dveře a říká, jestli tady válíš jak prcha, máme oheň na střeše.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím, hasič Zdeněk Izer. Když už jsme u těch legendárních televizních výstupů a tak dále, znovu se nám objevila hospoda.
2: Ano.
1: Pane Knope, a to je ano. I vaše dílo.
2: Tak trošku jsem se tam přifařil. Ne, tak tam je samozřejmě všecko na těch štamgastech, já jsem je chodil jenom provokovat, a což jsem dělal velmi rád.
1: Mm-hmm. Máme nějakou historku z natáčení Hospody? V letech 96-97 to běželo, jenom připomeneme.
2: Historka, ono tam moc historek nebylo, protože my jsme to zkoušeli a při té příležitosti se samozřejmě tam různě hejbalo s tím textem, pan režisér to doplňoval a tak dále, ale pak trval na tom, aby to bylo tak, jak jsme to naskoušeli. A jednou jsem měl takovou scénu, můžu to možná říct, asi jo, kdy jsem se měl zastavit u pana doktora Práška, to byl Jirka Menzel, a Jirka Menzel měl trošku potíže s učením toho textu, ale bál se pana režiséra, takže tohle to. No a já jsem s ním začal ten dialog, a protože jsem ho uměl, no, tak jsem povídal a vidím na těch jeho očích takovou prázdnotu, tak jsem začal si odpovídat sám taky a něco jsem řekl za něj, něco on přidal, a když to skončilo, tak pan režisér říkal, tak to vezmeme ještě jednou, víčte Jiří, budeme to, ano, ano. A on za mnou přišel, Jirka Menzel, říkal, děkuju ti za pomoc, prosím tě, až budu dělat nějaký film, já tě obsadím. A opravdu, jo, obsluhoval jsem krále, tak tam jsem taky potom hrál.
1: No prosím, co všechno nezbytné.
2: Byl mi vděčný, že jsem mu pomohl.
1: Aha. 52 dílů se natočilo a Milé děti, to bylo v době, kdy ještě neběžela ulice a ta už běží několik desetiletí. takže hezká vzpomínka, nakonec reprízy probíhají.
2: Já už na to samozřejmě nekoukám, jenom občas mi na Facebooku naskočí nějaká připomínka, že to tam lidi vystřihnou a dají to tam, tak se na to mrknu a velmi, velmi příjemně, protože je to krátký. Ale ten seriál měl velkou výhodu tu, že byl 20-minutový, to znamená, tam nebyl čas na žádný blbosti, tam se to prostě muselo rychle odehrát a tím pádem do dneška to má nožičky, jde to kupředu, je to zábavný, jsou tam fóry a tak dále a tak dále.
1: A navíc ještě, aby se tolik herců, tady vidím ten seznam, to je snad stovka herců, vešli do těch 20 minut nebo 25, aby si všichni kousek zahráli.
2: Ne, to samozřejmě v každém díle byl někdo jiný vedle těch štamgastů, ale no.
1: No a první seriál má i svůj fanklub, který vymýšlí různé věci.
2: Ano, jsou to, je na Facebooku, jmenuje se to Hospoda a nevím, kolik je tam členů, myslím, že přes 40 tisíc. A dávají různé jaksi kousky z toho, vystříhávají nebo ukazují, připomínají. Teď byl nedávno výročí, že zemřel Láďa Potněšil, tak to tam samozřejmě bylo všechno jako připomínky. A je to docela zábavný to občas vidět, jak lidi se dívají vlastně na ten seriál.
1: No oni by chtěli pokračování totiž.
2: Oni by chtěli pokračování, ale to, já si myslím, zaplať pán Bůh, nikdy nebude. Mluvilo se o tom, to je pravda, ale nedopadlo to, protože myslím si, že největší kámen úrazu byl ten, že žádný režisér, kterým to nabízeli, tak nechtěl do toho jít, protože srovnávat se s panem Dudkem se jim prostě nechtělo. Mm-hmm. A druhá věc byla ta, že herci někteří řekli, že už po druhé do stejné řeky vstupovat nebudou. A myslím si, že to bylo fajn. Mm-hmm.
1: Takže pokračování je ve všech místních hospůdkách. Posluchači si to zařídí sami, fanklubáci taky. Tak přátelé, s kým budeme pokračovat my? Se Zdeňkem Izerem anebo Josefem Bekem? Vyberte si svého baviče, v úvozovkách řečeno komika, humoristu, kterého chcete. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální hlasovací kolo nabízí Zdeňka Izera nebo Josefa Beka. Koho z nich si vyberete, ptáme se právě teď i vás. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Knopa.
5: Díky.
3: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych si docela poslech pana Beka.
3: To máme zapsáno.
5: To je dobrá volba.
3: Bčko jako Bek, Ačko jako Izer. Dobře, děkujeme pěkně. Další bude kdo s námi? Halo, halo? Jste tam? Tak někdo tam je, ale mlčí, tak to se nedozvíme nic. Dáme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, já jsem vaše věrná posluchačka a chtěla bych pozdravit vašeho hosta. Chtěla bych pana Beka a ještě, jestli můžu dodat, teď, když tam hrál pan Satinský, teď byla Marta Vašáriová, Magda Vašáriová na tom karnovalském festivalu a s ní tam byla její dcera Satinská. Ten by koukal, kdyby viděl, jakou má překrásnou.
3: A já myslím, že tam byly i vnoučata v té řadě, seděli hned vedle. Krásná rodinka, že ano?
6: No, ano, ano, ano. Tak my jo. Máme rádi přece Magdu Vašáriovou
3: bez vás.
6: Tady u nás.
3: Bez vás, my vás taky. Ačko nebo Bčko, pana Beka jste chtěla. Pana Beka. Už to mám tam. Dobře, nashledanou a vítejte další.
7: Dobrý den, ale mé z Prahy 8 let přehovozí změna. A ano. Já bych byl, pan Knop bude asi vůči souhlasit, že byly Pepíčkové přece krásný, co se týče historie a kultury. Pepíček Říma,
5: ano.
7: Chce Pepíček Beck.
5: Ano.
7: Takže myslím si, že to je jasný, že ano. Pán je fantastický.
3: Míla volí pana Beka. Dobře.
5: Děkuji.
3: Mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló?
8: Dobrý den.
3: Dobrý den. Kdo pak volá? Odkud?
8: Ester z Amalina.
3: Zdravíme. A koho jste si vybrala, Ester?
8: Pana Beka.
3: Dobře, děkujeme pěkně a mějte se hezky o tomto létě. A kdo je s námi tady?
9: Tady je posluchačka Anna ze Sopotnice a já se přidávám taky k Pepíčkovi.
5: No, panečku.
3: No prosím, tak to nás překvapuje.
9: No prosím, a jinak vás moc zdravím.
3: Dobrá, děkujeme pěkně. Takže myslím si, že pan Knop se dočkal. Říkal, že má rád divadelní historky.
5: Ano.
3: Takže jdeme na ně.
5: A ještě než to pustíte, existovalo takhle, protože on byl z městských divadel pražských, tak se říkalo, že tam je taková ta rytmická skupina. Nidrle, hevrle, homola, hemala, pigback.
3: No výborně, tak to je doslova skoro rozmlouvadlo, jak mi říkáme tady v rádiu, možná i vy na divadle. Takže divadelní historky, Josef Beck, Miroslav Horníček z pořadu Než se zvedne opona.
10: Vyzerá to je velice milý a sympatický.
11: Hodí myslím, že...
10: Já nevím, ale myslím si, že někdy to naopak dodává určitě takový závažnosti jeho projevům a tak, že je to, někdy je to velice milý.
12: Vy tady mluvíte o režisérech, my máme u nás v městských divadlech režiséra Karla Svobodu a jednou jsme vyrazili s většiným amfitrionem do terénu. Myslím, že jsme byli v Sušici a on si zakládal na tom, pač ta scéna byla celá bílá. Byli tam takový tři veliký bílí krychle, my s kačírkou taky byli celý v bílým, takže tam chodili jenom hlavy. A on si zakládal na tom, že jako lidi musí dostat šok hned na začátku. Tak se domlouval s tím osvětlovačem a říkal, hejte, jak já uhodím na gong, tak musíte udělat tmu, ale tedy tmu egyptskou. Musíte zhasnout i nouzáky, aby byla tma a pak se to rozsvítí a lidi prostě dostanou šlupku tím, jak je všecko bílý. No tak mu to vysvětlil tomu osvětlovači a Teď asi bylo za 10 minut půl osmi, půl osmi měl být začátek a ten Karel Svoboda nes ten gong takhle přes jeviště a upad. Takže ten slyšel gong, tak zhás, lidi padali na hubu přes jídle. Prostě ten začátek se nevydařil. A jednou jsem s ním měl taky takový...
2: Byl to šok. No,
12: byl to, z toho se už ale nedostali ani do konce, ty lidi. A jednou to jsem tady, taky když přijde třeba živý zvíře na divadle, tak je to šílený. Jednou jsme hráli v Komorním, Stromy umírají v stoji a já tam hrál tu malou roličku toho lovce a oni mě tam dali takovýho křepeláka nádherného a já jsem si ho podplácel, nosil jsem mu furt cukr a tak, aby byl hodný. A já tam přijdu a mám zpívat tu arii z Tosky, začíná to tím od dolčí bačího langvide, karece, mentrio, a já se to tady naštudoval. No a ten pes, jak šel k těm generálkám, no tak ty, to, jak jsem hrál, to bylo pro něj tedy... A šíleně dlouhý a došlo k té premiéře, on už čekal, kdy mu dám ten cukr potom vyšlapu a teď začala ta premiéra v tom Komorním, víte, že lidi jsou skoro u jeviště a on si takhle ten křepelák, já začal zpívat a on tím vocasem takhle přesně mlátil do toho portálu a teď ještě k tomu začal dělat packou takhle, jako abych už toho nechal. To lidi zvali, já to nedospíval, vypadli jsme ven, teď mě hned čel do kapsy a takhle to skončilo fiaskem, tak pak tu roli alternoval se mnou. Cmíral.
10: Tam se jiný pes.
12: Ne, ten to vydržel.
10: To máš pravdu, pes na jeviště je někdy důležitý. My jsme hráli v 45. roce ve Větrníku Švejka a já tam hrál kromě jiných rolí, tady Palivce a tak dále, tak jsem hrál taky toho zloděje psů ze Švejky. Víš? A tam chodila jedna paní, která vodila psa asi za 200 korun večer, měla honorář za psa, že jo. A jednou nepřišla a ten výstup už se blížil a jsem si říkal, co teď bude, co teď bude. A už jsme byli na jevišti, už jsme jako mluvili, jak jsem si říkal, budeme to hrát jako, že pes je v zákulisí a v tom tady pes. Chlupatoj, velký, černý, Miloš Kopecký v kožichu. Přišel po čtyřech, fantasticky zahrál, psa zvedal nožičku. Nádherný. A už my jsme nepromluvili. Milda Kopecký v kožichu.
3: Václav Knop, potěšen i touto ukázkou?
5: No samozřejmě, protože to je to koření toho divadla, že se tam odehrávají, takže to živý organismus, tak se odehrávají právě takové nečekané věci a na ty se potom stále vzpomíná, jako teď vzpomínali ty kluci.
3: A přesně to mají rádi i naši posluchači, tyhle ty špičky a lahůdky ze zákulisí. Tak děkujeme za připomenutí a za návštěvu v Humoriádě.
5: Jo, děkuju za pozvání, zase já zas přijdu třeba někdy.
3: Přijďte, budeme rádi. Díky za vaše poslouchání a za věrnost. Těší se na vás příště i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se hezky.
5: Naslyšenou.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Liberecký kraj chce obměnit představenstvo krajské nemocnice. Na sever Čech mají dnes dorazit silné bouřky. Žně urychluje příznivé počasí, obilí ale nejspíš bude míň. Dnes bude oblačno s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 28 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Liberecký kraj plánuje změny v představenstvu krajské nemocnice Liberec. Na nové vedení chce vypsat výběrové řízení. Podmínky musí ještě odsouhlasit menšinoví akcionáři města Liberec, Frýdlant a Turnov. Počet členů představenstva se má snížit ze současných 9 na 7. Nové vedení by mělo nastoupit v lednu 2027. Výběrové řízení je reakcí na fúzi liberecké a českolipské nemocnice. Konat by se pak mělo pravidelně každých 5 let, podobně jako výběr řízení na ředitele škol, říká hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: I na ředitele základní školy s rozpočtem 5 milionů ročně děláme výběrová řízení pravidelně jednou za 6 let a v nemocnici, která v letošním roce překročí 10-miliardový obrat, považujeme za racionální výběrová řízení udělat také a já předpokládám, že se současní členové představenstva do výběrového řízení přihlásí.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly na sever Čech dorazit už během dnešního dopoledne, a to nejprve na hory a během odpoledne i do nížin. Podle Jany Hertové z Českého hydrometeorologického ústavu platí výstraha od 11 hodin dopoledne do 10 večer.
3: Očekáváme výskyt velmi silných bouřek, které mohou být doprovázené přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a můžou se vyskytnout i nárazy větru až 90 km za hodinu. Hrozí lokální škody na majetku a komplikace zejména v energetice, dopravě a zemědělství.
0: Sklizeň obilovin je oproti loňskému letos rychlejší. Zemědělci už sklidili přes 15% ploch. Loni touto dobou to bylo přes 5%. Vyplývá to z dat Ministerstva zemědělství. Nejrychleji zatím sklízejí v Jihomoravském kraji. Tam už na polích zbývá méně než polovina obilí. Sklizeň ale můžou zpomalit silné bouřky, které meteorologové očekávají zítra i dnes. Český statistický úřad zatím odhaduje, že celková produkce obilovin bude letos oproti loňsku skoro o 16% nižší.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku mírně oblačno, dopoledne bude oblačnosti přibývat, přijdou přeháňky a bouřky i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty dosáhnou 25 až 28 stupňů, na horách to bude 19 až 22 stupňů Celsia. Slabý, postupně mírný severní až severovýchodní vítr bude vát o rychlosti do 6 metrů za sekundu, v bouřkách samozřejmě zesílí. Rozptylové podmínky budou během dneška postupně dobré, a biometeorologická předpověď uvádí stupeň číslo 1, na Českolipsku to bude stupeň číslo 2, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz sveden do protisměru. Omezení potrvá až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pět hodin, 4 minuty, úterý 14. července, tak tolik první a důležité informace z dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. A jaké další vám předáme? Mluvit budeme třeba o snížení věkové hranice odpovědnosti. Děti do 15 let totiž spáchali loni 1600 činů. Podrobnosti v první reportáži už za pár minut. Vyrazíme si také k moři a řekneme si, jestli si odsud odvést na památku mušle, korály nebo písek. Ne všude je to možné, tak ať neplatíte zbytečně pokutu nebo nemáte zbytečné potíže. A také odlehčíme a v závěru hodiny přidáme výbornou zábavu. Přejeme vám, milí posluchači, krásné ráno v naší společnosti a proto vám také hrajeme Karla Gotta. Dnes by měl narozeniny, bylo by mu 87.
1: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Václav Meckář pro Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec. A pokud to nevíte, milí posluchači, tak kromě zpěvu, no jak jinak, měl ve škole rád i dějepis a tělocvik. A my u dětí zůstáváme a s prvním příspěvkem úterního Dobrého rána. Krádeže, loupeže, ale i kyberzločiny nebo sexuální násilí. Čím dál více násilných trestných činů se dopouštějí mladí pachatelé. Vyplývá to z dat nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok. Děti do 15 let spáchaly loni přes 1600 činů. Dvě třetiny z nich měly na svědomí 13 a 14 letí. Někteří mladiství neumějí ovládnout svůj vztek, další si to prostě chtějí zkusit.
1: U těch dětských jsou to často loupežní přepadení nebo nějaký krádeže nebo ublížení na zdraví, výtržnictví, a o mladistvích třeba nebezpečné vyhrožování nebo radikalizace, extremismus, tak je tam více sexuálních deliktů, jak se změnil zákon.
2: Říká Zuzana Mokrá, vedoucí Centra prevence a resocializace spolku Ratolest, která s mladými pachateli pracuje přes 15 let. Dříve řešili hlavně loupeže, výtržnictví nebo ublížení na zdraví. To se ale v posledních zhruba dvou letech mění.
1: Teď se ta plejada rozšiřuje a těch sexuálních deliktů je popravdě více, ale taky je to více různých činů.
2: Státní zástupci v roce 2025 objasnili přes 3800 případů, kterých se dopustili děti a mladiství. Právě data nejvyššího státního zastupitelství ukazují, že radikalizace a fyzické násilí u nich stoupá, říká mluvčí Petr Malý.
3: Lze poukázat na obecný nárůst agrese, nevyrovnanosti a impulzivity dětí a mladiství. A v důsledku toho převažuje jeho situační charakter, který často vychází z malicherných sporů, případně je násilí ovlivněno konzumací alkoholu.
2: Zpráva navíc doporučuje uvažovat o posunutí věkové hranice odpovědnosti ne na 14, ale 13 let. Řekla ve 20 minutách Radiožurnálu na začátku července nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
4: Protože mezi tyto dvě věkové kategorie je násilná trestná činnost rozprostřena po 30%.
2: Snížení věkové hranice prosazuje taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Rezort teď připravuje analýzu. Zpráva nejvyššího státního zastupitelství navíc doporučuje vznik zařízení pro ty děti, které páchají násilí opakovaně a jsou nebezpečné, říká mluvčí Petr Malý.
3: Řešením by byl zajišťovací ústav s psychologickou, psychiatrickou, terapeutickou i sociální péčí, který však současně umožní přijetí nezbytných opatření k ochraně personálu i společnosti.
2: S většinou dětí se ale dá pracovat, a to po spáchání prvního činu jako prevence dalšího podobného jednání. Podle Zuzany Mokré ze spolku Ratolest vede shodně děti a mladistvé ke spáchání činů nestabilní rodinné zázemí, kyberprostor včetně sociálních sítí nebo i parta.
1: Často uvádějí, že je to poprvé, co se nad věcmi můžou zamyslet, protože v partě se musí tvářit, že jsou jako drsní, doma si o tom úplně nepopovídají s rodiči.
2: Podle Mokré si děti i mladiství dokážou svou chybu uvědomit, jen k tomu potřebují prostor. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Minutu po čtvrt na šest vám z Českého rozhlasu Liberec přejeme krásné ráno a většinu naší republiky trápí dlouhodobé sucho. Srážky jsou nerovnoměrné a často přichází jen v lokálních bouřkách. A dnes se to na některých místech zopakuje. Počasí. Teploty jsou poměrně vysoké, mezi 15 až 18 stupni aktuálně a přes den se maxima dostanou až na 28 stupňů Celsia a k tomu bude nepříjemné dusno. Mraků bude na obloze postupně přibývat a místy se začnou tvořit přehánky a také velmi silné bouřky. V nich zesílí vítr, mohou padat kroupy a v těch nejsilnějších může spadnout i 50 mm srážek. Bio pro dnešek na dvojce a UV index na šestce. Máme pro vás také pozvánku na pořad Alex a host. Kdo přijde do našeho studia dnes odpoledne, prozradím vám v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec už za pár minut.
1: Jaro, léto, podzim, zima.
2: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dát.
1: Skupina Jelena žádala ještě jednu šanci. Pokud byste, milí posluchači, chtěli na koncert, 1. srpna bude společně s Honzou Nedvědem zpívat u nás v Liberci. Aktuální čas 5:22 a dnes odpoledne vysíláme pořad Alex a host. Hostem Alex Minářové bude herečka Marie Doležalová. A dozvíte se například i to, jakým způsobem k ní přicházejí náměty pro její knihy.
2: Já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek.
1: Celý rozhovor s Marií Doležalovou si poslechněte dnes po 13. hodině, kdy vysíláme pořad Alex a host. Teď je 5:23, zdravíme vás do celého kraje a pro dobré ráno v naší společnosti si můžete zaspívat třeba s kapelou Elán jejich skladbu Nevím byť sám. A sami nejste, s vámi je totiž Český rozhlas Liberec. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Liberec vám přeje dobré úterní ráno a ve zprávách vám Miroslav Holubec připomene, že Liberecká galerie Lázně je uzavřena.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: V Česku skončí regulace cen pohonných hmot. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO světové trhy už na konflikt na Blízkém východě nereagují tak dramaticky. Na opravu krovu a střechy městských lázní nedostal Jablonec nad Nisou žádnou nabídku. Dodavatele stavby za 6 milionů korun hledalo město metodou design and build. Firma tak měla zajistit architektonický návrh, projekt i stavbu. Střecha secesní budovy z počátku 20. století je napadená dřevokaznými houbami. Galerie Lázně v Liberci je pro veřejnost zavřená. Znovu se otevře v polovině října. Důvodem je výměna veškerého osvětlení, včetně venkovního. Nová, šetrnější světla přijdou Liberecký kraj na 26 milionů korun. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě dnes končí dvoudenní návštěvu Izraele. Dopoledne se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem zahájí česko-izraelské fórum. Poté ministři podepíší společné prohlášení. Prvního finalistu fotbalového mistrovství světa určí dnešní duel mezi Francií a Španělskem. Utkání v Dallasu začne v 21 hodin českého času. Dnes bude zpočátku mírně oblačno, dopoledne bude oblačnosti přibývat, přijdou přehánky a bouřky s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci ve Starém Harcově je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Smolný vrch, a to mezi křižovatkami ulic Pekárkova a Na Zhořelci. Omezení potrvá do konce července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jsou 2 minuty po 17:30 a v dobrém ránu nabídneme dobré rady pro dovolenkáře. Pokud si chcete od moře odvést písek, mušle nebo korály, tak pozor na to, ať vás to nestojí peníze a také nepříjemnosti. Tak za chvíli si o tom řekneme víc a máme pro vás i zábavu.
3: On jednou přijel s anglickým autem, toto řízení má na druhé straně, a někde jsme seděli a Olda Kaiser tam někde pila tohleto, a když jsme jeli domů, tak hele, pošle to auto, to byl ten malinký Morris.
0: Jak dopadlo řízení auta Oldřichem a Kaiserem, uslyšíte od nás po 17:45, tak si rozhodně počkejte. S vámi je Český rozhlas Liberec a teď je Věra Špinarová.

0: Michal Tučný a jeho snad nejznámější hit Poslední kovboj. Naspíval ho už v roce 1982 a autorem hudby i textu byl jeho dvorní skladatel Zdeněk Rytíř. Píseň pak dala jméno i Tučného debutovému solovému albu. Hudbu teď ale na chvíli vyměníme a po vlnách Českého rozhlasu Liberec míříme na dovolenou a také na celnici. Kufr s živými hady, krokodýlí hlava nebo lampička slepená schráněných mušlí, to je jen malý výběr ze suvenýrů, které v posledních letech zabavili celníci v Česku. Dovoz přírodně nechráněných mezinárodní úmluvou CITES, která zahrnuje přes 40 000 druhů živočichů a rostlin, je totiž zpravidla zakázaný a porušení tohoto zákazu se může pěkně prodražit.
1: Jsme na celním úřadu v Praze 1, tady na stole přede mnou leží kabelka z krokodýlí kůže, světle hnědá. Potom tady máme i bundu z hadí kůže, taková barevná. Na stole je taky leží hlava z krokodýla. Se mnou je tady Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Všechny druhy krokodýlů jsou na přílohách úmluvy CITES. Obchod s nimi a exempláři vyrobenými z nich je tedy regulován. Týká se to například i toho saka z krajtí kůže. Všechny krajty jsou rovněž na přílohách úmluvy CITES.
1: Na stole máme i lampičku z mušlí, dokonce je v ní i žárovka. Vede od ní kabel, ta lampička opravdu svítí. Tenhle exemplář se někdo pokoušel převést?
2: Ano, tento exemplář je zajímavý v tom, že obsahuje hned dva druhy chráněné úmluvou CITES. Podstavec je vyroben z korálu a oblepen nějakými běžnými mušličkami. Jejich dovoz by nám v principu nevadil. A vršek lampičky je vyroben ze zévy, což je také měkkýš, který je chráněn úmluvou CITES.
1: Zadržených zakázaných suvenýrů ze zahraničí dlouhodobě přibývá, a to hlavně těch, které cestují mezinárodní poštou, potvrzuje Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
3: Loni celní správa zadržela 96 případů CITES a v první polovině letošního roku 2026 máme už 68 zadržených předmětů. Můžeme destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1000 €.
1: Existují ale i výjimky, kdy si turista ze zahraničí může přivést třeba krokodýlí boty, vysvětluje Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Kdy není vyžadováno dovozní a vývozní povolení, tyto výjimky jsou například u výrobků z krokodýlů, do 4 exemplářů si je člověk může dovést. Poté jsou výjimky u mořských koníků a u takzvaných dešťových holí, které jsou vyrobeny z kaktusů. Všechny kaktusy jsou rovněž v přílohách úmluvy CITES. Pozor ovšem, tyto výjimky jsou vždy limitovány počtem, dopředu si to ověřte. A druhá věc, na kterou je potřeba si dát pozor, tyto výjimky se nevztahují na poštovní balíčky. Takže můžete si to přivést sebou z dovolené v letadle, nesmíte si to poslat poštou. U jakéhokoliv exempláře podléhajícího úmluvě CITES je však na výzvu celního úřadu či inspekce životního prostředí potřeba prokázat jeho zákonný původ.
1: Celníci i inspektoři proto doporučují nevozit ze zahraničí žádné přírodniny. Místo problémů je lepší si přivést domů fotky a videa. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Yeah!

0: Rodačka z kanadského Quebecu Céline Dion nás v Českém rozhlase Liberec dovedla až k 5:46. A pranostika pro dnešní den říká: o svatém Kamilu, slunce má největší sílu. No v půlce července to není žádné překvapení. Překvapit vás ale mohou velmi silné bouřky, před kterými meteorologové varují.
1: Počasí.
0: Dnešní počasí bude dusné a zároveň i komplikované. Na obloze bude přibývat oblačnosti a nejprve se kolem hor začnou vytvářet přehánky nebo bouřky. Postupně se mají srážky podle meteorologů rozšiřovat i na ostatní území a očekávají se četné přehánky nebo i velmi silné bouřky. V nich může spadnout i 50 mm srážek a vyloučeny nejsou ani kroupy v průměru 2 cm. Jak jsem řekl, bude dusno, teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách do 22. Alergiky aktuálně trápí stále pily, bylin a trav. Pozor si dejte, milí posluchači, také na klíšťata, mají totiž vysokou aktivitu. A přidám ještě rekordy. Největší chladno bylo v roce 1890. Naměřili jsme jen 8,8 stupně Celsia. A zatím největší teplo bylo 14. července přesně před 16 lety. To teploměry ukázaly 35,5 stupně. A od počasí už míříme do našeho archivu. Když máte v autě volant na jiné straně než ostatní řidiči, můžete si ušetřit problémy i peníze. Představte si, jak je to vůbec možné, zjistíme to už za chvíli díky zážitku Oldřicha Kaisera. Tak si na to rozhodně počkejte.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec.
3: Jestliže se cítíš sám, rád si s tebou pokecám, rád si s tebou někde sednu, mám ovšem podmínku jednu, můžem řešit.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: prosím nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: A my v Českém rozhlase Liberec rozhodně nekončíme, je 5.51, protože vás chceme do úterního dne příjemně naladit a zároveň i pobavit, míříme do našeho archivu. Antonín Procházka nám před lety vyprávěl, co zažil ve společnosti svých kolegů Oldřicha Kaisera a Stanislava Popoviče.
2: On jednou přijel s anglickým autem, toto řízení má na druhé straně. A někde jsme seděli a Olda Kaiser tam někde pila tohleto. A když jsme jeli domů, tak hele, pošle to auto, to byl ten malinký Morris. A to prosím tě, když jsi ožralej. A říká, prosím tě, tady jsou blbý policajti, pošle to auto. Tak jo, tak si teda přesedli a teď jsme jeli Štěpánskou ulicí, to snad ještě tenkrát šlo. Jedeme, jedeme, Olda řídil, to je úplně ožralej. A vedle seděl ten Popovič, načež nás zastavil, co čert nechtěl policaj. A šel samozřejmě, jak byl zvyklej, v té straně, kde seděl úplně střízlivý Popovič. A doklady, tak mu to všechno, dýchněte do balonku. V pořádku. A ten Kaiser říká, víš to, že jsou tady blbý policajti.
1: To byl Antonín Procházka, který vzpomínala na jízdu s kolegy. Je 5.52, za chvíli uslyšíte další zprávy a po šesté vám nabídneme třeba pohled do kalendáře a řekneme vám také o tom, že i ženy bez partnera jsou o krok blíž umělému oplodnění. Teď ale od nás, od Českého rozhlasu Liberec, Marie Rotrová a její hvězda Supernova a připraven je i Eros Ramazzotti. Tak ať se vám hezky poslouchá a případně s námi i hezky zpívá.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Poslanci budou jednat o cenách dálničních známek. Mezi Turnovem a Jičínem dnes a zítra nepojedou vlaky. Chrastavské infocentrum připravilo retrovýstavu. Dnes bude oblačno s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 28 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Zrušení automatického navyšování cen dálničních známek dnes v prvním kole projednají poslanci. Změnu navrhlo ministerstvo dopravy jako novelu zákona o pozemních komunikacích. Roční dálniční známka by v případě schválení parlamentem od ledna stála 2570 korun, stejně jako letos. Původně měla novela také sjednotit ceny pro všechny typy aut do 3,5 tuny. Nakonec ale například za elektromobily dál nebude třeba při použití dálnice platit. Podle ministerstva financí by totiž Česko kvůli zrušení slev pro nízkoemisní auta přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy. S výlukou musí dnes a zítra počítat cestující na železnici mezi Turnovem a Jičínem. Správa železnic tam zajišťuje údržbu trati. Vlaky nebudou po oba dva dny jezdit vždy mezi 8 a 18 hodinou.
2: V tu dobu je na trase přes Český ráj nahradí autobusová doprava. Správa železnic upozorňuje, že nízkopodlažní autobusy budou schopné přepravit až 7 jízdních kol. Spoje budou jezdit podle výlukového jízdního řádu. Cestující ho najdou na webu iidol.cz. Z Turnova Michal Jemelka, Český rozhlas.
0: Lidé v Chrastavě na Liberecku si můžou připomenout předměty z doby dětství a mládí. Městské informační centrum připravilo ve spolupráci se společenským klubem Chrastava retrovýstavu. Předměty ze 70., 80. a 90. let minulého století budou k vidění až do konce srpna. Řadu z nich městu zapůjčili sami obyvatelé, říká Klára Senoutková z Chrastavského infocentra.
3: Je to vlastně udělaný na sekce, to znamená, že třeba v jedné vitríně máme školství a ve druhé máme, jak vypadala kancelář v 70. až 90. letech, o tom, s čím jsme si hráli, co děti v té době sbírali, co jsme poslouchali, třeba sekce, fotoaparáty, kazety.
0: Rusko raketami zaútočilo na hlavní město Ukrajiny Kyjev. Šéf vojenské správy města Timur Tkačenko uvedl, že úder způsobil požár ve dvou skladech nedaleko centra metropole. Starosta Vitalij Kličko informoval, že zasahovali jednotky protivzdušné obrany. Zmínil, že dopad trosek dronů způsobil na východním předměstí požáry několika automobilů. Letecký poplach trval přibližně 50 minut. Zatím nejsou hlášené žádné oběti.
1: Sport.
0: Jeníšovický jezdec Jaroslav Cvrček obsadil na víkendové Bohemia Rally 9. místo. O svém dalším programu v sezóně ale zatím jasno nemá, potvrdil to Českému rozhlasu Liberec.
4: Myslím si, že nepojedeme ani Barmu Rally, protože to je nákladný a opravdu jsme všechny síly a prostředky věnovali té Bohemce k nějakému lepšímu výsledku a zatím nemáme nějaké možnosti, z čeho bychom naplnili rozpočet na tu Barmku, takže ještě uvidíme, není to úplně zavřený, ale fakt pro nás byla projeta Bohemka.
1: Počasí.
0: Černě oblačno, dopoledne bude oblačnosti přibývat, přijdou přeháňky a bouřky i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Rychnově u Jablonce nad Nisou jsou uzavřené ulice Ještěcká a Vysoká. Stavební práce tam potrvají až do konce července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno přejeme z Českého rozhlasu Liberec, vás se zdravíme do 14. července a v počasí to příjemný den příliš nebude. Bude totiž dusno a jak jste slyšeli i ve zprávách, na některých místech našeho kraje mohou zaúřadovat i velmi silné bouřky. Tak na sebe buďte, milí posluchači, opatrní a nastražte uši k dalším informacím. Třeba o rozvoji Friedlandu nebo Velkých Hamrů a také o opravách některých památek v našem kraji. Podrobnosti se dozvíte v této hodině. Její začátek ale věnujeme novele zákona, která má umožnit i ženám bez partnera umělé oplodnění. Podrobnosti od nás za pár minut, protože teď míříme na nejznámější pláž světa, která je zapsána i v UNESCO. Provede nás po ní Helena Vondráčková.
1: Dobré ráno s Janem Holubem.

nepřekládal, ublíží, když na mě očinu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostaný k lodníkům, jako já, jo, jako já.

hlad jako já, jo jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom smíší ty najmou tukát, jo ho ho. Kdo chce zhrtnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, to jako já.

0: do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho, jo ho.
1: Jedna trampská do úterního rána s Obydaňkem jsme se na vlnách Českého rozhlasu Liberec propluli po řece Hudson. S délkou 520 kilometrů protéká státy New York a New Jersey. Teď ale zdravotnické téma v našem dobrém ránu. Česko by se brzy mohlo přidat k většině evropských zemí, které umožňují umělé oplodnění ženám bez partnera. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO už připravil novelu zákona, která by to umožnila. Jenže záměr dělí koalici. Změna se nelíbí nejen některým členům hnutí SPD, ale i motoristům. Podle Vojtěcha ale už teď ženy zákaz stejně obchází.
2: Nizozemsko, Švédsko nebo Španělsko. Stejně jako většina evropských zemí, ženám bez partnera umělé oplodnění umožňují. Česko patří mezi jednu z mála zemí, kde single ženy tuto možnost nemají. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO to chce změnit.
3: Jsou tady ženy, které z různých důvodů prostě nemají partnera. Pro mě je důležité, že tyto ženy tady existují, že mají ten zájem a já si nemyslím, že by stát v tomto jim měl bránit, aby dítě měli, pokud jsou prostě schopny se o něj postarat.
2: Návrh je teď v připomínkovém řízení. Své námitky už přidal třeba ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný z motoristů sobě.
4: Jsem přesvědčen, že lidský život vzniká splynutím vajíčka a spermie, čili milostným vztahem muže a ženy, a nevzniká splynutím spermie se spermí, vajíčka s vajíčkem, čili muže s mužem, ženou s ženou, a nebo dokonce ženou se skumavkou.
2: Stejný názor má i poslanec SPD Jan Síla.
5: Tady musíme první hájit pochopitelně zájem dětí a ne dospělých lidí, kteří mají prostě jinou možnost. To dítě nemá na výměr.
2: Oba kluby se ale ještě budou radit, jestli budou poslanci hlasovat stejně. Spojence by ale mohl najít Adam Vojtěch na straně opozice. Michaela Šebelová z hnutí STAN návrh vítá. Záležet ale bude na konečné podobě.
6: Je naprosto nesmyslné a nedůstojné, aby žena musela prokazovat, že žije s partnerem z důvodu toho, že chce otěhotnět.
2: A prosou i Piráti. To u lidovců pravděpodobně šéf rezortu zdravotnictví neuspěje. Místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Tom Filip považuje současné nastavení za dostatečné. Navíc je podle něj problém i biznis premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
7: Pan ministr Vojtěch je přímým podřízeným pana Andreje Babiše. Andrej Babiš je vlastně magnát v oblasti toho reprodukčního biznisu.
3: Když se to stočí na kliniky, kde figuruje pan premiér, ale to bychom zkrátka pak nemohli vůbec řešit téma umělého oplodnění.
2: Reaguje Adam Vojtěch. Pokud by samotným ženám bylo umožněno umělé oplodnění, museli by si celý proces hradit sami. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Přesně minutu po čtvrt na sedm máte na svém rádiu naladěný Český rozhlas Liberec a pokud si odpoledne vyrazíte na další komentovanou procházku po libereckém starém městě, vezměte si pro jistotu deštník, kromě dusna by totiž mohlo pršet. Počasí. Ranní teploty jsou poměrně vysoké, drží se mezi 15 a 18 stupni a přes den se maxima dostanou až na 28 stupňů Celsia, k tomu ale bude nepříjemné dusno. Mraků bude na obloze postupně přibývat a místy se mohou přidat přehánky nebo i velmi silné bouřky. V nich zesílí vítr, mohou padat kroupy a v těch nejsilnějších může spadnout i 50 mm srážek. Bio je pro dnešek na dvojce a UV index na šestce. Tak takové bude úterý 14. července v počasí. A jaké je při pohledu do kalendáře, dozvíte se od Českého rozhlasu Liberec už za 4 minuty.
1: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut nám zbývá do půl sedmé a do dalších zpráv a to stihneme v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec ještě prolistovat kalendář. 45. narozeniny dnes slaví liberecký rodák a herec Ladislav Hampl. Vystudoval Pražskou damu a hrál v divadlech Rokoko, na Vinohradech nebo na Zábradlí. Už v roce 2004 byl ve veřejném konkurzu vybrán jako Romeo v dramatu Romeo a Julie na letních shakespeareovských slavnostech na Pražském hradě. A s pohledem do kalendáře pokračuje Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: úterý 14. července svátek mají Karolíny a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Jeden z nejslavnějších pistolníků divokého západu, Billy the Kid, byl zabit před 145 lety v roce 1881. V jeho 21 letech si na něj počíhal šerif Pat Garrett. Jenom 3 týdny po zahájení operace Barbarossa před 85 lety v roce 1941 zahráli v ruských stepích fašistickým nájezdníkům Stalinovi varhany. Obávaná zbraň velké vlastenecké války, raketomety Kaťuša, měly premiéru u běloruského města Orša. Nejúspěšnější český tenista historie, vítěz 8 grandslamových turnajů mimo Wimbledonu, tam byl jen dvakrát ve finále, 270 týdnů světová jednička Ivan Lendl byl přesně před 25 lety v roce 2001 uveden do tenisové síně slávy.
3: Každý sportovec, který začne dělat sport a potom ho dělá dál, to dělá, protože ho to baví.
2: Ozbrojený Francouz tuniského původu úmyslně vjel před 10 lety nákladním autem do davu lidí oslavujících ve francouzském Nice státní svátek připomínající dobytí Bastily.
4: Really?
2: 86 lidí jeho brutální útok nepřežilo. Evropská komise představila před 5 lety dosud největší soubor klimatických návrhů s názvem Fit for 55, který byl páteří zelené politiky pro Evropu. Brusel chtěl více než 10 právně závazných návrhů přispět k tomu, aby EU snížila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55% proti hodnotám z roku 1990 a dospěla v polovině století k takzvané klimatické neutralitě. 45 má dneska český herec, liberecký rodák Ladislav Hampl. Já přeju všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V kraji pod Ještědem je s vámi Český rozhlas Liberec. Ve zprávách vám Miroslav Holubec řekne, jak pokračuje obnova drábských světniček v Českém ráji.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Letos už jich policisté řešili více než 400. Zhruba polovinu nehod zaviní sami jezdci a téměř třetina uživatelů elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla opilá. Ředitelství silnic a dálnic musí předložit novou studii vlivu na životní prostředí u plánované silnice Sturnova na Úlibice na Jičínsku. Rozhodl o tom nejvyšší správní soud. Město Turnov si od toho slibuje, že nová silnice bude šetrnější k přírodě. Na drábské světničky v Českém ráji dopravil vrtulník stavební materiál. Lesy České republiky tam obnovily práce na opravách ochozu skalního hradu. Zdrželo je hnízdění sokola stěhovavého, který vyvedl mláďata. Čeští hasiči vyrazili na misi do Řecka. Na severu Peloponeského poloostrova budou 4 týdny držet pohotovost. Zapojují se tak do evropského programu na pomoc zemím s velkým rizikem požárů. Česká tenistka Sara Bejlek vstoupila úspěšně do turnaje v Aténách. Slovenku Morvajovou porazila 6-0, 7-5 a postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou bude Rakušanka Tagerová. Dnes bude zpočátku mírně oblačno, dopoledne bude oblačnosti přibývat, přijdou přeháňky a bouřky s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz sveden do protisměru. Omezení potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Řidičům přejeme šťastnou cestu a nejen za volanty, ale i na všechna místa, kde nás právě posloucháte, pošleme další informace z našeho kraje. Ve Frýdlantu chtějí stavět novou čtvrť s rodinnými domy a rozvíjet se chtějí i Velké Hamry. Tak nejen o tom budeme mluvit už za pár minut. Teď ale z Českého rozhlasu Liberec útočí láskou Iveta Bartošová a s Martou Kubišovou si můžete zaspívat Hey Jude. Hezké ráno s námi přejeme.

0: Je 6 hodin 39 minut a tady jsou od nás další informace z Libereckého kraje, které byste neměli přeslechnout. A nastražit uši by měli všichni ve výchově na Deezer Road. Dnes od 7:30 do 7:30 večer nepůjde v části Horní Sitová elektřina. Seznam domů a míst, kterých se odstávka týká, je na webu výchové. Teď do Velkých Hamrů, tady připravili dotazník k rozvoji obce. Na webu velkehamry.cz najdete otázky, co se vám v obci líbí, nelíbí a co vám v ní chybí. Pokud nemáte možnost vyplnit dotazník online, tištěný si můžete vyzvednout na městském úřadu, v knihovně nebo obecní cukrárně. Z Hamrů míříme do Frýdlantu. Město znovu hledá developera, který zajistí vybudování nové čtvrti s rodinnou zástavbou u Novoměstské ulice. Počítá tady s více než 80 domy. Původní soutěž musela radnice zrušit, přestože dostala 3 nabídky. Ani jedna totiž nesplnila všechny formální náležitosti. V novém zadání město podmínky upřesnilo a nová lhůta je do 21. srpna. Rozvoj oblasti u Novoměstské ulice je podle radnice jednou z nejvýznamnějších investic do budoucnosti města. Liberecký kraj podpoří obnovu významných památek. Krajská rada schválila rozdělení dotací ve výši 1 milionu a 900 korun. Peníze pomohou s opravou střech barokního kostela v Jenišovicích a bývalého kláštera v Liberci. Díky financím bude restaurován také vzácný oltář v Balezilice v Jablonem v Podještědí. Na Libereckém zámku dnes začínají prázdniny. Připraven je zajímavý program. Třeba multimediální výstava o době císaře Rudolfa II. A dnes večer od 8. také letní kino s muzikálem Mamma Mia. Zítra tady bude odpolední koncert. Připraveny jsou také komentované prohlídky zámku, včetně zámecké věže. Bohatý program je třeba také v sousedním paláci Líbek, tak se podívejte na oba programy, ať vám nic zajímavého neuteče. Za pár minut bude 6:45. Měli byste si vzít dnes deštník, nebo bude stačit triko s krátkým rukávem a sluneční brýle. Za chvíli vám to poradíme v předpovědi počasí a přidáme i rekordy.
1: Český rozhlas Liberec.

0: Přesně ve 6:45 vám v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec dospíval Paul Janka. Pranostika pro dnešní den říká o svatém Kamilu, slunce má největší sílu. V půlce července to není žádné překvapení, překvapit vás ale mohou velmi silné bouřky, před kterými varují meteorologové.
1: Počasí.
0: Dnešní počasí bude dusné a komplikované. Na obloze bude přibývat oblačnosti a nejprve se kolem hor začnou vytvářet přehánky nebo bouřky. Postupně se mají srážky podle meteorologů rozšiřovat i na ostatní území a očekávají se četné přehánky nebo velmi silné bouřky. V nich může spadnout i 50 mm srážek a vyloučeny nejsou ani kroupy v průměru 2 cm. Jak už jsem řekl, bude dusno, teploty 25 až 28 na horách do 22 stupňů Celsia. Alergiky trápí aktuálně stále pily traf a bylin a pozor také na klíšťata, mají totiž vysokou aktivitu. A ještě slíbené rekordy, největší chladno bylo zatím v roce 1890 jen 8,8 stupně Celsia a zatím největší teplo bylo 14. července přesně před 16 lety. To jsme naměřili 35,5 stupně. A od počasí už za dětmi, za chvíli se jich zeptáme třeba na to, když už je takové horko, jestli je v Česku moře.
2: No ne, je pytali, ture ve Španělsku, v Egyptě a takový různý planety.
0: Co dalšího jsme se v anketě dozvěděli, to si můžete poslechnout už za pár minut. Hned jak vám dospívá dnešní oslavenec Michal David.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Po cestách růžových jsme se prošli společně s Michalem Davidem. Dnes slaví 65. narozeniny. A pokud to nevíte, milí posluchači, rodným jménem je Vladimír Štancl, pochází z cirkusové rodiny Kluckých, jeho matka je totiž bývalá mimka a teta Dagmar Klucká je spisovatelka a zároveň i kartářka. Je rovněž příbuzný rodiny Kočkových, která provozuje pouťové atrakce a kolotoče. Studovala na pražské hudební konzervatoři, studium ale nedokončila, připojil se ke skupině Kroky Františka Janečka. Na hudebním festivalu Intertalent pak zvítězil s písní Nenapovídej a stal se novým popovým idolem. A v minulé hodině jsme mluvili o tom, že si přivést od moře mušle, písek nebo korály může být komplikované a můžete za to dostat i pokutu. Tak si to, milí posluchači, předem pro jistotu prověřte. No a k moři se po vlnách Českého rozhlasu Liberec vypravíme ještě jednou společně s dětmi a redaktorkou Petrou Beránkovou.
1: Jaké je moře?
2: Moře, to je takový slaný, je tam hodně želviček a korálu a mušlí.
3: Slané a modré a vzadu je úplně modré.
4: Když jsem byla malá, tak jsem skákala z nějakého malé do slané vody a z velikého z kopce a moje segry se bály, ale já jsem byla malá, že jsem úplně z vejšky skočila.
1: Co žije v moři?
4: Žraloci. Delfíni a renuci. Já už jsem viděla jednou renejka, která měla na sobě takový puntíky na srsti a vypadala úplně stejně, jako se ho znám.
5: I klaby třeba.
1: Byli jste někdy u moře?
4: Já už jsem tam byl hodněkrát a jsou tam velký krabice i ty malý a my už jsme jednou už natáčeli v tom Turecku, jsme je natáčeli a vyfotili jsme je taky.
5: Tam byli jednou s mamkou a s taťkou.
6: My jsme byli v Chorvatsku.
7: My ještě v létě někam pojedeme a nevím kam, ale pojedeme tam, kde bude úplně hezky.
1: Je moře v Česku?
4: No ne, je v Itálii, v Turecku, ve Španělsku, v Egyptě a takový různý plán. Ale u nás není.
0: To byla naše dětská anketa o moři. Za chvíli odbije 7. hodina, chystáme pro vás další zprávy a po nich se vypravíme za rally navigátorkou a v rubrice Co v učebnicích nebylo zjistíme, co je v lidských slzách jedinečné. Tak tím jste zváni do další hodiny Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Teď pro Dobré ráno, trojce Black Milk.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Ministerstvo chystá změny v péči o děti v dětských domovech. Správci HKO Český ráj nabádají cyklisty k opatrné jízdě. V Liberci dnes letním kinem začíná prázdninový program na zámku. Dnes bude oblačno s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 28 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Děti v dětských domovech a výchovných a diagnostických ústavech s různými problémy by se nově měly více oddělit. Ministerstvo školství chystá změny v ústavní a ochranné péči. Věcný záměr nové právní úpravy chce předložit vládě v listopadu. Vedle dětských domovů mají vzniknout například specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi, například se závislostmi nebo duševními problémy. V České republice vyrůstá mimo vlastní rodinu téměř 29 000 dětí, o 14% víc než před 10 lety. Cyklisté v Českém ráji by měli dodržovat bezpečnostní pravidla při jízdě v místech využívaných i pěšími, upozorňuje na to zpráva chráněné krajinné oblasti Český ráj. V regionu se o letních prázdninách pohybují stovky lidí, často s dětmi nebo psy. Jízda na kole mezi nimi je nebezpečná. Cyklisté by měli volit méně frekventované stezky, například přímo vyznačené cyklotrasy.
4: Dalším problémem v Českém ráji může být jízda po chráněném území mimo vyznačené cesty. Jednak cyklisté poškozují přírodu a terén může být nesjízdný. V lokalitě je řada pískovcových pěšin nebo schodů a neskušený cyklista by se mohl zranit. Značené cyklotrasy jsou například v okolí Rovenska pod Troskami, Semil, Malé Skály nebo Nové Paky. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
2: V Liberci dnes začíná prázdninový program na městském zámku. Každé úterý od 20 hodin bude v zámecké zahradě letní kino. Dnes večer lidé uvidí film Mamma Mia. Na středy připravili organizátoři sérii koncertů. Soboty nabídnou tematické programy a komentované prohlídky interiérů. Kromě toho můžou lidé v zámku navštívit i výstavu Rudolf II. Ožívá, říká zástupkyně ředitele komunitního střediska Kontakt Marie Matějíčková.
5: Jedná se o interaktivní výstavu, kterou připravujeme ve spolupráci s autorem Ondřejem Reou. A ta výstava má vlastně za cíl představit ten život Rudolfa II. Pomocí moderních technologií a je určená jak pro malé i velké diváky.
2: Prázdninový program na zámku potrvá do konce srpna. V Bruselu se dnes bude konat třetí přístupová konference s Ukrajinou a Moldavskem. V obou případech se otevřou další kapitoly jednání o vstupu těchto zemí do Evropské unie. Konkrétně se bude projednávat takzvaný šestý tematický blok, který slučuje dvě kapitoly týkající se vnějších vztahů.
3: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku mírně oblačno, dopoledne bude oblačnosti přibývat, přijdou přehánky a bouřky i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 25 až 28 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou je uzavřená ulice Pasecká. Práce na inženýrských sítích tam potrvají do konce července. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Jsou přesně 4 minuty po 7. Vítejte do úterý 14. července. Jsme rádi, že jste si naladili dobré ráno Českého rozhlasu Liberec. A tak vám od nás neuteče třeba návštěva rally navigátorky Miroslavy Cvrčkové. Také zajímavosti o lidských slzách, předpověď počasí, protože to bude dnes opravdu hodně komplikované a problematické. A proto se meteorologů zeptáme, jak silné bouřky pro dnešek očekávají. A řekneme vám také, milí posluchači, že Liberec chce řešit akce, které zkracují noční klid nebo o změně uzavírky ve Vysokém nad Jizerou. Jak slyšíte, máme toho pro vás víc než dost. A nezapomeňte popřát ani dnešním oslavenkyním Karolínám. Tak pokud máte chuť na večírek, můžete si ho udělat třeba podle Anika.
3: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: 7, to vlastně jsme jeli i zónu střední Evropy a pak už to trošku jako upadalo, no. No už potom byly i finance míň, ale 97. rok asi nejlepší, no.
1: Jaké to je jezdit v rodinné dvojici?
0: Očividně já si myslím, že to fungovalo, jo, že jsme se tam vyšli vstříc.
1: Dneska tu rally samozřejmě sledujete, protože váš syn jezdí soutěže, tak byl k tomu předurčený, aby jezdil rally?
0: Prostě vyrůstal v tom, když s náma jezdil už vždycky, když bylo volno na Barumku, že jo, celý týden tam už s náma byl a potom vlastně už začaly motokáry, že jo, tak už bylo vidět, že ten náš chlap tam je na to. A takže já vždycky říkám, než něco zakazovat, tak lepší určitě ho podpořit v rámci možnosti, ať je psychická pohoda. Jo, takže třeba já teďka říkám, já už jezdím, když to řeknu, s řízkama, prostě s cateringem, ale ať je v klidu a v pohodě, než abych jako byla naštvaná, že on závodí, my jsme závodili. Jako bojím se o něj, určitě nebo o všechny, ale takhle to beru.
1: Co po vás dědil?
0: Po manželovi určitě to řemeslo a zase teďka už šla doba dál, on už je počítačově, angličtina, všechno. Po manželu určitě ta preciznost. Manžel ten je jako pedant na práci, určitě to neodvede nikdy nic špatného, nebo je důsledný, takže to si ne určitě taky. A možná ještě v něčem ještě víc bych řekla, že jakoby až přes hranku trošku je důsledný.
1: No. Jste říkala, že se o něj trošku bojíte, tak jak to prožíváte ty závody?
0: Nechodím se dívat, ne, nechodím. Nějak jsme byli v Kobrovech 5 let zpátky a člověk pomalu se na to dívá se zavřenými očima, no. Prostě to je jako čekat, jestli přijede. Nechodím se dívat, no. Ne.
1: Řekněte, jak se za těch 30 let třeba ta rally změnila.
0: Já si myslím, že je to i rychlejší. Jezdí ve vteřině, že jo, ta první desítka a hrozně moc jedou, hrozně rychle. My jsme tak snad jezdili taky rychle, ale mně přijde, že tohle je rychlejší už. Opravdu už to šlo dál a je to další generace, ať kluci jedou, nebo prostě já už mám svý krásný odjetý.
2: Tolik rozhovor s bývalou navigátorkou Miroslavou Cvrčkovou. V Jeněšovicích s ní natáčel náš sportovní reportér Pavel Petr. Teď je 7 hodin a 13 minut a za chvíli přidáme v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec předpověď počasí, abyste věděli, jestli si vzít deštník nebo sluneční brýle. Tak určitě poslouchejte.
3: Český rozhlas Liberec, rád.

0: 2 minuty po čtvrt na 8 vám z Českého rozhlasu Liberec přejeme krásné úterní ráno a většinu naší republiky trápí dlouhodobé sucho. Srážky jsou nerovnoměrné a často také přichází jen v lokálních bouřkách a dnes se to na některých místech zopakuje. Počasí. Ranní teploty se teď pohybují mezi 15 a 18 stupni Celsia a přes den nám maxima poskočí až na 28 stupňů Celsia a k tomu bude nepříjemné dusno. Mraků bude na obloze postupně přibývat a místy se mohou přidat přehánky nebo i velmi silné bouřky. V nich zesílí vítr, mohou padat kroupy a v těch nejsilnějších může spadnout až 50 mm srážek. Biopředpověď je pro dnešek na druhém, tedy na prostředním stupni a UV index je dnes na 6. Tak takové bude počasí v úterý 14. července a za chvíli naše rubrika Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík nám řekne, čím jsou jedinečné naše lidské slzy. Počkejte si 3 minuty.
1: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 22 minut posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec. Mám pro vás také dvě pozvánky do Libereckého paláce Líbek. Dnes tady začíná interaktivní výstava Rudolf II. Ožívá a od 10. hodiny se tady můžete potrénovat paměť. A odpoledne se můžete připojit k další komentované procházce po Libereckém starém městě. Sraz je v 16 hodin v Libereckém infocentru a dozvíte se hodně zajímavého o historii této části města. Teď ale míříme za dalším vydáním rubriky Co v učebnicích nebylo a bude o našich slzách.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem, toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I v úterním ránu je s vámi Český rozhlas Liberec. Liberecký kraj rozdělí peníze organizacím starajícím se o zvířata. Podrobnosti od Miroslava Holubce ve zprávách.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Česku skončí regulace cen pohonných hmot. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO světové trhy už na konflikt na Blízkém východě nereagují tak dramaticky. Celkem 400 tisíc korun rozdělí Liberecký kraj mezi dvě záchranné stanice pro zraněná nebo handicapovaná zvířata. Jde o stanici Falco, působící na Českolipsku a Novoborsku, a organizaci Jaro z Jaroměře, která se stará o zraněná zvířata i na Semilsku a Jablonecku. Galerie Lázně v Liberci je pro veřejnost zavřená. Znovu se otevře v polovině října. Důvodem je výměna veškerého osvětlení, včetně venkovního. Nová, šetrnější světla přijdou Liberecký kraj na 26 milionů korun. Dnes je to 10 let od teroristického útoku ve francouzském Nice. Tehdy Francouz tuniského původu vjel kamionem na tamní anglickou promenádu do davu lidí slavících den dobytí Bastily. Zemřelo 86 lidí a další stovky zranil. Prvního finalistu fotbalového mistrovství světa určí dnešní duel mezi Francií a Španělskem. Utkání v Dallasu začne v 21 hodin českého času. Dnes bude zpočátku mírně oblačno, dopoledne bude oblačnosti přibývat, přijdou přeháňky a bouřky s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V libereckém Kristiánově je uzavřena Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Řidičům přejeme z Českého rozhlasu Liberec šťastnou cestu. A jak to jede nebo nejede ve třech omezeních na naší 35. S větším zdržením počítejte aktuálně u Hodkovic v obou směrech a zpomalíte také na příjezdu do Liberce od Chrastavy. Tak si udělejte za volantem co možná největší pohodu a my vám k tomu řekneme, že se změní uzavírka ve Vysokém nad Jizerou a mluvit budeme také o omezení nočního klidu v Liberci. A na silnicích zůstáváme, s malým vozem za vámi vyjíždí Ilona Čáková.

přesně 7 hodin a 39 minut a máme pro vás další informace z našeho libereckého kraje, protože tady žijeme s vámi. A začínáme v Liberci. Město začalo přijímat žádosti od pořadatelů akcí, kteří chtějí kratší noční klid. Posílat je mohou do konce září. Udělení výjimek ale nebude automatické a rozhodne o ní městské zastupitelstvo. Aktuálně má výjimku 33 akcí, kdy může být hluk i po 22. hodině. Ne všem se to ale líbí, což je pochopitelné. Například s udělením výjimky pro srpnovou akci v Horním Hanichově nesouhlasili místní. Zastupitelé to řešili několik hodin na dvou svých zasedáních. A víc si k tomuto tématu můžete přečíst také na našem webu liberec.rozhlas.cz. Teď do Vysokého nad Jizerou, tady zítra dojde ke změně etap uzavírky. Ulice Věnceslava Metelky bude opět průjezdná a naopak se uzavře ulice doktora Karla Farského mezi náměstím a nemocnicí. Autobusy pojedou po objízdných trasách a všechny linky vynechají zastávku Vysoké nad Jizerou nemocnice a zároveň se změní i odjezdová stanoviště na náměstí. Podrobnosti i jízdní řády najdete na webu iidol.cz. Pokud máte chuť na retro vzpomínky, měli byste se vypravit do informačního centra v Chrastavě. Až do konce srpna je tady výstava věnovaná 70., 80. a 90. letům. Připomeňte si věci, které jsme dřív běžně používali. Otevřeno mají od pondělí do pátku mezi 9. a 16. hodinou. A ještě pozvánka do Smržovky. Tady dnes pokračují oblíbené dílny s květou. V tamní knihovně si můžete od 15. hodiny uplést malou dózu. Tak to stojí za to, co říkáte. A naším hostem hodinu předpolednem bude Šárka Hloušková. Jak pro ní a jejího manžela se před více než 10 lety změnila dovolená na indonéském ostrově Bali v rozhodnutí tady zůstat a pomáhat? Jak vzpomíná na začátky při stavbě klubovny pro děti? Nebo proč se ujala dívky Vajan a na co si musela v průběhu života na Bali zvykat? Poutavé vyprávění tak trochu z jiného světa po 11. hodině na našich vlnách. A za chvíli zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu a zeptáme se na dnešní bouřky.

0: Další ranní společnicí vám na vlnách Českého rozhlasu Liberec byla Annie Lennox. A dnešní předpověď počasí je náročná, může za to výšková tlaková níže. Zjednodušeně řečeno, bude dusno a právě vlhký vzduch podporuje vznik bouřek. Za 3 hodiny začne platit výstraha meteorologů před silnými bouřkami. Před čím konkrétně varují a jak mohou být silné nebo nebezpečné, zeptáme se v Českém hydrometeorologickém ústavu. Počasí. Přesně ve 7:45 máme na telefonu Českého rozhlasu Liberec meteoroložku Polinu Matyuninu. Vítejte u nás, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tak jaké je to ráno vaším pohledem?
1: Tak v současné chvíli na území Libereckého kraje máme převážně zataženou oblohu. Zatím se nám srážky nevyskytují. A co se týče teplot, tak v současné chvíli ráno měříme něco mezi 18 až 20 stupňů Celsia. Na horách teplotně většinou se pohybujeme kolem 15 stupňů.
0: Jak už po celé ráno říkáme, dnešní počasí a předpověď je poměrně složité.
1: Je to pravda, obzvlášť to bude složité určitě v odpoledních hodinách, i když i nadále očekáváme spíš tu větší oblačnost. Postupně se nám na celém území kraje budou vyskytovat četné přehaňky i dokonce bouřky, které můžou být i velmi silné, ale co se týče teplot, tak dneska budeme mít pěkných 25 až 28 stupňů Celsia.
0: Zmiňovala jste bouřky, co nebezpečného nám mohou přinést?
1: A hlavně nebezpečí dnešních bouřek bude spočívat v jejich pomalém pohybu, což znamená, že můžeme mít přívalové srážky i kolem 50 mm, ale v některých bouřkách se nám můžou vyskytnout i kroupy, většinou kolem 2 cm a taky i narázy větru, které budou většinou kolem 25 metrů za sekundu.
0: Předpovídá meteoroložka Polina Matyunina. Děkujeme za váš čas a děkujeme za předpověď. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky.
0: Takové bude dnešní počasí a za chvíli další téma Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Prázdniny jsou v plném proudu, děti míří na tábory pod stan nebo na ty příměstské tábory. A jeden z nich navštívíme už za chvíli v Jablonci nad Nisou. Koná se totiž možná tak trochu překvapivě v městské knihovně.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Ještě

0: sebe.
1: A vy máte v úterý ráno Český rozhlas Liberec, což je podle mého skvělé partnerství. Ještě před zprávami v 8 stihneme vyrazit na příměstský tábor. Děti si je vybírají podle svých zájmů. Tábory bývají například přírodovědné, taneční nebo sportovní. A knihovna v Jablonci nad Nisou připravila ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Vikýř i tábor pro malé knihomily. Na zahájení dorazila i naše reportérka Jana Švecová.
2: Dobré ráno, milé tábornice, milí táborníci. Vítám vás na druhém ročníku příměstského tábora naší knihovny Letní knižní laboratoř.
3: Takhle přivítal táborníky první den ředitel Jablonecké knihovny Petr Hejhal a jeho kolegyně z dětské knihovny Petra Krulišová už dětem nastiňuje, co budou vlastně celý týden dělat.
4: Čeká vás s náma to, že si vyzkoušíte, jaké to je napsat knížku. A nejenom ji napsat, ale budete ji ilustrovat a budete si ji i vázat, abyste tu knížku fyzicky měli a mohli ji donést a tatínkům, tetám a strejčkům. A na závěr autogramy já dá s rodiči, takže si vyzkoušíte, jaké to je, když opravdu autor vydá svůj bestseller. Takže to vás vlastně za ten týden čeká, ale taky vás čeká, doufáme, že spousta srandy.
5: Teď nás čekají nějaké seznamovací hry.
3: Tak děti se tady představují formou takové zábavné hry a já si tady vytáhnu jednu z účastnic tábora, tak můžeš se představit i posluchačům.
6: Jsem z vesnice Pěnčín u Jablonce. Jmenuje se to tam Pěnčín, ale jelikož existují tři Pěnčíny, tak musím říct, který Pěnčín to je.
3: Proč jsi se rozhodla pro takovýhle tábor?
6: Protože moc ráda mám knížky, třeba když přijdeme do knihkupectví, hned si všechny knížky chci prohlédnout a rodiče mi musí říkat, že už musíme jít a já pořád říkám, ne, ne, já si ještě chci prohlédnout ostatní knížky.
3: Takže teď si napíšeš svoji vlastní.
6: Ano, svoji vlastní knížku si napíšu, bude moc krásná.
3: To byla budoucí třeťačka Eva a pak tady máme budoucí spisovatelku Elu.
7: Tak já jakoby obecně jsem několikrát v dětství chtěla být spisovatelkou a moc ráda píšu knížky i třeba příběhy.
3: Tak a o čem by si chtěla napsat?
7: Asi o zvířátkách, protože já miluji zvířátka.
3: Mezi holčičkami jsou tady dva kluci, Honzík a Štěpán. Tak Honzíku, co přilákalo tebe tady na tábor? Byl to kamarád?
8: Jo, protože my se Štěpánem píšeme ve škole knížku. Jmenuje se Město stigmenů a tam jsou takový panáčci, který se skládají jen z kolečka a z čárek a my o nich píšem.
3: A Štěpáne, takže teď chcete, aby to bylo profi, abyste viděli, jak se to má dělat?
9: Jo, chtěli bychom ji vydat.
3: Pane řediteli, tak já vidím, že o knižní tvorbu nemusíte mít do budoucna starost. Když jsem se dívala na váš tábor, tak byl hned beznadějně vyprodaný.
2: Máte pravdu, není jenom vyprodaný nebo zaplněná kapacita, je dokonce přeplněná kapacita.
3: No tak, jak jsem tady viděla a slyšela, tak zájem o knížky a o čtenářství je. Tak já už vám jenom popřeju hodně krásných příběhů a hodně nadějných budoucích autorů.
1: To byla reportáž Jany Švecové z příměstského tábora v Jablonecké knihovně. A do 6 minut uslyšíte další zprávy Českého rozhlasu Liberec a v příští hodině Dobrého rána budeme mluvit o tom, jak by se měli v uvozovkách porovnat cyklisté a turisté v Českém ráji. Další důležité téma v našem ranním vysílání hned po 8.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberecký kraj chce obměnit představenstvo krajské nemocnice. Na sever Čech mají zítra dorazit silné bouřky. Výstava v liberecké Linzerce propojuje 15 umělců. Dnes bude oblačno s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 28 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Liberecký kraj plánuje změny v představenstvu krajské nemocnice Liberec. Na nové vedení chce vypsat výběrové řízení. Podmínky musí ještě odsouhlasit menšinoví akcionáři města Liberec, Frýdlant a Turnov. Počet členů představenstva se má snížit ze současných 9 na 7. Nové vedení by mělo nastoupit v lednu 2027. Výběrové řízení je reakcí na fúzi liberecké a českolipské nemocnice. Konat by se pak mělo pravidelně každých 5 let, podobně jako výběrová řízení na ředitele škol, říká hejtman Martin Půta ze starostu pro Liberecký kraj.
4: I na ředitele základní školy s rozpočtem 5 milionů ročně děláme výběrová řízení pravidelně jednou za 6 let a v nemocnici, která v letošním roce překročí 10 miliardový obrat, považujeme za racionální výběrová řízení udělat také a já předpokládám, že se současní členové představenstva do výběrového řízení přihlásí.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly na sever Čech dorazit už během dnešního dopoledne, a to nejprve na hory a odpoledne i do nížin. Bouřky budou doprovázet přívalové deště a kroupy o průměru kolem 2 cm. Foukat bude také silný vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti až 90 km za hodinu. Podle Jany Ehrtové z Českého hydrometeorologického ústavu platí výstraha od dnešních 11 hodin dopoledne do 10. večer. Do konce července můžou návštěvníci kulturního a kreativního centra Linzerka v Liberci vidět výstavu 15 uměleckých skupin a jednotlivců. Má za cíl představit průřez libereckou kreativní scénou. K vidění jsou díla ze skla, textilu i kovu. Svou prezentaci připravil i ateliér A tak architekti, přibližuje jeho členka Jana Jandurková-Medlíková.
5: Tady je několik jako libereckých realizací. Za zmínku stojí IGI ve Vratislavicích. Nominován na českou cenu za architekturu máme takový malý domeček v Libigovém městečku, to je vlastně taky v Liberci.
2: Írán zasáhl dva tankery plující v ománských vodách v Hormuzském průlivu pod vlajkou Spojených arabských emirátů. Při útoku zemřel jeden indický člen posádky a dalších 8 lidí je zraněných, z toho 4 vážně. Informovalo o tom Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů. Na obou plavidlech vypukly požáry, ale podařilo se je dostat pod kontrolu. Emiráty uvedly, že si vyhrazují právo na odpověď. Íránské revoluční gardy podle agentury Reuters zásah dvou supertankerů potvrdili.
3: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku mírně oblačno, dopoledne bude oblačnosti přibývat, přijdou přeháňky a bouřky i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách to bude 19 až 22 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci ve Starém Harcově je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Smolný vrch, a to mezi křižovatkami ulic Pekárková a Na Zohořelci. Omezení potrvá do konce července.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno přejeme z Českého rozhlasu Liberec, vás se zdravíme do 14. července a v počasí to nebude pohodový den. Bude totiž dusno a na některých místech našeho kraje, jak už jsme říkali ve zprávách, mohou zaúřadovat i velmi silné bouřky. Tak na ně pozor, milí posluchači, třeba i v Českém ráji, kam se vypravíte na kolo. Pozor byste se tady měli mít i před pěšími. Podrobně o tom budeme mluvit s naší redaktorkou už za chvíli. A kromě fotbalového zápisníku přidáme i krimi příběhy a náš regionální stopař se nám ozve z Rokytnice nad Jizerou. Co je tam nového, to nám velmi rád řekne. A velmi rádi vám také hrajeme oblíbené songy. Tady je Petr Kotwald a přidáme i Janu Kratochvílovou.

Na svém rádiu máte naladěný Český rozhlas Liberec. Jak už po celé ráno říkáme, pozor na silné bouřky, které se mohou dnes v našem kraji tvořit. Teploty ale budou příjemné do 28 stupňů, tak to si můžete vyrazit třeba do Českého ráje. A tam teď vyrazíme i my. Asi to znáte sami, jedna stezka, stovky turistů i cyklistů, i tak to může vypadat na některých exponovaných.

0: na to, že jsou v chráněném území. Český ráj je plný pískovcových skal, kde je řada pěšinek, lávek, ale i chráněných rostlin a svou jízdou přírodu poškozují. V některých částech Českého ráje je dokonce jízda na kole úplně zakázaná. Kromě toho se také může stát, že cyklisté zvolí nevhodný terén a zraní se při pokusu sjet třeba pískovcové schody. Je proto podle správců lepší si trasu detailně naplánovat, aby nás na ní nic nepřekvapilo.
1: Když tě tak poslouchám, dávají vlastně správci nějaká doporučení, kde by cyklisté mohli v Českém ráji bezpečně jezdit?
0: Nejjednodušším způsobem je najít si na mapě cyklotrasy, typicky znamená čarou nebo trasu Greenway jezera, která vede od Turnova až do středních Čech. Třeba Sdružení Český ráj vydalo celou brožuru s typy na cyklovýlety. Spousta jich je například v okolí Rovenska pod Troskami. Stezky cyklisty povedou kolem Zříceniny, Hradu Trosky, Hruboskalském, pak třeba ze Železného Brodu na Frýdštejn, ze Semil na Tábor nebo z Lomnice nad Popelkou přes Kozákov do Rovenska. Mnoho cyklotras je také na Mladoboleslavsku nebo v okolí Nové Paky.
1: O cyklistech a také vzájemné ohleduplnosti v Českém ráji mluvila naše redaktorka Johana Tománková. Díky za to a hezký den.
0: Hezký den, naslyšenou.
1: A za chvíli přidáme v dobrém ránu předpověď počasí. Počkejte si.
2: Český rozhlas Liberec.

kapelou Beatles jsme se prospívali až k 8 hodině a 16. minutě a to už pro vás máme v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec slibovanou předpověď počasí. Pokud si odpoledne vyrazíte třeba na komentovanou procházku po libereckém starém městě, vezměte si pro jistotu deštník. Kromě dusna by totiž mohlo pršet. Počasí. Teploty jsou aktuálně mezi 16 a 21 stupni, nejtepleji je v Jablonci nad Nisou a přes den se nám maxima dostanou až na 28 stupňů Celsia a k tomu bude nepříjemné dusno, tak s tím počítejte. Mraků bude na obloze postupně přibývat a místy se mohou přidat přeháňky nebo i velmi silné bouřky. V nich zesílí vítr, mohou padat kroupy a v

0: těch nejsilnějších může spadnout i 50 mm srážek. Bio čekejte na dvojce a UV index na šestce. A za chvíli další naše téma. Salvadořani chodí na stadiony podporovat fotbalisty Argentiny a někteří Američané vyjádřit podporu Ukrajině, která se na mistrovství světa vůbec nekvalifikovala. O převlékání národních dresů bude i další zápisník z fotbalového šampionátu ve Spojených státech.
1: Jaro, léto, podzim, zima.
2: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Zápasem Francie-Španělsko v Dallasu začne dnes na fotbalovém šampionátu semifinále. Mistry světa se mohou stát ještě také Anglie nebo Argentina. Ty proti sobě nastoupí zítra v Atlantě. Mohlo by se tedy zdát, že pro většinu světa už mundial skončil. Fanoušci jsou ale velmi kreativní v tom, koho podporovat i po vyřazení svého národního týmu. V dalším zápisníku ze Spojených států to popisuje náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
3: Benzínová čerpací stanice v tomhle zapomenutém kraji, kde si na hranici amerických států Missouri, Iowa a Nebraska, je asi to poslední místo, kde byste čekali fanoušky evropského fotbalu. Ale právě tady mezi lány kukuřice, továrnami na ohňostroje, billboardy vyzývajícími k obrácení se k Ježíšovi a velkými hlučnými nákladáky potkávám tříčlenou skupinku příznivců Argentiny.
4: Manejamo, jaké se jímo Argentina, somos grande fanático de Argentina.
5: Mluví se mnou Melvin a Javier, jeli prý z Nebrasky 4 hodiny autem, aby v Kansas City viděli Argentinu hrát. Vášnivě ji podporují, ovšem nejsou to Argentinci. Žijí a pracují tady ve Spojených státech a pocházejí ze Salvadoru.
4: El Salvador pues es una selección lastimosamente no hay fútbol.
5: Nad úrovní svého národního týmu se ovšem jenom už klíbají. Salvador hrál na mundialu jen dvakrát, naposledy před 44 lety a zapsal se do historie dodnes rekordně vysokou porážkou 1-10 s Maďarskem. Takže Javier s Melbinem o svém národním týmu vůbec nepřemýšlejí a rozplývají se, jak si v hledišti užili svůj první zápas mistrovství světa a poprvé na vlastní oči viděli Messiho. Asi jako kdyby Češi automaticky vyráželi na šampionát v dresu Luky Modriče fandit Chorvatsku. Američan Miles volí jinou taktiku. Jeho tým skončil už v osmifinále, ale on je především fanoušek klubového fotbalu a londýnského Arsenalu. Takže nejprve přesedlal na Brazílii. A když i ta vypadla, pořád je tu ještě dostatek hvězd Arsenalu, které tu reprezentují Anglii. Tam Miles navíc strávil 5 let života, takže pro semifinále je volba jasná. Mundial je opravdu globální akce i bez zvažovaného rozšíření na 64 týmů. Potkávám tu fanoušky v barvách Peru, Venezuely nebo Itálie, tedy zemí, které tu vůbec nehrály. Američanka Kennedy i dvě její děti dokonce oblékly ukrajinské dresy s číslem 1 a jmenovkou Zelenský.
6: Pokud vím, tak odvádí skvělou práci v příšerných podmínkách. A je to jméno, které každý zná, ale spíš mi jde celkově o Ukrajinu. Myslím, že naše vláda je, nemůžu ani najít slušné slovo, prostě náš přístup k Ukrajincům, včetně Zelenského, je teď naprosto ostudný. A my máme ukrajinské přátele, takže Ukrajinu silně podporujeme. Myslím, že je potřeba, aby se takto ozývalo víc lidí. Ve světě se toho děje tolik, že zájem o Ukrajinu se vytrácí. Takže pokud tohle pomůže, lidi se nad tím pozastaví a podívají se na zprávy, tak je to dobře.
5: Vysvětluje Američanka, proč si s dětmi na fotbal vzali ukrajinské tričko. A zaznamenala prý i to, že Mezinárodní fotbalová federace FIFA vyhodnocuje, jestli nevpustit zpátky do soutěží Rusko.
6: Já soucítím s Rusy a ruskými sportovci, kteří s touhle válkou nesouhlasí a ocitli se v zemi, kterou vedou v podstatě teroristi. Ale je potřeba držet linii. Pokud začneme ustupovat, Rusko to jen povzbudí. Vidíme to právě teď. Během posledního měsíce útočí agresivněji.
5: Říká Kennedy a některým návštěvníkům stadionu tedy zdaleka nejde jenom o fotbal.
7: It's gonna be a classic, a straight classic. Jude Bellingham, is he the Messi?
5: Za to Rodrigo, vedle kterého sedím při zatím posledním postupu Argentiny, se raduje z nadcházejícího semifinále Argentinců s Angličany.
7: I love Saka, I love Jude.
5: Těžko si prý vybírat, jejich hráče má taky rád, ale Argentina to prý dotáhne znovu až k titulu mistra světa, těší se. A hádejte, odkud Rodrigo oblečený do argentinského dresu pochází. Samozřejmě ze Salvadoru. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.

0: S vámi je Český rozhlas Liberec, blíží se půl devátá. Ještě před zprávami vás zvu do Libereckého paláce Líbeke. Dnes tady začíná interaktivní výstava Rudolf II. Ožívá. A od 10. hodiny tady můžete trénovat i paměť. A odpoledne se můžete připojit k další komentované procházce po libereckém starém městě. Sraz je v 16 hodin v Libereckém infocentru a dozvíte se hodně zajímavého o historii této části města. A další informace už přidává Miroslav Holubec ve zprávách, třeba o tom, že roste počet nehod na elektrokoloběžkách.
1: Je půl deváté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Letos už jich policisté řešili více než 400. Zhruba polovinu nehod zaviní sami jezdci. A téměř třetina uživatelů elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla opilá. Na opravu krovu a střechy městských lázní nedostal Jablonec nad Nisou žádnou nabídku. Firma měla zajistit architektonický návrh, projekt i stavbu. Střecha secesní budovy z počátku 20. století je napadená dřevokaznými houbami. Lidé v Chrastavě na Liberecku si můžou připomenout předměty z doby dětství a mládí. Městské informační centrum připravilo ve spolupráci se společenským klubem Chrastava retrovýstavu. Předměty ze 70., 80. a 90. let minulého století budou k vidění až do konce srpna. Čeští hasiči vyrazili na misi do Řecka. Na severu Peloponeského poloostrova budou 4 týdny držet pohotovost. Zapojují se tak do evropského programu na pomoc zemím s velkým rizikem požárů. Česká tenistka Sara Bejlek postoupila úspěšně do turnaje v Aténách. Slovenku Morvajovou porazila 6-0, 7-5 a postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou bude Rakušanka Tagerová. Dnes bude zpočátku mírně oblačno, dopoledne bude oblačnosti přibývat, přijdou přehánky a bouřky s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Jablonci nad Nisou je uzavřená ulice Pasecká. Práce na inženýrských sítích tam potrvají do konce července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 2 minuty po půl deváté, nemáme dobré zprávy pro řidiče, zdržíte se na všech třech omezeních na naší 35. Pomalý provoz je u Hodkovic a také na příjezdu z obou směrů do Liberce. Tak my vám ty minuty navíc za volantem zpříjemníme a přidáme třeba krimi příběhy, protože jsme zjistili, že zloděje na Jablonecku dopadl nejmladší člen policejního sboru. A přihlásí se nám také náš regionální stopař a řekne nám, co je nového v Rokytnici nad Jizerou, kam za vámi vyrazil. Teď od nás od Českého rozhlasu Liberec Leona Machálková a chce dát zpátky čas pro klidné úterý v naší společnosti.

0: Je téměř 10 minut po půl deváté a pokud míříte vlakem do Prahy, zbystřete, milí posluchači. Policie totiž evakuuje zdejší hlavní nádraží kvůli anonymní hrozbě bombou a uzavřena je také stejnojmenná stanice metra. Tak si pro jistotu ověřte svou cestu do Prahy na hlavní nádraží. A ve světě policistů na vlnách Českého rozhlasu Liberec zůstáváme. Nejmladší člen městské policie v Jablonci nad Nisou nedávno slavil. Jednak měl svátek, jmenuje se totiž Cyril, a jednak také dopadl drzého zlodějíčka. Případ nám přiblíží Miroslav Holubec v dalším Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Věděli jste o tom, že jablonecká městská policie má vlastní kinologickou jednotku, tedy že mají nově k dispozici i psí strážníky? Kdyby to věděl smutný hrdina našeho dnešního krimi příběhu, asi by tu osudnou noc udělal spoustu věcí jinak. Jeho asi největší chybou bylo, že se vůbec toho dne vypravil krást, protože krást se nemá a jak známo, kdo krade, do pekla se hrabe. Dalším aspektem jeho neúspěchu byl špatný výběr. Vloupal se totiž na pozemek, který byl celkem dobře osvětlený. Na mužovu obhajobu je třeba přiznat, že dvůr, na který vnikl, původně osvětlený nebyl. Byl ale vybavený pohybovým senzorem, takže světlo se rozsvítilo až poté, co se po pozemku začal pohybovat. Namířil si to přímo k zaparkovanému autu, které majitel, vědom si všech bezpečnostních opatření, nezamkl. Vetřelec se tedy nejspíš zaradoval, jak snadná to bude kořist, než ho zachytil senzor a na dvoře bylo náhle světlo jako ve dne. Zloděj zazmatkoval a dal se na útěk, ale jelikož nechtěl vyjít úplně na prázdno, sebral z auta to jediné, co mu padlo do oka. Ke své další velké smůle tím jediným byla vůně do auta. A tím se dostáváme zpět k naší nové kinologické jednotce. Když majitel domu zjistil, že mu někdo slídí po dvoře, zavolal na městskou policii. Strážníci byli na místě co by dub, ale první ohledání místa činu žádné konkrétní poznatky nepřineslo a tak zavolali psovoda s jeho svěřencem, vlčákem Cyrilem. Myslím, že najít zloděje podle výrazné vůně osvěžovače do auta by dokázali i strážníci sami, ale to nijak nezmenšuje Cyrilovy zásluhy. Pachatel byl během pár minut pod zámkem a na tuhle noc asi nebude vzpomínat v dobrém.
1: Český rozhlas Liberec, rád.

0: Přesně ve 8:45 se vám hlásí Český rozhlas Liberec a pranostika pro dnešní den říká: o svatém Kamilu slunce má největší sílu. No v půlce července to není žádné překvapení, ale překvapit vás mohou velmi silné bouřky, před kterými meteorologové varují.
1: Počasí.
0: Dnešní počasí bude dusné a komplikované. Na obloze bude přibývat oblačnosti a nejprve se kolem hor začnou vytvářet přehánky nebo bouřky. Postupně se mají srážky podle meteorologů rozšiřovat i na ostatní území a očekávají se četné přehánky nebo velmi silné bouřky. V nich může spadnout i 50 mm srážek a vyloučeny nejsou ani kroupy v průměru 2 cm. Jak už jsem řekl, bude dusno, teploty čekejte od 25 do 28, na horách do 22 stupňů Celsia. A alergiky trápí stále pily, bylin a trav a pozor si dejte také na klíšťata, mají totiž vysokou aktivitu. A za chvíli se spojíme s naším regionálním stopařem, který se vypravil do Rokytnice nad Jizerou, aby zjistil, co je tady nového. Počkejte si.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: S vámi je Český rozhlas Liberec a milí posluchači, dáte mi určitě za pravdu, že lidé mívají řadu nápadů, jak vylepšit svoji obec. Většinou ale zůstanou v kruhu, ve kterém byly vysloveny. A často je to škoda. Zapojit obyvatele aktivně do rozvoje obce umožňují takzvané participativní rozpočty. Takový rozpočet má letos premiéru i v Rokytnici nad Jizerou a podrobnosti přidá náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré ráno.
2: Dobré ráno z Rokytnice nad Jizerou. Na projekty, které vzejdou z nápadů obyvatel Rokytnice, v rámci participativního rozpočtu vyčlenila radnice 300 tisíc korun. Návrhy lze podávat už jen do konce července, takže je nejvyšší čas na tom začít pracovat. Podání má samozřejmě řadu pravidel. Nestačí jen napsat třeba chci hřiště pro děti. Projekt musí být realizovatelný na veřejně přístupném místě, nejlépe ve vlastnictví města. Musí být technicky proveditelný. Projekty musí být podané pomocí online aplikace zapojse.město-rokytnice.cz. Na těchto stránkách tu aplikaci najdete. No a musí to podání obsahovat například název, jméno navrhovatele, co nejpřesnější popis toho daného nápadu, odůvodnění, vlastně co řeší, co je jeho cílem, pro koho a jak bude přínosný. Také stanovení přibližných nákladů v rozmezí 50 až 300 tisíc korun a nesmí vyžadovat třeba změnu územního plánu nebo mít neuměrně vysoké provozní náklady. A čím podrobněji ta žádost, vlastně to podání bude zpracované, čím více bude malůvek, fotografií nebo i videa, také tím samozřejmě pro hodnocení lépe.
1: Jaroslave, řekni nám, jaký bude pak další postup, co bude s podanými návrhy sedět dál?
2: V srpnu proběhne kontrola návrhů na úseku rozvoje města a investic městského úřadu v Rokytnici. Pak bude čas na případné doplnění či úpravu, aby všechno bylo podle pravidel. No a pokud ten návrh projektu úspěšně projde tou formální kontrolou, tak bude zařazen do hlasování, které proběhne od 16. září do 5. října. Předtím ale už 15. září proběhne ve školní jídelně veřejné setkání a diskuze nad předloženými návrhy.
1: Jezdíš napříč naším krajem, tak určitě víš, jak jsou na tom s participativními rozpočty také další města na Semilsku.
2: Tak největší zkušenosti mají v Semilech, kde s participativním rozpočtem počítají již od roku 2015. Investice na přání, jak se to tam jmenuje, lze podávat tam do konce května a hlasovat se o nich bude v půlce listopadu. A z těch realizovaných nápadů jmenujeme třeba vodní prvek na Ostrově, část chodníků na Benešovské ulici i další chodníky, ale třeba také dětské hřiště, hasičské hřiště a různé cestičky. A druhým rokem zapojují obyvatele města do rozhodování o části obecních investic v Jelemnici. V prvním ročníku tam vznikly projekty jako dětské hřiště a komunitní grill na Grandu či komunitní zahrada v ulici Jana Buchara. No já jsem zvědav, co se zrodí v Rokytnici.
1: Říká náš regionální stopař Jaroslav Hoření, který se na svých cestách po kraji zastavil v Rokytnici nad Jizerou a vyzvěděl podrobnosti o zdejším participativním rozpočtu. Tak díky za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou po desáté z Mimoně.
0: Regionální stopař.

Je 8.57, úterní dobré ráno z Liberce je u konce. A co vás čeká během dopoledne s Ivetou Kalátovou? Třeba otázka za milion. Co byste udělali, kdyby se před vámi i za vámi sklopily závory na železničním přejezdu? Začnete panikařit nebo se šlápnete plyn? Mluvit o tom budeme během dopoledne a budeme také ochutnávat zmrzlinu v Mimoni a poradíme, jak chránit domácí mazlíčky před horkem, které nám letos dává opravdu zabrat. Informací ale bude mnohem víc, tak poslouchejte. Jan Holub se loučí, přeji vám krásné úterý a naslyšenou.

0: 9 hodin. Český rozhlas Liberec, zprávy. Poslanci budou jednat o cenách dálničních známek. Mezi Turnovem a Jičínem dnes a zítra nepojedou vlaky. Pavilon žiraf v liberecké zoo se změní na africký. Dnes bude oblačno s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 28 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Zrušení automatického navyšování cen dálničních známek dnes v prvním kole projednají poslanci. Změnu navrhlo ministerstvo dopravy jako novelu zákona o pozemních komunikacích. Roční dálniční známka by v případě schválení parlamentem od ledna stála 2570 korun, stejně jako letos. Původně měla novela také sjednotit ceny pro všechny typy aut do 3,5 tuny. Nakonec ale například za elektromobily nebude třeba dál při použití dálnice platit. Podle ministerstva financí by totiž Česko kvůli zrušení slev pro nízkoemisní auta přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy. S výlukou musí dnes a zítra počítat cestující na železnici mezi Turnovem a Jičínem. Správa železnic tam zajišťuje údržbu trati. Vlaky nebudou po oba dva dny jezdit vždy mezi 8. a 18. hodinou.
1: V tu dobu je na trase přes Český ráj nahradí autobusová doprava. Správa železnic upozorňuje, že nízkopodlažní autobusy budou schopné přepravit až 7 jízdních kol. Spoje budou jezdit podle výlukového jízdního řádu. Cestující ho najdou na webu iidol.cz. Z Turnova Michal Jemelka, Český rozhlas.
0: Koncem letošního roku by měla být hotová rekonstrukce pavilonu žiraf v liberecké zoologické zahradě. Jeho přestavba za více než 114 milionů korun začala loni na podzim. Stavba z roku 1986 byla v havarijním stavu. Žirafy museli chovatele převést do zahrad v Ostravě, Jihlavě a Dvoře Králové nad Labem. Po znovu otevření už pavilon nebude sloužit jen jim, říká mluvčí zahrady Barbara Tesařová.
2: Bude to africký pavilon a nebude sloužit jenom žirafám a zebrám, ale uvnitř návštěvnické části vzniknou nové expozice, které budou věnované fauně východní Afriky, takže se návštěvníci mohou těšit například na obří akvárium s cichlidami anebo třeba rypoše.
0: Ukrajina úspěšně pokračuje ve vývoji tzv. Antiraket, schopných čelit ruským balistickým střelám. Jde o raketu FP-7X, kterou vyvinula ukrajinská zbrojní firma Firepoint. Společnost poprvé zveřejnila krátkou vizualizaci nové rakety, kterou už úspěšně vyzkoušela na počátku července. Raketa s doletem do 200 km s bojovou hlavicí o váze 150 kg stojí mnohem méně než obdobná střela do amerického systému Patriot. Raketa FP-7X má být součástí systému Freya, evropské obdoby izraelského protiraketového štítu Železná kupole.
3: Počasí.
0: Dnes bude postupně přibývat oblačnosti, přijdou přehánky a bouřky i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty dosáhnou 25 až 28 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici číslo 35 u Hodkovic nad Mohelkou se ve směru na Turnov střetlo osobní auto s nákladním. Obě auta stojí v odstavném pruhu, projíždějte tudy obzvlášť opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už máme krátce po 9. hodině. Vy jste si, milí posluchači, naladili vysílání Českého rozhlasu Liberec a vše dobré a kvalitní poslech už vám přeje od mikrofonu Iveta Kalátová. Máme tady další prázdninový den, úterý 14. července. Samozřejmě děti a studenti prožívají třeba i své první lásky. No, právě dětem budeme také věnovat ty příští minuty, protože první lásky, nuda nebo dovolená s rodičem, u kterého běžně tráví jen víkendy. To jsou témata, která trápí děti právě o prázdninách. novinách. Odborníci varují také před nástrahami internetu a seznamováním se v četovacích aplikacích nebo při hraní her. A více o takzvaném bezpečném létě si povíme už za chvíli. No a také pro vás máme aktuální informaci. Liberecký kraj chce vypsat výběrové řízení na nové vedení krajské nemocnice Liberec, kterou od letošního roku sloučil s nemocnicí v České Lípě. Podrobnosti si budete moci poslechnout už za chvíli. Tak ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

in. Novida, kromě koukání do mobilu, tak ve vlaku se dají hrát třeba karty nebo číst noviny nebo si jen tak povídat. Tak to byl Michal Tučný v našem vysílání dopolední pod Ještědem. No a my už se budeme teď věnovat jinému tématu. Liberecký kraj totiž vypíše výběrové řízení na nové představenstvo krajské nemocnice Liberec. Tak obměna souvisí se sloučením Liberecké nemocnice s nemocnicí v České Lípě.

0: klasické výběrové řízení. Ten návrh už prošel valnou hromadou akcionářů, ovšem ještě podmínky toho výběrového řízení musí schválit zastupitelstva tří měst, které mají ve Spojené nemocnici menšinové podíly, tedy Liberce, Turnova a Frýdlantu.
1: Co si kraj vůbec od obměny představenstva nemocnice slibuje?
0: No tak díky spojení Krajské nemocnice Liberec a Českolipské nemocnice vzniklo velké zdravotnické zařízení s více než 1600 lůžky a téměř 5000 zaměstnanci. A od toho výběrového řízení očekávají akcionáři, že přivede do nemocnice odborníky nejen s potřebnou praxí, ale také s jasnou vizí jejího dalšího rozvoje. Stěžení bude dostat Českolipskou nemocnici na úroveň té liberecké, hlavně co se tedy personálního zajištění týká. Nicméně v čele nemocnice má i nadále zůstat současný předseda představenstva a generální ředitel Richard Lukáš, jak mi potvrdil i hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Výběrové řízení proběhne na všechny členy představenstva až na pozici předsedy představenstva a generálního ředitele. Tam považujeme jako akcionáři za důležité to, aby kontinuita ve výstavbě Centra urgentní medicíny byla právě takto personálně garantována. To znamená, že pan generální ředitel bude i součástí výběrové komise.
0: Nově už ale v tom představenstvu nemocnice nebude 9 členů jako dosud, ale jenom 7. A ve výběrové komisi mají být kromě akcionářů i zástupci odborů, zaměstnanců nemocnice a také nezávislí odborníci.
1: U řady akciových společností je ale zvykem, že předseda představenstva si svůj tým vybírá sám. Tuhle variantu kraj nezvažoval?
0: Nezvažoval, a to právě proto, aby nevznikly žádné pochyby, že výběrové řízení nebylo otevřené a transparentní, uvedl hejtman Půta.
2: V soukromých společnostech to většinou bývá tak, že si předseda nominuje do představenstva lidi, se kterými tvoří tým, ale my jsme společnost vlastněna veřejnými subjekty a ten hlavní argument, který v posledním roce vysvětlujeme, že i na ředitele základní školy s rozpočtem 5 milionů děláme výběrová řízení jednou za 6 let a v nemocnici, která překročí 10-miliardový obrat, považujeme za racionální výběrová řízení udělat také.
0: No, to funkční období nového představenstva má být 5leté a po té době by tedy mělo zase přijít nové výběrové řízení.
1: A kdy ho Liberecký kraj vyhlásí?
0: Také vypsané by mělo být někdy v září, to znamená, že samotný výběr proběhne až po komunálních volbách a to výběrové řízení má být na každou pozici představenstvu dvoukolové a kraj očekává, že o něj bude velký zájem.
1: Vedení Krajské nemocnice Liberec se má tady od ledna příštího roku obměnit. Podrobné informace už nám přinesla redaktorka Jana Pavlíčková. Děkujeme a hezký den. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, pěkný den.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celu ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Taková šedá myš a neb, jaký to je, zpívala nám Eva Farná, která se rozhodně nemůže stěžovat na to, že by byla šedou myškou. Je 9:23, je tady s vámi letní prázdninové vysílání Českého rozhlasu Liberec. Letní prázdniny jsou časem pro dobrodružství, výlety i nová přátelství. Pro některé děti ale mohou skrývat i nástrahy. Třeba tím, že tráví více času na internetu. A nejen před nebezpečím kyberprostoru varují odborníci i ministerstvo vnitra v programu Bezpečné dětství.
1: O prázdninách odpadá dětem stres ze školy a známek. Mají ale mnohem více času se zabývat sami sebou. Škola ale plní i další funkci. Učitelé mohou přijít na to, že dítě má problém, říká národní koordinátorka pro prevenci kriminality Kateřina Bělohlávková.
2: Během prázdnin místo učitelů volají vedoucí táboru, kteří vlastně vstupují do role těch učitelů a můžou identifikovat takové dítě, které se jim svěří na táboře nebo v nějakém kroužku na sportovním soustředění.
1: Kontakt s vrstevníky hledají děti taky na internetu, jenže tam hrozí podle expertky na kyberkriminalitu Terezy Faladové z ministerstva vnitra nebezpečí.
3: Ti pachatelé se nechovají už tak, že rovnou to dítě požádají o nějakou intimní fotku nebo o intimní video, ale oni moc dobře pochopili, že dětem dneska chybí sociální kontakt.
1: Ten hledají dívky nejčastěji v chatovacích aplikacích, jako je WhatsApp, chlapci u hraní počítačových her, například Roblox nebo Minecraft, říká Faladová. Před nástrahami varují i krizové linky, kam se děti, rodiče i třeba právě vedoucí táborů mohou obracet. Základem je, aby dítě vědělo, co si k němu může jiný člověk dovolit, ať už na internetu nebo i v reálném světě. Pokračuje klinická psycholožka z dětského krizového centra Zora Dušková.
4: Každé dítě by mělo vědět od nejútlejšího věku, co označujeme jako intimní oblasti. A velmi jednoduše to jde i v souvislosti s létem dětem vysvětlit. To jsou ta místa, která si zakrýváme plavkami.
1: Podle Duškové je mnohem větší šance, že se takové dítě svěří. Nejvíc ale děti řeší téma psychické nepohody. A to se nemění ani v červenci a v srpnu, říká vedoucí odborných služeb Linky bezpečí Hana Píšová.
5: Co naopak trochu přibývá, tak jsou vztahové problémy, kde děti řeší letní lásky, krachy těch vztahů, nebo se nám objevují častěji témata, kdy děti třeba mají někam odjet, ať už to jsou tábory, soustředění, anebo třeba i dovolené.
1: S dětmi by rodiče podle Píšové měli mluvit o tom, jak prázdniny chtějí trávit a snažit se najít společné řešení. I díky tomu s nimi pak budou děti o případných problémech komunikovat. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 14. července, svátek mají Karolíny a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den.
3: Taxická hranice.
2: Jeden z nejslavnějších pistolníků divokého západu, Billy the Kid, byl zabit před 145 lety v roce 1881. V jeho 21 letech si na něj počíhal šerif Pat Garrett. Jenom 3 týdny po zahájení operace Barbarossa před 85 lety v roce 1941 zahráli v ruských stepích fašistickým nájezdníkům Stalinovi varhany. Obávaná zbraň velké vlastenecké války, raketomety Kaťuša, měly premiéru u běloruského města Orša. Nejúspěšnější český tenista historie, vítěz 8 grandslamových turnajů mimo Wimbledonu, tam byl jen 2x ve finále, 270 týdnů světová jednička Ivan Lendl, byl přesně před 25 lety v roce 2001 uveden do tenisové síně slávy.
4: Každý sportovec, který začne dělat sport a potom ho dělá dál, to dělá, protože ho to baví.
2: Ozbrojený Francouz tuniského původu úmyslně vjel před 10 lety nákladním autem do davu lidí oslavujících ve francouzském Nice státní svátek připomínající dobytí Bastily.
5: Terror attack! There's a terror attack! Down!
6: Really?
5: Down!
2: 86 lidí jeho brutální útok nepřežilo. Evropská komise představila před 5 lety dosud největší soubor klimatických návrhů s názvem Fit for 55, který byl páteří zelené politiky pro Evropu. Brusel chtěl více než 10 právně závazných návrhů přispět k tomu, aby EU snížila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55% proti hodnotám z roku 1990 a dospěla v polovině století k takzvané klimatické neutralitě. 45 má dneska český herec, liberecký rodák Ladislav Hampl. Já přeju všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pražské léto.
1: Úspěšné úterý vám teď od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Já jsem vám nedávno představil tři největší zámecké objekty u nás. Do toho třetího v pořadí jsme se také vypravili, to byl Jindřichův Hradec. No a zajímaly mě parky a zahrady u objektů. Tak jsem zadal opět, který je největší, která zahrada ne po park, no a vyběhlo mi u zámku Versailles. Dobře, tak jsem to zúžil na Česko a vyhrál Vlašimský zámecký park. Rozlohu má 75 hektarů, patří mezi největší zámecké parky nejenom u nás, ale i ve střední Evropě. Je to chráněná památka, spadá také do evropské soustavy chráněných území Natura nebo Nature, jak chcete, 2000. No jaký objekt vám dnes představí průvodce naším zámeckým letem František Kinský? Tak kam to bude, kam bude dnešní pozvánka?
0: Zámecké léto.
2: Podnikneme výlet na Jižní Moravu, kde stojí klasicistní zámek francouzského typu Rájec nad Svitavou. Nechali ho postavit Salmové. Kromě jiného krášlí tamní zahrady také největší česká sbírka kamélí. Více nám už prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Vcházím na nádvoří Rájeckého zámku, kde už mě vítá kastelánka Zdeňka Kalová. To první, co mě upoutalo, jsou záhony růží a dominující kašna slekníny.
4: No, Rájecký zámek byl vždycky spojený se zahradníky a s květinami, takže bychom chtěli, aby návštěvníky třeba, kteří přijíždí v zimě, vítali naše vzácné kamélie, ale ti, kteří přijíždí v té klasické letní sezóně, tak aby vítali lekníny, růže, sbírky citrusů a měli vlastně Rájec spojenou především s těmi květinami.
3: Vstupní halou procházíme do velkého sálu.
4: Tohle je vlastně nejkrásnější sál Rájeckého zámku, takzvaný slavnostní, nebo chcete-li zahradní, protože těmi dveřmi přímo proti nám se vstupovalo do zámeckých zahrad, které vznikly ve 20. letech 19. století.
3: Kdy vlastně vznikl samotný zámek?
4: Rájecký zámek byl postaven mezi roky 1763 až 1769. Je to klasický francouzský venkovský zámek. Takové najdeme nejvíc třeba v okolí Paříže. A někdy z legrace říkáme, že to je salmovská venkovská chalupa, protože Salmové opravdu na Rájecký zámek jezdili především na léto, na letní měsíce zhruba od června do října. Pak se vraceli ke svým pracovním povinnostem do Vídně nebo do Brna.
3: Ze sálu se dostáváme do další místnosti, která je obklopená obrazy.
4: Toto je sál předků, kde jsou vystaveny portréty členů rodiny Salm-Rieferscheid, ale není to úplně to nejvzácnější, co zde v přízemí můžete vidět. Nyní vás vezmu do zámeckých knihoven.
3: Ocitáme se sice v knihovně, ale těch knih tu moc není vidět.
4: Knihy jsou trošku ukryté v poličkách, ale je jich tady přes 61 tisíc.
3: Stoupáme do patra, ale to, co mě zaujalo, kromě té vizuální stránky, jsou také vůně. Co to cítíme?
4: Teď aktuálně cítíme květinovou výzdobu v místnostech.
3: Musím říci, že ty interiéry jsou naprosto úchvatné. Máte mimořádně vybavený zámek.
4: To je jednou ze zajímavostí Rájeckého zámku, že se dochovala velká část původního mobiliáře rodiny Salmů. A vzácností je také to, že 90% toho, co návštěvníci na zámku uvidí, je právě z těch původních sbírek, tedy nebylo to svezeno z jiných hradů a zámků.
3: V přízemí jsme prohlídku reprezentativních místností zakončili vzácnou knihovnou. Tady v prvním patře jsou soukromé prostory. A je to také nějaký klenot?
4: Na konci prohlídky mají návštěvníci možnost prohlédnout si naši klenotnici.
3: Když se řekne klenoty, představím si šperky, ale tady jsou ve vitrínách spíše poháry.
4: Svým způsobem jsou to vlastně také šperky. Tyto nádherné poháry jsou řezány z horského křišťálu, což je polodrahokam. Rájecký zámek je nádherný a doufám, že se návštěvníci přijedou k nám do Rájce nad Svitavou podívat.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Rájec nad Svitavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Vidíte poháry, co by poklad? Nakonec proč ne, když třeba Fabergeho vejce mají milionové hodnoty, tak proč ne samozřejmě. Jinak podívejte se na fotografie, učinil jsem to též, přiznám se, nebyl jsem na tomto zámku, zaujal mě tam právě ta vodní plocha s lekníny, působí to nádherně, možná chcete i na zahradě si udělat něco podobného. No jo, ale té práce potom, ono stačí, když máme sekat, trhat plevel a tak dále, ale je to krásné, když pak člověk sedí, dá si to kafe a pěkně si tam užívá. Užívejte si, ale teď trošku vzrušení, protože budeme soutěžit, hrajeme o náš cestovatelský zámecký balíček, pak o další ceny, ale telefon nejprve tady pojďme pěkně postupně, nahlásím 731 800 900, třetí volající jde do soutěže, no a pak řeknu dál podrobnosti. Hrajeme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tam se schoulíš, ptal se Karel Gott, ten hlas je nenahraditelný a zatím nemá vůbec žádného zástupce na našem poli populární hudby. Ale my soutěžíme, my máme zámecké léto, hudba je tady ano doplněk, ale tím nejdůležitějším je naše soutěž a samozřejmě představení dalšího zámeckého objektu jako typu na prázdninový výlet. Paní Karin z Nové Hlíny je u telefonu. Dobrý den, paní Karin.
1: Dobrý den.
0: Já vás zdravím. Nová Hlína, já jsem se díval, nejblíže k Nové Hlíně zámek Třeboň nebo Jemčina.
1: Přesně tak, Třeboň.
0: Pak hrad a zámek Stráž nad Nežárkou, to už je trochu dál.
1: Ano.
0: No, díval jsem se tady, musím tedy říct, že v mobilu tam moje umělá inteligence má co dělat, ale vždycky kontroluji, tak proto se vás ptám. Který z nich jste navštívila?
1: Všechny.
0: Všechny. A který sám líbil nejvíc?
1: Jindřichův Hradec.
0: To je veliký, krásný zámek, taky jsme o něm nedávno docela mluvili. No, paní Karin, tak se dáme do soutěžení. Jste připravena, doufám, můžu to spustit, můžu to rozjet. Otázka zní, kolik knih ukrývá zámecká knihovna na zámku v Rájci nad Svitavou? Za A asi 17 tisíc, asi 46 tisíc, asi 61 tisíc.
1: Za C.
0: Vy jste taky ani nezaváhala, to jste věděla, pamatovala si, stačíte telefonovat a zároveň poslouchat ten příspěvek? To nebude úplně jednoduché. Tak vám gratuluju, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, tak jmenujte, co v něm je schválně.
1: Batoh, ano, termoska, ano, ponožky, ano, pikniková deka, ano, a sluneční brýle.
0: No, já, víte, co musím udělat znovu? Tak to máte takové malé soutěžní plus bez odměny. Přesně tak, tento zámecký cestovatelský balíček putuje už za vámi, ten máte jistý v pátek, pak z těch pěti, věřím, že i další dny budou úspěšné, vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby, no a pak na konci prázdnin budeme losovat tři víkendové zámecké pobyty, respektive majitele těchto poukazů. No tak vám gratuluju, mějte se krásně.
1: Děkuji.
0: Pro vás už soutěž končí, vy už teď budete pouhým posluchačem naší soutěže. Věřím, že v pátek budete mít už, jak se říká, napnuté. Mějte se moc pěkně a ať se daří. Naschanou.
1: Tak jo, děkuji, naschanou.
0: No já děkuji vám všem, kteří jste volali, nedovolali se, ale jak se říká, zítra je taky den, ostatně do konce prázdnin máme ještě řadu, hodně našich zámeckých soutěžních vysílání. Zítra se podíváme taky na úžasný zámek, na zámek Žleby. Úspěšný den vám přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Správci HKO Český ráj nabádají cyklisty k opatrné jízdě. Kraj podpoří záchranné stanice pro zraněná zvířata. Liberecký zámek ode dneška nabízí prázdninový program. Dnes bude oblačno s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 28 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Cyklisté v Českém ráji by měli dodržovat bezpečnostní pravidla při jízdě v místech využívaných i pěšími, upozorňuje na to zpráva chráněné krajinné oblasti Český ráj. V regionu se o letních prázdninách pohybují stovky lidí, často s dětmi nebo psy. Jízda na kole mezi nimi je nebezpečná. Cyklisté by měli volit méně frekventované stezky, například přímo vyznačené cyklotrasy.
2: Dalším problémem v Českém ráji může být jízda po chráněném území mimo vyznačené cesty. Jednak cyklisté poškozují přírodu a terén může být nesjízdný. V lokalitě je řada pískovcových pěšin nebo schodů a neskušený cyklista by se mohl zranit. Značené cyklotrasy jsou například v okolí Rovenska pod Troskami, Semil, Malé Skály nebo Nové Paky. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Celkem 400 tisíc korun rozdělí Liberecký kraj mezi dvě záchranné stanice pro zraněná nebo handicapovaná zvířata. Obě jsou součástí národní sítě záchranných stanic a ročně pomáhají stovkám živočichů. Jde o stanici Falco, působící na Českolipsku a Novoborsku, a organizaci Jaro z Jaroměře, která se stará o zraněná zvířata i na Semilsku a Jablonecku, doplňuje náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
3: Záchranné stanici Falco jde 250 tisíc a Jaro Jaroměř 150 tisíc. Ten rozdíl je způsoben tím, že oni pokrývají různou výměru Libereckého kraje. To znamená, i podle té pokryvnosti jsme určili tuto částku a samozřejmě i ten příjem těch zraněných nebo opuštěných zvířat je různý. To znamená, i to, co jsme zhodnili, abychom mohli objektivněji přispět na jejich činnost.
0: V Liberci dnes začíná prázdninový program na městském zámku. Každé úterý od 20 hodin čeká návštěvníky v zámecké zahradě letní kino. Dnes večer uvidí snímek Mamma Mia. Na středy připravili organizátoři sérii koncertů. Soboty nabídnou tematické programy a komentované prohlídky interiérů. Kromě toho můžou lidé navštívit i výstavu Rudolf II. Ožívá. Program na zámku potrvá do konce tohoto srpna. Mladí politici a političky zamíří do Lán. Dnes odpoledne se na zámku setkají s prezidentem Pavlem a s první dámou. Budou debatovat o tom, jak u mladých posílit zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. Zúčastní se třeba mladí lidé z řad poslanců a starostů.
1: Počasí.
0: Dnes bude postupně přibývat oblačnosti, přijdou přeháňky a bouřky i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty dosáhnou 25 až 28 stupňů, na horách to bude 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v Rynoltické ulici havarovalo osobní auto do příkopu. Projíždějte tudy opatrně. A v Doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřená Nerudova ulice. Rezidentům je vjezd povolen. Uzavírka platí do konce roku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Stále příjemný a nerušený poslech Českého rozhlasu Liberec, to vám už teď krátce po 10. hodině přeje Iveta Kalátová. Sice tuším, kde nás asi posloucháte, možná doma u výborné kávy, možná v zaměstnání, možná někde na zahradě, anebo také za volantem. A právě pro řidiče tady máme jednu zajímavou reportáž. Apropo, co byste udělali, kdyby se před vámi i za vámi sklopily závory na železničním přejezdu? Začnete panikařit nebo sešlápnete plyn? Přejezdů se závorami i na silnicích tříd přitom rapidně přibývá. Ročně jich technici ze správy železnic nainstalují přes 50. Tématu se tedy budeme věnovat už za chvíli. Stejně jako pokračování našeho sladkého seriálu Kde chutná zmrzlina. A dnes se náš regionální stopař Jaroslav Hoření zastaví ve zmrzlinárně Ralskou v Mimoni. Tak pěkný poslech.

0: otálet. Tak já jsem ráda za toto setkání s Marií Rotrovou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec 10 hodin a 12 minut. Dalším tématem už budou železniční přejezdy. Správa železnic přidává závory na další a další železniční přejezdy. Zvyšuje tak bezpečnost železničního i silničního provozu. Aktuálně se soustředí na problematická místa v zastavěných oblastech nebo nepřehledných úsecích. Loni přibyly závory na 60 přejezdech a letos jich železničáři zabezpečí 51. Jedním z nich je železniční most přejezd na silnici druhé třídy mezi Břasy a Radnicemi na Rokycansku.
1: S Jiřím Neckářem, řidičem linkového autobusu, přicházíme k železničnímu přejezdu. Co je tady špatně?
2: Když jedu od Břas na Radnice,
1: pojede vlak.
2: Železniční zastávka napravo, vidíte tu houdu, ten vlak stejně neuvidíme. Řidič od Radnic na Břasy si málem vykroutí hlavu, protože není výhled doprava.
1: Na tenhle přejezd se brzy vydají železničáři.
3: Takže ty závody tady tomu prostě pomůžou.
2: Rozhodně to zabraňuje některým, aspoň ukázněnějším řidičům, chodcům a cyklistům přecházet železniční trať, po které se přibližuje vlak.
1: Doplnění závor je součástí širšího plánu správy železnic, jak říká mluvčí David Kabel.

0: zvedne ty závory. Jsou na to dělaný. Já si osobně myslím, že je furt lepší mít hod závory rozbitý přední sklo, než hod lokomotivy rozbitý celý auto.
1: Železničáři letos přidají závory na 51 přejezdů po celé republice. V Plzeňském kraji, kromě silnice Ubřas, také na dva přejezdy u Dobřan na jižním Plzeňsku. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Liberec, rádio.

Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Tak ten dnešní den 14. července je ve znamení spíše takového dusného počasí, kde se očekávají bouřky, silné bouřky, no a to také bývá takovým obdobím, kde si dáme něco dobrého, abychom se trochu osvěžili zmrzlinu. Tak vy už určitě víte, kam tím míříme, tak nás čeká opět další díl našeho seriálu o zmrzlinách. Tak už více než 30 let vyrábí zmrzlinu vlastníma rukama paní Ivana Jablonovská. Zmrzlinu tradičních i netradičních chutí můžeme koupit na řadě míst, ale regionální stopař Jaroslav Hoření se vydal přímo ke zdroji této dobroty. Dobré dopoledne přejeme.
2: Dobré dopoledne z Českolipska, konkrétně z Mimoně, kde na sídlišti Podralském sídlí zmrzlinárna a výrobna paní Ivany Jablonovské. A najdeme tady desítku druhů kopečkové zmrzliny. Chutí tradičních i netradičních, tak namátkou třeba tradiční zelené jablko z kořice, mandarinka, ale třeba i netradiční, co tady vidím, pivní, bejlís, tuňáková, křenová, koprová, chleba. A taky Ježíšmarja, nebo já nevím. Výběr je opravdu velice pestrý. Paní Ivano, co právě teď vyrábíte?
3: Dobrý den, tak právě teďko se chystám na ovocní zmrzliny a na mléční zmrzliny. Budeme vyrábět česnekovou, budeme dělat čabajkovou, budeme dělat asfaltovou, je toho dneska hodně.
2: Asfaltovou, to se snad nedělá z asfaltu. Já vím, že vy všechno děláte z těch surovin, jak to má být, ale ten asfalt.
3: Asfaltovou nemůžeme dělat z asfaltu, když tady jsou u nás mimo ní silnice hodně rozebraný, tak samozřejmě je to nějaká jiná varianta, je to hodně černá zmrzlina, která barví i jazyk a je hodně žádaná.
2: A jinak ty ovocné, tak ty jsou opravdu z ovoce.
3: Ano, samozřejmě, třeba ovocné sorbety obsahují 71% podíl ovoce, jsou to opravdu se zrničkama, takže malinová tak, jak má být, rakitníková je taky se zrničkama, opravdu to děláme z těch surovin podle toho, jak se ta zmrzlina jmenuje.
2: Dá se ještě něco vymyslet?
3: No tak Ježíšmarja, máme seznam hodně dlouhé a zákazníci posílají další nápady, takže ale není čas na to experimentování, během sezony to prostě nestíháme.
2: O co je největší zájem z těch tradičních a o co z těch méně tradičních, z těch zvláštních, které děláte?
3: Tak mezi tradiční zmrzliny patří samozřejmě vanilka, citron, pistácie, oříšek, karamel a z těch netradičních je nejprodávanější čabajková s kremskou hřtici a s chlebem.
2: Dohromady?
3: Ano, dohromady, na jeden kopeček, na jeden kornoutek.
2: Na jeden kornoutek. No tak to tedy musí být vlastně v podstatě i oběd.
3: Ano, a když si k tomu zapijete třeba slivovicovou nebo becherovkou, tak jste po obědě, máte i tomu destilát nějaký a je to dobrý.
2: Akorát, že jako řidič pak tady musím chvilku zůstat.
3: No samozřejmě, tyhle ty alkoholové zmrzliny jsou 18+, takže ani dětem, ani těhotným, pak by byly hodně veselí.
2: Vy jste získala už řadu ocenění za svoje zmrzliny. Jezdíte i na festivaly předávat anebo čerpat?
3: Tak oboje, jezdíme po festivalech, hodně teď jsme vyhráli letos 12. ročník v Praze na zmrzlinovém festivalu cenu diváků a bylo to předpokládám za tu čabajkovou, co byla letos novinka, protože ty nám zmizely jako první. Teď jsme byli pozvaní i na Slovensko do Bratislavy, což je pro nás nereálný, dostat se tam prostě víc tam zmrzliny a všechno. A je to hezký, je to zajímavý, okukujeme samozřejmě u konkurence, co kdo má, jsou to zajímavé kombinace, ale a předáváme takový to naše gro, co máme tady.
2: Já také trošku koukám, že vlastně rozšiřujete i záběr své působnosti.
3: Ano, koupili jsme letošním roce nemovitost, kde budeme přesídlovat naší zmrzlinárnu a to bude tak minimálně, třeba letos určitě ne, letos v každém případě to nestihneme, ale příští rok třeba, když se zadaří a bude tam velikánská zahrada, krásný posezení, tak už se na to moc těšíme.
2: A já se na to budu příští rok těšit taky. No ale vy přijďte sem do Mimoně na sídliště Podralském.
1: Odkud se nám přihlásil Jaroslav Hoření, stejně mi to nedá, Jaroslave, jsi odvážný ve výběru. Zkusil by si třeba tu kopřivovou a nebo třeba mateří douškovou nebo čabajkovou?
2: Tak zrovna ty bylinky, to mě moc neláká. Ta čabajková to jo.
1: No, tak k tomu si dáte ještě česnekovou, k tomu ještě si přikousnout křupavý rohlík a brož po obědě.
2: Přesně tak.
1: Jaroslav Hoření, náš regionální stopař, tak děkujeme a budeme se opět těšit na zítřejší díl. Naslyšenou.
2: Naslyšenou zítra z Frýdlantska.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

To jsme si připomněli jednu z mnoha hezkých písniček skupiny Brontosauři Na kameni kámen. Pokračuje úterní dopoledne pod ještědem 10 hodin 36 minut. Mám tady pro vás pár upozornění. Důležité upozornění máme tady pro ty z vás, kdo cestujete autobusem mezi Rokytnicí na Lizeru a terminálem v Semilech, tak z důvodu ukončení jedné etapy u zavírky silnic a zahájení druhé etapy ve Vysokém na Lizeru dochází od zítřejšího dne, tedy 15. července, ke změnám autobusových jízdních řádů. Odkaz na aktuální změny najdete například i na stránkách Pasek nad Jezerou. Také máme pro vás upozornění pro naše posluchače v Lomnici nad Popelkou. Tam dnes zvou od 13 hodin na komentovanou prohlídku města s Lenkou Morávkovou, tentokrát po stopách lomnických továrníků. Vstupné si můžete zakoupit na webu, v informačním centru nebo v recepci na zámku, srasy na nádvoří zámku. No a pro změnu, rozbor vody v Božím pramenu v Turnově nedopadl dobře. Výsledky rozboru pramene nevyhovují hygienickým limitům požadovaným vyhláškou ministerstva zdravotnictví. Tak zprávu jsme našli na webových stránkách města Turnov. No a pro změnu naše webové stránky Českého rozhlasu Liberec, tam je to hodně pestré, tak máme zde samozřejmě reprízy hostů, seriálu, dalších pořadů, ale také aktuální informace, reportáže, například zpráva chráněné krajinné oblasti Český ráj varuje cyklisty před nebezpečím srážky s pěšími turisty. No a také zpráva z letních táborů. Místo k vodě chtějí děti v létě k hrncům a plotně o kucharský tábor v Mříčné je velký zájem. To a ještě více najdete na liberec.rozhlas.cz.

0: příštích minutách už v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec přichází ke slovu Josef Černý. V dnešním spotřebitelském servisu se ptáte, jestli může být reklamace spojená s nějakým poplatkem.
1: Paní Tereza reklamovala tablet, reklamace byla zamítnuta z důvodu špatného zacházení. To ale nebylo všechno. Prodejce navíc od paní Terezy požadoval 350 Kč za diagnostiku a zjištění vady. Paní posluchačko, zákon stanoví, že v případě neuznání vady jako záruční nesmí být od kupujícího požadován žádný poplatek, protože by bylo omezeno nebo přímo znemožněno jeho právo výrobek reklamovat.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: To bylo hodně zajímavé hudební spojení. Australská zpěvačka Olivia Newton-John a Electric Light Orchestra ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. O povídání nebo v povídání o kuchyních našich babiček se dnes budeme povídat o chlebu. A chleba se samozřejmě objeví i v receptu. Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření dnes vybrali chlebovec jablkový. A já ještě připomenu, že recept na chlebovec jablkový už teď můžete najít i na našich webových stránkách.
1: V našem vyprávění o přípravě pokrmů v dobách našich babiček si dnes zase připomeneme, že s některými tradičními pokrmy je spojena celá řada lidových rčení či přísloví.
2: Tentokrát si budeme povídat o tom, jak se do nich zapsal chleba. Po staletí základ a symbol obživy a jedna z nejcennějších potravin nejen na českém venkově. Není proto divu, že se o chlebu zrodilo množství přísloví, pořekadel a lidových zvyků.
1: Jedním z nejznámějších je určitě rčení všude chleba o dvou kůrkách, které nám připomíná jednoduchou pravdu. Žádné místo ani žádný život není jen dobrý nebo špatný. Jinými slovy, každá mince má dvě strany. O tom, proč se mluví právě o dvou kůrkách, se dodnes vedou diskuze. Nicméně převažuje názor, že ta světlá, pomoučená je přece jenom lepší. Naši předkové chovali k chlebu mimořádnou úctu. Nebyl jen obyčejným jídlem, ale symbolem života, práce a božího požehnání. Pro venkovany měl cenu zlata. Pro ty nejchudší býval často jediným pokrmem, který měli k dispozici a v dobách válek nebo neúrody doslova zachraňoval život. Navíc každý bochník představoval mnoho hodin práce. Od zorání pole přes setí, sklizeň obilí, mletí mouky až po samotné pečení. Možná proto s chlebem souvisí i rčení, kdo se nesrovná s chlebem, nesrovná se s lidmi. Proto musela hospodyně i hospodář ukrojit krajíc řádně. Jen rovný krajíc byl symbolem spravedlnosti, pořádku a úcty k těm, s nimiž se o chléb dělíme. Známá jsou i další rčení, která ani nepotřebují výklad. Například došlo na lámání chleba, odříkaného chleba největší krajíc, pes by od něj kůrku chleba nevzal, anebo chleba se nepřejíš.
2: Co k tomu dodat? Co jiného než jeden z mnoha starých receptů, tentokrát na jídlo ze staršího chleba. Chlebovec jablkový.
1: Budeme potřebovat 1/4 kila mletého suchého chleba, 3/4 kila jablek, 6 deka másla, 10 deka cukru, 2 lžičky mleté skořice a podle potřeby mléko. Jablka oloupeme a nastrouháme, vymastíme pekáček, na dno nasypeme vrstvu nastrouhaného chleba, pokropíme rozehřátým máslem, pak dáme vrstvu jablek, posypeme zase skořicovým cukrem a tak pokračujeme, dokud se vše nespotřebuje. Poslední chlebovou vrstvu ještě pokapeme máslem a nákyp zvolna pečeme ve středně vyhřáté troubě asi 3/4 hodiny. Pokud se nám zdá příliš suchý, můžeme je zalít trochou mléka.

Něco o lásce svým způsobem osobitým nám zaspíval Pavel Dobeš a doufám, že písnička vás potěšila v dnešním úterním dopolední pod Ještědem. Za chvíli už to bude o trošku jiné lásce, protože naším dnešním hostem bude zakladatelka organizace Helbaj Sarah Šálka a Šárka Hloušková. Šárka Hloušková totiž před lety navštívila na své dovolené indonéský ostrov Bali a do tohoto ostrova se natolik zamilovala, že se na něj se svým manželem odstěhovalo. Co bylo důvodem, tak to se rozvíme už za chvíli, tak si na to určitě počkejte.

0: 11 hodin. Český rozhlas Liberec, zprávy. Liberecký kraj chce obměnit představenstvo krajské nemocnice. Na sever Čech mají dnes dorazit silné bouřky. Výstava v liberecké Linzerce propojuje 15 umělců. Dnes bude oblačno s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 28 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Liberecký kraj plánuje změny v představenstvu krajské nemocnice Liberec. Na nové vedení chce vypsat výběrové řízení. Podmínky musí ještě odsouhlasit menšinoví akcionáři města Liberec, Frýdlant a Turnov. Počet členů představenstva se má snížit ze současných 9 na 7. Nové vedení by mělo nastoupit v lednu 2027. Výběrové řízení je reakcí na fúzi liberecké a českolipské nemocnice. Konat by se pak mělo pravidelně každých 5 let, podobně jako výběrové řízení na ředitele škol, říká hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
1: I na ředitele základní školy s rozpočtem 5 milionů ročně děláme výběrová řízení pravidelně jednou za 6 let a v nemocnici, která v letošním roce překročí 10 miliardový obrat, považujeme za racionální výběrová řízení udělat také a já předpokládám, že se současní členové představenstva do výběrového řízení přihlásí.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly na sever Čech dorazit už během dnešního dopoledne, a to nejprve na hory a odpoledne i do nížin. Bouřky budou provázet přívalové deště a kroupy o průměru kolem 2 cm. Foukat bude také silný vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti až 90 km za hodinu. Podle Jany Ehertové z Českého hydrometeorologického ústavu platí výstraha až do 10 hodin večer. Do konce července můžou návštěvníci kulturního a kreativního centra Linzerka v Liberci vidět výstavu 15 uměleckých skupin a jednotlivců. Má za cíl představit průřez libereckou kreativní scénou. K vidění jsou díla ze skla, textilu i kovu. Svou prezentaci připravil i ateliér a tak architekti, přibližuje jeho členka Jana Jandourková-Medlíková.
2: Tady je několik jako libereckých realizací. Za zmínku stojí IGI ve Vratislavicích. Nominován na českou cenu za architekturu máme takový malý domeček v Libigově městečku, to je vlastně taky v Liberci.
0: Rusko kvůli ukrajinským útokům zvažuje odklonění lodní dopravy z Azovského moře. Děje se to v době, kdy Kyjev oznámil úspěšný útok na 15 ruských plavidel. Moskva kvůli tomu v Azovském moři už omezila lodní dopravu. Podle zdroje agentury Reuters plavidla aktuálně nemůžou vplouvat ani vyplouvat přes Kerčský průliv a Azovsko-Donský plavební kanál. Ruské ministerstvo zemědělství ale uvedlo, že to nebude mít vliv na vývozní kapacity země ani na zásobování domácího trhu. Počasí. Dnes bude postupně přibývat oblačnosti, přijdou přeháňky a bouřky i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách to bude 19 až 22 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci ve Starém Harcově je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Smolný vrch, a to mezi křižovatkami ulic Pekárkova a Na Zhořelci. Omezení potrvá do konce července.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: To byly zprávy s Miroslavem Holubcem a protože teď už máme krátce po 11. hodině, znamená to, že opět přivítáme hosta. Tak před více než 10 lety se dovolená na indonéském ostrově Bali změnila pro Šárku Hlouškovou a jejího manžela Dana v rozhodnutí zůstat na tomto ostrově a pomáhat. Jak vzpomíná na začátky při stavbě klubovny pro děti, proč se ujala dívky Vajen a na co si musela v průběhu života na Bali zvykat? Tak poutavé vyprávění z tak trochu jiného světa si teď v příštích minutách v repríze můžeme poslechnout. Hezký poslech.

0: Příjemný dopolední čas ve společnosti Českého rozhlasu Liberec, tak to vám přeje Iveta Kalátová. A já už jsem ráda, že u nás můžu přivítat hosta, který je u nás úplně poprvé a říká o sobě, že je cestovatelka, filantropka, optimistka, pochází z Turnova a před 10 lety se odstěhovala s manželem Danem na Bali a založila neziskovou organizaci Help by Sarah. A je to neuvěřitelné, zní to hodně neuvěřitelně, v džungli postavila klubovnu pro dnes už 100 dětí a zároveň se stará o 14-letou místní dívku Vajen. Naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je Šárka Hloušková. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec.
0: Vy tam žijete už téměř 10 let. Co se stalo, že tam žijete?
1: Tak my jsme tam přiletěli, jak jste říkala, před asi 10 lety s manželem na dovolenou a právě jsme si řekli, že ten ostrov je tak nádherný, že bychom tam prostě chtěli zůstat. A protože manžel v té době pracoval už přes internet, mohl pracovat na dálku, takže nám vlastně vůbec nic nebránilo v tom zůstat na ostrově a užívat si teplíčka, krásy ostrova a celý ten kolorit s místními lidmi.
0: Vy jste měla jakou profesi ještě, než jste začala žít na Bali?
1: Tak já jsem měla firmu tady v České republice, jmenovala se Do krabičky. A vařila jsem detoxikační programy, takový 28-denní detoxikační programy. Vařili jsme to krabičkama od Černého mostu až sem do Liberce. No a já, když jsem vlastně přijela na tu dovolenou na ostrov Bali, tak jsem si tam 4. den, když jsem koukala do moře, vlastně uvědomila, že už mě ta práce strašně otravuje, že už to dělat nechci. A vymyslela jsem si úplně něco jiného. Vymyslela jsem si, že těm lidem, kterým vařím ty krabičky, tak je vezmu sebou na ostrov Bali. Budeme tam jíst zdravě, budeme cvičit jogu a že vlastně tadyhle tu svoji firmu, kterou mám tady, trošičku jako předělám. No nakonec to dopadlo tak, že když jsem se potom vrátila, tak jsem jí prodala a už mě vlastně vůbec nic nedrželo a mohla jsem tam být taky.
0: Tak on život na ostrově Bali má hodně daleko do života někde ve střední Evropě, kde, troufám si tvrdit, v uvozovkách žijí tak trochu rozcepení obyvatele. Mně to tak někdy přijde, protože jsou kouty země, kde možná ani netuší, že existují nějaké detoxikační balíčky. Ne, že bych tím teďka to chtěla dehonestovat vaši profesi, to určitě ne, ale kde jsou rádi, že mají co do úst.
1: Přesně tak. Přesně tak. My žijeme vlastně s manželem v džungli na východní části ostrova v malinkatý vesničce Seraya. A to je vlastně vesnice chudých rybářů a tam jsou opravdu rádi za to, co mají a vlastně a nevymýšlej. Tenhle ten pocit přišel až tak ke konci té dovolené, až jsme celý ten ostrov objeli a vlastně jsme zjistili, že oni žijou úplně jinak. Oni vůbec nikam nepospíchají a to teplo tam a mají prostě úplně jiný životní styl, než tady u nás v Evropě. My se furt za něčím honíme, furt nám je to málo a tam vlastně zjistíte, že oni mají k tomu životu strašně málo, ale jsou strašně, strašně vděční a šťastní.
0: Ono něco jiného je, když člověk v této zemi na tomto ostrově je na dovolené, kde je o vše postaráno a člověk se nemusí vůbec o nic starat a odpočine si, ale něco jiného je tam žít? To asi potom ta realita také o něčem napovídá.
1: Samozřejmě, že chleba je všude o dvou kůrkách, že to není tak, ono to třeba vypadá na těch sociálních sítích a všude, jak je to nádherný, každý dává nádherný fotky z ostrova Bali, ale není všechno růžový, je to samozřejmě taky, každý den je stejný u nás ve vesnici, máte tam taky stejný starosti jako tady v Evropě, ale ty starosti jsou trošičku jiný a jsou s takovou lehkostí, bych řekla.
0: Říká náš dnešní host Českého rozhlasu Liberec, Šárka Hloušková.

0: Na ostrově Bali pobýváme s naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec, Šárkou Hlouškovou, která už téměř 10 let žije na ostrově Bali se svou rodinou. S jakým záměrem jste vlastně zůstali na Bali, nebo co vás vedlo k tomu, že tam zůstanete, že se tam přestěhujete?
1: Tak mě určitě velký motor bylo teplo. Já miluju prostě teplo, já nechápu, jak můžu být tady v Turnově, v Liberci, v Harachově, mě tady je furt zima. A můj první záměr byl takovej hodně sobecký, že budu ležet na pláži, budu si jenom hovět a budu odpočívat. A to, že vlastně vznikl nádherný projekt Helbaj Sarach, je vlastně, to asi tak prostě mělo být, proto jsem tam měla zůstat. Z toho mýho původního záměru, že budu jenom odpočívat, vzniklo vlastně něco úplně strašně nádherného, co teď vím, že mě prostě naplňuje.
0: Ono se říká, že náhody neexistují. Ten zlomový okamžik vypadal jak?
1: Tak zlomový okamžik byl úplně nádherný. Já to vidím, jako kdyby to bylo dneska. Já jsem totiž přiletěla na ostrov Bali a pracovala jsem tam v jednom malém resortu jako dobrovolník. A já si strašně ráda kreslím a maluju, takže jsem si kreslila na terase a jedna malá holka na mě koukala takhle jako z pole. Mimochodem, to je naše Vajan. A já jsem jí vlastně pokynula, ať jde jako za mnou. Tak ona přišla, já jsem jí dala papír a tušku a my jsme si kreslili. No a druhý den už přišla ona a další dvě děti, tak jsem vytáhla víc papíru, víc tušek, tak jsme si kreslili. No a pak jich přišlo 15, pak 20, pak jich bylo 40 těch dětí a už jsme se tam nevešli. A já jsem vlastně vyslala do vesmíru takový přání, že bych chtěla nějaký prostor, aby jsme si s těma dětma mohli někde hrát. A stalo se to, že prostě já hodně věřím na tyhle ty věci, takže se stalo to, že vlastně majitel jednoho pozemku u nás ve vesnici přišel a říkal, ty máš hodně dětí, já ti dám zadarmo pozemek, postavím školu. A já jsem si říkala, no tak to je paráda, kde vezmu peníze na školu. No tak zase mi vesmír poslal dalšího člověka a poslal mi Jirku Tkadlčíka, strongmana z České republiky, který mi poradil, že existuje nějaký portál, jmenovalo se to nějaká startovač, nevím, jestli to ještě funguje. A že si tam mám dát projekt a dobrý lidi se mi složejí na stavbu té klubovny. A já jsem si to udělala a vlastně během 14 dnů jsme měli na stavbu té klubovny vybraný peníze od Čechů, takže jsme mohli postavit tu klubovnu. No a potom vlastně, aby to všechno bylo nějak legislativně v pořádku, aby to bylo tak, jak to má být, tak jsme založili organizaci Helbaj Sarach a jsem za to moc ráda, protože se nám otevřely dveře úplně všude. Můžeme mít dobrovolníky, můžeme mít děti v adopci na dálku, můžeme mít vlastně projekty, které bychom normálně, kdybychom tu organizaci neměli, tam nemohli dělat.
0: No, děti na Bali chodí klasicky do školy.
1: Tam je povinná školní docházka. Chodí od pondělí do soboty, ale co je třeba zvláštní, tak nemají výtvarnou výchovu, takže u nás v klubovně malujeme, kreslíme, lepíme, stříháme, to je strašně baví. A co možná asi posluchači neví, tak na Bali a v Indonésii nosí děti uniformy do školy.
0: Ty děti asi tam žijí trochu jiný život než evropské děti, nebo už to také dospělo i na Bali, že už děti mají mobily a jsou na sítích. Jak to tam vypadá?
1: Tak děti mobilní telefony mají, ne všechny, možná tak 10% dětí od nás z klubovny. Mimochodem, my teď máme v klubovně už 135 dětí pod našima křídlama, ale chodí nám tam do klubovny třeba 200-220. A takže děti telefony mají a mají je z doby, kdy vlastně byla korona a

0: měli vlastně zavřenou školu, takže se učili online. Takže mobilní telefony mají, ale nemají data. Takže ty telefony používají, jako že se točí na video, nebo prostě dělají si fotky. A to dětství balijských dětí je úplně jiný než dětí tady v Evropě nebo v České republice. Já to vždycky přirovnávám, že oni mají stejné dětství jako já, když jsem chodila za komunistů na základní školu nebo k babičce na prázdniny. Protože chodí na pláž, lovějí ryby, lezou po stromech, hrajou na schovávanou, takový ty věci, které nevím, jestli tady ještě jako český děti dělají.
1: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jsem moc ráda, že se ještě můžeme párkrát vrátit s naším hostem, se Šárkou Hlouškovou, na ostrov Bali. Jak je to se životním prostředím a s odpady?
1: Tak já budu mluvit za naši vesnici, protože nemůžu mluvit jako úplně za celý Bali, ale u nás ve vesnici třeba vůbec nefunguje žádná infrastruktura svozu odpadu. To znamená, že tam nejsou žádný odpadkový koše, nejezdí tam žádný popeláři a nikdo ten odpad neodváží. A když někdo přijede na ostrov Bali, tak je z toho docela jako zdrcený, že prostě všude vidí na zemi plasty, všude vidí PET lahve, ale vlastně my si musíme uvědomit, že ty lidi si musí pomoct sami, protože ten odpad nemají kam házet. Oni nemají žádnou alternativu. Já vždycky říkám, představte si, kdyby jsme u paneláku neměli odpadkový koše, co byste s tím odpadem dělali? To je úplně to samý. Takže oni vlastně si doteďka pomáhali tak, že to házeli buď do moře, nebo do potoka, nebo zakopávali do země, anebo ten plast pálili. A my jsme vlastně udělali nádherný projekt, který se jmenuje Vymění plasty za rýži, protože rýže je pro Balíce úplně základní komodita. Oni jedí, snídají, obědvají a večeří rýži. A u nás ten projekt funguje tak už několik let, že Balíci přinesou 6 kilo plastu a my jim za to dáme 1 kilo rýže. Takže tím pádem my máme uklizenou celou vesnici, oni nám to nevyhazují, nepálej, nosej nám to, my to potom odvážíme na skládku. Co se potom na té skládce děje s tím odpadem, se budete určitě ptát, ale je to tak, já vždycky říkám, že to je stejný jako u nás, kdysi dávno za socialismu, že byly vždycky za vesnicí nebo za městem nějaký skládky, kde se ten odpad pálil, třídil nebo se nějak spaloval, nevím, tak teď je to tam asi v takovýhle taky fázi, ale už je to na dobrý cestě. Na Bali je i spalovna a už je tam i spousta neziskových organizací, které už se starají o ty plasty, takže už občas něco jako vystrčí růžky, že už tam je třeba organizace, která už to spravuje, už to recykluje a už se to pomaličku hejbe.
0: Mm-hmm, pane jo, a teď z jakých peněz tam čerpáte?
1: Tak my nejsme vůbec jako vládní organizace, takže vlastně my čerpáme z darů, jenom sponzorských darů. Vyrábíme s dětma náramky, já jsem napsala knížky a prodáváme pár dreamcatcherů u nás na e-shopu, anebo potom vlastně máme peníze z aukcí. Udělali jsme nádhernou takovou aukční skupinku na Facebooku, takže to nám úplně krásně funguje. A potom máme vždycky projekty, které máme v uvozovkách trošku nadsazený, že vlastně nám vždycky z nich zbydou peníze, aby jsme mohli zaplatit učitelku, aby jsme mohli zaplatit ten svoz odpadu a tak. A máme vlastně na ty plasty i speciální projekt Vymění plasty za rýži.
0: Ono to tedy zní všecko zajímavě hezky, ale dá to velkou práci. Kolik vás na to je?
1: Tak ono to vypadá jako, že je to velikánská organizace, ale vlastně nás je tam strašně málo. Já jsem taková ta hlava organizace, která je všude vidět a všechno zajišťuje. Máme tam ještě Madeho, ten má se mnou tu organizaci v Indonésii. Potom tam máme paní učitelku Aju a měli jsme tam ještě do středy i popeláře Sádru, ale ten bohužel ve středu zemřel, takže nemáme popeláře, budeme hledat nějakého jiného člena k nám do týmu. A potom v České republice máme 2 dobrovolnice, která vlastně jedna se nám stará o e-shop a druhá se nám stará o ty aukce.
0: Mm-hmm. Tak to je mi líto, že bohužel jste přišli o dalšího člena. Popelář, to znamená co? Co měl za profesi?
1: Tak popelář, já mu říkám Sádra, ale on se jmenoval Vajan Sádra, aby jsem to dala na pravou míru. A on měl vlastně za profesi to, jak jsem říkala, že u nás ve vesnici nejsou žádný odpadkový koše, tak vlastně my stále učíme ty Balíce, aby neodhazovali ty odpadky a ty plasty prostě na zem. Protože ta generace těch 60-tníků, 70-tníků, ty se to prostě už nenaučí. Takže když je nějaká ceremonie, tak on vlastně chodil po vesnici a sbíral ty plasty, aby tam bylo čisto, protože já jsem vždycky říkala, že chci, aby ta naše vesnice byla nejčistší vesnice, tak prostě uklízel a byl na to pyšnej, vždycky mi fotil ty příkopy uklizený, že už tam není vůbec nic, že je to všechno čistý.

0: di fare. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je Šárka Hloušková. Tak v úvodu našeho povídání jste zmínila dívku Vajen. Uh-huh. Co je to za dívku?
2: Tak Vajen to je balíská holka, která se u nás na vesnici narodila mamince za svobodná, což je velká ostuda, což se nesmí. Takže vlastně ona, když už se narodila, tak pošpinila celou vesnici. Vesnice musela udělat velikánskou ceremonii a bylo to dítě, který vlastně oni tam nikdo neměl rád v té vesnici, protože pošpinila tu vesnici. No a my jsme si tam padli vlastně ten první den úplně do oka. Úplně jsme si padli do oka a tak jsme si ji prostě tam tak jako adoptovali, ne teda jako papírově, ale adoptovali jsme si ji. Ona bydlí u babičky, protože ona, když se narodila, tak bydlela s maminkou u babičky. Ale ona se potom zamilovala a tam na Bali je to tak, že když se
1: žena... Počkejte, ta maminka se
2: maminka se zamilovala, Vajan možná už taky, ale maminka se zamilovala a na Bali to funguje tak, že když se žena vdá, tak odchází do domu novýho manžela. No a protože Vajan je holka, tak ten novej manžel jí nechtěl, protože vlastně na Bali nemají sociální systém a oni potřebují mít syny. Protože syn jim doma zůstává, holka jim odejde, když se vdá, a ten syn se stará vlastně o ty rodiče, když jsou potom starý a nemohoucí. Takže oni mají jakoby, když to řeknu úplně ve velkých uvozovkách, ty syny jako pojistku na důchod, až nebudou moc, tak ty se o ně s tou novou rodinou postarají. Takže Vajan vlastně chodila k nám, nebydlí teda u nás, ona bydlí kousíček od našeho baráku s babičkou a chodí k nám furt, je u nás, dalo by se říct, tak teď už tak třeba dvakrát týdně, protože už je 14, takže už má trošku jiný zájmy a hlavně ona žije balíský život. My jsme nikdy nechtěli, aby žila náš evropský život. Takže pomáhá doma, pomáhá s hospodářstvím, pere si prádlo v potoce, všechno prostě dělá tak, jako kdyby my jsme tam nebyli, protože my nemáme ani tu ambici si ji vzít do Evropy. A hlavně Vajan je holka, která byla strašně zanedbaná, když byla malá. Takže vlastně ono je 14 let, ale teďka je mentálně tak jako žák druhý třídy.
1: A chodí klasicky do školy?
2: Chodí do školy, teďka vlastně bude končit 6. třídu, ale dál už potom nepůjde, už bude vlastně končit.
1: To znamená, že je tedy trochu duševně zaostala a nabízí se tedy otázka, pokud si nenajde partnera, co s ní bude dál?
2: To je strašně zamotaný, protože Bali je strašně zvláštní. Ona si třeba najde partnera, protože třeba někdo bude v té vesnici, kdo bude potřebovat toho syna a ona by mu toho syna dala. Já bych jí strašně přála, aby si našla někoho, kdo by jí měl opravdu rád, aby měla opravdickou takovou rodinu, jak má být, aby se jí narodili zdraví, krásný syni a zdraví holky. A budu doufat, že to jednou takhle klapne.
1: Tak, paní Šárko, ještě se podíváme do té klubovny, jak to tam vlastně funguje.
2: Tak my máme teďka postavenou úplně novou klubovnu, protože my jsme měli klubovnu 5x5 metrů, to nám nestačilo, tak jsme si postavili klubovnu, která je 8x12, už je velikánská. A funguje to tak, že máme každý den program mimo neděle. V neděli přijímáme turisty, kdo se k nám chce přijet podívat. No a máme to tak, že v pondělí přijdou balíský holky a mají balíský tance, to je hodně populární na Bali. V úterý chodí malí děti a mají výtvarnou výchovu. Ve středu chodí velký děti na výtvarnou výchovu, ve čtvrtek chodí malí děti na angličtinu, v pátek velký děti na angličtinu a v sobotu přijdou úplně všichni, protože tam máme hračky, tak si chodí úplně všechny děti hrát. A v úterý máme ještě angličtinu pro studenty, kteří jsou v adopci na dálku, ve středu máme angličtinu pro maminky a v pátek máme aerobik pro maminky. Takže máme to úplně nabitý program, každý den se u nás v klubovně něco děje.
1: Tak musíme říci, že toto naše povídání je předtočené, protože právě dnes, kdy, milí posluchači, posloucháte toto zajímavé povídání, už je paní Šárka Hloušková, náš host, dávno na ostrově Bali. Děkuji za váš čas i za to, co děláte, čeho jste se ujala, tak ať se vám ve všem dobře daří. Pozdravujte na ostrově Bali a budeme se na vás opět těšit a naslyšenou.
2: Já moc děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: No a z ostrova Bali zase zpátky k nám domů, protože zítra už přivítáme hosta, kterým je architektka, ambasadorka nadace Jablotron Tereza Nalezená. Do povědomí veřejnosti se dostala Tereza Nalezená unikátním výzkumným projektem Salát na střeše, který zvítězil v 9. ročníku soutěže Startup Technické univerzity v Liberci. V současné době je ale také ambasadorkou projektu nadace Jablotron. Tak nakolik se ujalo hydroponické pěstování salátů na střechách budov a jakým zajímavým způsobem může v současné době fungovat dobročinnost, o tom všem si budeme povídat už zítra krátce po 11. hodině. Kde kdo

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Arabské rady.
1: Merlík chilský neboli kvinoa, podobně jako amarant, je společně s bramborami a kukuřicí základní plodinou vyspělé civilizace Inků a Aztéků. Merlík je jednoletá dvouděložná rostlina, dosahující výšky asi 180 cm. Jejíž drobná, převážně světlá semena se podobají prosu. Pro potravinářské účely se zužitkovávají jednak listy, které se upravují jako salát, ale zejména semena. Merlík obsahuje nejkomplexnější rostlinný protein, jsou v něm zastoupeny všechny potřebné aminokyseliny. Také vitamin E, který v rostlině nalezneme, je výborným antioxidantem, který chrání organismus před volnými radikály a dělá navíc pleť mladší a zářivější. Složky dále působí pozitivně v buněčných membránách, zvyšují plodnost a posilují činnost nervové soustavy. Semena se využívají buď celá nebo ve formě mouky či krupice. Tato mouka je velmi dobře stravitelná, má příjemnou chuť a proto je součástí dětských výživ.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Léto, prázdniny a láska, to všechno najdeme v písničce Padá hvězda Dalibora Jandy v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec 9 minut před 12. hodinou. Teď už otevíráme archiv našich zábavných pořadů. Antonín Procházka nám před lety vyprávěl, co zažil ve společnosti svých kolegů Oldřicha Kaisera a Stanislava Popoviče.
1: On jednou přijel s anglickým autem, toto řízení má na druhé straně. A někde jsme seděli a... Olda Kaisera, tam někde pila tohleto. A když jsme jeli domů, tak hele, pojď na to auto, to byl ten malinký Morris. A to prosím tě, když jsi ožralý. A říká, prosím tě, tady jsou blbý policajti, pojď na to auto. Tak jo, tak si teda přesedli a teď jsme jeli Štěpánskou ulicí, to snad ještě tenkrát šlo. Jedeme, Olda řídil, to je úplně ožralý. A vedle seděl ten Popovič, načež nás zastavil, co čert nechtěl policaj. A šel samozřejmě, jak byl zvyklej, straně, kde seděl úplně střízlivý Popovič. A doklady, tak mu to všechno dýchněte do balonku. V pořádku. A ten Kaiser říká, víš to, že jsou tady blbý policajti.
0: Těch historek určitě Antonín Procházka má v rukávu spousty. Tak o tom zase někdy příště, protože už nás tak trochu klasicky čas tlačí za 8 minut. Je tady pravé úterní poledne. S dalšími zprávami už přispěchá Hana Hopfoglová a po 12. hodině už Filip Majsl, který se na vás těší v písničkách Na přání. Od mikrofonu se s vámi loučí Iveta Kalátová, tak se mějte hezky a zítra opět naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Mezi Turnovem a Jičínem dnes a zítra nejezdí vlaky. Správci chráněné krajinné oblasti Český ráj nabádají cyklisty k opatrné jízdě. Policie prověřuje okolnosti vyplácení dotací Agrofertu a čekáme velkou oblačnost a mohou přijít také přeháňky a bouřky. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hana Hopfoglová přeje hezké poledne. Cestující na železnici mezi Turnovem a Jičínem musí dnes a zítra počítat s výlukou. Správa železnic tam zajišťuje údržbu trati. Vlaky po oba dva dny nejezdí mezi 8 a 18 hodinou.
4: V tu dobu je na trase přes Český ráj nahradí autobusová doprava. Správa železnic upozorňuje, že nízkopodlažní autobusy budou schopné přepravit až 7 jízdních kol. Spoje budou jezdit podle výlukového jízdního řádu. Cestující ho najdou na webu iidol.cz. Z Turnova Michal Jemelka, Český rozhlas.
3: Cyklisté by měli v Českém ráji dodržovat bezpečnostní pravidla při jízdě v místech využívaných i pěšími. Upozorňuje na to správa chráněné krajinné oblasti Český ráj. V regionu se o letních prázdninách pohybují stovky lidí, často s dětmi nebo psy. Jízda na kole mezi nimi je nebezpečná. Cyklisté by měli volit méně frekventované stezky, například mimo přímo vyznačené cyklotrasy.
5: Dalším problémem v Českém ráji může být jízda po chráněném území mimo vyznačené cesty. Jednak cyklisté poškozují přírodu a terén může být nesjízdný. V lokalitě je řada pískovcových pěšin nebo schodů a neskušený cyklista by se mohl zranit. Značené cyklotrasy jsou například v okolí Rovenska pod Troskami, Semil, Malé Skály nebo Nové Paky. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
3: V Liberci dnes začíná prázdninový program na městském zámku. Každé úterý od 20 hodin čeká návštěvníky v zámecké zahradě letní kino. Dnes večer uvidí snímek Mamma Mia. Na středy připravili organizátoři sérii koncertů, soboty nabídnou tematické programy a komentované prohlídky interiérů. Kromě toho můžou lidé navštívit i výstavu Rudolf II. Ožívá. Program na zámku potrvá do konce srpna. Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotací Agrofertu. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce, který v květnu zahájil trestní řízení kvůli možnému ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímá ho také, proč Česká republika nevymáhá po holdingu dotace z minulosti. Samotné prověřování neznamená, že byl někdo obviněný. Podnět na prověření podali už začátkem roku opoziční Piráti na vrchní státní zastupitelství, které ho postoupilo evropskému veřejnému žalobci.
2: Počasí.
3: Odpoledne u nás bude převládat velká oblačnost a nejprve na horách a postupně i na dalších místech našeho kraje čekáme četné přeháníky nebo bouřky. Ty můžou být i velmi silné. Podle meteorologů mohou být doprovázené přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a ojediněle i nárazy větru. Teploty jsou dnes v rozmezí 25 až 28 stupňů, fouká zatím mírný severní až severovýchodní vítr a biozátěž je na středním stupni číslo 2.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Pozor, dejte na silnici číslo 260 u Dubé. V Novém Bernštejně havaroval cyklista a u nehody zasahují záchranáři. A opatrně jeďte také po silnici 1/35 na příjezdu do Liberce od Turnova na úrovni Dlouhého mostu stojí havarované osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 12 hodin 4 minuty. Hezké odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Dnes je to jednoduché, dnes asi stačí říct jen Karel Gott, Michal David a narozeniny a máme o zábavu na následující hodinu postaráno. Karel Gott by totiž dnes oslavil 87. narozeniny a Michal David je čerstvý 66. Já věřím tomu, že v této hodině na ně přijde řada, ale jinak je samozřejmě na vás, co budeme hrát, začínají písničky na přání. Filip Majsl přeje hezký poslech.

Babidaně na cestě. Vám, kteří jste na cestách, přeju šťastné dojetí, kam už máte namířeno. Na tu cestu vám za malou chvíli pošlu Abu a Super Trooper, aby vám ta cesta rychle utíkala. Ale ještě předtím připomenu všechny možné cesty, jak se zapojit do písniček na přání, které zrovna teď v Českém rozhlase Liberec začínají. Začněme telefonem 22 155 37 22. E-mailová adresa je zahrajte.liberec@rozhlas.cz a textové zprávy můžete posílat ve tvaru Zahrajte Liberec, mezera pak váš text na číslo 90 011 04. Krásný poslech.

0: Tak jak jsem slíbil, řidičům jsme zpříjemnili cestu skupinou ABBA a její Super Trooper. Teď máme 13 minut po 12. a je čas splnit první hudební přání. To přání bude telefonické a kdo pak se k nám dovolal? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, u telefonu Ondra z Rakovnicka. Vybral jsem písničku Takový nejsi od Karla Zicha a Jitky Zelenkové. A tuto písničku bych poslal mojí mamince, která má tuto neděli 19. července narozeniny. Milá maminko, za celou rodinu ti přejeme hlavně štěstí, pevné zdraví, ať se ti všecko daří, samé radosti, žádné starosti a ať si na světě ráda a je všecko v pořádku a tak, jak má být.
0: Pokud dovolíte, tak k tomuto přání se připojí i Český rozhlas Liberec. Já děkuji za zavolání, mějte se krásně a budu se těšit zase příště na vlnách Českého rozhlasu Liberec naslyšenou.
1: Moc děkuji a zase někdy příště naslyšenou.

0: Stále ladíte Český rozhlas Liberec. Méně hraná písnička Karla Zicha, Jitky Zelenkové, Takový nejsi, ale samozřejmě příjemné zpestření písniček na přání nám dozněla. No a teď už jdeme na další telefonát a jsem zvědavý, kdo se nám dovolal tentokrát. Dobré odpoledne.
1: No to jsem stále já.
0: No ano, já vím, že jste to vy, ale naši posluchači to neví, že jste to vy. Tak kdo pak je na drátě?
1: Tady Hana, a zdravím vás i posluchače. Tak to se povedlo.
0: No to tedy. Teď už jsme tady ve vysílání a vy povídejte, co vám zahrajeme.
1: Já se omlouvám, ale já jsem vás předtím neslyšela.
0: No už jsme to měli trošičku narychlo, takže
1: dobře.
0: Tak nakonec jsme to ale zvládli a teď už povídejte, jakou vám dáme písničku.
1: Já bych chtěla nechat zahrát k svátku Karolínce dceři dnešnímu a písničku její oblíbenou a i moji oblíbenou.
0: Já prozradím, že to je od Neila Diamonda, Sweet Caroline, ano. A jistě připojíte i nějaké to jmeninové přání.
1: No všechno nejlepší a hlavně zdravíčko a hezkou dovolenou, tak ještě, protože jí čeká.
0: Ale a prozradíte, kam Karolína jede na dovolenou? Že jsem tak zvědavý tedy.
1: Jo, ona dobře mluví španělsky, tak do Španělska.
0: No rozhodně hezká dovolenková destinace. Tak ať si to pěkně užije, já přeju všechno nejlepší k tomu dnešnímu svátku. Vám děkuju za zavolání a příště se zase budu těšit. Naslyšenou.
1: Já vám taky moc děkuju. Naslyšenou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Romanticky naladěná Lucie Vondráčková, Láska na 100 let, 4 minuty před půl jednou. My budeme pokračovat celkem pragmaticky v písničkách na přání a docela se nám dnes roztrhl pytel s narozeninovými přáními. To další je z této kategorie. Moc vás prosím o zahrání písničky Jsem šťastná, že tě mám, brácho od Jany Chládkové pro moji kamarádku Martinu Pekárkovou k jejím narozeninám. Milá Martinko, k tvým narozeninám ti přeji především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Tvoje kamarádka Helena z Prahy a Český rozhlas Liberec.

0: Jana Chládková, jsem šťastná, že tě mám, brácho. S touhle písničkou jsme se přenesli do druhé poloviny písniček na přání. Spousta času před námi a spousta přání před námi. Teď je před námi jedno e-mailové, které v podstatě navazuje to na to, na co jsem, tedy o čem jsem mluvil v úvodu. Dnes by slavil své 87. narozeniny Karel Gott. Prosím o jeho písničku Muzika. Písnička bude pro všechny lidičky a konkrétně pro Martinu Kubíkovou, která dnes slaví své krásné kulaté narozeniny, pak pro Pavla Kremílka, tedy Kremlíka, který včera oslavil 50. a dnes svoji 50. slaví Roman Kašpar. Všem přeji hodně štěstí, pevné zdraví, moře lásky a spoustu pohody. Šárka z Liberce.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

Karel Gott a muzika. Takto jsme si připomněli nedůžité 87. narozeniny Karla Gotta, které by tedy dnes oslavil. Máme 5 minut před 12:30, tedy po 12:30, a než se vrhneme na další přání, mám tady aktuální informaci. Dnešní odpolední čaj pro obyvatele České Lípy bude v kulturním domě Krystal. Vedení města oznámilo, že ho tam přesunulo z městského parku. Důvodem jsou hrozící bouřky. Ty dnes meteorologové očekávají na území celého Česka do 22 hodin večer. Doprovázet je můžou také přívalové deště, kroupy a nárazy větru. Odpolední čaj začne v kulturním domě v 16 hodin a vystoupí na něm Veselá trojka Pavla Kršky. Tak tedy tuto informaci jsem předal. No a teď předám také další hudební přání. Napsal si o něj pan Petr a celkem jednoduše a prostince v e-mailu napsal: Pavel Vítek má svůj den.

12 hodin 39 minut, Pavel Vítek má svůj den a vy máte v Českém rozhlase Liberec svou hodinu, tady písničky na přání. Ty už se tedy pomalinku, polehonku chýlí k závěru, ale času je ještě dost na vaše přání, takže pořád můžete volat a pořád můžete psát. A napsal nám pan Karel, že prý by chtěl jen tak pro radost zahrát písničku od Elánů Čabaně blázni.

0: blázni.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

No videa taky na druhého narozeninového oslavence dnes došlo. Vladimír Štancl neboli Michal David slaví 66. narozeniny a my alespoň na dálku přejeme pochopitelně všechno nejlepší. Teď jsou 4 minuty po 3/4 na 1 a pokračujeme v písničkách na přání a opět to bude přání narozeninové. Prosím o zahrání písně od Aby Mama Mia, to stojí v dalším e-mailu, pro mou milovanou maminku, ať je zdravá, šťastná a spokojená. Krásné narozeniny, milujeme tě, přeje dcera Jana, vnuk Tomáš, manžel a syn Jan. A také Český rozhlas Liberec.

Zřejmě nesmrtelný švédský kvartet, skupina ABBA a Mamma Mia, což mi připomíná, že na libereckém zámku dnes promítají film Mamma Mia, můžete se jít podívat. No a my pomalu ale jistě uzavřeme písničky na přání v Českém rozhlase Liberec. Ještě nám tady na poslední chvíli napsal pan Aleš, jestli bychom zahráli jeho manželce na cestu na dovolenou, Jiřího Korna, Tvé stopy v písku. Tak písnička je připravená a s tou se s vámi už rozloučím, protože za malou chvíli vás čekají zprávy s Hanou Hauptfoglobou, a to úderem 13. hodiny. A hned po 13. Alex a host Alex Minářová si tentokrát pozvala do studia herečku Marii Doližalovou. Pokud trochu tápete, kdo by to mohl být, tak si zkuste vybavit postavu Saši Bučkové ze seriálu Comeback a budete mít jasno. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině se těším opět na slyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Správa železnic spustila anketu o problémech v dopravě. Soud snížil tresty v kauze podvodů při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu. Liberecký kraj dá 400 000 korun na provoze záchranných stanic pro zraněná zvířata. Velká oblačnost a postupně i přehánky a bouřky, takové je dnes u nás počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Hauptvoglová. Lidé po celé republice můžou vyplňovat dotazníky o problémech na českých železnicích. Najdou je pomocí QR kódů na nádražích a zastávkách. Odpovědi jsou anonymní. Anketu spustila Správa železnic, která podněty použije pro zlepšení svých služeb, jak říká generální ředitel organizace Tomáš Tóth.
3: Vyplnění trvá zhruba 2 minuty a ptáme se na ty nejdůležitější otázky z oblasti bezpečnosti, z oblasti úklidu nádraží, informačních systémů, orientačních systémů, třeba i co se týká spouždění vlaků.
2: Dotazníky můžou lidé vyplňovat do konce letních prázdnin. Krajský soud v Ústí nad Labem snížil tresty za podvody při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu. Zkušební komisař a překladatel umožnili získat doklady více než 700 lidí neoprávněně. Zkušební komisař dostal od odvolacího soudu 5letý trest ve vězení, zákaz činnosti na 6 let a propadnutí peněz, které u něj policie našla. Překladatel půjde do vězení na 3 roky a zaplatí pokutu 600 000 korun. Rozhodnutí odvolacího soudu je pravomocné, možné je pouze dovolání k nejvyššímu soudu. Liberecký kraj rozdělí 400 000 korun mezi 2 záchranné stanice pro zraněná nebo handicapovaná zvířata. Obě jsou součástí národní sítě záchranných stanic a ročně pomáhají stovkám živočichů. Jde o stanici Falco, působící na Českolipsku a Novoborsku, a organizaci Jaro z Jaroměře, která se stará o zraněná zvířata i na Semilsku a Jablonecku. Doplňuje náměstek hejtmana Jiří Klápště, TOP 09.
4: Záchranné stanici Falco jde 250 tisíc a Jaro Jaroměř 150 tisíc. Ten rozdíl je způsoben tím, že oni pokrývají různou výměru Libereckého kraje. To znamená, i podle té pokryvnosti jsme určili tuto částku a samozřejmě i ten příjem těch zraněných nebo opuštěných zvířat je různý. To znamená, i to jsme zhodnili, abychom mohli objektivněji přispět na jejich činnost.
2: Čeští sedaři zatím neví, s jak vysokými kompenzacemi za škody způsobené mrazem můžou počítat. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka by náhrady mohly pokrýt zhruba třetinu ztrát a platit je bude Evropská unie. České ministerstvo zemědělství už o peníze pro české ovocnáře požádalo. Rada evropských ministrů zatím rozhodla, že počká, až letošní vegetace skončí, protože můžou přijít i další katastrofy, například sucho.
1: Počasí.
2: U nás bude i nadále převládat velká oblačnost a postupně očekáváme četné přehánky nebo bouřky i velmi silné. Podle meteorologů je můžou doprovázet přívalové srážky, kroupy nebo nárazový vítr. Teploty jsou dnes v rozmezí od 25 do 28 stupňů Celsia, vítr fouká mírný severní až severovýchodní a biozátěž takto je na středním stupni číslo 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci Machníně je uzavřená část Rynoltické ulice. U železniční zastávky havarovalo osobní auto a vyprošťuje ho odtahová služba. Omezení by mělo trvat zhruba hodinu. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: Znát jí můžete například jako Sašu ze seriálu Comeback nebo jako vítězku taneční soutěže Stardance. Její taneční partner Marek Zalinka se stal jejím životním partnerem a dnes spolu vychovávají 2 děti. Za blok Kafe a cigárko vyhrála cenu Magnesia Litera. Teď už netrpělivě vyhlíží vydání své první knížky pro děti. Herečka a spisovatelka Marie Doležalová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je herečka, teď spíše spisovatelka a především maminka Marie Doležalová. Vaším dvěma dětem je už 5 a 7. Tak se říkám, jak to uteklo. Přijde mi, že nedávno jsem četla zprávu, že jste se stala maminkou a děti jedno už tady školou povinné?
1: Jo, jo, je to tak. Tak ty cizí děti rostou strašně rychle, ty vlastní člověk má před očima, ale u těch cizích já taky se vždycky zaseknu na těch věcích. Takže je to tak. U nás Alfredka se teďka stala školačkou. Ona je srpnová, takže měla rok odklad a teďka nastoupila, takže u nás je to tohleto velký. A brácha zase je bez ní smutný ve školce, ale oni jsou jako od sebe, on půjde už za rok. Takže u nás už teď se to takhle jako překuluje do těch školních institucí. No.
0: Takže už máte za sebou ten vstup z domova do školky, teď ze školky do školy. Jak jste to prožívala? Co bylo horší pro vás?
1: Pro mě je skvělý všechno, protože já jsem s těma dětma fakt byla intenzivně a dost a šli do těch školek i docela pozdě, takže třeba pro mě před rokem touhle dobou bylo úplně úžasný, že mi ty děti oběšly spolu do té instituce větší a že jsem vlastně najednou začala mít opravdu aspoň ty dopolední prostě do 1 hodiny ten vlastní čas. Takže to teď prožívám nejvíc takhle, že vlastně pro mě je to zase návrat nějak k tomu jako přemýšlet, co bych já chtěla, jak se budu věnovat sama sobě. Předtím to prostě, jak jsou ještě blízko sebe, byly jako ten svět dětský, mně se to moc líbilo, ale už samozřejmě ten čas teďka nadchází, že si říkám, no tak teď už bych prostě zase potřeba malinko vydechnout.
0: No a vydechujete prací a psaním.
1: No vydechuju, ale jako myslím, že každá maminka zná, že začátek září ještě s nástupem novým do školy opravdu není žádný vydechnutí, to je šílený, ale jo, vydechuju tím psaním, právě to je pro mě úplně skvělý, že se to dá krásně kombinovat jako s tím intenzivním mateřstvím, že prostě si můžu zvolit ten čas, kdy najednou jako mám to soustředění, ty děti jsou pohlídaný, jsou někde šťastný a já si k tomu sednu a fakt tvořím prostě.
0: Nemáte žádné výčitky?
1: No a vlastně si to jako určuju sama a to mi přijde úplně skvělý, že trošku vlastně jako lituju každýho, kdo potom ještě má nějaký bič, že vlastně musí do té práce a teď jako tam na něj čekají a vlastně je jim trochu jedno, co se u něj děje v jeho životě. Mně tohle přijde tak úplně nádherně svobodný, že prostě zatím teďka jdu, no.
0: A svobodnější než herectví určitě, protože tam byste takový luxus časový asi neměla.
1: Jasně, ono je to úplně jiný. Teďka jsem si to vlastně sama uvědomila, že já jsem byla třeba 10 let zvyklá, že vlastně v tom herectví vám jako určuje někdo za prvý, na co byste se hodila, za druhý, jestli teda na to máte nebo nemáte. Vlastně člověk jako sedí a na ty nabídky víceméně čeká, jo. A najednou, když vlastně jsem si rozhodla, že chci tvořit, což teďka chci, tak jsem si říkala, no jo, ale teď jsem to vlastně jako, ale pořád jenom já, kdo určuje, jako jestli teda budu psát tohle nebo tohle. A vlastně já jsem svým pánem, což je super. Ale je to hrozný nezvyk, že tady teda není nikdo nade mnou, kdo mi řekne aspoň, tak teďka si myslím, že bys měla dělat to a to. Jo. Takže je to teda opravdu nový. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, nakolik herec je vlastně úplně jenom vláčený prostě všema okolo. Protože když vás někdo ještě určí, třeba ty teď budeš hrát tuhle roli, tak tam ale zase ještě přichází prostě, že jo, někdo, kdo vám řekne a budeš u toho nosit tohle a ten scénárista vám napíše do pusy texty a ten režisér vám ještě říká, hraj to takhle. Takže člověk si jako navykne, že tam nad ním je spousta nějakých požadavků a v tom psaní ty požadavky najednou odpadají. Tam vlastně je to jenom jako řekni, co chceš říct, no, což je skvělý, ale může to být docela i jako náročný.
0: Říká Marie Doležalová, která je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: nemá nouzi o náměty, ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek a to jsem ještě pořád neuvažovala o tom, že by to měla být kniha. A pak najednou to jako zaklaplo, že jsem si řekla, no tak jo, teď prostě vlastně, kdybych tomu někdo nakreslil obrázky, tak by se to vlastně mohlo stát knížkou. A takže zrovna v tomhle případě mi to tak jako navedlo samo.
1: Takže nebyla nejprve myšlenka na knihu. Nejprve jste svým dětem zkrátka vyprávěla pohádky, vymýšlela jste si je.
0: Jo, přesně tak.
1: A jste chodila na inspiraci.
0: No, to vzniklo jednoho dne, když jsme šli, ono to vzniklo trochu delší dobu, jo, takže teď už Rudolfovi je 5, ale byli mu 2 a my jsme šli na nějakou procházku a on prostě hrozně nechtěl jít, jo, a chtěl se níst a já jsem ho nechtěla níst, tak jsem mu jako nějak prostě vyplivla pohádku o chlapečkovi, který by jako strašně chtěl všude chodit, ale maminka mu říká, ne, já tě budu všude nosit prostě a jenom tě ponesu na zádech na hřiště a on jí, prosím, maminko, prosím, mohl bych aspoň na to hřiště dojít sám a ona mu říká, ne, já nechci, aby si opotřeboval ty nožičky, prostě radši tě budeme všude s tatínkem nosit, anebo si sedni aspoň do kočárku. No a on jako na základě téhle pohádky potom vlastně byl jako rád, že může prostě hodinu jít. Takže já jsem si jako rodič říkám, aha, takže teď jsem vynalezla nějaký styl nějakých vydíracích pohádek, které budou jako opačný a začala jsem prostě vymýšlet dětem pohádky o dětech, který museli jíst jenom sladký, měli narozeniny každý den, nemuseli si stříhat nehty, nemuseli si čistit zuby a vždycky jako to jsem tomu dodala nějaký, jako že to dítě teda vlastně mu to bylo dopřáno, až se mu to vlastně tak jako zajedlo, že si přálo ten opak, no. Tím to
1: splněná přání všech dětí. Ano, ta vaše knížka, která vyjde v polovině října, vlastně už za týden, tak nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Takže cílem je to dětem jakoby, já nevím, je tím přesytit tím, co chtějí.
0: Vlastně to říkáte dobře. A ono je to vlastně, pro ty děti to působí hrozně humorně, jo, protože my jako dospělí vlastně strašně nudně pořád vysvětlujeme třeba, no to nemůžeš mít narozeniny každý den, teď bys, jako vlastně, vlastně to vysvětlujeme strašně jako zdlouhavě a vůbec to nefunguje, že jo, protože ty děti prostě jenom chtějí mít narozeniny každý den, nebo jim vysvětlujeme, no tak přece si musíš uklízet ty hračky, aby bla bla. A najednou vlastně tyhle pohádky jdou trochu z jiný strany, že vlastně jim jako dospělej, teda já prostě těm malým svým kamarádům jsem řekla, no tak jo, tak prostě Franta se probudil druhý den a zase dostal dort a zase dostal dárky a zase tam zvonila rodina a třetí den dostal teda ještě plyšovýho tygra a ještě mu maminka znova nutila dort a jako já jsem to původně myslela, že to budou pohádky, které budou nějak jakoby vychovávat, ale ono to výchovný vlastně podle mě tolik není, jako je to strašně vtipný, že ty děti nenu ožijou, že si řeknou, ty jo, tak teď nám někdo doopravdy říká, jaký by to bylo, to, co nám furt říkají, že to nesmí nikdy bejt.
1: Marie Doleželová je stále naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více

informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti, která nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Je to tedy 10 příběhů, 10 pohádek pro děti. Jak staré děti? Pro koho je vlastně knížka určena?
1: Je to tak, že asi bych řekla od nějakých 3 let ty děti to chytají, o co se tam jedná, a mám to otestovaný, že asi ještě jako 8letý kluci se tomu baví. Tohle rozpětí, já jsem trošku toužila udělat knížku, kterou by si mohly číst maminky nebo tatínkové nebo jakýkoliv pečující osoby s 2 dětma, jo, že je tam hodně obrázků. Matěj Růžička to opravdu jako kreslil teďka strašně dlouho, takže je tam hodně co prohlížet. A já jsem, tím, že to vznikalo pro moje menší a větší dítě dohromady, tak mám pocit, že to jako funguje, že si tam obě něco najdou. Nebo takhle, ještě to není vyzkoušený, je to taková moje představa. Budu ráda potom, až mi někdo řekne, jestli mu to fakt tak funguje.
0: Tak vaše 2 děti každopádně ty pohádky slyšeli od vás. Jak reagovali, nebo lišilo se právě podle věku reakce na tu kterou pohádku?
1: Určitě čím to dítě je starší, tak prostě ty děti kolem 5, 6, 7 let jako nejvíc reagujou na tu rebelii v té pohádce, jako na to, že najednou ta realita je tam jako jiná, tak tam bych řekla, že to funguje nejvíc pro ně vlastně nějak jako je to zajímá, jak to dopadne, a často tyhle děti už i chytají ten konec, že vlastně najednou chytnou i to, že já nevím, je tam jeden příběh o holčičce, která má strašně otravného bráchu, a tak ho odešlou pirátům na loď na celý léto a on tam jako si užívá s pirátama, umývá tam podlahu a prostě loví tam žraloky, ale ona ho konečně nemá doma, může si půjčovat jeho Lego a vlastně je to pro ní skvělý, ale najednou se jí jako začne po něm stejskat a vlastně pocítí, že a on se vrátí a už se nechce s ní hádat, už jí vlastně chce půjčit Lego, protože už je veliký, už tam dospěl, a ona si říká, ježiš, jak to bylo skvělý, když jsem tady měla toho svýho bráchu. Takže i tyhle ty děti už trošku ty maličký, podle mě to chytají trošku, ale takový ty jako už předškolní, lehce školní děti už chytají i to poselství, kdy si dokážou představit, a jo, vlastně, teď jo.
0: Máte v plánu pokračovat v tvorbě pro děti, vzhledem k tomu, že máte 2 děti, ještě nějakou dobu dětmi budou, tak máte už v hlavě něco dalšího?
1: Jo, teďka jsem odevzala svojí redaktorce vlastně jako další pokus o nějakou knihu, to už je takový jako pro trochu starší, a docela jsem tím teď žila v létě a jsem strašně zvědavá, protože vlastně to pro mě první příběh, který jsem psala, jako tohle jsou ty pohádky, to je 10 krátkých pohádek, ale tohle to je první příběh, který jsem psala, jako že by měl mít nějakou jako hlavu a po 100 stránkách nějakou patu a ještě to tam tý a je pokorný prostě z Arga leží zatím v mailu, protože se na to nestihla podívat, ale já jsem teď v takovém jako autorském napětí, no. A ještě bych to chtěla vlastně ještě vyzkoušet i na nějakých konkrétních dětech, tam mě to taky nejvíc zajímá, co na to řeknou, tak to je takový teďka pro mě napínavý.
0: Tak říkáte autorské napětí, no a jaké to je před vydáním knihy? Jaké jsou pocity? Pocity těšení se, obav? Co převládá?
1: To už je celý krásný, protože on opravdu, ten Matěj Růžička, který to kreslil, teďka s tím měl hrozně práce a já už jsem to odezdala dávno, jo, já před rokem a půl jsem vlastně ty pohádky odeslala a pak už jsem jenom tak jako, takže teď už je to jenom čekání, jak ta kniha reálně bude vypadat, jak vyleze z té tiskárny, jak ty obrázky, které už znám, ale jak budou vypadat na tom konkrétním papíře, jo, protože Matěj, kromě toho, že kreslí, tak je zároveň jako i ty knihy vlastně řeší vizuálně a řeší prostě, jak bude vypadat papír, jak bude vypadat písmo a tak, takže on už jako dopředu trošku to má v hlavě, já jsem to ještě neviděla. Je to to těšení, až tu knížku s těma mýma dětma otevřu a budem si ji číst, až to těm mým kámošům budu moc prostě takhle dát, přeštěte si to, řekněte mi, takže teď už jako na téhle fázi už je všechno jenom úplně jako za odměnu.
0: Marie Doležalová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti. Nicméně není to první, co byste napsala. Vy jste samozřejmě psala už v minulosti také mimo jiné velmi úspěšný blog Kafe a cigárko, za který jste dostala cenu Litera. I k tomu se dostaneme. Ale i tím, jak jste o psaní mluvila hned v úvodu, že pociťujete velkou svobodu, je vůbec ve vaší hlavě myšlenka na to vrátit se k herectví? Nebo to je něco, co teď nad tím vůbec nepřemýšlíte? Nabídky odmítáte?
1: Jako ty nabídky ku podivu furt nějaký jako chodějí, i když už bych si řekla, že už každý si to už to zkoušet nebude. Ale tohle je takový zvláštní téma prostě, protože já jako nedokážu lidem kolem sebe vlastně přenést, co se ve mně děje. Jo. Všimla jsem si, že kdykoliv to někomu vyprávím, tak vlastně mám z těch lidí pocit, že vlastně jako být herečkou a hrát je pro spoustu lidí jako představa takového snu, který se jakoby neodkládá, jo, který se přece jako nebere zpátky. Že když už jako jsem toho jednou dosáhla a mohla bych hrát, tak je vlastně hrozně jako nevděčný teda nehrát, jo. A taky je třeba spousta lidí, kteří by třeba hrát chtěli a zrovna jako nemůžou a tak. Takže já vlastně se tak jako vlastně těžko o tom mluvím. Říkám si, že jako můj plán je teďka opravdu jako technicky psát a vlastně jako přesvědčit lidi těma činama, protože si myslím, že vlastně jako by to, co se jako děje ve mně a to, co bych teď chtěla pokračovat, bude pokračovat právě v tom psaní. A že v tu chvíli vlastně si ty lidi řeknou, aha, tak jako teď od tebe něco čteme a chápeme, proč si chtěla psát, protože čteme to, co píšeš, jo. Ale jo, třeba takhle jsem strašně složitě na jedný takový oslavě, takový trochu vzdálený, teď jako vysvětlovala, jo. Myslela jsem si, že ty slova jsou fakt správný, že jí říkám, víš, já jako v tom herectví jako to srdce už nemám a to psaní je pro mě něco úplně novýho, kde cítím, že bych se chtěla zlepšovat. A říká jsem si, jo, tak teď jsem mi to řekla správně. A ona tak jako zakývala a řekla mi na to, jasně, ale jako kdybys dostala nějakou roli ve filmu, tak ji vezmeš, ne? A já jsem si říkala, aha, tak jako fakt vlastně asi je to nepřenosný, no. Já jako nikdy nevím, kam mě to povede, ale podívala se mi třeba stýská, ale myslím si, že bych třeba strašně chtěla v budoucnu tvořit nějaké představení s lidma kolem sebe, protože můj partner Marek vlastně dělá často choreografie do představení, dělá pohybový spolupráce, jo. Mám teďka skvělou kámošku Katku Jirmanovou, která zase je scénografka, tak se to kolem mě sbírá, že vlastně jako myslím si, že se k tomu divadlu nějak vrátím, že si vezmu partu svých lidí a budem něco dělat a já tam jako budu a nebudu v tom třeba hrát, nebo nevím, to asi zatím nevidím, ale jako ten proces se mi strašně líbí. Chtěla bych ho znovu absolvovat. Ale už víc jako člověk, který do toho kecá.
0: Takže setkáváte se tedy s nepochopením. S nepochopením v tom, že tedy nechcete návrat k té své herecké profesi, ve které už jste obstála a už vaše jméno je zavedené. Takže otázkou je, jestli i v budoucnu u toho se trváte, ale vy říkáte, chci být tvůrčí. Vidíte se třeba jako režisérka? Nebo byste chtěla napsat nějakou hru?
1: Spíš mě to táhne k tomu psaní. A pak jako k takovému vlastně já do toho jako ráda kecám a ráda třeba pojmenovávám až jako tak jako dramaturgicky, ale ta režie mi teda přijde vzdálená, protože mi přijde fakt těžká. Ta je taková hodně aktivní, prostě má celý to leží na vás, jo. A prostě musíte říkat všem, jaký mají dělat světla, jak to má vypadat, jak to, jako to fakt obdivuju režiséry, protože mám pocit, že to je zátěž teda už hodně jako velká. To psaní je na mě dobrý, že jste jako bokem, že vlastně si jako ten tvůrčí proces prožijete někde bokem, jako jindy, jo. A pak už přinesete tu hotovou věc, jo. Ale představa, že budu prožívat tvůrčí muka jako režisér nebo režisérka, ale jako zaběhu a u toho třeba jde proti mě celý ten soubor a vlastně já sama nevím, co jsem chtěla říct, protože se to nefunguje, no tak to jako klobouk dolů, každý, kdo tohle prožívá.
0: Tak třeba v budoucnu už budeme říkat my redaktoři, moderátoři, jen spisovatelka Marie Doležalová, že ta herečka už tam možná jednou vymizí. Každopádně Marie Doležalová zůstává naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: V Alex a host si stále povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, která za svůj blog Kafe a cigárko, který je o životě herečky a byl vydán také knižně, dokonce i jako audiokniha, vy jste ho dokonce sama načetla, tak získal literu za blog roku v rámci ceny Magnesia Litera za rok 2015. Vlastně v ten samý rok vy jste vyhrála i Stardance. Mm-hmm. Vnímáte to jako veleúspěšný rok? Vlastně poznala jste tím pádem životního partnera ještě k tomu?
2: Jo, tam to byl úžasný rok, já na něj teďka vzpomínám docela, ale on byl úžasný, jako ty ceny jsou takový už důsledek, ale ten rok byl úžasný ve chvíli, kdy já jsem začala psát to Kafe a cigárko, jo, protože vlastně poprvé jsem se jako ukázala trochu jinak, jo, začala jsem tam tak jako docela dost upřímně jako se vykecávat, začala jsem tam psát věci, které jsem měla předtím pocit, že nikdy vlastně nemůžou zaznít, jo, jako přiznat třeba, že jedete tramvaj a chystáte si jako Oscarovou řeč, jako opravdu je to trošku už jako moc, ale ta reakce právě byla úžasná, že najednou jako se ty oči vlastně na mě trochu obrátily, že já jsem jako byla takový outsiderík, ale všichni vlastně najednou udělali, tyjo, to je hrozně zajímavý, jo. A začali mě jako trochu jinak vnímat, jo. A vlastně si i myslím, že bez toho blogu by nebylo ani ta Stardance, protože řekla bych, že vlastně hereček, který touží jít do Stardance, vlastně skoro všichni to chtějí zažít. Mně to taky přišlo vždycky jako úžasný, ale jako jste tam na čekačce, ale tím, že jsem najednou vydala ten blog, stala jsem se právě herečka lomeno blogerka, tak mám pocit, že ty dramaturgové si řekli, aha, tak to je vlastně pro nás ještě trochu něčím zajímavý, takže mě oslovili. Je to taková moje teorie, ale myslím si, že bych třeba jako jenom herečka v úzovkách na to čekala daleko díl, možná by se to nestalo. A já jsem jako najednou začala vlastně fakt jako projevovat tu upřímnost a hlavně jsem zjistila, že ta upřímnost je všude jako vítaná, že když někam přijdete a jste upřímná, tak co udělají lidi? Ne, že vás jako odsoudí, ale naopak jsou jako taky vlastně se můžou uvolnit, jo, a můžou být upřímní. A teď to jako pěstuju dál v tom mateřském světě, že vlastně jako chodím a snažím se prostě kdykoliv je tomu někdo jenom trochu otevřený, vlastně těm mámám jako taky vlastně zase říkat ty věci upřímně a zjišťuju, že v tu chvíli taky padají ty bariéry, jo, protože když jdete někam a snažíte se prostě dělat dokonalou, tak ostatní vlastně jim zapne taky, tak já musím být taky dokonalej. A je to ta neviditelná soutěž a je to strašně vyčerpávající a říkáte si, tyjo, tak ale já jsem vlastně úplně nejhorší ze všech. Kdežto, když jsem na to pak šla z té druhé strany, tehdy v Kafe a cigárku, nebo i teď prostě mám počítače nějaký svoje mateřský fejetony, občas se někde pustím na svém Instagramu, tak to, co se stane, je fakt to kouzlo, že najednou všichni se uvolní a všichni řeknou, no jasně, my to máme taky, prostě, my taky se s tím perem. A v tom mateřství je to ještě strašně znát, jo, protože to mateřství je vlastně strašně zatížený tím, že bychom furt měli vědět a měli být dobrý, samozřejmě chceme být dobrý pro ty naše děti, že jo. A ještě před těma dětma furt jako kouzlíme, já vím, co je pro vás dobrý a proto vám teď zakazuju tuhle pohádku a proto teďka si dáme teda tuhle okurku a nedáme si, že jo, ten bonbon a tak. No a ale je to jako hrozně těžký, protože jako má každý ty špatný dny a my jako máme ty špatný dny, máme taky, kdy prostě najednou jako vůbec prostě nemáme ty síly. A nebo třeba se nám vůbec jenom nechce, jako milujeme svoje děti, ale jako vlastně třeba jako s nima nechcem zrovna prožívat nic hezkýho, jako potřebujeme třeba fakt být sami, dejme tomu, jo. Takže tohle já jako teď jako chodím a nějak tak jako jemně, samozřejmě ne, že bych přišla na hřiště a všem nahlásila prostě svoje chyby, ale když cítím, že prostě někde je tomu někdo otevřený, tak to jako zkouším. No a teď se mi třeba díky tomu podařilo fakt si vytvořit kolem sebe jako kámošky, který už jako jsme taková parta, kdy my jako jedem tohle prostě. My přijdeme na to hřiště prostě s tou náladou jako hroznou a vlastně se jako navzájem, a teď se jako uklidníme, jo, prostě řekneme, já tam třeba přijdu a řeknu, tyjo, tak teď jsem prostě řekla jako Alfredce jako takovou věc jako hroznou a cítím se strašně, no a ty kámošky prostě mě řeknou další příklady toho, co kdy řekli nedávno svým dcerám, aby mě dali najevo, že to je normální, já si řeknu, jo, tak vlastně Ne, že bychom si tím potvrzovali, že to je správně, jo. Ne, že bychom se utvrzovali, jasně, buďme na svoje děti takový, ale člověka to uklidně řekne si fajn, tak jako
1: není dobrý,
2: nejsem v tom sama a budu se snažit být lepší příště, ale nemusím se jako prostě tak strašně jako furt tu v té vině prostě topit.
1: Ano, spisovatelka, herečka a hlavně maminka Marie Doležalová je naším hostem.
0: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala a je tu teď s námi Marie Doležalová, kterou doslova teď pohltilo psaní. Nicméně znát vás samozřejmě můžeme, nebo lidé vás znají především jako herečku, proslavil vás sitcom Comeback, také jste byla v seriálu Ordinace v Růžové zahradě a tak dále. Můžeme jen krátce vzpomenout možná už na vaši bývalou kariéru herečky, kdo ví, jak třeba probíhalo natáčení sitcomu, jak vy sama na to vzpomínáte?
1: Na to vzpomínám strašně ráda, protože tam byla jako tam to bylo hrozně opečovaný. Za prvý vím, že Tomáš Baldýnský s tou partou na těch scénářích jako strašně pracovali. A já jsem tam jednou zavítala, když nám řekli, jako, že bychom se mohli trochu zapojit do vymýšlení nějakých linek, tak jsem díky tomu seděla prostě na té jejich tvůrčí schůzce. Bylo to úžasný, kdy oni si kreslili jako tři linky všech různých jako tam postav, jako co se v tu dobu děje třeba jako Ivě s Tomášem a co se děje do toho Marcelce a jak se to propojí a spojí a já jsem to koukala, říkala jsem si, že to je úžasný, jak to vzniká. A potom to bylo opečovaný vlastně i tím, že jsme tam měli hereckýho kouče, Zdeňka Duška, později Janka Jirku, který vlastně hlídali ten herecký styl toho sitcomu, jo. Jakože ono to je do dneška hrozně jako oblíbený a dobrý, protože my jsme tam fakt měli, kromě teda jako kamerovýho režiséra, i toho hereckýho kouče, který třeba, dám příklad, jo, hráli jsme nějakou scénu a za mnou přišel Zdeněk a byli jsme tam spolu s Matoušem a za mnou přišel Zdeněk a řekl mi, hele, jako, já vím, že to je smutný, že ti vypadl písek z okna, jo, ale nezapomeň, že prostě jsme pořád v sitcomu, jako, ty už to hraješ, takže mě se s tebou chce brečet, ale já se tomu musím smát, jo. A připomínal mi třeba to jako odlehčit. A vedle toho třeba Matoušovi řekl v tu stejnou chvíli, hele, Matouši, ten lék jako vtip je fajn, ale hlídej si, ať to zase jako úplně nepřešvihne, už do tý, už tam trošku moc šaškuješ, dej mi tomu, jo. Takže on nás jako vlastně oba přiblížil k sobě a nakonec jako se dosáhlo toho, že jsme všichni nějak jako na jedné lodi, protože ono se to nezdá. Když už to vidíte, tak je jasný, jak by to někdo jiný hrál, ale ta komedie je jako různá, že jo? Jsou různý styly komedie. Někdo může být jako, někdo je strašně jako moc, někdo zase je tak jako jemně málo, že jo? Prostě je fakt rozdíl mezi tím, jak hraje komedie třeba jako pan Krobot, že jo? Který má úplně jako minimální prostředky, ale zase vedle něho, když někoho dáte, tak ten člověk bude prostě třeba působit strašně, strašně moc a ještě na tu kameru, jo? Takže tohle tam bylo pohlídaný. No a v kombinaci s tím, že ty scénáře jakoby fakt nepadala jejich kvalita, tak prostě to jako zaklaplo a my jsme teda asi jako byli vybraný samozřejmě dobrý, jo. Jako herci bych řekla, že my jsme ta parta byli super. Ale ta neviditelná práce kolem ještě byla od všech tak jako naplno, že nějak jako mi to dává smysl, že doteď jako to lidi prostě no, jako mají rádi a jede to furt, jo.
0: Ano, přesně tak a to už vlastně od natáčení uplynulo 17 let možná, no. 28 nebo něco.
1: No, máte pravdu, no.
0: Tak vy říkáte, vy mluvíte o té neviditelné práci, ale do té vlastně vy se pomalu dostáváte. Tak opravdu vám nechybí kamera, nechybí vám potlesk v divadle?
1: No, nevím, je to zvláštní. Je to pro mě zvláštní vlastně, že teď teprve jako se ještě víc poznávám, že jako ne, že prostě ta extrovertní část toho herectví vlastně bych řekla, že jsou, já bych skoro řekla, že to je půl na půl, jo. Skoro bych si tipla, že polovině herců to je fakt strašně, to vlastně skoro dělají kvůli tomu, nebo je jim to strašně příjemný. Ale pak se taky mluví hodně o introvertních hercích, jo. A to bych řekla, že vlastně jsou lidi, kteří jako to nějak snesou prostě, ne jako potlesk, má jsem řekl každý rád, ne potlesk, jo, ale myslím třeba to, že vlastně pak nějak jste furt vidět, nebo furt jste s lidma, furt s nima nějak jako komunikujete, potkáváte se a tak, ale řekla bych, že introvertnější typy herců to jako nějak jako zkousnou, protože mají strašně rádi to řemeslo a mají strašně rádi ten proces, jako vlastně třeba nejsou zvyklí dávat emoce ven, ale jako skrz to herectví je najednou daj ven, jo, a tak. Takže tohle já jsem třeba u sebe objevila, že tahle složka mě fakt vlastně vůbec jako nechybí.
0: A považujete se za introvertku? Introverta?
1: Asi jsem jako nějak mixla, ale řekla bych, že prostě se teď tam ta introverze jako objevuje v tom, že najednou pro mě jako představa, že udělám něco fakt prostě skvělýho, že třeba přesně napíšu jako sitcom typu Comeback, tak vlastně jako ta neviditelnost by mě tam jako vůbec nevadila, protože najednou to je totiž jinak, no, najednou vlastně za vás jako je vidět ta vaše práce a mluví se o vaší práci a nemluví se o vás. to je pro mě je to určitá síla, jo, protože já jsem byla z druhé strany zvyklá, že vlastně jako já, kdybych přišla před 5 lety prostě do Albatrosu, že chci něco vydat, tak mě vždycky všichni všechno vydají, protože řeknou, jo, tak to bude vidět, že jo. A takže já jako vlastně na to jdu z druhé strany, že já bych chtěla teďka vlastně jako dojít do bodu, že ta moje práce je dobrá, protože je to moje dobrá práce. A ne proto, že ji můžu zpropagovat tím, že to jsem já.
0: Že jste známá herečka.
1: Přesně tak.
0: Která mimo jiné byla dnes hostem Alex a host. Moc vám za to děkuju. Marie Doležalová.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberecký kraj chce obměnit představenstvo krajské nemocnice. Cesta za úředníky na Českolipské radnici je jednodušší. Město dokončilo navigační systém. Silné bouřky na severu Čech hrozí až do zítřejšího dopoledne. A kromě bouřek zítra čekáme oblačno, přehánky a teploty jen kolem 20 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezké odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Liberecký kraj plánuje změny v představenstvu krajské nemocnice Liberec. Na nové vedení chce vypsat výběrové řízení. Podmínky musí ještě odsouhlasit menšinoví akcionáři, tedy města Liberec, Frýdlant a Turnov. Počet členů představenstva se má snížit ze současných 9 na 7. Nové vedení by mělo nastoupit v lednu roku 2027. Výběrové řízení je reakcí na fúzi liberecké a českolipské nemocnice. Konat by se pak mělo pravidelně každých 5 let, podobně jako výběrová řízení na ředitele škol. Pokračuje hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj.
2: I na ředitele základní školy s rozpočtem 5 milionů ročně děláme výběrová řízení pravidelně jednou za 6 let a v nemocnici, která v letošním roce překročí 10 miliardový obrat, považujeme za racionální výběrová řízení udělat také a já předpokládám, že se současní členové představenstva do výběrového řízení přihlásí.
0: Návštěvníci městského úřadu v České Lípě teď lépe najdou cestu k jednotlivým úředníkům. Vedení města na webu oznámilo, že dokončilo nový elektronický navigační systém. Od loňska byl částečně v provozu v nové městské úřadovně v ulici U synagogy. Teď funguje i v komplexu městských budov na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Na webu města ho lidé najdou v sekci telefonní seznam. Stačí vyhledat jméno pracovníka a kliknout na modrou šipku. Zobrazí se mapka budovy a pohybující se panel. Náček ukáže trasu do konkrétní kanceláře a systém umí ukázat i bezbariérovou trasu. Meteorologové prodloužili výstrahu před silnými bouřkami. Původně měla trvat do dnešních 22 hodin. Bouřky se ale na severu Čech mohou vyskytovat po celou noc a zítřejší dopoledne. Zasáhnout mohou jak horské oblasti, tak nížiny, jak říká Jana Ehrtová z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Očekáváme výskyt velmi silných bouřek, které mohou být doprovázené přívalovým deštěm. Kroupami kolem 2 cm a můžou se vyskytnout i nárazy větru až 90 km za hodinu. Hrozí lokální škody na majetku a komplikace zejména v energetice, dopravě a zemědělství.
0: Oba bloky jaderné elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až 80 let od jejich spuštění, tedy do roku 2080 a 2082, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Bloky by tak měly fungovat o 20 let déle, než se doteď uvádělo. Stejné prodloužení oznámil ministr už v dubnu v Dukovanech. Pro další provoz budou nutné rozsáhlé investice do modernizace. Půjde například o výměnu generátorů nebo části řídících a bezpečnostních systémů.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až zataženo, místy s přehánkami nebo bouřkami, ojediněle i velmi silnými a teploty se zastaví mezi 16 a 13 stupni. A jak už jsme říkali, meteorologové upozorňují, že bouřky můžou být doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. A i zítra přes den má být většinou oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami, nadále ojediněle i silnými. Později odpoledne pak budou srážky i oblačnost postupně ubývat. Teploty zítra 19 až 22, na Českolipsku až 23. Stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením počítejte v Liberci na kruhovém objezdu u Makra na přilehlých silnicích. Silničáři opravují vodorovné dopravní značení a můžete se tam i zdržet.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné úterní odpoledne, teď jsem se byl projít venku a ono na mě káplo. To je docela zajímavá změna po těch několika dnech slunečných a teplých. Nicméně ty nám dali příležitost, abychom si tady minulý týden udělali převážně v pánském kruhu takovou filozofickou chvilku. A dospěli jsme k závěru, že ženy jsou v létě vlastně unikátní stvoření. Ono je venku 35 ve stínu a o ním mrznou nožičky. Korunu tomu nasadila včera kolegyně, která do rádia přišla v letních šatečkách, lehkých pantoflíčkách a v nich tlusté froté ponožky. Velice vkusné. Pokud trpíte podobnou zimomřivostí, mohla by vás potěšit návštěva u moře. Tam zavítáme v rámci dětské ankety. Nejprve nás ovšem zámecké léto zavede do Rájce nad Svitavou a v úvodu hodiny vyrazíme na samozběr malin do Proseče nad Nisou. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Pohodové odpoledne s Filipem Majslem.

0: 11 minut po 14. hodině s Českým rozhlasem Liberec. Příjemné a hlavně pohodové úterní odpoledne. V Česku začala sezóna malin. Někteří lidé je pěstují na svých zahrádkách, jiní pro ně vyráží třeba na trh a nebo na samosběr. Plantáže jsou třeba v Jablonecké Proseči nad Nisou. Samosběr tam funguje zhruba každý druhý den, zájem je veliký. V některých dnech se u vstupu čekají i fronty.
1: Ty maliny jsou úžasný, prostě výborný a jsme rádi, že je máme, protože já z toho vyrábím likér, syrup a marmelády.
2: Olga Nesvěcená má výbavu. Co jste si všechno přinesla?
1: Malý balíčky, který si potom budu sesypávat do nádob, abych se mohla do ruksaku, židličku, pití a kafe.
3: Samosběr začíná obvykle v 9 hodin ráno. Lidé ale přijíždí už s předstihem. Dagmar Kurzavinská dorazila zhruba v 8:30.
4: My jsme přijeli dřív a přišli jsme hned druhý na řadu.
3: Další zákazníci už museli čekat frontu.
5: Čekali jsme dlouho. Říkala jsem, že příště, když přijedu, takže bychom přijeli třeba už na 8:45 a počkali se tady, abychom získali takový ty řádky nahoře.
3: Eva Zajíčková sbírá v jednom z posledních řádků.
5: Jsem se bála, že budeme mít třeba jenom jednu misku, ale máme 4, takže to je jako fajn a ještě nekončíme, takže ještě to tady projdeme a myslím si, že třeba takových 6 misek budeme mít.
3: V Proseči můžou lidé maliny sbírat na dvou plantážích, říká majitel Václav Špilar.
6: Máme dva takový trošku oddělený celky. Jeden vlastně, který je přímo dostupný, se k němu dá dojet do blízké vzdálenosti autem a druhý je s takovou malou procházkou, asi ne, ani ne 10-minutovou, hezkým okolím, kde také se dá pak sbírat.
3: Jak takový samosběr malin funguje?
6: To je úplně jednoduchý. Zájemce přijde s nějakou svojí nádobkou ideálně, my mu ji zvážíme, pak ho uvedem na řádek, který ještě nebyl ozbíraný nebo který ideálně je v nejlepším stavu ke sběru. A potom, co se nazbírá, tak ho zvážíme ještě jednou, respektive tu nádobku zvážíme ještě jednou a je to vyřešený.
2: Ta plantáž je poměrně veliká.
6: My to měříme na dílku těch řádků, jako by lineární dílku. A to jsme teďka na nějakých asi 4 kilometrech.
3: Tady jsou na první pohled mnohem divočejší rostliny. To jsou taky klasické maliny.
6: Tohle je několik keříků malin, které jsou černý. A je to jedna ze starých odrůd, která pochází někde možná z první poloviny 20. století. Máme tady několik keříků jako takový relikt původně většího celku. Oni mají ty plody výrazně menší, ale jsou chuťově strašně zajímavý, jsou hrozně aromatický.
3: Černé maliny částečně připomínají ostružiny. I jejich samosběr zemědělec Václav Špilar nabízí. Sezóna ale začne až koncem července a potrvá až do podzimu. Z Proseče nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
7: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A za regionálním stopařem Českého rozhlasu Liberec se přesuneme do Vysokého nad Jizerou, protože to je místo s nejstarší tradicí ochotnického divadla v republice. Bez větších přestávek se tam hraje už 240 let. No a toto výročí si ochotníci připomínají nejenom v divadle, ale i v muzeu, kam nás zavede regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Vysockého muzea. Ano, máš pravdu. Oslavy probíhaly v divadle o víkendu a byly vydařené a začala tam také výstava, nebo začala tam, byla v rámci těch oslav odhalena výstava v muzeu, ve Vysockém muzeu, které spolupracuje s místními divadelníky a propojuje například osoba Svatavy Hejralové, která je spoluautorkou výstavy a stojí tady i vedle mě. Které nejstarší kousky tady na výstavě najdeme?
3: Máme jich hned několik, tak úplně nejstarší je Prapor Krakonoše, který byl původně zpěváckým spolkem a pak se stal pěvecko-divadelní jednotou. Ten je z roku 1861. No a pak tu máme krásné rekvizity z roku 1913, kdy se hrála Cesta kolem světa za 80 dní, nejslavnější hra Vysockých, a máme Krokodýla a máme tady Lokomotivu právě z těch let.
2: Krokodýl visí u stropu a není to žádný drobeček. A mně se taky moc líbí ta lokomotiva. Je to samozřejmě rekvizita, u které se ale píše lokomotiva, která opravdu přisupala na jeviště. Jak to tenkrát bylo?
3: To si opravdu nepamatuju, ale říkalo se, že lokomotiva jezdila. Ještě jsem zapomněla zmínit, že tu máme z toho období také nádherný kostým Audi.
2: Opravdu kostým krásný, kostýmů je tady hned několik, ale je tady také ještě jeden prapor. Vy jste zmiňovala Prapor Krakonoše a tady ještě Prapor Přemyslův.
3: Je tady spolek, první spolek, který ve Vysokém vznikl jako ochotnický, byl právě ochotnický spolek Přemysl v roce 1871, takže z ty doby máme i dochovaný prapor a pak se to spojilo v pěvecku divadelní jednotu Krakonoš a my jsme následnická organizace dodnes.
2: A jsou tady také fotografie jednotlivých, dnes bychom řekli, starostů spolku, ale ty první dvě fotografie chybí. Přitom Jan Petruška se stal vlastně legendou Českého divadla.
3: Stal se legendou, ale za svého života byl obyčejný učitel a gruntovník, takže nikdo netušil, že bychom potřebovali jeho podobiznu. Těch starostů tu máme 24.
2: Jan Petruška, to je rok 1786 až 1815, nejdéle sloužícím starostou spolku. Od roku 1969 do roku 2002 byl Josef Hejral, to je váš?
3: To byl můj tchán, neboli pan táta, dědeček, a byl to zlatý člověk, a který znamenal pro Vysocké divadlo ohromně moc. Herec, režisér, scénograf, starosta, staral se o domovník, prostě všechno.
2: A ještě abychom nezapomněli, na závěr podíváme se do vitrín. Tady jsou nějaké knihy.
3: Tady máme zápisy jak loutkových představení, všech představení, která se hrála za 102 let a za těch 240 let všechna představení, co se hrála na Velkém divadle. To, co jsme hráli o oslavách, Sen o Thálii, bylo 2768. představení.
2: Pane jo, tak přijďte si připomenout historii Vysockého divadelního spolku do Vysockého muzea.
1: A pozvánku nám nabídl Jaroslav Hoření, náš regionální stopař. Moc krát děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Dobrý den, to vám přeje samozřejmě Český rozhlas Liberec a k tomu navrch příjemný poslech. Máme 14 hodin 38 minut. Vy už jste určitě v našem vysílání zaznamenali zámecké léto. Každé všední dopoledne vás zve náš průvodce František Chtinský na jeden z našich zámků a vy se zároveň můžete zapojit do soutěže. A pokud dopolední pozvánku na zámek nestihnete, můžete ji slyšet i odpoledne. No a ten správný čas nastal právě teď a proto předávám Františku Chtinskému slovo.
1: Zámecké léto.
2: Podnikneme výlet na Jižní Moravu, kde stojí klasicistní zámek francouzského typu Rájec nad Svitavou. Nechali ho postavit Salmové. Kromě jiného krášlí tamní zahrady také největší česká sbírka kamélí. Více nám už prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Vcházím na nádvoří Rájeckého zámku, kde už mě vítá kastelánka Zdeňka Kalová. To první, co mě upoutalo, jsou záhony růží a dominující kašna slekníny.
4: No, Rájecký zámek byl vždycky spojený se zahradníky a s květinami, takže bychom chtěli, aby návštěvníky třeba, kteří přijíždí v zimě, vítali naše vzácné kamélie, ale ti, kteří přijíždí v té klasické letní sezóně, tak aby vítali lekníny, růže, sbírky citrusů a měli vlastně Rájec spojenou především s těmi květinami.
3: Vstupní halou procházíme do velkého sálu.
4: Tohle je vlastně nejkrásnější sál Rájeckého zámku, takzvaný slavnostní, nebo chcete-li zahradní, protože těmi dveřmi přímo proti nám se vstupovalo do zámeckých zahrad, které vznikly ve 20. letech 19. století.
3: Kdy vlastně vznikl samotný zámek?
4: Rájecký zámek byl postaven mezi roky 1763 až 1769. Je to klasický francouzský venkovský zámek. Takové najdeme nejvíc třeba v okolí Paříže. A někdy z legrace říkáme, že to je salmovská venkovská chalupa, protože Salmové opravdu na Rájecký zámek jezdili především na léto, na letní měsíce zhruba od června do října. Pak se vraceli ke svým pracovním povinnostem do Vídně nebo do Brna.
3: Ze sálu se dostáváme do další místnosti, která je obklopená obrazy.
4: Toto je sál předků, kde jsou vystaveny portréty členů rodiny Salma Reifferscheid, ale není to úplně to nejvzácnější, co zde v přízemí můžete vidět. Nyní vás vezmu do zámeckých knihoven.
3: Ocitáme se sice v knihovně, ale těch knih tu moc není vidět.
4: Knihy jsou trošku ukryté v poličkách, ale je jich tady přes 61 tisíc.
3: Stoupáme do patra, ale to, co mě zaujalo, kromě té vizuální stránky, jsou také vůně. Co to cítíme?
4: Teď aktuálně cítíme květinovou výzdobu v místnostech.
3: Musím říci, že ty interiéry jsou naprosto úchvatné. Máte mimořádně vybavený zámek.
4: To je jednou ze zajímavostí Rájeckého zámku, že se dochovala velká část původního mobiliáře rodiny Salmů. A vzácností je také to, že 90% toho, co návštěvníci na zámku uvidí, je právě z těch původních sbírek, tedy nebylo to svezeno z jiných hradů a zámků.
3: V přízemí jsme prohlídku reprezentativních místností zakončili vzácnou knihovnou. Tady v prvním patře jsou soukromé prostory. A je to také nějaký klenot?
4: Na konci prohlídky mají návštěvníci možnost prohlédnout si naši klenotnici.
3: Když se řekne klenoty, představím si šperky, ale tady jsou ve vitrínách spíše poháry.
4: Svým způsobem jsou to vlastně také šperky. Tyto nádherné poháry jsou řezány z horského křišťálu, což je polodrahokam. Rájecký zámek je nádherný a doufám, že se návštěvníci přijedou k nám do Rájce nad Svitavou podívat.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Rájec nad Svitavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Chtinským. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Chtinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Another Day in Paradise, no vidíte, Phil Collins slibuje další den v ráji a nám se mezi tím venku kupí oblačnost a blíží se k nám bouřky a krupobytí. Tak to je asi nejvyšší čas vyrazit k moři. Hlavně předtím samozřejmě nezapomeňte zabezpečit třeba své auto a hlavně buďte v bezpečí vy. Takové kroupy mohou létat rychlostí od 40 do 170 km za sekundu. No a teď už tady letíme k moři, a to s dětmi a redaktorkou Petrou Beránkovou.
1: Jaké je moře?
2: Moře to je takový slaný, je tam hodně želviček a korálu a mušlí.
3: Slané a modré a vzadu je úplně modré.
2: Když jsem byla malá, tak jsem skákala z nějakého malé do slaný vody a z velikého z kopce a moje segry se bály, ale já jsem byla malá, že jsem úplně z vejšky skočila.
1: Co žije v moři?
2: Žraloci. Delfíni a renuci. Já už jsem viděl jednou renejka, která měla na sobě takový puntíky a puntíky na srsti a vypadala úplně stejně, jako se ho znám. I klaby třeba.
1: Byli jste někdy u moře?
2: Já už jsem tam byl hodněkrát a jsou tam velký krabice i ty malý a my už jsme jednou už natáčeli v tom Turecku, jsme je natáčeli a vyfotili jsme je taky.
4: Tam byli jednou s mamkou a s taťkou.
5: My jsme byli v Chorvatsku.
6: My ještě v létě někam pojedeme a nevím kam, ale pojedeme tam, kde bude úplně hezky.
1: Je moře v Česku?
2: No ne, je v Itálii, v Turecku, ve Španělsku, v Egyptě a takový různý planety, ale u nás není.
0: Jak tak zjišťuji, tak je možná nejvyšší čas, abych také vyrazil k moři, protože já jsem k těm kroupám docela fandil. Kroupy samozřejmě létají rychlostí 40 až 170 km, ovšem nikoli za sekundu, ale za hodinu. Každopádně buďte opatrní.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra znovu vzrostou. Frýdlantská městská policie hledá nového strážníka. Správci chráněné krajinné oblasti Český ráj nabádají cyklisty k opatrné jízdě. A zítra dopoledne ještě bude oblačno s přeháňkami nebo bouřkami. Odpoledne se vyčasí. Teploty zítra kolem 20 stupňů. Hana Hopfoglová přeje hezké odpoledne. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Maximální povolené ceny paliv zítra dál porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 39 korun a 34 haléřů, a to je o 15 haléřů víc než dnes. Cena za litr benzínu zůstane zítra skoro stejná, zdraží o haléř na 41 korun a 89 haléřů. Stát bude ceny pohonných hmot určovat už jen do konce tohoto týdne. Včera o tom rozhodla vláda. Město Frýdlant hledá nového strážníka, aktuálně jich má 9, jeden ale ze služby odchází. Nová posila by místo něj měla nastoupit od září. Radnice nabízí smlouvu na dobu neurčitou a městský byt. Přihlášky můžou uchazeči posílat do 20. srpna. Měli by být spolehliví a bezúhonní a ve věku alespoň 21 let, popisuje velitel strážníků Petr Šantavý.
4: Chráníme člověka na pozici řidiče, takže vozidlo s majákama může řídit osoba od 21 let. Potom z našeho zákona ještě vychází minimální vzdělání s maturitou, fyzická a nějaká psychická odolnost, zdatnost.
3: Cyklisté by v Českém ráji měli dodržovat bezpečnostní pravidla při jízdě v místech využívaných i pěšími. Upozorňuje na to správa chráněné krajinné oblasti Český ráj. V regionu se o letních prázdninách pohybují stovky lidí, často s dětmi nebo psy. Jízda na kole mezi nimi je nebezpečná. Cyklisté by měli volit méně frekventované stezky, například přímo vyznačené cyklotrasy.
5: Dalším problémem v Českém ráji může být jízda po chráněném území mimo vyznačené cesty. Jednak cyklisté poškozují přírodu a terén může být nesjízdný. V lokalitě je řada pískovcových pěšin nebo schodů a neskušený cyklista by se mohl zranit. Značené cyklotrasy jsou například v okolí Rovenska pod Troskami, Semil, Malé Skály nebo Nové Paky. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Evropská agentura pro bezpečnost letectví vyzvala aerolinky, aby nelétaly nad Kuvajtem, Katarem, Bahrajnem, Spojenými arabskými emiráty a nad Ománským zálivem. Důvodem jsou pokračující boje mezi Spojenými státy americkými a Íránem. Doporučení se vztahuje na všechny letové hladiny a platit by mělo do 29. července. Americké údery podle agentury AP kolem poledne dopadly na íránské přístavní město Búšehr a okolí přímořského Bandar Abbasu. Raketa neznámého původu zasáhla taky tanker v nedalekém Ománském zálivu.
2: Počasí.
3: V noci se ochladí na 16 až 13 stupňů a bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami, které mohou ojediněle být i silné, s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Meteorologové vydali výstrahu kvůli bouřkám, která platí až do zítřejšího dopoledne. I zítra totiž bude většinou oblačno s přeháňkami nebo bouřkami, ale později odpoledne má srážek i oblačnosti postupně ubývat. Teploty zítra 19 až 22, na Českolipsku až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Pozor, dejte na silnici 1/35 ve směru z Liberce na Turnov. Ve sjezdu z Pacerického kopce u odbočky na Sichrov silničáři opravují značení a pomalý jízdní pruh je tam uzavřený. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: ano, šťastnou cestu vám všem za volantem i vám, kteří svým vozem míříte za hranice našeho regionu, třeba namátkou do Varnsdorfu. Ten Varnsdorf zmiňuji záměrně, protože my si na něj hned v úvodu této hodiny posvítíme. Odvolací soud v Ústí nad Labem se totiž dnes zabýval případem rozsáhlých podvodů při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu na Děčínsku a tomu se bude věnovat už za chvíli Daniela Pilařová. Pak bude Patrik Rozehnal loupat perníček, který v rámci pochoutkového roku připraví Ivan Vodochodský a v rubrice Co je nového zavítáme do České Lípy. Filip Majsl vám přeje hezký poslech a pohodové odpoledne.

0: Depeše Marty Kubišové dorazila do Českého rozhlasu Liberec v 15 hodin a 10 minut. Krajský soud v Ústí nad Labem dnes projednával případ rozsáhlých podvodů při získávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu na Děčínsku. Na něj upozornilo v roce 2019 ministerstvo dopravy. Zkušební komisař a překladatel už odešli z tresty od okresního soudu v Děčíně. Odvolací soud jim je dnes zmírnil a u jednání byla i naše reportérka Daniela Pilařová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Zkušební komisař dostal od odvolacího soudu pětiletý trest ve vězení, zákaz činnosti na 6 let a propadnutí peněz, které u něj policie našla, tedy 350 tisíc korun a přes 300 eur. Původně dostal od Děčínského okresního soudu 7letý trest. Překladatel pak půjde do vězení na 3 místo 4 let a zaplatí pokutu 600 tisíc korun. Oba dnes před soudem pronesli pár slov na svoji obhajobu. Zkušební komisař tvrdil, že byl jenom řadovým komisařem a byl proti, aby klienti platili přímo v budově, kde se zkoušky konaly. Odmítnul, že by bral úplatky a snažil se vysvětlit původ peněz, které u něj doma policie zadržela. Překladatel pak úplně odmítnul, že by jakkoliv cizincům pomáhal složit zkoušky a taky popřel to, že by bral úplatky. Oba odcházeli se sníženými tresty, komisař o 2 roky a překladatel o rok. Rozhodnutí soudu je pravomocné.
0: A můžeš, Danielo, ještě celý případ připomenout, jak se na něj přišlo?
1: Určitě. V roce 2019 na něj policii upozornilo ministerstvo dopravy. Zdálo se mu podezřelé, že v 15-tisícovém Varnsdorfu skládá zkoušky stejný počet lidí, jako je třeba ve 100-tisícovém Ústí nad Labem. Navíc většina z nich neměla bydliště na Děčínsku ani v Ústeckém nebo sousedním Libereckém kraji. V celé kauze bylo 6 obžalovaných. 2 přistoupili na dohodu o vině a trestu a další soud potrestal už dřív. Podle žaloby umožnili, aby nejméně 722 lidí dostalo neoprávněně řidičské průkazy i přesto, že se o to pokoušeli neúspěšně jinde. Policie taky vyslýchala a následně stíhala za křivou výpověď na 300 lidí, kteří uvedli, že se při zkouškách ve Varnsdorfu nic podezřelého nedělo. Většinou dostali pokuty, policisté ale 7 měsíců zkušební místnost sledovali a na záběrech promítaných u soudu bylo třeba vidět předávání úplatků, napovídání při testech, anebo psaní testů za uchazeče. Někteří zájemci o řidičské průkazy neměli ani zkušební jízdy. Za zprostředkování řidičáku platili od 3 do 6 tisíc korun a obžalovaní si tak podle státního zástupce přišli během 7 měsíců na nejméně 2 miliony korun.
0: Říká naše reportérka Daniela Pilařová. Mockrát děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Když jeme pouštěm.

0: 10 minut před 15:30 společnost vám dělá Český rozhlas Liberec. Máme úterý, ale na chvíli se teď vrátíme k neděli, protože co by člověk neudělal pro vydatnou a hlavně sladkou svačinu k odpolední kávě. A v neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší sladký recept roku 2022 podle Poroty. Jednalo se o kunštátský zámecký perník s povidly a sušeným ovocem původně od Marie Šafá z Poličky na Vysočině. A my se ho teď naučíme dělat s kuchařem Ivanem Vorochodským, to vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích let, ale záměrně nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Ivan Vorochodský. Ten si recept vylepšil podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: No tak je tam na těsto potřebujeme 300 g hladké mouky a 150 g cukru, jeden kypřící celý prášek. Pak potřebujeme do toho těsta dáme takovou směs ze 40 g másla, 2 lžic mléka, 2 lžic medu. Přidáme lžičku strouhaný pomerančový kůry a půl lžičky citronové kůry. Kapku rumu, že jo. No a pak tam samozřejmě dáme kvejce. A je tam potřeba kořenící směs, kterou si utlučete, a je tam 15 hřebíčků, 4 kuličky nového koření, vrchovatá lžička mletý z kořice a toť vše. To rozemlete.
2: A na náplň jenom v rychlosti, co je potřeba?

0: za suroviny?
1: Tak, na nápad jsou moje oblíbená povidla, 400 gramů, sušené fíky, asi 6 kousků, 12 kusů vlašských ořechů, na které mám alergii, a 8 sušených švestek. Takže, a potom potřebujeme jedno vejce na pomazání a cukr na posypání a sádu na vymazání plechu. Tak, Patriku, pojďme do toho.
2: Pochoutkový rok.
0: Tak sypeme do robota, co tu mouku?
1: Takže dáme tam 300 gramů mouky, 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek, šubotám. Teď dáme koření, jako základ použiju lžičku tohohle namíchaného koření, vrchovatou, tak. To je spíš taková lžíce, ale promícháme. A teď jdeme ke sporáku.
0: Máme rendlík. V něm máslo, to rozpustíme.
1: 42,5 gramu másla. Rovnou tam přidáme mléko, 2 lžíce mléka, 2 lžíce medu. No, teď to necháme rozpustit a přidáme tam rovnou, ať to chytne chuť. Když to bude teplý, tak se nám uvolní chuť a vůně z té pomerančové a citronové kůry.
0: Pak to teda necháme schladnout.
1: Máme to prochladnout.
0: Tak teď k té směsi moučné přidáš vajíčko jedno.
1: Tak vajíčko. Já nemám tuzemák, takže tam dám rum originál a myslím, že tím nezeskazím. Dám lžíci.
0: Tak. To je směsi másla, medu.
1: Kůr citronový, pomerančový a mlíka. Tak, já myslím, že to je prochladný už dost. Pravíme do směsi. No, uvidíme.
0: No, ono to tak jako zdrobenkovatí.
1: No,
0: a pak to bude chtít na tom vále scelit rukama.
1: Člověče, přátelé, tak to je moje první perníkový těsto v životě.
0: No, perfektní.
1: Tak já to dám takovou na chvilku do folie.
0: Až to hezčí než paní Šafářova.
1: Fakt.
0: A mělo by to být tak přes noc z lednici, nebo no. Druhý den to zpracovat, že ono se to propojí, ten lepek začne pracovat.
1: No tak jako přineseme z lednice to těsto, které jsem dal včera, a uvidíme poznej rozdíl, jo?
0: Teď už jsme si to odpočinuté, den odpočinuté těsto. Teď už jsme si to odpočinuté, den odpočinuté těsto rozdělili na poloviny a musíme z každé té poloviny udělat placku velikosti nějakého, řekněme, menšího plechu.
1: Patriku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměr, to znamená, to je nevím, 20 na 30, to je jako A4. A4 z toho musíš vyválet. Zkusíme to přenést do toho pekáčku. No a teď tam musíme to nanést ty.
0: Povidla. A vydatně povidla, nebojte se toho, vydatně povidly. Poházet to vším tím nakrájeným sušeným ovocem, ať už to jsou mrnky na proužky, fíky sušené na proužky, máme tu švestky,
1: vlašáky.
0: A stejným způsobem, jako jsme předtím tu spodní placku z těsta vyválili, to uděláme to samé a pak tím zakryjeme vlastně vrstvu toho sušeného ovoce z povidly a musíme to ještě propíchat vidličkou, aby mohl unikat vzduch a vlhkost z té náplně vlastně. Ano.
1: Takže co nejdřív vidlička propíchat, pak vajíčko, jo? Asi jo, že jo.
0: Pomašlujeme rozšlehaným vejcem s trochou rumu, pak posypeme lehce hrubým cukrem, třtinovým. Do trouby, na kolik stupňů, na jak dlouho?
1: 170 stupňů, necháme 35 minut a uvidíme, co se stane.
0: Pečte teď.
1: I tak si myslím, že když to necháme jako ten týden odpočinout, nebo 5 dní aspoň, tak to bude geniální. On mi tady sně celý ten ukulený kousek, Patrik, no vidíš to. Výborný, ne?
0: Teď to taky bylo na prvním místě. Výborný.
3: No, v blízkosti Patrika Rozehnala nemá šanci si ten perník několik dní odpočinout. Recept na ten nejlepší perník roku 2022 se sušeným ovocem, povidly a dalšími dobrotami podle kuchaře Ivana Vodochodského najdete na www.pochoutkovýroh.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Marie Šafářové z Poličky na Vysočině. No a v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2023 zalíbil nejvíc posluchačům. Půjde o houbové krokety se zelím, které se svým vylepšením připraví Naďa Konvalinková.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nestárnoucí písnička Jany Kratochvílové a jejího nezaměnitelného hlasu v Stínu Kapradin 8 minut po půl čtvrté v Českém rozhlase Liberec. Ze Stínu Kapradin se ovšem vydáme do České Lípy, a to s rubrikou Co je nového a hlavně s otázkou Co je nového. A na telefonu je s námi referentka cestovního ruchu a informací regionální turistické informační centrály České Lípy Denisa Lebedová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak abych to uvedl na pravou míru, ono je to regionální turistické informační centrum Česká Lípa, teď už je to 100%. No a pojďme se podívat, jak v České Lípě zatím probíhá sezóna. Mají na ten průběh vliv výkyvy počasí, které teď zažíváme?
1: Výkyvy počasí zase takový velký vliv na turistiku a na návštěvníky České Lípy nemají tak velký vliv, protože my nabízíme programy jak venku, tak samozřejmě můžeme doporučit i místa, která se dají navštívit, když prší, to znamená, že máme tady vodní hrad Lipí, centrum textilního tisku, vlastivědné muzeum a galerie, veřejné akvárium, takže určitě návštěvníci se mají kam schovat, když by pršelo, a pokud pršet nebude, tak můžou obdivovat historické centrum města. Máme krásný městský park, takže určitě je tady co k vidění.
0: No tím jste mě vlastně přivedla k další otázce. Jestli pak je v České Lípě nějaké místo, které obzvlášť stojí za návštěvu? Dejte nám nějaký hezký tip.
1: Určitě bych dala tip na vodní hrad Lipí a centrum textilního tisku. V České Lípě máme vodní hrad v centru města, obvykle bývá na nějakém kopci, jako třeba hrad Bezděz, tak my máme v dolní části centra České Lípy vodní hrad Lipí. A hned vedle se nachází centrum textilního tisku, které upomíná na tradici textilního průmyslu v České Lípě, především na barvení a potiskování látek. Návštěvníci tohoto centra textilního tisku se můžou seznámit s historií potisku, s motivy toho potisku a zároveň si i vyzkoušet ten potisk, aby si uvědomili, jak těžká práce tiskařů to tehdy byla.
0: No to je hezké a navíc hezké na tom je i to, že to vlastně člověk může využít nejenom o letních prázdninách. A teď se ale pojďme podívat k aktuálnímu dění v České Lípě. Jestli pak byste tam pro nás našla nějakou akci, která by stála za vidění, za slyšení?
1: Tak určitě bych vás pozvala na seriál koncertu a vystoupení pod širým nebem v ulicích centra České Lípy pod názvem Léto plné tónů. Během července a srpna můžete každou středu zažít hudební vystoupení v centru České Lípy a vyvrcholí již tradičním zpíváním z balkónu radnice, a to bude 19. srpna. Samozřejmě bych pozvala dál ještě na léto na vodním hradě Lipí, kde se návštěvníci můžou těšit na letní kino, můžou se těšit na divadlo, pohádky pro děti, na řemeslné workshopy, takže určitě v České Lípě to bude žít.
0: A my děkujeme za pozvání. Takto nás pozvala Denisa Lebedová, referentka cestovního ruchu a informací z regionálního turistického informačního centra Česká Lípa. Moc krát děkuji za váš čas, ať se vám léto vydaří a ať je hlavně pohodové. Naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

15 hodin 49 minut, stále pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec a já pro vás mám v tuto chvíli ještě jednu takovou krátkou, rychlou, údernou zprávu, obzvlášť pro vás, kteří jete v Semilech, zejména v ulici Bořkovská. Pamatujte, že zítra tam mezi 7:30 ráno až do 5:30 odpoledne nepůjde elektrický proud, tak si nezapomeňte dobít mobilní telefon a Český rozhlas Liberec poslouchat třeba na svém tranzistorovém rádiu s tuškovými baterkami.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš

To se nám tedy ale nebezpečně přiblížila 16. hodina, bude tady už za 8 minut. No a ve vysílání Českého rozhlasu Liberec mě vystřídá Patrik Rozehnal. On se v této hodině v rámci pochoutkového roku rozcvičil, také posilnil zámeckým perníkem, takže další vydání Humoriády určitě bude stát za to. Dnes společně s ním bude nabízet scénky a ukázky z pořadů herečka, zpěvačka, konferenciérka a moderátorka Pavlína Filipovská. Předtím pochopitelně úderem 16. hodiny zprávy, které dnes připravuje Hana Hauptfoglová. Filip Majsl vám dočasně přeje hezký poslech, loučí se s vámi, ovšem jen do 17. hodiny, kdy se opět uslyšíme ve Dni v kraji.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Úřad Evropského veřejného žalobce zahájil trestní řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert. Zabavená lvice má po karanténě, dnes ji v liberecké zoo pustili do výběhu. O opravu střechy Jabloneckých lázní nemá zájem žádná firma. A zítra čekáme oblačno, přehánky a bouřky a teploty kolem 20 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Evropští žalobci zahájili trestní řízení kvůli vyplácení dotací Agrofertu. Reagovali na trestní oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Žalobci pověřili Národní centrálu proti organizovanému zločinu, aby využívání evropských dotací prošetřila. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Úřad Evropského veřejného žalobce chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Ale Nešelerová z hnutí ANO zdůraznila, že prověřování neznamená vinu.
2: Říkala jsem to opakovaně, nebudu hodnotit práci úředníků, na to jsou jiné kompetentní orgány, ale jsem přesvědčena, že Andrej Babiš jako premiér svůj střet zájmu v souladu s tím, co po něm chtějí jak české, tak evropské předpisy, vyřešil.
0: Lvice Elza, kterou na začátku června stát zabavil z nelegálního chovu zápasníka Carlose Vémoly, může ode dneška do venkovního výběhu liberecké zoo. Skončila jí povinná měsíční karanténa a neprojevily se u ní příznaky žádného infekčního onemocnění. Informovala o tom mluvčí zoo Liberec Barbara Tesařová. Zvíře mělo v době zabavení odstraněné drápy na předních tlapách. Ministerstvo životního prostředí pro něj kvůli tomu musí zajistit umístění ve specializovaném zařízení. Do té doby lvice zůstane v Liberci. Město Jablonec nad Nisou nedostalo na opravu krovu a střechy městských lázní žádnou nabídku. Českému rozhlasu to řekl náměstek primátora Jakub Chuchlík za Piráty. O dalším postupu teď bude magistrát jednat. Střecha secesní budovy z počátku 20. století je napadená dřevokaznými houbami, jak říká náměstek Chuchlík.
3: Výskyt dřevokazných hub, dřevomorky. My jsme začali pracovat na tom, abychom zamezili dalšímu šíření a pokud možno sanovali ty ohniska, kde se ta houba nachází. Ta potřeba to zrekonstruovat, ta platí bez ohledu na to, k jakému budoucímu využití lázně budou sloužit.
0: České Kamenici na Děčínsku se podařilo získat další dva zubní lékaře. V minulých dvou letech nabídlo město zázemí pro dva mladé stomatology. Ve zdravotním středisku začnou působit dva další. Město už s nimi podepsalo smlouvu a pomáhá jim s přípravou ordinací. Registrace do jejich databází začnou letos na podzim.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až zataženo, místy s přehánkami nebo bouřkami, které mohou být ojediněle i velmi silné. Teploty se zastaví mezi 16 a 13 stupni. Meteorologové upozorňují, že bouřky můžou doprovázet přívalové deště, kroupy a nárazy větru. I zítra přes den má být většinou oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami, nadále ojediněle i silnými. Teploty zítra 19 až 22, na Českolipsku až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte ve Cvikově, na křižovatce ulici Nerudova a Komenského. Osobní auto tam narazilo do plotu. Policisté jsou u nehody a s velkou opatrností je tam možné projet.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Ať už posloucháte ve stoje, za chůze, možná v klidu, v práci, u počítače, kdekoliv, tak my vás pobavíme takhle v sedě společně s Pavlínou Filipovskou. Usadili jsme se i dnes ve studiu. Hezké odpoledne, Pavlíno.
5: Dobrý den.
4: Jakou náladu přinášíte? Letní?
5: Já jsem dobře naložena.
4: Jo.
5: Pořád.
4: Jo.
5: Pořád, protože vlastně člověk musí být v určitém věku potom už vděčnej za všechno.
1: Humoriáda.

0: Taky budeme vytahovat z takové naší archivní škatule nejrůznější ukázky z interprety. Tohle byly Rangers. S těmi se určitě musela, Pavlína, potkat se skupinou Plavci, ne?
1: Ano, já jsem se s nimi potkala a bylo to fajn. Vždycky s nimi. Byla legrace. Kluci to nebrali tak vážně, strašně netvářili se jako umělci a byli moc milí. Mm-hmm.
0: Co si vybereme z mluveného slova na úvod? Jakou ukázku si pustíme?
1: No tak já bych ráda zavzpomínala na pány vedoucí divadla Rokoko. Já jsem sloužila pod Darkem Vostřelem jako ředitelem. Ano. Takový spoluředitel byl Jirka Šašek. No a pak byl nezbytný člen tohodle toho týmu, protože to byl inspicient, taky herec a hrozně milej kluk Oskar Hák.
0: Tak jo, tak na něj zavzpomínáme z úst, tedy právě Darka Vostřela, Jiřího Šaška, možná i Karla Augusta tam zazní. Tady je tahle vzpomínka, kterou vybírá Pavlína Filipovská.
2: Hrála se filozofská historie na zájezdu Vytomyšli a Karel Bláha, zpěvák, tenkrát mladý zpěvák, přišel pozdě.
3: No ovšem, samozřejmě zdůraznuju, že Hák ho samozřejmě zjel
2: správně.
3: Před celým souborem.
2: Karel se strašně rozšílil a začal kout proti Oscarovi pikle.
3: Ano, odpolední představení proběhlo celkem v klidu, ale večerní, nic stalo se večerní.
2: Ano, večerní to právě tam byl ten kámen úrazu. Oscar prohledl jeviště jako vždycky a jako vždycky šel k oponě a dírkou v oponě se koukal na obecenstvo. No tak kolik jich přišlo, jak jsou oblečení, ta ženský, tak...
3: Ano, jak jsou slečený, ano, ale důležitý je, děkuji, že byl slečený vlastně ten Hák. On mě jenom trilky na sobě
4: nevím.
3: Ale
4: hezky.
3: No, byl, ale on tam snad bylo horko, nebo se chtěl líbit. A kousal do takového velkého chleba se sádlem. A to byla večeře.
2: No to on je vždycky, a on tam dokonce se mě svěřil, že tam měl nějaké vitamíny pro růst.
3: Je to
2: to pořád.
3: Tomu upadlo asi na zem, protože nikdy neprojil ho. Ale koukal oponou v trenérkách, jo?
2: Ano,
3: a toho využil.
2: Ano, využil Karel Bláha s Milanem Klipcem.
3: No, on Klipec původně tělocvičil.
2: Ano, vylezli do provaziště, tam se chytli za provaz opony a spustili se dolů a ta opona, pardon, udělala pic a vylítla šilenou rychlostí nahoru.
3: To byl strašný fofor. To byl takový fofor, že se toho nevšímá ani ten Hák.
2: Ano, ne? Koukal,
3: kousal do toho chebo v těch krychách, stál vlastně nahý před obecenstvem a koukal do té dírky.
2: Ale bez opony.
3: Ta dírka tam nebyla. Tam
5: byla ona strašně veliká.
3: Dírka ani opona tam nebyla. Hák se zbláznil, zešílel v tu chvíli a začal zmateně pobíhat po celém jevišti.
2: Ano, to dělá dodnes.
5: Ovšem mimochodem pozor, to málo kdo ví, Rokoko bylo jediný divadlo v Československu, který mělo Oscara.
3: To je pravda.
0: Tak skutečně to takhle mohlo probět. Taky nějakou historku s Oskarem Hákem máte, Pavlína?
1: Nemám takovou krásnou, přeskutou. Ten chleba se sádlem si pamatuju, samozřejmě, on dal i kousnout. To byl strašně hodný kluk a obětavej, kolik on toho zachránil, protože jako inspicient měl na starost, aby to představení probíhalo dle regulí, aby se všichni dostavili včas a zase odešli včas. A tak. A neměl to vůbec lehký, ten Oscar. Ale byl vždycky úsměvný. On, jestli to dělal ten chleba se sádlem, to já už teda nedovedu odhadnout, ale rozhodně byl dobře živený, protože on byl takový kulička, pohyblivý, neuvěřitelně a vždycky včas všude byl, což byl jeho úkol za prvé a za druhý taky touha, aby tam byl první, aby na sebe upozornila. Tak Oscar byl úžasný člen tohohle souboru a já si myslím, že všichni si ho zamilovali, i ti, kteří co nejvíc ho potřebovali, co nejvíc potřebovali, aby on dovedl i napovědět. A včas, On to všecko znal, všechno věděl a kdo kdy má přijít, kdo kdy odejít a tak dále a řídil to. No a na Oscara myslím si, že všichni, kteří ho zažili takhle v akci, že na něj strašně rádi vzpomínají.
0: Hmm. I dnes Pavlína Filipovská vybrala si ukázku první s ním a ta spojka s tou další možnou do dvojice je právě Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Teď by mohli vystoupit sami spolu v Silvestru 68, povídání o námořnickém uzlu, to nabízím podle toho, co vybrala Pavlína. To je Ačko v tom prvním dnešním souboji a variantou B je Oldřich Kaiser, kterého nasazuje já s jeho předpovědí počasí z ostravského televizního pořadu ještě v 80. letech. Tam se můžeme vydat v ukázce. Vybíráte ale vy. Opět máte k dispozici telefonní čísla, jedno přímo vedoucí do studia Humoriády 731 800 900. Volejte a vybírejte si, anebo hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi víc

0: vašeho kraje.
1: Zámecké léto. Na jakém zámku naposledy byla Pavlína Filipovská? Někdy výlet nebo
2: já
1: tak?
2: Jsem se spíš pohybovala v Podzámčí. No, ale mám strašně ráda Konopiště.
1: Jo, jo, jo.
2: No, protože to je blízko tam, kde my máme chatu Poříčí nad Sázavou a tam já to mám strašně ráda.
1: Dobrá, další zámky najdete na adrese zámeckéléto.cz, tam můžete poslouchat jejich příběhy skrz celé léto. Teď budeme poslouchat vás, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou pokračovat. Vaše doporučení může směřovat buď k Davidu Darku Vostřelovi a Jiřímu Žeškovi, nebo k Oldřichu Kajzerovi, to je ta druhá varianta. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím paní Pavlinku.
2: Děkuji.
3: A i vás, Patriku.
1: Díky.
3: A já bych si přál Bčko.
1: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme dál.
4: Dobrý den, Patriku. Tady Ivana z Ondřejova, už jsem dlouho nebyla. Zdravím Pavlinku Filipovskou.
2: Děkuji.
4: Přeji hodně zdravíčka, pohody. Je podobná tatínkovi úplně ve všem.
2: To já
4: a
2: vím. To slyším
4: takže
2: často.
4: Takže vám děkuju.
1: Naslyšenou, mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
1: A dobrý den dalšímu na telefonu 731 800 900. Jen poprosím stěšit se rádio, ať se dobře rozumíme. Povídejte.
5: Dobrý den, přeji vám. Tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím paní Pavlínku.
2: Děkuji.
5: Patrýku. A chtěl bych se zmínit jenom o tom. Darek Vostřel před mnoha lety byl ten robot Emil, jestli pamatujete.
1: Ano, ano, no ještě ano, jednu verzatelku.
5: Můj kluk, tenkrát jsme mu udělali takový oblek a to a vyhrál, tenkrát ve Vltavě tady v Kralupech vyhrál dort, tak byl šťastný, takže mi to zůstalo v paměti, ten
1: ano.
5: Robot Emil.
1: Jo, jo.
5: Darek Vostřel a takže zdravím vás a mějte se moc hezky a přeju stále zdraví. Díky.
1: Dobře,
2: my vám taky přejem všechno dobrý.
1: Ať se daří. Myslím, že je rozhodnuto. Ty hlasy ale ve dvou třetinách směřovaly nikoli k pokračování s Darkem Vostřelem a Jiřím Šaškem, ale chcete slyšet Oldřicha Kajzera, jeho předpověď počasí z Dobrého večera z Ostravy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na pravidelné relaci počasí včera, dnes a zítra. Omlouvám se za svůj zevnějšek, ale v podstatě jsem si to zavinila sama. Pokud jste mě sledovali minulý týden, viděli jste, že jsem přišla pěkně upravená. Ano, slibovala jsem vám pěkné počasí, poprvé jsem uvěřila sama sobě a takhle to dopadlo. Přitom ale manžel mi říkal, Eliško, vem si pláštěnku, já jsem si ji vzala, sice ale bylo pozdě. Já se jmenuji Eliška. Eliška Větrná, pracuji v Hydrometeorologickém ústavu v Praze, v Komořanech, k Vrbičkám 28. Takže kdyby měl někdo zájem, no ale to sem nepatří. Počasí dnes. Přestože prší, na celém území naší vlasti je jasno. Počasí zítra. Nejprve si připomeňme, jak bylo zítra před 100 lety. Hezky. Nejvíc vás jistě asi bude zajímat, jak bylo včera. Severozápadní okluzní fronta svým výběžkem zasáhla Středomoří, kde naši kolegové napočítali 86 minibarů. Tlak vzduchu přepočtený 8 hodin večer na marky. Kryváň. Kryváň 13,5. Paříž 13,50. Evropa setrvalý stav. A nyní se společně podívejme na povětrnostní mapu. Děkuji vám.
1: Humoriáda.

0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tady to hezky vypíchnul Olda Kaiser. Já říkám vždy, že v rádiu není vhodné říkat, pojďme se podívat.
2: No jo.
1: Protože bychom měli spíš poslouchat. No, no, když tak se doporučit k podívání na stránkách nějakých internetových, ale takhle. Jakou, pamatujete tu éru, ještě když se naživo jelo třeba to zpravodajství počasí v televizi a zprávy a takové, vy to musíte přece pamatovat, teď i tatínek začínal s tím živým vysíláním v televizi.
2: No jistě, no. A já jsem si ho užila potom v Dobrých jitrech a tak, ano. Že to byly hodiny živého vysílání a mě poskytovali takový zvláštní kouzlo toho blízkého bezprostředního styku s posluchači. A bylo to moc krásný. Zprvu jsem teda se topila v trémě. Úplně jsem z toho byla prostě celá vyřízená a tak. Ale časem to úžasné publikum rozhlasové mě ty trémy zbavilo. A já jsem pak s nima chodila jako na dostaveníčko do našeho takového bytečku, tajného, soukromého, což bylo to prostředí, mikrofon a oni. A my jsme si strašně rozuměli. A kolikrát jsme se těžko loučili. Technici už potom tam v kabině z toho byli zoufalí, protože mě to trvalo moc dlouho. Já jsem jim byla strašně vděčná za to, že poslouchají a že jsou se mnou, že tam nejsem sama.
1: Jste zapomněla na čas, na hodiny?
2: No jistě.
1: Jako, jak se říká, přetekla jste třeba i přes časové znamení nebo něco takového?
2: Je,
1: někdy?
2: To se mě neptejte. To se zeptejte třeba Jitka Sakalová, která většinou tam seděla jako
1: technik?
2: Vedoucí člověk. Ano. V té technické...
1: V režii?
2: V té kabině.
1: Ano.
2: Kde, prosím?
1: V režii.
2: Jo, v režii. Ano, ano, to už zmíním. Tak ta si zažila svý se mnou, protože já jsem já jsem vždycky odevzdala ten text, který jsem si po doma načmárala, teď jsem jí to všecko předala a jak to bude, Jitunko, a tak. A ono to bylo třeba úplně jinak. A ona nemohla najít ten konečně jako šlágvort, jak říkají odborníci, kde jsem chtěla skončit a čím jsem chtěla skončit, protože mě se nechtělo končit.
1: Jo.
2: My jsme byli v tak dobrý debatě a posluchači reagovali a no tak prostě se mi zalíbilo. Já jsem to živý vysílání milovala. A já si myslím, že živý vysílání taky člověka hodně prověří. Jestli chce a má co sdělit a jestli se chce podělit o to, co si přines do toho rozhlasu. No, sednout si takhle k textu, který vám někdo naklepe, teď na stroji, teda na stroji ne, no, už dávno, že
1: počítači.
2: Jo, že vy to máte na počítači a tak různě to, ale stejně to máte už takhle připravený a nařízený. To já jsem neměla nařízený. Já jsem byla taková neřízená střela a poměrně jsem dělala asi potíže, ale přesto musím říct, trošku se pochlubím, že jak ta Jitka Sakalová, těžce zkoušená, a ostatní zvukaři, kteří se mnou takhle absolvovali to živý vysílání, že na mě docela rádi vzpomínají.
1: Aby ne.
2: Protože ona jim ta služba utekla líp. Oni byli furt napnutý, co bude, jak to bude a to. A porád a pobyhoval mezi tím Pepík Švehla, který tam měl hudbu připravenou, tu si mohl klidně odložit, pač na ní nedošlo kolikrát. Ale zase pak tam byla taková pauzička, která by se mi líbila, byla, kdyby něco pustil takovýho hezkýho, něžnýho a teď to bylo hrabání. A to vám byla, to bylo tak krásný podívání do té režie.
1: Jakou já jsem tam...
2: jsem tam způsobila různý zmatky. No. Nevím, jestli tak rádi, jako já na ně, na všechny vzpomínám, ale bylo to krásný a užila jsem si to hrozně let.
1: A dnes si na to tak trochu vzpomíná a užívá si to opět.
2: Co Pavlína trochu, já to vzpomínám moc.
1: Ráda, ano. Tak Humoriádě i ta je živým vysíláním a tady není připraveno dopředu nic, jen seznam ukázek a pak o tom rozhodují naši hosté a taky vy. Jako třeba v téhle chvíli, pokud jste si vybrali Oldřicha Kaisera, skočili jste do jiného šuplíčku, nabídnu ho ještě po druhé, dokončit předpověď počasí, anebo si uděláme změnu, řekli jsme si s Pavlínou, že bychom mohli zkusit nasadit, jak se říká, Ivu Janžurovou s Josefem Veldou ve scénce.
2: Ivanku Janžurovou, prosím.
1: Tak, co vyberete vy? 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B v pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Stále ještě si můžete vybírat. Oldřich Kaiser v jedné z variant pokračovat s předpovědí počasí, anebo Ivo Janžurová s Josefem Veldou. Ukázka, která je ve hře, vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchám vám dnes i Pavlína Filipovská. Tak kdo tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karvine. Dobrý den, paní Filipovská.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
1: Dobře, předpověď počasí, jak asi dopadne. Dobrá, děkujeme moc. Přesouváme se za dalším, kdo tam je na telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den, Breno z Martina. Pozdravím vás do studia a poslucháčov Humoriády. A 88 bodov dávam Bčku.
1: Dobře, děkujeme, mějte se krásně. Ještě někdo tam je?

0: povídejte, hlasujte ve spojení jste s námi. Tak škoda, že nepromlouváte, to znamená, že se přesouváme za dalším, kdo je na telefonu.
1: Dobrý den, tady Petr ze Zdánek. Zdravím vás oba, zvlášť milou Pavlínku.
2: Dobrý den.
1: Vyslovila přání Ivu, tak já dám Ivu.
0: Dáte Ivu, dobře.
2: Děkuji vám.
0: Děkujeme za to zavolání, hlasování a ještě jeden hlas od vás posluchačů, ten telefonní, přičteme SMSky potom.
3: Dobrý odpoledne, to je Miloš Dlouhé Cebové. Já vás zdravím, Patriku, a i paní Filipovskou. A
2: díky.
3: A chtěl bych Ivanku.
0: Dobře, tak jo, získala většinu bodů Iva Janžurová, Josef Velda a tedy nazváno je to opletení a mužské emancipaci, ta ukázka, která v tomhle boji v Humoriádě vyhrála.
4: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
5: Že zase v klubě chcítíš, že ti dneska padne karta, viď, to znamená. Dej mi pokoj, jako posledně prohraje svý i klukovo prasátko.
4: Ale mámko, počkej, já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
5: Co to bylo, to je nějaký nový seriál v televizi?
4: No dovol, to je Goethe.
5: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
4: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
5: Co?
4: Rousseau.
5: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
4: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
5: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
4: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
5: V kredenci.
4: I s drátama?
5: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
4: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
5: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
4: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
5: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
4: A co bych proved?
5: No, ještě před měsícem jsi neuměl přišít ani knoflík.
4: No jo.
5: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
4: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
5: Máš kapes.
4: Ale on tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
5: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pletení.
4: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Se ta doba proměnila. Na kurzy vaření už chlapi chodí normálně, některé ženské časopisy, tak už to tak splnilo, taky proč ne. No to pletení nevím, ale možná taky někdo už se tomu
2: věnuje. Já nevím, já jsem se s Ivuškou dlouho nepotkala, což ano. Mě mrzí, tak se slýcháme, že jo, občas, ale ona byla hrozně rukodělná vždycky.
0: To je pravda.
2: Ano.
0: Ano.
2: Ona měla v tašce scénář, takhle jenom smotaný, tak to ona ani nepotřebovala nikdy žádný scénář moc. Ale měla tam nějakou práci rozpletenýho něco a nebo rozšitýho. A ona taky vyšívala, Ivuška. A my jsme hodně pracovali v tomhletý sestavě, pan režisér Podskalský, Iva a já. A on za mnou vždycky přišel, pan režisér, a říkal, Pavluš, co myslíte, co to tam teďko našívá? Co tím míní ty květy a tak? Já jsem říkal, pane režisére, já nevím, ale nejspíš to bude nějaký přehoz. A přes co, Pavluš? No, ona už to přehodí někde, ale... A to si představte, to mě až téměř slzy vyhrkly. Já jsem viděla Ivu nějakým takovým starším snímku, a ona měla na sobě ty šaty, které jednou při natáčení měla rozešitý. A to byly neuvěřitelné květy. Takový jako cizokrajný květy nepředstavitelných barev a byly k sobě takhle jak my říkáme, heftnutý. Jak se to řekne? No, přišitý.
0: Přišitý, ano. Heftnutý.
2: Heftnutý k tomu. A to se taky rodilo, tohleto velikánský díl, ale kdysi dávno. A Ivuška to všechno asi má poschovávaný, protože v těch šatech hrála jako vždycky výtečně jednu roli. Komickou, pravda. Mhm. Ale bylo to pestrý, bylo to nádherný a ty šaty mluvily za ni.
0: Iva Jendžurová vyhrála u vás. Vyhraje to ještě podruhé, ale v ukázce z Homolků po boku dalších interpretů, jako je třeba paní Motlová, Šebánek, Husák, Růžičková a tak dál. A nebo si dopřejete jinou skvadru interpretů, kterou nabízím já proti. Povídání o Sněhorce z úst Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršuly Klukové. Tak co si vyberete? Homolkovi nebo scénka o Sněhorce? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900. Pište SMSky, když se neprovoláte a posílejte je s heslem Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali, na číslo 90 011 04. Přispějete do pořadu Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Vybíráte si, hlasujete na telefonu 731 800 900, dohlíží na to Pavlína Filipovská a Patrik Rozehnal tady ještě shrne. Nabízíme Ivu Janžurovou a spol v Homolkových, anebo scénku s Uršulou Klukovou, Jiřím Krampolem a Miloslavem Šimkem. Kdo se vyjadřuje teď po telefonu? Vítejte u nás.
4: Haló, dobrý ano, den.
3: Dobrý den.
4: Tady Jaroslava z Kadaně.
3: Ano.
4: Moc vás zdravím, hlavně Pavlínku.
5: Děkuji.
4: A mám takový nápad. Ona byla vždycky taková akční, velice rádi všichni poslouchali. Jestli by neměla zájem ještě nějaký pořad třeba vyrobit, nebo nějaký vzpomínkovej, myslím, že by to hodně lidí potěšilo.
5: No já nevím, já mám ty vzpomínky tak jednu na druhou, ono, musel by mě někdo řídit zhora.
3: Mávat, zastavit, nadhazovat.
4: To by jen tak napadlo,
3: všechno.
4: Myslím, že spousta lidí by zajásala.
3: Dobře.
4: Jinak vás moc zdravím, přeji
5: děkuju,
4: moc zdraví.
5: Děkuju vám.
4: A přeju si Ivanku.
3: Ano, dobře, děkujeme děkuju, i děkuju, za ten nápad. Naště. Mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další tam je?
6: Dobrý den, zdravím vás z Vrbátek.
3: Ano.
6: Chtěl bych sem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji.
6: A hlasoval bych pro Sněhurku.
3: Dobře, varianta B, píšu ji bod. Ať se daří, mějte se pěkně a ještě někomu dáme slovo.
7: A já vám za to slovo děkuju. Přeji vám krásné odpoledne při tom vaším večeři. A chtěla jsem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji vám, opětuji.
7: A pan redaktor, jak oni jsou šikovní, ti redaktoři, jak oni umijou ta mluva, to já úplně jsou z toho hotová.
5: No oni to umijou, to vám řeknu, že jo.
7: Ne, opravdu jsou vynikající. Oni tak umijou, ale tak umijou, že já se skláním až k zemi před ní. Paní Pavlínko, vy jste vzdělaná žena, já vás moc mám ráda.
5: Děkuji
7: vám. A hlasovala bych pro Bčko, prosím. A děkuju.
3: Dobře.
7: A zdravím.
3: Děkujeme, my taky, mějte se pěkně a myslím, že je rozhodnuto. Skáčeme, řekl bych, hodně dnes. Opět na další ukázku, děláte si to pestré. O Sněhorce, Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková vyhráli právě u vás tedy s touto ukázkou.
8: My jsme chtěli sehrát také něco dětem, ovšem Jiří Krampol to měl na starost a zapomněl.
9: Milé děti, já se vám omlouvám.
8: No to je dobře.
9: Hele, co to napraví tím, že bychom teďka tady na jevišti se cvičili nějakou notoricky známou pohádku?
8: No možná by to šlo ale kerou.
9: Sněhurka a sedm trpaslíků.
8: No tak špatná pohádka to není. To
10: je výborná pohádka, já budu hrát Sněhurku hlavní roli.
8: Ježišmarja. No tak to už tak dobrá ta pohádka nebude. Uršo, prosím vás, já vás nechci plašit, ale už jste to někdy viděla, že by Sněhurka byla menší než trpaslíci.
10: No to jste mě teda vyplašil. Vy chcete říct, že já jsem malá.
8: No to jsem snad neřekl, jako kdybyste spíš nějak chodila světem na štorc, nebo co. Vzadu už určitě nejste vidět.
10: No tak si vemu vysoký podpatky.
8: Ty vás zachrání, vy byste potřeba chůdy a ještě vysadit.
10: No tak to teda ne, chůdy si nevemu, to bych se odstala v rakli dřív, než bych si kousla do jabka od baby.
8: No, tak vidíte, vy jste ještě ke všemu nešikovná, vy jste jako Sněhurka prostě nepoužitelná.
10: Proč by jednou Sněhurka nemohla být malá? Důležitý je, že jsem krásná.
8: Ježiš, a proč tu krásu nevemete teda někdy sebou? Abychom se mohli s váma radovat společně.
10: Proč by Sněhurka nemohla být malá? Byla by to taková avantgarda.
8: Musím vás zapomeňte na avantgardu. Avantgardou můžete otravovat dospělí diváky, intelektuály. Ty si snad i nic jiného nezaslouží. A ne děti, ty za nic nemůžou, ty jsou nevinný.
9: Uršulo, neblbni, buď trošku soudná. Co pak ty v tomhle věku můžeš hrát Sněhurku?
10: No počkej, Jirko, o jakým věku mluvíš, snad nevomím. Já mám léta stabilní věk.
9: Uršulo, prosím tě, já si pamatuju, když ty jsi v divadle Jiřího Volkra, hrála paní Mariánku matku pluku. Tak my jako takhle malí děti jsme po tobě z praku střílili bábrdlata.
10: Jirko, to si pleteš, to byla Leopolda Dostálová, ne já.
9: To si byla, ty, já si to pamatuju moc dobře, když jsme tě nemohli dostat ze stanu od vojáků.
10: Ale prosím tě, helejte, to nebylo ze stanu.
8: Jenom z časových důvodů vás přerušu, jinak docela se zájmem poslouchám, jak se tady dvě kulturní památky hádají o to, která je starší. Jirko, ne, že bych se chtěl zastávat Uršuly. Ale srovnávat její věk s tvým, to je z tvý strany drzost.
9: Z mý strany?
8: No jistě, jít se ti přezdíváme Tuzalem, prosím tě. Jiří Krampo sice chytře vylepšuje věkový průměr své rodiny tím, že si bere za manželky stále mladší a mladší holky. Neboť zastává názor, že s jarem je třeba vymést babu z chalupy. Někdy si dokonce dělá jaro už na podzim. Ale my, co známe dlouho, víme, že jeho první manželka byla věstonická Venuše.
10: Prosím vás, nechte toho, budeme teda hrát Sněhurku nebo ne?
8: No můžeme, Jira, vy se rozlučte s tím, že byste jí stvárnila vy. Vy, pokud budete v té pohádce vůbec chtít obtěžovat, tak by bylo nejlepší, kdybyste hrála nějaký lesní zvířátko. Pokud možno takové, které za celou pohádku neopustí noru.
10: Jestli se taková nora najde, do který se vejdu, no tak klidně, že jo?
8: Musí do Štěchovic, tam pan mužík kope.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já bych tady rovnou pokračoval, ať posluchači taky rozhodnou, jestli ta pátá ukázka bude zase změnou, anebo zůstaneme tady u té Sněhurky. Co říkáte, Pavlíno? Dám jim hlasovat.
5: Ano.
3: Dobře.
5: Ano. Hlas lidu, hlas boží.
3: Ano, tak Uršula Kluková, Jiří Krampol, Miroslav Šimek nebo Oldřich Velen a vzpomínka na Menšíka, to je ta varianta. Tak co si vyberete? Čísla znáte, 731 800 900 a taky je to SMS-kové. A teď si pustíme i Pavlínu ze záznamu v písničce.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zpívala si tady sama se sebou i Pavlína.
2: No samozřejmě, protože já jsem na tohle pyšná, že pan Vlach, tehdy Karel Vlach, dirigent, mě svěřil tuhle tu krásnou píseň, která hejbala Prahou svého času.
1: Ano.
2: A představte si, že můj tatínek, který začínal u operety, tak tohle to zpíval a tančil u toho. A já jsem to potom takhle převzala, sice neumětelsky, ale s obrovskou chutí a ráda.
1: Tak čím uzavřeme? S Uršou Klukovou, Jiřím Krampolem, Miloslavem Šimkem anebo s Oldřichem Velenem a vzpomínkou na pana Menšíka? Ptáme se vás po telefonu. Ještě rozhodněte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co to bude?
3: Já bych určitě chtěla paní Uršovu.
1: Dobře, píšu jí bod, když nám to tam vazbí, rozumím tomu dobře, ale zklamu vás. Víc bodů, to tu dlouho nebylo, že jsme takhle skákali, bylo pro Oldřicha Velena a vzpomínku na pana Menšíka, Menšíkovu občanku. Tak tohle to si dáme a tím uzavřeme dnešní vysílání.
4: Takže toto mě všechno Láďa vyprávěl, jak dopadlo na to osobní oddělení. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě. Tak teďka tam seš o 5 roku starší. Když to osobní oddělení, až budeš mít těch 60, ale to budeš mít těch 55, oznámí na důchodovém úřadě, že pan Menšík dožil 60, ať se mu pošlou papíry, že jde do penze. Tak na tom důchodňáku řeknu, no prosím vás, jste na tom Barandově, buď to jste ožralí, nebo jste se zblázili, nebo co, teď je mu 55. A Láďa říkal, ale prosím tě, to nějak dopadne, to ještě moc daleko. Načež utíkali roky a když Láďa už teda podle toho nového, když už byl teda o 5 let starší, když dosáhl 50, teda měl furt těch 45, tak si mě zavolal ředitel do Jindřišské ulice a říkal, poslyšte, vy jste kamarádi, vy jste rodáci, on je takovej umělec, že já už bych mu teď zasloužil jeho umělce. No, ve mně to trošku hrklo, pak říkal k 50, že mu to nesto. No, říkal jsem, no dobře, on si zaslouží ledacos, no. A za dalších 5 let mě tentýž ředitel volal, říkal, poslyšte, on za pár měsíců bude mít 55. No to on je zralej na národního umělce, přece za to, jak on se prezentuje a tohle, to já mu zařídím toho národního umělce. No to už jsem se spotil a povídám, no, s tím já vám neporadím, to se promluvte si s Husákem o tomhle. Ať Husák rozdával národní umělce. Načeš? Láďa Menšík, já jsem to už pak sledoval jenom podle novin, jsem se dočetl, že dostal za národní umělce, Josef Kroner národní umělce a tohle. Šel jsem za ním, říkám, Láďo, prosím tě, ty už z toho nevybruslíš, to smrdí kriminál, prosím tě, už je v tom namočený i Husák. Jak chceš dál pokračovat? Prosím tě, teď, až to praskne, tak víš, co z toho bude? A on se rozesmál a říkal, člověče, nic nemůže prasknout, protože Husák je v tom namočený. On si měl ověřit moje data, než mě to dal. A když to praskne, tak on bude mít takovej život, že může přijít i Voflek. No a takhle přišel z Voflek Láďa a ne Husák.
1: A dnešní na konci hostem byla Pavlína Flipovská. Ať se daří a krásné léto, Pavlínu.
2: Děkuju moc krát a to krásné léto přeju nám všem, protože krásné léto posvětí život a myslím si i zastaví čas svým způsobem, což my ženský potřebujeme. No a děkuju vám, bylo mi mezi vámi moc, moc dobře. Naschledanou.
1: A já doufám, že stejně tak milo a příjemně vám bude i zítra v Humoriádě, kdy hostem bude Carmen Majerová.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Poslanci podpořili konec každoročního zdražování dálničních známek. Podle opozice je to populismus. Mezi Turnovem a Jičínem dnes a zítra nejezdí vlaky. Správci chráněné krajinné oblasti Český ráj nabádají cyklisty k opatrné jízdě. A zítra dopoledne ještě bude oblačno s přeháňkami nebo bouřkami. Odpoledne se vyčasí. Teploty zítra kolem 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezké odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. V prvním čtení to schválila sněmovna. Teď se ceny známek každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby v budoucnu platily letošní ceny. Celoroční známka by tak dál stála 2570 korun. Například podle předsedy SPD Tomia Okamury tím vláda plní jeden ze svých slibů.
3: Naše vládní koalice prosadí a dnes začínáme s tímto návrhem tady ve sněmovně, že se dálniční známka, cena se zastropuje. To znamená dobrá zpráva pro všechny občany, pro všechny motoristy, co používají dálnice. Od ledna příštího roku se již cena dálniční známky nebude zdražovat.
2: Opozice návrh považuje za populistický, například podle Pirátů tím vláda omezí příjmy a neřekla, jak výpadek nahradí. Návrh teď posoudí sněmovní výbory. Cestující na železnici mezi Turnovem a Jičínem musí dnes a zítra počítat s výlukou. Správa železnic tam zajišťuje údržbu trati. Vlaky po oba dva dny nejezdí mezi 8 a 18 hodinou.
4: V tu dobu je na trase přes Český ráj nahradí autobusová doprava. Správa železnic upozorňuje, že nízkopodlažní autobusy budou schopné přepravit až 7 jízdních kol. Spoje budou jezdit podle výlukového jízdního řádu. Cestujícího najdou na webu iidol.cz. Z Turnova Michal Jemelka, Český rozhlas.
2: Cyklisté by v Českém ráji měli dodržovat bezpečnostní pravidla při jízdě v místech využívaných i pěšími. Upozorňuje na to správa chráněné krajinné oblasti Český ráj. V regionu se letních prázdninách pohybují stovky lidí, často s dětmi nebo psy. Jízda na kole mezi nimi je nebezpečná. Cyklisté by měli volit méně frekventované stezky, například přímo vyznačené cyklotrasy. Odvolací soud v Ústí nad Labem snížil tresty dvěma obžalovaným v případu podvodů při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu. Služební komisař nově dostal 5 let vězení a tlumočník 3 roky. To je o 2 a 1 rok méně než doteď. Informovala o tom mluvčí soudu Gabriela Nedělková-Pařízková. Původní tresty byly podle ní nepřiměřeně vysoké. Rozhodnutí je pravomocné a jde o jednu z nejrozsáhlejších korupčních kauz, během které podle žalobce získalo řidičský průkaz neoprávněně nejméně 722 lidí.
1: Počasí.
2: V noci se ochladí na 16 až 13 stupňů a bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami, které mohou ojediněle být i silné, s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Meteorologové kvůli nim vydali výstrahu, která platí až do zítřejšího dopoledne. I zítra totiž bude většinou oblačno s přeháňkami nebo bouřkami, ale později odpoledne má srážek i oblačnosti postupně ubývat. Teploty zítra 19 až 22 na Českolipsku až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte v Liberci na Šaldově náměstí. Záchranáři tam zasahují u chodce, kterého srazilo osobní auto, a můžete se tam i zdržet. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
0: 4 minuty po 17. příjemné úterní odpoledne 14. července. Liberecký kraj chce vypsat výběrové řízení na nové vedení krajské nemocnice. Do konce července se lze zapojit do prvního ročníku participativního rozpočtování v Rokytnici nad Jizerou. V Česku začala sezóna sklízení malin, na samozběr můžete vyrazit třeba do Proseče nad Nisou a městská knihovna v Jablonci otevřela už podruhé tábor pro malé spisovatele a výtvarníky. I to jsou témata následující hodiny, tedy dne v kraji, který zahájí za malou chvíli Hana Hauptfoglová souhrnem regionálních zpráv. Filip Mejsl přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Liberecký kraj plánuje změny v představenstvu krajské nemocnice Liberec. Na nové vedení chce vypsat výběrové řízení. Podmínky musí ještě odsouhlasit menšinoví akcionáři, tedy města Liberec, Frýdlant a Turnov. A podrobněji se tomuto tématu budeme věnovat ještě před 17:30. Hejtmanství rozdělí mezi dvě záchranné stanice pro zraněná nebo handicapovaná zvířata 400 tisíc korun. Jde o stanici Falco, působící na Českolipsku a Novoborsku, a organizací Jaro z Jaroměře, která se stará o zraněná zvířata i na Semilsku a Jablonecku. Jak peníze rozdělí, říká náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
2: Záchranné stanici Falco jde 250 tisíc a Jaro Jaroměř 150 tisíc. Ten rozdíl je způsoben tím, že oni pokrývají různou výměru Libereckého kraje.
1: Město Česká Lípa oznámilo, že dokončilo nový elektronický navigační systém. Byl už částečně v provozu v nové městské úřadovně v ulici U synagogy a teď funguje i v komplexu městských budov na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Lidé ho najdou na webu města v sekci Telefonní seznam. Jedním z trenérů akademického týmu v Jabloneckém centru sportu ministerstva vnitra se po skončení své závodní kariéry stal biatlonista Adam Václavík. Informoval o tom Český biatlonový svaz. Akademický tým funguje druhým rokem a dává mladým sportovcům možnost skloubit studium se společnou přípravou. Teď je v něm 14 biatlonistů. A v Liberci dnes se začíná prázdninový program na městském zámku. Každé úterý čeká návštěvníky v zámecké zahradě letní kino. Dnes večer je od 20 hodin na programu snímek Mamma Mia.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Ano, pojďme se v Českém rozhlase Liberec podívat na počasí, které nás určitě minimálně v nejbližších hodinách enormně zajímá. Jak bude, to nám prozradí Polina Matějunina z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Nejprve tady k těm nejbližším hodinám. Co nás čeká večer, v noci a ráno?
2: Tak určitě budeme očekávat i nadále zataženou oblohu, jak máme teďka na území a Libereckého kraje. Co se týče teplot, tak postupně nám to začne klesat. Z současného intervalu mizí 22 až 26 stupni Celsia na interval mezi 16 až 12 stupni Celsia. Co se týče srážek, tak v současné chvíli se nám vyskytují ojedinělé slabé srážky ve Frýdlantském výběžku a během nočních hodin očekáváme, že hlavně k ránu nám srážky budou se vyskytovat i četnějiš, budou vyskytovat se i bouřky, které můžou být velmi silné a hrozí nám primárně přívalovými srážkami, takže očekáváme, že mohlo by napadat i 50 mm.
1: To na středu 15. července nevěstí nic dobrého. Jak bude v Libereckém kraji?
2: A tak během dne už bude o něco lépe. Ráno, jak už jsem zmiňovala, budeme mít ty bouřky, které se ještě budou doprovázeny přehánkami, které budou se vyskytovat jen místy, ale později odpoledne očekáváme, že srážky nám budou postupně ubývat a dokonce nám bude postupně se protrhávat i oblačnost, takže později odpoledne uvidíme i sluníčko. Co se týče teplot, tak zítra bude opravdu chladnější, než máme dneska. Očekáváme jen 19 až 22 stupňů Celsia. Na Českolipsku bude o stupinek teplejší, tam naměříme 23 stupně.
1: Až tedy na ty teploty by se k zítřku dalo říct konec dobrý, všechno dobré. Tak to nám vylíčila počasí Polina Matějunina z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Já moc krát děkuju a těším se na slyšenou.
2: Mějte se hezky.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Liberec a my vám v této hodině pravidelně nabízíme souhrn toho nejzajímavějšího z našeho dnešního vysílání, čili Den v kraji. Vedení krajské nemocnice Liberec se má od ledna příštího roku obměnit. Liberecký kraj jako většinový akcionář chce vypsat výběrové řízení na členy představenstva společnosti. Zvoleni mají být na 5 let. Proč kraj o změnu usiluje? I na to odpověděla v rozhovoru s Ivetou Kalátovou redaktorka Jana Pavlíčková.
1: K tu změnu avizoval Liberecký kraj od chvíle, kdy začal připravovat fúzi krajské nemocnice Liberec s nemocnicí v České Lípě. Ty už tady od ledna letošního roku tvoří jeden subjekt, no a přáním kraje je jako většinového vlastníka, aby se na představenstvo společnosti vypsalo klasické výběrové řízení. Ten návrh už prošel valnou hromadou akcionářů, ovšem ještě podmínky toho výběrového řízení musí schválit zastupitelstva 3 měst, které mají ve spojené nemocnici menšinové podíly, tedy Liberce, Turnova a Frýdlantu.
2: Co se kraj vůbec od obměny představenstva nemocnice slibuje?
1: No tak díky spojení krajské nemocnice Liberec a Českolipské nemocnice vzniklo velké zdravotnické zařízení s více než 1600 lůžky a téměř 5000 zaměstnanci. A od toho výběrového řízení očekávají akcionáři, že přivede do nemocnice odborníky nejen s potřebnou praxí, ale také s jasnou vizí jejího dalšího rozvoje. Stěžení bude dostat Českolipskou nemocnici na úroveň té liberecké, hlavně co se tedy personálního zajištění týká. Nicméně v čele nemocnice má i nadále zůstat současný předseda představenstva a generální ředitel Richard Lukáš, jak mi potvrdil i hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Výběrové řízení proběhne na všechny členy představenstva až na pozici předsedy představenstva a generálního ředitele. Tam považujeme jako akcionáři za důležité to, aby kontinuita ve výstavbě Centra urgentní medicíny byla právě takto personálně garantována. To znamená, že pan generální ředitel bude i součástí výběrové komise.
1: Nově už ale v tom představenstvu nemocnice nebude 9 členů jako dosud, ale jenom 7. A ve výběrové komisi mají být kromě akcionářů i zástupci odborů, zaměstnanců nemocnice a také nezávislí odborníci.
2: U řady akciových společností je ale zvykem, že předseda představenstva si svůj tým vybírá sám. Tuhle variantu kraj nezvažoval?
1: Nezvažoval, a to právě proto, aby nevznikly žádné pochyby, že výběrové řízení nebylo otevřené a transparentní, uvedl hejtman Půta.
3: V soukromých společnostech to většinou bývá tak, že si předseda nominuje do představenstva lidi, se kterými tvoří tým, ale my jsme společnost vlastněná veřejnými subjekty a ten hlavní argument, který v posledním roce vysvětlujeme, že i na ředitele základní školy s rozpočtem 5 milionů děláme výběrová řízení jednou za 6 let a v nemocnici, která překročí 10-miliardový obrat, považujeme za racionální výběrová řízení udělat také.
1: No, to funkční období nového představenstva má být 5leté a po té době by tedy mělo zase přijít nové výběrové řízení.
2: A kdy ho Liberecký kraj vyhlásí?
1: Také vypsané by mělo být někdy v září, to znamená, že samotný výběr proběhne až po komunálních volbách a to výběrové řízení má být na každou pozici představenstvu 2kolové a kraj očekává, že o ně bude velký zájem.
4: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Minuta po půl šesté, čili jsme za poločasem Dne v kraji, vy stále ladíte Český rozhlas Liberec. Lidé mívají řadu nápadů, jak vylepšit svoji obec. Většinou ale zůstanou v kruhu, ve kterém byly vysloveny. A často je to škoda. Zapojit obyvatele aktivně do rozvoje obce umožňují takzvané participativní rozpočty. A takový rozpočet má letos premiéru v Rokytnici nad Jizerou a podrobnosti přidá regionální stopař Jaroslav Hoření, který se přihlásil do Dobrého rána z Liberce s Janem Holubem.
1: Na projekty, které vzejdou z nápadů obyvatel Rokytnice, v rámci participativního rozpočtu vyčlenila radnice 300 tisíc korun. Návrhy lze podávat už jen do konce července, takže je nejvyšší čas na tom začít pracovat. Podání má samozřejmě řadu pravidel. Nestačí jen napsat třeba chci hřiště pro děti. Projekt musí být realizovatelný na veřejně přístupném místě, nejlépe ve vlastnictví města. Musí být technicky proveditelný. Projekty musí být podané pomocí online aplikace zapojse.město.rokytnice.cz. Na těchto stránkách tu aplikaci najdete. No a musí to podání obsahovat například název, jméno navrhovatele, co nejpřesnější popis toho daného nápadu, odůvodnění, vlastně co řeší, co je jeho cílem, pro koho a jak bude přínosný. Také stanovení přibližných nákladů v rozmezí 50 až 300 tisíc korun a nesmí vyžadovat třeba změnu územního plánu nebo mít neuměrně vysoké provozní náklady. Na čím podrobněji ta žádost, vlastně to podání bude zpracované, čím více bude malůvek, fotografií nebo i videa, také tím samozřejmě pro hodnocení lépe.
2: Jaroslave, řekni nám, jaký bude pak další postup, co bude s podanými návrhy sedět dál?
1: V srpnu proběhne kontrola návrhů na úseku rozvoje města a investic městského úřadu v Rokytnici. Pak bude čas na případné doplnění či úpravu, aby všechno bylo podle pravidel. No a pokud ten návrh projektu úspěšně projde tou formální kontrolou, tak bude zařazen do hlasování, které proběhne od 16. září do 5. října. Předtím ale už 15. září proběhne ve školní jídelně veřejné setkání a diskuze nad předloženými návrhy.
2: Jezdíš napříč naším krajem, tak určitě víš, jak jsou na tom s participativními rozpočty také další města na Semilsku.
1: Tak největší zkušenosti mají v Semilech, kde s participativním rozpočtem počítají již od roku 2015. Investice na přání, jak se to tam jmenuje, lze podávat tam do konce května a hlasovat se o nich bude v půlce listopadu. A z těch realizovaných nápadů jmenujeme třeba vodní prvek na ostrově, část chodníků na Benešovské ulici i další chodníky, ale třeba také dětské hřiště, hasičské hřiště a různé cestičky. A druhým rokem zapojují obyvatele města do rozhodování o části obecních investic v Jelemnici. V prvním ročníku tam vznikly projekty jako dětské hřiště a komunitní grill na Grandu či komunitní zahrada v ulici Jana Buchara. No já jsem zvědav, co se zrodí v Rokytnici.
3: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Úterní odpoledne už značně pokročilo, máme 17 hodin a 37 minut a společnost vám stále dělá Český rozhlas Liberec. V Česku začala sezóna malin, někteří lidé je pěstují na svých zahradách, jiní pro ně vyráží třeba na trh a nebo na samosběr. Plantáže jsou třeba v Jablonecké Proseči nad Nisou. Samosběr tam funguje zhruba každý druhý den, zájem je veliký a v některých dnech se u vstupu čekají i fronty.
1: Ty maliny jsou úžasný, prostě výborný a jsme rádi, že je máme, protože já z toho vyrábím likér, syrup a marmelády.
2: Olga Nesvěcená má výbavu. Co jste si všechno přinesla?
1: Malý balíčky, které si potom budu sesypávat do nádob, abych se mohla do ruksaku, židličku, pití a kafe.
3: Samosběr začíná obvykle v 9 hodin ráno. Lidé ale přijíždí už s předstihem. Dagmar Kurzavinská dorazila zhruba v 8:30.
4: My jsme přijeli dřív a přišli jsme hned druhý na řadu.
3: Další zákazníci už museli čekat frontu.
5: Čekali jsme dlouho. Říkala jsem, že příště, když přijedu, takže bychom přijeli třeba už na 8:45 a počkali se tady, abychom získali takový ty řádky nahoře.
3: Eva Zajíčková sbírá v jednom z posledních řádků.
5: Jsem se bála, že budeme mít třeba jenom jednu misku, ale máme 4, takže to je jako fajn a ještě nekončíme, takže ještě to tady projdeme a myslím si, že třeba takových 6 misek budeme mít.
3: V Proseči můžou lidé maliny sbírat na dvou plantážích, říká majitel Václav Špilar.
6: Máme dva takový trošku oddělený celky. Jeden vlastně, který je přímo dostupný, se k němu dá dojet do blízké vzdálenosti autem. A druhé je s takovou malou procházkou, asi ne, ani ne 10-minutovou, hezkým okolím, kde také se dá pak sbírat.
3: Jak takový samosběr malin funguje?
6: To je úplně jednoduchý. Zájemce přijde s nějakou svojí nádobkou ideálně, my mu ji zvážíme, pak ho uvedeme na řádek, který ještě nebyl ozbíraný, nebo který ideálně je v nejlepším stavu ke sběru. A potom, co se nazbírá, tak ho zvážíme ještě jednou, respektive tu nádobku zvážíme ještě jednou a je to vyřešený.
2: Ta plantáž je poměrně veliká.
6: My to měříme na dílku těch řádků, jako bilinární dílku. A to jsme teďka na nějakých asi 4 kilometrech.
3: Tady jsou na první pohled mnohem divočejší rostliny. To jsou taky klasické maliny.
6: Tohle je několik keříků malin, které jsou černý. A je to jedna ze starých odrůd, která pochází někde možná z první poloviny 20. století. Máme tady několik keříků jako takový relikt původně většího celku. Oni mají ty plody výrazně menší, ale jsou chuťově strašně zajímavý, jsou hrozně aromatický.
3: Černé maliny částečně připomínají ostružiny. I jejich samosběr zemědělec Václav Špilar nabízí. Sezóna ale začne až koncem července a potrvá až do podzimu. Z Proseče nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
7: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 17.47 v Českém rozhlase Liberec pokračuje Den v kraji. Příměstské tábory jsou stále ve větší oblibě a děti si je vybírají podle svých zájmů. Tábory bývají například přírodovědné, taneční nebo sportovní a knihovna v Jablonci nad Nisou připravila ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Vikýř i tábor pro malé knihomily. Na zahájení dorazila i naše reportérka Jana Švecová.
1: Dobré ráno, milé tábornice, milí táborníci. Vítám vás na druhém ročníku příměstského tábora naší knihovny Letní knižní laboratoř.
2: Takhle přivítal táborníky první den ředitel Jablonecké knihovny Petr Hejhal a jeho kolegyně z dětské knihovny Petra Krulišová už dětem nastiňuje, co budou vlastně celý týden dělat.
3: Čeká vás náma to, že si vyzkoušíte, jaké to je napsat knížku. A nejenom ji napsat, ale budete ji ilustrovat a budete si ji i vázat, abyste tu knížku fyzicky měli a mohli ji donést babičkám, dědečkům, maminkám, tatínkům, tetám a strejčkům. A na závěr autogramiáda s rodiči, takže si vyzkoušíte, jaké to je, když opravdu autor vydá svůj bestseller. Takže to vás vlastně za ten týden čeká, ale taky vás čeká, doufáme, že spousta srandy.
4: Teď nás čekají nějaké seznamovací hry.
2: Tak děti se tady představují formou takové zábavné hry a já si tady vytáhnu jednu z účastnic tábora, tak můžeš se představit i posluchačům.
5: Jsem z vesnice Pěnčín u Jablonce. Jmenuje se to tam Pěnčín, ale jelikož existují tři Pěnčíny, tak musím říct, který Pěnčín to je.
2: Proč jsi se rozhodla pro takovýhle tábor?
5: Protože moc ráda mám knížky, třeba když přijdeme do knihkupectví, hned si všechny knížky chci prohlédnout a rodiče mi musí říkat, že už musíme jít a já pořád říkám, ne, já si ještě chci prohlédnout ostatní knížky.
2: Takže teď si napíšeš svoji vlastní.
5: Ano, svoji vlastní knížku si napíšu, bude moc krásná.
2: To byla budoucí třeťačka Eva a pak tady máme budoucí spisovatelku Elu.
6: Tak já jakoby obecně jsem několikrát v dětství chtěla být spisovatelkou a moc ráda píšu knížky i třeba příběhy.
2: Tak... A o čem by si chtěla napsat?
6: Asi o zvířátkách, protože já miluji zvířátka.
2: Mezi holčičkami jsou tady dva kluci, Honzík a Štěpán. Tak Honzíku, co přilákalo tebe tady na tábor? Byl to kamarád?
7: Jo, protože my se Štěpánem píšeme ve škole knížku. Jmenuje se Město stickmenů a tam jsou takový panáčci, který se skládají jen z kolečka a z čárek a my o nich píšeme.
2: A Štěpáne, takže teď chcete, aby to bylo profi, abyste viděli, jak se to má dělat?
8: Jo, chtěli bychom ji vydat.
2: Pane řediteli, tak já vidím, že o knižní tvorbu nemusíte mít do budoucna starost. Když jsem se dívala na váš tábor, tak byl hned beznadějně vyprodaný.
1: Máte pravdu, není jenom vyprodaný nebo zaplněná kapacita, je dokonce přeplněná kapacita.
2: No tak, jak jsem tady viděla a slyšela, tak zájem o knížky a o čtenářství je. Tak já už vám jenom popřeju hodně krásných příběhů a hodně nadějných budoucích autorů.
0: Jana Švecová tady měla dnes poslední slovo ve Dni v kraji v Českém rozhlase Liberec. A co vás čeká dál? Úderem 18. hodiny samozřejmě zprávy, pak úžasné životy. No a co zítra? Vedení Liberce má studii, jak upravit nepřehlednou křižovatku nazývanou Sněhuláka. Vodohospodářské sdružení Turnov opravuje v Jelemnici dva vodojemy. To jsou jen některá témata našeho zítřejšího vysílání. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední naslyšenou.
9: Český rozhlas Liberec. Den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra znovu vzrostou. Frýdlantská městská policie hledá nového strážníka. Liberecká ZOO dnes vypustila zabavenou lvici do venkovního výběhu a zítra čekáme oblačno, přehánky a bouřky a teploty kolem 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezký podvečer přeje Hana Hopfoglová. Maximální povolené ceny paliv zítra dál porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 39 korun a 34 haléřů, to je o 15 haléřů víc než dnes. Cena za litr benzínu zůstane zítra skoro stejná, zdraží o haléř na 41 korun a 89 haléřů. Stát bude ceny pohonných hmot určovat už jen do konce tohoto týdne. Včera o tom rozhodla vláda. Město Frýdlant hledá nového strážníka, aktuálně jich má 9, jeden ale ze služby odchází. Nová posila by místo něj měla nastoupit od září. Radnice nabízí smlouvu na dobu neurčitou a městský byt. Přihlášky můžou uchazeče posílat do 20. srpna. Měli by být spolehliví a bez úhoní ve věku alespoň 21 let. Proč to vysvětluje velitel strážníků Petr Šantavý?
4: Chráníme člověka na pozici řidiče, takže vozidlo s majákama může řídit osoba od 21 let. Potom z našeho zákona ještě vychází minimální vzdělání s maturitou, fyzická a nějaká psychická odolnost, zdatnost.
3: Návštěvníci Liberecké ZOO můžou ode dneška vidět lvici zabavenou zápasníkovi Karlovi Vémolovi. Informovala o tom mluvčí zahrady Barbara Tesařová. Do venkovního výběhu zoologové lvici vypustili po skončení povinné měsíční karantény. U zvířete se během ní neprojevily žádné příznaky infekčního onemocnění.
5: Stát lvici na konci června zabavil zápasníkovi z nelegálního chovu. Nebyl schopen doložit zákonný původ zvířete. Lvice má podle ministerstva životního prostředí kompletně odstraněné drápy na předních tlapách. Nemůže se proto socializovat s jinými jedinci svého druhu. V Liberci je dočasně, než jí ministerstvo zajistí místo ve specializovaném zařízení. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Poslanec za motoristy sobě Filip Turek by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO měl převzít odpovědnost za včerejší dopravní nehodu a měl by rezignovat na pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Andrej Babiš to napsal Českému rozhlasu s tím, že by to měl Filip Turek udělat v případě, že se potvrdí průběh nehody tak, jak ukazují nové kamerové záznamy. Je na nich vidět, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu odbočovacím pruhem a vjíždí z něj rovně do křižovatky. Tam se následně srazil s nemocničním vozem. Filipa Turka k rezignaci vyzvala i opozice. Kamerové záznamy teď vyhodnocuje policie.
2: Počasí.
3: V noci bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami, které ojediněle můžou být i velmi silné. Teploty se zastaví mezi 16 a 13 stupni. Meteorologové upozorňují, že bouřky můžou být případně doprovázené přívalovým deštěm, kroupami o velikosti kolem 2 cm a nárazy větru i o rychlosti kolem 70 km v hodině. Zítra přes den má být většinou oblačno, ještě dopoledne místy s přeháňkami nebo bouřkami, které stále ojediněle mohou být i silné. Později odpoledne ale budou srážky i oblačnost postupně ubývat a naměříme 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: S omezením provozu teď počítejte v Liberci na Šaldově náměstí. Záchranáři tam zasahují u nehody osobní. Auto srazilo chodce. Buďte na všech svých cestách opatrní.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.

0: úžasné životy.
1: Luděk Kopřiva podle Kateřiny Lloydové.
2: Milí posluchači, hlásí se vám Kateřina Lloydová a budu vzpomínat na natáčení s báječným panem Luďkem Kopřivou v tomto pořadu Úžasné životy. Moc se na to těším.
3: Tak můžeme začít, velebnosti.
4: No uznej, že s tímhle materiálem se do Evropy vykročit nedá.
2: První, co mi vytane na mysl, když slyším jméno Luděk Kopřiva, jsou jeho oči. Jeho oči, které byly živé, chytré, něco jako korálky očí třeba myšky malé. Takovej ty těkavé, všechno vidí, všechno slyší, ty oči všechno komentují. A taková ta živost, taková ta čiperná, tichá živost. On byl tichá voda břejmele.
5: Pokud mi síly a zdraví dovolí, chtěl bych si zahrát ještě hezkých pár rolí, abych divákům a posluchačům mohl dát ještě trochu radosti a smíchu.
2: Já na Luďka Kopřivou vždycky budu vzpomínat jenom v dobrém. Byl to výborný kolega, báječně se s ním pracovalo a pro mě to byl určitě člověk, na kterého ráda vždycky vzpomenu, když ho vidím, a je škoda, že už není mezi námi.
6: Tam mě snad zničí. Ale já tu kreativou...
7: Už je tady.
8: Do prčic.
6: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
8: To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
6: Pokoktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
8: Tak tímhle tě mám jako ty lidi...
7: Prosím tě, pospěš si, nebo to prošvihneš.
8: Číče, já tě prošvihnu.
6: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si, za chvíli začínáme, ano? Jak tam říkáte, to přišla hodina vaší smrti.
8: Jo.
6: Natáhněte víc pauzu, ano? Co to tady tíká?
8: Radši mi řekni, koho mám podříznout, nebo je to fuk, co?
6: Jak můžete teď mít náladu na žertování, prosím vás, tak jde. Milostivá paní.
8: Už, tvoj. Co mi plivá, ty prase?

On nebyl tuctový typ, takže i ty role, do kterých byl obsazován, byly takové trošku komediální nebo trošku popletové, to byly často. Takže on byl určitý typ a byl velice výrazný v tom. Mně se na něm líbilo vždycky, že nepřehrával. Že to tak mohlo někdy působit, že je jako, já nevím, define, že jako mává rukama, nohama, je takový hrozně živý. Ale mně se zdálo, že vždycky byl jako v tom formátu toho filmu. A to se mně moc na něm líbilo. V osobním životě ale byl jiný.

My jsme se potkali při natáčení Anděl svádí ďábla a Anděl s ďáblem v těle, ale to jsme se v podstatě jenom jakoby míjeli, kdy já jsem tam hrála jakousi pracovnici, společnici a on byl jeden z těch chlapíků, kteří chodili do toho šantánu. Takže tam jsem já spíš jako studentka tehdy ještě sledovala ty velké bardy, jak prostě to zvládají. To natáčení probíhalo v noci většinou, mezi půlnocí a pátou, kdy tihleti všichni velcí herci už měli svůj věk a byli taky pěkně unavený, ale ono to nešlo organizačně jinak. A to víte, bylo to pro ně náročné. Jo, 3-4 hodiny, když byli, tak všichni už tak jako poklimbávali, ale jakmile byla kapka, tak všichni schodili 15 let, narovnali záda, měli najednou na chvetvářích, oči se rozsvítily, prostě byli absolutně in. Skončila klapka, ramena se zaskulatily. Bylo to pro mě strašně zajímavý sledovat.

neskutečné setkání, kdy jsme se jako osobně napřímo jako poznali a podali si ruku a podobně, tak bylo samozřejmě Slunce seno. Všichni znají tu scénku, kdy ho srazím na kole a pak ho mám očišťovat, tak to bylo pro mě hrozně jako těžká scéna, poněvadž mě to bylo děsně žinantní, jako bylo mi to takový jako velký pan Kopřiva, já tady, jako bylo to pro mě hrozně takový, jako jsem se mu hrozně omlouvala, on se ohromně smál, říkal, jen do toho, Kateřino, nebojte se, přitlačte. No, tak byla to taková legrace, no. Ale byl velice přátelský a schovývavý vůči takovému teleti, jako jsem byla já v té době, pochopitelně. Thank you.

0: ublížil jste si.
1: Anděl, opravdu skrypáč.
0: No, kam čumíš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám odřený. Se na to můžu vybodnout. Když se na tom neumíš, tak na to nelez. No! Buď rád, že jsem tě nepřeválcovala. No prosím. Tak co, dědo? OK?
2: No. OK.
0: Tak ukažte, já vám pomůžu. No šup. No, dobré, dobré. Já mám trochu bláta, to je tohle.
2: Very much.
3: Já tě praštím. A volky jde.
0: Chodím vás aspoň do vesnice.
2: Ne, chraň Bůh, mám to pár kroků.
0: Ale jasně, pojďte, ne, pojďte, jsem si v lese a jedem. No šup, šup, šup.
2: Deštníček. Panenko Maria Podsebenská, vidíš?
0: Deštníček a jedem.
2: Ne, pán Bůh vám to zaplatí.
0: Jo, jo, jo.
2: A kříček ještě. Kolo moje!
4: Tam byla jiná scéna, potom následuje, kde já ho naberu do auta a vezu ho tedy do vesnice, kde málem narazím do davu. A tam se stalo to, že já jsem v té době nosila brýle do auta. Na řízení, krátkozraká jsem byla. No a samozřejmě pan režisér řekl, bez brýlí, Kateřino, to jako, to není možný. No a teď já jsem měla řídit bez brýlí a opravdu jsem nějak zvlášť moc neviděla. Takže jsem musela se držet aspoň na silnici. Teď se jelo takovou alejí, kde byly světla, stíny, slunce, ty stromy, takže se to všechno mě pletlo dohromady, míhalo, že nejlepší bylo, když jsem se dívala vlastně ne před sebe, ale nad sebe, protože vlastně to nebe mezi stromy té aleje mě vedlo lépe, než ta silnice, která byla celá počáraná těmi světly. No musím říct, že Luděk Kopřiva seděl vedle mě a tu hrůzu nemusel hrát. Ten opravdu hrůzu měl v očích upřímnou a opravdovou. Tam bylo vidět, že byl rád, že tahle scéna už je za námi.
2: Vás skoro jako anděl měla. Vlídně ke mně promluvila. A hebkou svou rukou prach z mého roucha očistila.
4: Na natáčení s srdcem pro herce je maskérna, kde se vyprávějí historky a kde se prostě vypráví, co se dělo včera večer po natáčení a všechno se komentuje a je to takový, jako říkám, srdce toho štábu. A on tam vždycky jenom tiše seděl, ale všechno sledoval, vším se bavil. A v té Itálii, když se pak točilo, tak tam byl nabitý program. Tam jako, že bychom měli jako 4 dny, že si budeme chodit po památkách, to ani náhodou. Ale pochopitelně, že to pro nás byl obrovský zážitek, protože jsme prostě vyjeli na západ. Takže pro nás to byl jako vzácný zážitek pro všechny. A pochopitelně, že když byla jakákoliv chvilka a v té Itálii tam uděláte krok a narazíte na renesanci, narazíte na nějakou památku, ať chcete nebo nechcete. Takže určitě si to užíval a určitě jsme si to užívali všichni, protože to byla velká vzácnost a byli jsme vděční, že tam vůbec můžeme být. Ono opravdu v tom civilním projevu byl poměrně nenápadný. On se nikdy nezapojoval do konfliktů. Třeba při tom třetím díle natáčení Helena Růžičková tam měla tendenci udělat nějaký odborářský akce a bylo to docela napjatá situace. A vím, že se vůbec neplet do těchto těch. On nikdy jako ani do politiky byl velmi takový jako opatrný, říkám, tichá voda břehy má.
5: Nicha, nechoďte velebnosti. Víte, že se neumíte prát.
6: Už s tím zase začínáte, Kelišová.

0: A byli krásný pár, krásně si vycházeli vstříc a nebyla tam, myslím, jediná nějaký problém nebo nějaká hádka nebo něco, že by nefungovalo. Byli sehraní ohromně. A on byl velice trpělivý, klidný, jo, on nebyl vstekloun třeba. Aspoň si to nevybavuji.
1: Velebnost.
2: Tak s Josefem.
1: Jistě s Josefem.
3: Cože? Já s Josefem? Ne, nikdy ne, s tím neznabohem. Já dlít v jednej cimře, ne, nesouhlas, já protestuji, prosím.
4: Pojď máte rech, vele, prosím. S takovým nežádem nemravným a jistě taky chrápe.
1: Tak si budete spát vykelišová, máme než dva pokoje a vy jste tři, tak co?
4: To, ježišmarja, to si se dočistla zbláznil s takovým kaňourem nečistým. To se radši lehnutáme pod strop. Slyšel jste to, velebnosti?
1: Co pak? Nehulákejte mi tady, Kelišová. Nejste doma na vsi.
5: No jo.
1: Tak jedině snad, velebnosti, tady s Kelišovou, jináč už nevím.
3: No, panenko Maria Podstrpenská, slyšíš to? Co pak se to sluší mně, muži svaté čistoty, sdílet s ženou lože skoro společné?
4: Tak já, velebnosti, budu spát hubou ke zdi, abych vás nějak netento.
0: Ano, lidé si ho spojovali potom už i s tou rolí faráře Otíka. Dokonce si vzpomínám, že vyprávěl historku, jak nějaká babička k němu přiběhla a říkala: velebnosti, velebnosti, prosím vás, nám se narodilo vnoučátko, mohl byste nám ho pokřtit, tu holčičku? A on říkal: moh, ale bude vám to píp platný. A ona na něj vytřeštila oči, jak může velebnost takhle mluvit. No a taky pak vysvětloval, že on je jenom jako farář, a ne opravdu.

0: No je fakt, že ve své kariéře jsem zahrál daleko víc komických rolí než těch ostatních. Ovšem mojí velikou láskou je tragikomika.
1: Mně přišel jako neskutečně jako klidný, jemný člověk. A úplně věřím, že dával přednost spíš nějaké tragikomické roli, aby to nebyla jenom nějaká povrchní záležitost. Já jsem s něho vždycky cítila prostě opravdu nějakou větší hloubku, nějakou prostě, že mu šlo vždycky o víc, než jenom jako takový ten teatr tralalalala, jo. Takže možná je i škoda, že neměl i příležitost v nějakých takovýchhlech jako vážnějších rolích, že by mohl i překvapit. Stejně jako když si Menšík takhle překvapil.
2: Pane Čtvrtečka, jak jste zvyklí z lokálu?
3: Prosil bych 3 limonády.
4: Nemáme.
3: Tak sodovku.
4: Jen pivo.
3: Vy nevedete nealkoholické nápoje.
4: Ha, sodovku pijou jen srágory. Víď, Maruš.
5: O ano, my silné ženy pijeme len rum.
6: Co když zlámal, pivo vypije?
5: A dostat na neděli propustku. Vydrží, jede.
6: A když nevydrží?
5: No, tak se poblije a nejede nikam.
7: Pane Šmok, přidejte trochu na city.
4: Karle, dej mu jednoho velkýho na mě.
8: Samozřejmě. Ty kluku profesorská, ty máš moji holku naděje písa němčinu, vi?
5: A? Ne, já piju jenom, kdy chci a s kým chci.
8: Slyšeli jste ho? S obyčejným dělníkem nechce pít, inteligent. A na takovýhle my děláme.
5: Ten starý šmírák na něj jde, ale tvrdě.
8: Kdyby tyhle ty ruce na vás inteligenty nemakali, tak nebudete mít co do huby.
9: Profesore. Vrazíme tam tuhle tu skleničku a do smrti dobrý.
8: Jo.
9: Taky jsem chtěl profesore študovat. Ale táta věčně namohl. Matka tím pádem bez prachu. 7 dětí.
5: Teď kecá. Je to jedináček a měli hospodu.
9: Nic neznamenám.

0: Nikdo si mě neváží.
1: Teď už všem nekecá.
0: Pitomýho panáka taky nikdo nechce se mnou pít. Co jsem komu udělal? Ale na zdraví svýho vnuka ho vypiješ, viď? Jeho zdraví si nemůžeš vzít přece na svědom. Rozumíš? Na vnuka, dědo.
2: Na vnuka, aby nebyl jako jeho děda.
3: No tak třeba ve filmu Dobří holuby se vracejí, Dušana Kleina má krásnou hereckou příležitost, vážnější role. A je tam scéna, kdy hraje, že hraje, a člověk mu to věří. Vlastně obě ty fáze, kdy si dělá s kolegy legraci a hraje to na něj, a přitom i já sama bych mu to zbaštila, a v zápětí vidíte, že to je jenom kašírka, je to prostě hraní na druhou. A hraje to fantasticky, fantasticky. Takový to mňoukání, plakání, to on uměl výborně, že jo. No je to to tragikomično, že jo, po kterém on jakoby toužil. Každý herec chce být jakože velký herec, že jo? A chce mít jako ty velké nebo významné role zapamatovatelné. No a teď jde o to, čím si ho lidé budou pamatovat.
4: Aho, aho. A probubláme dopředu hezky. A výpad na kruazi. A zvolna glisy. A zvolna glisy s otáčkou, prosím. Ještě jednou se otočím až na mě. A grand plié, to není grand plié, prosím, to je demi plié. Grand plié je velké plié, prosím, grand plié. A vydržím, tak. A teď hezky za mnou, žádný krok sum krok, tak, prosím. Víte, co to je pazalé?
5: Ano, krok chodivý.
4: Správně, normální krok. Normální krok. Asi takhle, prosím. Ne, jako když jdete mamince nakoupit a nesete těžkou tašku, prosím. A hezky vykročíme pravou. Tak, nejsme na cvičáku. A raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Tak, a ty skoky ve střední části, prosím. Aby měli balón. Aby měli balón. Tak. No, dámy. Skáčeme, brzy skáčeme. No a šup, vy mi skáčete jako drakouni, prosím vás.
3: Mně to potvrzuje ten dojem, který jsem s něho vždycky měla, jak jsem mluvila o jeho očích. Že on se nepředváděl, neproducíroval, ale ty oči na něj prozrazovaly tu hravost a tu chytrost zároveň. A třeba zrovna tady v těch punčucháčích, jak dělá ty pad de a prostě všecko, on si dovedl ze sebe udělat legraci. On to bral prostě, že to patří k roli, tak se to prostě udělá, jak to má být, a neměl s tím vůbec žádný problém. A to si myslím, že je základ taky upřímně řečeno toho herectví, že musíte umět skočit do té role a zapomenout na všechny možný, jako, že to bych v civilu třeba neudělal nebo podobně. Prostě to je role a přesto nejede vlak. A to on uměl, prostě udělat si ze sebe legraci, protože to byl chytrý chlap. Samozřejmě požadavky režiséra, Dušan Klein, fantastický režisér, takže uměl jistě herci říct, co potřebuje a jak si to představuje. A on hlavně slyšel, ty požadavky. Jo, to taky každý herec neumí, a nebo si prosazuje svojí a podobně. Takže on byl v tomhle takový jako tichý a zároveň důsledný, jakoby řemeslník v tom nejlepším slova smyslu. Jo, že vyhověl a vyšel vstříc té představě toho režiséra, jak si to představuje. A nabídl samozřejmě všechny možnosti ze svého, jak si těla, hlasu a podobně.
6: No, měl jsem to štěstí, že jsem dostal ke svým 60 výbornou roli. Roli Šaška filozofa v Shakespeareově hře Jak se vám líbí.
7: A já vás teď poprosím o ukázku. Takže se teď přeneseme do Shakespeareovy Anglie. Rosalinda, Célie a Šašek přicházejí do Ardenského lesa. Vzpomínkou na své mládí chce Šašek poradit Rozalindě, čeho se má vyvarovat, pokud jde o lásku.
6: To já pamatuju, když já byl zamilovaný. Jak jsem vám jednou přerazil rapír o šutr a ještě jsem mu řekl, že mu to patří, když mi v noci leze za Janičkou veselou. A pamatuju, jak jsem líbal její rejžák a krávě cecíky, co je ona zrovna podojila před tím těma svýma krásnýma ručičkama jako struhadílko. A pamatuju se, jak jsem se vám jednou místo ní začal klanět dlouhému velkému lusku a jak jsem z něho vyndal dva hrášky, dvě kuličky a dal jsem jí a se slzou v oku jsem jí řekl, ty nos kvůli mně. Kde pak? My věrní milovníci se dopouštíme prapodivných kousků, slečno. Jenže jako je přirozené, že všechno je smrtelné, tak na lásce je odjakživa přirozená smrtelná hloupost. A to si zapamatujte.

dvě věci, které mě cinknou, když ho třeba jako vidím, nebo když ho znám z civilu a pak ho vidím ve filmu. Tak jednak, když mu padají vlasy, takové, jak měl trošku delší ty vlasy, tak mu někdy jako tak jako padnou a on si je tak jako odhodí. Tak to je jeden takový malý moment. A potom on při té mluvě někdy spadával do takového jakoby zpívání, mňoukání trošku. A to je taky taková jako pro mě typická věc, která mi ho připomíná.

si ho uchovávám jako prostě muže dvou tváří. Jednak to byl takový tichý, elegantní, skromný, nenápadný chlapík. A vedle toho to byl velice živý, chytrý chlap s takovýma těma diblíkovskýma až očima svádějícího k nějakým nepravostem. Velice přátelský, ohleduplný profesionál.

Skončil další díl seriálu Úžasné životy, ve kterém herečka Kateřina Lloydová vzpomínala na svého kolegu, vynikajícího herce známého z mnoha menších rolí, Luďka Kopřivu. A v magazínu Vlakem Libereckým krajem se opět vydáme na Zubačku. To proto, že z Kořenova do sousedního Polska jezdily vlaky tažené parní lokomotivou. Pavel Petr si o tom bude povídat nejen s Petrem Prokešem ze železniční společnosti Tanwald, ale i se strojvedoucím Vojtěchem Hlomem nebo se ženou, která plní roli topiče. Její jméno je Tereza Hajková. Pořad začne hned po písničce.

0: Posloucháte reprízu pořadu Vlakem Libereckým krajem.
1: Vlakem Libereckým krajem.
2: Magazín Vlakem Libereckým krajem se opět vydal do Kořenova, to proto, že tentokrát tady byla ke vidění a také k možnosti své se jízda parní lokomotivou, a to dokonce přes hranice, přes Harachov do Polska. Jako první jsme si povídali s Petrem Prokešem ze železniční společnosti Tanwald. Co všechno jste připravili pro milovníky železnice a hlavně té nostalgie?
3: Tak dneska vyrazili parní vlaky mezi Kořenem, Harachovem a Sklářskou Porembou. Jezdili tři páry parních vlaků, v čele byla parní lokomotiva CE400 číslo 3629 z roku 1957. Na postrku pak historická motorová lokomotiva Hector z roku 1961 a souprava byla z vozů Hrybáků ze 40. let 20. století. Dalším vlakem, který vyrazil, tak byl historický motorový vlak do Liberce a tam na něm vyrazila nově opravená Hydra spolu s nově opraveným motoráčkem Orchestrion. Dneska udělali dva páry vlaků mezi Libercem a Kořenovem.
2: Pojďme představit hlavně tu parní krasavici, která tady je, protože, jestli se nepletu, to je ve vašem vlastnictví, ne tedy ve vašem osobně, ale ve vlastnictví vašeho spolku.
3: Máme ji dlouhodobě pronajatou od fyzické osoby pana Radka Mansfelda a kompletně jsme na lokomotivě zajistili generální opravu a zprovoznili ji a teď je doma v Kořenově a slouží při jízdách právě parních vlaků mezi Kořenem a Harachovem.
2: Dneska tady do Polska, tak je potřeba nějaké zvláštní povolení, nebo jakou máte spolupráci třeba s polskou stranou?
3: Zajištění jízdy do Polska je nesmírně náročné, proto teda ty vlaky jedou taky pouze jednou ročně a vlastně pravidelné vlaky po tu dobu musí být nahrazeny autobusem, protože trať mezi Harachovem a Sklářskou Porembou je plně obsazená v denní době a žádný vlak navíc se tam už nevejde. Potom je to i dost kopcovitá trať, takže to je náročný jak pro lokomotivy, tak pro čety.
2: Ta parní lokomotiva, to je váš klenot, dá se to tak říct?
3: Je to jeden z klenotů a další klenoty určitě jsou třeba unikátní ozubnicové lokomotivy.
2: Jak je o ty jízdy zájem, ať už ze strany českých nebo i polských nadšenců, zajímající se právě o tu historii?
3: Těší nás, že ten zájem je velký. V Polsku retro parní vlaky jedou a tak jsme velice rádi, že kromě českých hostů vezeme vlastně ze Sklářské Poremby do Kořenova zpátky i vždy i polské hosty.
2: Tradičně otevřené také depo, ale viděl jsem i důlní železnici.
3: Dneska poprvé vyrazila na trať i důlní železnice. My jsme vlastně budovali výstavní halu a měnili zázemí této důlní železnice, takže jsem rád, že se nám vlastně všechno podařilo takhle stihnout a dnes měli návštěvníci možnost se poprvé důlní železnici svést a teďka to bude možnost vždycky od středy do neděle.
2: No a přichystáte nějakou výstavu, která bude mapovat vlastně ty důlní železnice, je to tak?
3: Bude to tam také součástí vlastně té výstavní haly a pak v té nové výstavní hale vznikne nová expozice ohledně ozubnicových drah ve světě.
2: Petr Prokeš ze železniční společnosti Tanwald uzavřel první část magazínu Vlakem Libereckým krajem. No a my už se za pár minut vydáme přímo k parní lokomotivě, která jezdila do Polska a zpět.
4: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Magazín Vlakem Libereckým krajem pokračuje v Kořenově a povídat si budeme o parní mašince, která jezdila z Kořenova do Polska a zpátky.
1: Tak já se jmenuji Vojtěch Hlavan, přijel jsem z Kamenice nad Lipou a jsem tady jako strojvedoucí a pak jsme tuhle tu lokomotivu měli v dílnách vlastně ve opravě, takže já jsem jeden vlastně z těch, co ji opravovali.
0: Co to je za mašinku? Můžeme ji trošku představit?
1: Je to průmyslová parní lokomotiva CS400 z roku 1957. Byly to lokomotivy zejména pro vlečkový provozy a výkonově je to asi 400 koní.
0: Vy jste říkal, že jste ji opravoval, tak je těžké dneska takový historický stroj opravit.
1: Má to samozřejmě svoje pro a proti a dneska už to jednoduchý není, protože díly už na to prostě nejsou, takže většina věcí se vyrábí, musí se člověk jako naučit spoustu různých řemesel, jako třeba vylejvání ložisek a obrábění různých složitých dílů a podobně. Pak samozřejmě oprava kotle, kterou jsme teda měli zadanou ve firmě na Zlíchově u pana City, takže ten dělal celý kotel a my jsme dělali vlastně tu pojezdovou část a karosařinu a tak.
0: Kde vlastně v minulosti tahle mašinka jezdila?
1: Já si to přesně nepamatuju, ale myslím, že to byl cukrovar Heřmanův Městec.
0: Jak často je v provozu v současné době?
1: Tady teďka jezdí přes léto jednou za 14 dní, mám pocit, a vždycky jezdí, myslím, 3 dní v kuse, takže poměrně ten provoz je silný pro tu mašinu.
0: Čím pro vás to je jezdit tu parní lokomotivu? Vy jste poměrně mladý člověk, takže jaký je ten vztah k té historii, k té nostalgii?
1: Tak já jsem se k dráze dostal zejména, protože mě to bavilo spravovat a hrabat se v tom. A někdy před 12 lety se mi podařilo si udělat strojcovský zkoušky nejdřív na dýzli a pak se mi podařilo udělat teda páru. Takže to beru spíš jako takový relax docela.
0: Ta nostalgie, čím vás to přitahuje? Čím to pro vás je?
1: Tak je to takový zajímavý proti tomu normálnímu životu, tak je to taková zábava. No.
0: Je to zábava, ale určitě vlastně vy musíte na té paní lokomotivě umět všechno si opravit, nebo jak je to?
1: Víceméně ano, no nebo takhle, tím, že já dělám ty opravy, tak řekněme, že to relativně umím.
0: Teď pojedete do Sklářské Poreby a zpátky, tak jak těžká trať to pro tu mašinku je?
1: Ta trať je relativně náročná, protože je to půl cesty do velkého stoupání a půl cesty z kopce, ale myslím si, že to ta mašina zvládne bez problémů.
0: Pro vás osobně třeba tato trať je něčím výjimečná, rád se sem vracíte?
1: Rád se sem vracím, ta trať je moc hezká, i ten kousek, co se jezdí do Harachova, tak je to jako moc hezký kousek trati, takže mě to tady docela baví.
0: A nejtěžší nějaké stoupání, jaké tady je, nebo je tady už v tomhle úseku, nebo to je horší spíš z toho Tanvaldu do Kořenova?
1: Samozřejmě z Tanvaldu do Kořenova je to horší, že? Protože proto tam je i ta ozubnice a je tam asi 57 promile stoupání, což pro adhezní vlaky je docela velký problém, i když na zkušební jízdě jsme tam s touhle lokomotou byli a i to zvládla.
0: Kolik spotřebuje vody a kolik je třeba uhlí za ten den?
1: Když se jezdí ty Harachovy, tak zhruba 8 kubíků vody a tunu uhlí plus minus.
0: No a kde dobíráte tedy vodu a kde dobíráte uhlí?
1: Máme na to zázemí udělaný u remízy vlastně v depu, takže tam vždycky jezdíme zbrojit uhlí a bereme tam i vodu z místních nějakých studen a to.
0: No a největší radost, největší spokojenost, když pak vidíte, že o ty historické vlaky je velký zájem a že je hodně lidí.
1: Tak je to fajn, když tím ty lidi jezdí, aspoň se podívají na něco zajímavého. Je to rozhodně lepší než pouť.
0: Vojtěch Hlom uzavřel druhou část magazínu Vlakem Libereckým krajem, ale u parní mašinky zůstaneme už za pár minut.

0: Na Vlašťovského rozhlasu Liberec pokračuje magazín Vlakem Libereckým krajem. Tentokrát se slečnou Terezou Hájkovou, protože právě ona má velmi blízko k parním lokomotivám, no a na jedné z nich dokonce plnila roli topiče. My už jsme si tady kdysi povídali o těch parních lokomotivách, co právě vás k tomu přivádí, co právě vás k tomu vede, že se pohybujete na těch parních lokomotivách.
1: Dřív, jak tady byla babička, že jo, to je asi 2 roky nazpátek, tak mě to úplně jako nelákalo, ale když loni v dubnu přijelo tohle 100, což je jako naše pronajatá mašinka, tak jsem si na to tak jako vlezla, že se půjdu podívat a no, dostala jsem do ruky rukavice a už mi to zůstalo, takže co k tomu dodat, no.
0: Jste zmínila babičku, já jenom upřesním, že to není vaše babička, ale že to je parní lokomotiva, která tady jezdí. To znamená, že vy třeba od malička máte vztah k té železnici?
1: K železnici mám vztah od malička, protože táta ten jezdil jako strojvedoucí a už asi 12 let jezdíme sem do Kořenova, takže je to tady takový moje domovský depo a už mi to asi zůstane, no.
0: Jaká je ta vaše pozice? Za co všechno zodpovídáte na parní lokomotivě?
1: Já jsem teda topič, mám teď 2 měsíce zkoušky čerstvě a teda zodpovídám za to, aby vlastně pára, ta mašina měla páru, měla dostatek vody, aby prostě strojvedoucí s tím mohl pracovat, zároveň se starám o mazání a zároveň prostě záleží, jak si to s tím druhým člověkem na té mašině dohodneme, co kdo dělá, ale primárně je to se starat o to, aby to jelo, aby to mělo sílu prostě a aby se to vůbec mohlo hejbat tak.
0: Není to ale spíš mužská práce, není to těžká práce na slečnu jako jste vy?
1: No, mužská práce to asi je, ale v republice už je pár holek, který takhle jezdí, například v Dolní Lipce, takže já se toho nebojím, jako zvládám to a kdyby síly došly, tak vždycky vím, že tam jsou prostě ty chlapy, který mi pomůžou, ale zatím síly nedošly, zvládám to, tak je to dobrý.
0: Máte spočítáno, kolik toho vlastně naložíte za ten den, protože to je asi dobrá fyzická příprava.
1: No, když jezdíme Harachovi, tak jedeme 5 kol za den, což je asi 50 kilometrů a spálíme tak přibližně kolem tuny uhlí.
0: Takže to je všechno na vás tam naházet.
1: Ano, přesně tak.
0: To pak člověk asi to uhlí nemůže ani vidět, ne?
1: Ani ne, jako nějak mi to nevadí, už jsem si na to zvykla.
0: Ta pára má asi pro každého a tím pádem je pro vás asi obrovské kouzlo.
1: Ano, člověk si to trošku jako přivlastní, když to tak řeknu, a stará se o to jako o vlastní, jo.
0: Co je na tom to nejhezčí, pak jako když člověk vidí, jak to jede, když je to plný ten vlak cestujících, nebo co je na tom taková odměna třeba pro vás, pro všechny, kteří se kolem toho pohybujete?
1: Rozhodně ta radost lidí, co prostě jdou kolem a vidíte, jak se smějí, mávají prostě a i když je vezmeme třeba na mašinu se podívat, tak prostě jde vidět, že ty lidi z toho mají radost a i mě těší, když pak třeba jedem a hezky to prostě štěká a kouří se z toho a povede se mi to, tak je to taková odměna, protože kolem toho je spousta starostí, který člověk musí jako udělat, aby vůbec někam vyjel a to, že vyjedem, tak je ta odměna.
0: A vy jste zmínila, že jste čerstvě po zkouškách na topiče, co takové zkoušky obnáší vůbec?
1: Samozřejmě to obnáší nějaký zácvik na té mašině. Člověk musí mít aspoň 50 hodin odježděný jako topič. Zároveň tam musí být topič, který zkoušky už má a zaučuje toho topiče vlastně. A potom vlastně jdeme ke komisionálnímu přezkoušení, takže tlakový komisář nám dal test, vyzkouší nás a pak se občas ještě dělá to, že se udělají zkoušky jako na mašině. To já jsem nedělala, takže jsem jenom dělala vlastně tu teoretickou a ústní část.
0: A to už byla poslední informace, kterou jste mohli slyšet v dnešním vydání magazínu Vlakem Libereckým krajem. Postarala se o ní slečna Tereza Hájková. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Jílovém u Hodkovic nad Mohelkou odpoledne výbuch potrubí zranil 3 muže. Liberecký kraj chce obměnit představenstvo krajské nemocnice. Silné bouřky se mohou na severu Čech vyskytovat až do zítřejšího dopoledne a kromě bouřek zítra čekáme oblačno a teploty kolem 20 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Policisté a také záchranáři zasahovali dnes odpoledne v Jílovém u Hodkovic nad Mohelkou. Při čištění plynového potrubí se tam zranili 3 muži. Podle mluvčího záchranářů Michála Georgieva byli 2 muži s těžkými zraněními přepraveni na traumacentrum Liberecké nemocnice. 3. lékaře ošetřili na místě. Neštěstí se stalo na louce u jednoho z rodinných domů. Výbuch potrubí, ve kterém nebyl plyn, podle policistů způsobilo natlakování vzduchem. Kriminalisté případ vyšetřují. Liberecký kraj plánuje změny v představenstvu krajské nemocnice Liberec. Na nové vedení chce vypsat výběrové řízení. Podmínky musí ještě odsouhlasit menšinoví akcionáři, tedy města Liberec, Frýdlant a Turnov. Počet členů představenstva se má snížit ze současných 9 na 7. Nové vedení by mělo nastoupit v lednu roku 2027. Výběrové řízení je reakcí na fúzi liberecké a českolipské nemocnice. Konat by se pak mělo pravidelně každých 5 let, podobně jako výběrová řízení na ředitele škol. Říká hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj.
2: I na ředitele základní školy s rozpočtem 5 milionů ročně děláme výběrová řízení pravidelně jednou za 6 let a v nemocnici, která v letošním roce překročí 10-miliardový obrat, považujeme za racionální výběrová řízení udělat také a já předpokládám, že se současní členové představenstva do výběrového řízení přihlásí.
0: Meteorologové prodloužili výstrahu před silnými bouřkami. Původně měla trvat do dnešních 22 hodin, nově se bouřky na severu Čech mohou vyskytovat po celou noc a zítřejší dopoledne. Zasáhnout mohou jak horské oblasti, tak nížiny. Pokračuje Jana Ehertová z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Očekáváme výskyt velmi silných bouřek, které mohou být doprovázené přívalovým deštěm. Kroupami kolem 2 cm a můžou se vyskytnout i nárazy větru až 90 km za hodinu. Hrozí lokální škody na majetku a komplikace zejména v energetice, dopravě a zemědělství.
0: Polské stíhačky dnes zachytily nad mezinárodními vodami Baltského moře ruský průzkumní letoun Ilyushin Il-20. Uvedl to polský ministr obrany Vladislav Košniak-Kamiš. Incident se stal asi 30 kilometrů od pobřežního města Ustka. Ruský letoun po navázání kontaktu s polskými piloty odletěl směrem do Ruska. Podle polského ministra obrany incident dokazuje pokračující nepřátelský postoj Ruska vůči NATO.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí na 16 až 13 stupňů a bude oblačno až zataženo, místy s přeháníkami nebo bouřkami, které, jak jsme vám už říkali, mohou ojediněle být i silné, s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Meteorologové vydali výstrahu, která platí až do zítřejšího dopoledne. I zítra totiž bude většinou oblačno s přeháníkami nebo bouřkami. Později odpoledne má srážek i oblačnosti postupně ubývat. Teploty zítra 19 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je uzavřená část Jungmanovy ulice od kruhového objezdu u kostela po křižovatku s ulicemi Puchmajerova a Truhlářská. Objížďka je v místě vyznačená.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Představte si, že by neexistovala pravidla českého pravopisu. Co by se podle vás stalo, kdybychom nebyli svázáni v uvozovkách? Třeba pravidly českého pravopisu. Prostě by neexistovala.
2: Taky to tak kdysi bývalo, není to zas tak tradiční věc, jak si můžeme představovat, ale už více než 100 let máme pravidla, a to z jednoduchého důvodu. Všichni často píšeme a základní dvě funkce pravidel českého pravopisu je funkce zaznamenávací a vybavovací. To znamená, abychom při tom zápisu nemuseli zdlouhavě vymýšlet, jak ta slova napsat, a soustředili se na obsah samotný. No a při čtení totéž, to je ta vybavovací funkce.
1: Je to takový věčný koloběh, že nějak mluvíme spisovně, ale pak je tady ta hovorová vrstva jazyka a ta časem spadne do té spisovné, protože se kodifikuje. Uzná se za spisovnou a tak to jde pořád dokola a dokola, a v tom je Ústav pro jazyk český jako takový kontrolor, který pak tu kodifikaci udělá, jestli se nepletu.
2: No, řekněme, i když to taky není moc hezké označení, jako takový odborný dohlížitel.
1: Kodifikátor, no to jsou slova. Pryč od nich. Proč o tom mluvíme? On nám napsal pan Jiří Dvořáček a píše právě o tomto koloběhu a o tom, že tam existuje právě Ústav pro jazyk český v tom koloběhu, že je takový moc benevolentní.
2: Pan Dvořáček to tady probírá poměrně na mnoha příkladech, takže je těžké v jedné větě říct, co přesně kritizuje. Všímá si toho, že v tom ústavu se snaží jednak sledovat vývoj jazyka a reagovat na něj, a jednak ale prosazovat i jevy, které, řekněme, do určité míry předbíhají ten vývoj jazyka.
1: To znamená, že my lidé křičíme, už chceme, aby se mohlo říkat, aby jsme, místo abychom. Už nám to uzákoňte, už nám to kodifikujte, chceme říkat, aby jsme, aby to bylo správně, teď je to zatím nesprávně. A on tohle kritizuje, že Ústav pro jazyk český řekne, no tak když chcete, aby jsme, budete mít, aby jsme.
2: Zhruba to takhle můžeme shrnout.
1: Na kterých slovech on vlastně to takhle pojmenovává, pan Dvořáček? Čeho si všiml?
2: Vzal to, co je nejvíc vidět a čím my jsme začali, a sice ty pravopisné jevy. Všiml si například toho, že máme předepsáno psát diskuse se s a zároveň filozofie se z. A v podstatě tam naznačuje takovým poměrně invenčním způsobem, že se tyhle předpisy příliš neujaly, protože se příliš nedodržují.
1: To znamená, že nám Ústav pro jazyk český povolil psát filozofie se z, říkal si, tak říká se z, tak proč by se i nepsalo z, jenomže my máme v sobě nějakou klapku nakonec, chceme být extra spisovní a stále píšeme filozofie se s.
2: Kdybychom chtěli být extra spisovní, tak tu diskusi budeme psát se s, protože bychom věděli, že spisovná výslovnost je diskuse, nikoli diskuze. Takže já myslím, že u toho slova filozofie jde o velice výjimečný, ojedinělý jev. A sice, že bychom možná rádi všichni byli filozofy, a jedna z mála věcí, kterou o filozofii víme, je etymologie toho výrazu, která tam má to S.
1: No, je to složité. Do toho prezident, do toho renesance a kurz, ale to už bychom zabíhali do přílišných detailů. Děkujeme panu Jiřímu Dvořáčkovi za dotaz a doufáme, že poslouchal vaše reakci na tenhle e-mail, který přišel.
2: Já bych mu ještě taky ráda poděkovala za to, že práci Ústavu pro český jazyk sleduje, a z toho jeho mailu vyplývá, že si je vědom té složitosti.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem. Toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, Lačiráte Šukar Šuniben. Společně se ohlédneme za jednou z kapitol československých dějin, která výrazně zasáhla do života Romů. Připomeneme si zákon z roku 1927, o kterém si budeme povídat s průvodcem Muzea romské kultury v Brně. A tématem také budou nenávistné komentáře na sociálních sítích. Zůstaňte s námi.

0: Stále posloucháte Oromava Keren a dospíval Jan Bendík. Přesně před 99 lety, 14. července 1927, schválila Poslanecká sněmovna Národního shromáždění Československé republiky zákon o potulných cikánech. Přestože se měl podle svého znění vztahovat pouze na takzvané potulné cikány, v praxi byl uplatňován vůči většině Romů a Sintů. Stal se jedním z nástrojů jejich evidence, kontroly a diskriminace a platil až do roku 1950. Jak tento zákon ovlivnil život Romů a proč je důležité si tuto kapitolu našich dějin připomínat? O tom už si budeme povídat s průvodcem Muzea romské kultury v Brně Miroslavem Zubajem.
1: Omezoval pohyb osob, tenhle ten zákon byl převzatý podle bavorských zákonů a z Francie. Jo, takže nebyl první svého druhu, samozřejmě byl opraven podle tady představ politiků tady.
0: Potulní cikáni byli jako skupina vedeni v evidenci vedle nebezpečných zločinců a recidivistů. Kočování bylo povoleno pouze se speciálním úředním povolením, takzvaným kočovným listem. Zákon dále omezoval velikost kočující skupiny či zakazoval držení zbraní. Obecní úřady musely na svém území vymezit místo vhodné k táboření, ale mohly také žádat o udělení zákazu vstupu potulným cikánům do jejich obvodu.
1: Oni, Romové, nikdy neměli nějakou velkou volnost. I v Československu mohli cestovat, ale za určitých podmínek. Za určitých podmínek, já vám to ukážu, jestli můžu, dostával vedoucí ten, kdo měl na starosti, většinou to byl nejstarší člověk nebo muž, tak dostal takzvaný kočovnický list.
0: Kočovnický list tedy vydávali místní úřady.
1: Do tohoto kočovnického listu místní úřady povolovali vstup na dané území. A ostatní členové tyhle ty skupiny od 14 let dostali takzvanou cikánskou legitimaci, kde je popis daného člověka i daktyloskopie. Proč to dělali? Protože policie chtěla vyšetřit všechny delikty, které by se popřípadě mohly stát a děli se. Ve skutečnosti se odhalilo asi možná jenom 20 deliktů, takže nějaký vliv na bezpečnost to nějak nemělo. Proč to ale udělali? Bylo to jednak z toho, že ta veřejnost chtěla, bylo to jenom, že to chtěli politici, jo, takhle podržím, ale chtěla to i veřejnost, jo. Protože vznikly různé fámy o tom, že Romové jsou to nějaké tlupy, které se toulají tady celým Československem a zabíjí lidi, ale nikdy to nebylo prokázané, takže a i když byly tady nějaké tlupy, nikdy to nebylo prokázané, že to byly pouze Romové, takže tyhle ty fámy, které vznikly, byly otisknuty v denících, v novinách, ale nikdy nebyly prokazatelné.

0: Poslech nám zpříjemnil Milan Kroka a kapela Connection. Organizace Romea ve spolupráci s pracovní skupinou pro bezpečnost Rady vlády pro záležitosti romské menšiny připravila informační materiál Desatero. Jak se cítit bezpečněji na sociálních sítích, když jako Rom nebo Romka v České republice čelím nenávisti? Informační publikace vznikla jako výstup spolupráce navazující na konferenci organizace Romea o bezpečnosti Romů na sociálních sítích a výsledcích výzkumu TAO. Více už se ptala Iveta Durdoňová Petra Bandy.
1: Já jsem byl teda součástí tady toho projektu TAO, Together Against Anti-Gypsism Online, společně proti anticiganismu online. Hledali jsme ty příspěvky na sociálních sítích napříč sociálními sítěmi a ty jsme nahlašovali jednotlivě. Těch případů bylo 500, těch příspěvků, já sám jsem jich našel několik desítek, hledal jsem je hlavně třeba na TikToku nebo na dalších sociálních sítích. Většina těch příspěvků tak pořád jsou na těch platformách, velké minimum tak bylo smazáno. Mám třeba dobrou zkušenost z YouTube, který smazalo jako písničku vygenerovanou umělou inteligencí rasistickou během pár minut, ji vlastně smazalo, ale většina těch příspěvků tak jsou pořád online a ta platforma s nima nic neudělala a nesmazala je.
2: Co proti tomu se dá dělat? Jak proti tomu bojovat?
1: Já si myslím, že je potřeba pořád jako vydržet a nahlašovat ty příspěvky, když to může být někdy frustrující. A věřím tomu, když je nahlásí prostě jeden člověk nebo je nahlásí třeba 50 lidí ten jeden příspěvek, že už se na to třeba ta platforma dívá jinak. Myslím si, že je potřeba taky trošku začít spolupracovat právě s těmi platformami a začít to napřímo vlastně řešit s nimi, protože asi se to tolik nehýbe, ta situace bohužel. A případně se s tím obrátit prostě na policii, na státní zastupitelství a opravdu řešit to a nenechat to jen tak. No.
2: S čím nejvíce jste se setkal na těch sociálních sítích, na těch platformách?
1: Já si myslím, že to je opravdu velký počet různých příspěvků. Hlavně v dnešní době, tak to jsou příspěvky tvořené umělou inteligencí právě, kdy buď to jsou nějaké jako animované videa, anebo úplně realistické videa, kdy sami ty lidi v komentářích nepoznali, jestli to je člověk, nebo je to umělá inteligence a ty postavy, například co oni tvoří, tak přesně tvoří ten stereotyp, který si můžeme vybavit a to si myslím, že je hodně škodlivé, to je třeba jeden ten typ. Pak to jsou obecně různý jako vtipy, humor, který se můžou tvářit, že jsou jako vtip, ale mají prostě znaky toho anticiganismu.
2: Když Romům na sociálních sítích například někdo vyhrožuje nebo se směšňuje a tím vlastně tu majoritní společnost popuzuje proti Romům, co má jako první udělat?
1: Určitě by se to měl vyfotit ten člověk, protože ten člověk to může smazat vlastně a nebudete mít žádný důkaz o tom, takže určitě si udělat screenshot, klidně to zveřejnit, nějak to okomentovat, poslat to do Romy, já si myslím, že těch cest je hodně. Když to bude mít nějaké znaky, prostě, že to porušuje zákon, určitě jít na policii, nebát se toho, hlavně něco udělat, nenechat to jen tak.
2: Pane Balogu, vy jste projektový manažer projektu TAO. Co ten projekt, kdybyste to měl přiblížit mladým, co to pro ně znamená?
3: Projekt TAO je mezinárodní projekt konzorcia, které se skládá ze 7 různých organizací. A cílem tady toho projektu bylo vlastně zmapovat sociální sítě, najít v nich nenávistné komentáře a následně se v dalších projektových obdobích připravovat na to, jak s tím dál pracovat.
2: Jak se vám daří spolupracovat s těma platformama, které to mohou smazat z těch sociálních sítí?
3: Já si osobně myslím, že ty platformy mají spoustu jakoby jiných věcí na práci, než úplně to moderovat, což je samozřejmě špatně a měli by to mazat ten nenávistný obsah, ale ve většině případů se tak neděje. 95% případů, které jsme nahlásili, smazáno nebylo. Já si myslím, že do budoucna právě jakoby ta spolupráce s těmi institucemi, nastavení nějakých přísnějších pravidel, komunikace s těmi platformami, komunikace s policií, komunikace se státním zastupitelstvím, změna zákona, to je vlastně jako strašně běh na dlouhou trať. Nemyslím si, že se to vyřeší jakoby za den, ale myslím si, že pokud budeme do budoucna mluvit s těmi platformami, takže se to může nějakým způsobem omezit.
0: Vysvětluje Štefan Balog z organizace Romea. A my jsme v závěru dnešního Roma Vakeren. Adegives i Mar Savoro. Mangá Valačirat. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Výstraha před bouřkami stále trvá, zítra se mají přesunout na severovýchod republiky. Téměř každý druhý člověk bez práce v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Fotbalové mistrovství světa večer pozná prvního účastníka finále. A zítřejší počasí oblačno, na jihozápadě až polojasno a hlavně na severovýchodě republiky ještě déšť i bouřky. Maxima kolem 25, na severu kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav to napsal večer na sociální sítě. I přesto například na Příbramsku padaly až 3 cm kroupy. Kvůli bouřkám hlásili více výjezdů jen středočeští hasiči. Večer a v noci na zítřek se bouřky postupně přesouvají na východ Čech a také na Moravu a do Slezska. Objevit se pak mohou i zítra ráno a dopoledne, upřesní meteorolog Miloš Dvořák.
6: To znamená, že během zítřejších ranních a dopoledních hodin zpočátku asi nejintenzivnější srážky a také ojediněle silné a velmi silné bouřky se vyskytovaly na východě, severovýchodě a severu našeho území a postupně by tyto bouřky ustupovaly dále do Polska.
5: Téměř každý druhý nezaměstnaný v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Tato věková skupina je v evidenci úřadu práce za poslední rok největší a starších lidí bez práce je aktuálně téměř 23 tisíc. A přibližně 20 tisíc uchazečů o práci má úřad v kategorii mezi 30 a 50 lety.
7: Nejvíce nezaměstnaných nad 50 let je dlouhodobě na Karvinsku a v Ostravě a jenom v těchto dvou okresech eviduje úřad práce i téměř 600 zájemců, kterým je 65 let a více. Ale shání těžko. Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Žatec má novou vyhlášku, která reaguje na změny v zákoně o pyrotechnice. Vyhláška podle webu radnice na celém území města nově zakazuje používání zábavní pyrotechniky kategorií F2 až F4. Výjimkou budou veřejné kulturní, sportovní a společenské akce a také silvestrovské oslavy od 16 hodin 31. prosince do 2 hodin do rána na Nový rok.
8: Vyhláška mění také pravidla nočního klidu. Na Silvestra nebude v Žatci platit vůbec. Během dočasné pak začne v obou festivalových nocích až ve 3 hodiny ráno. Po zbytek roku zůstávají pravidla bez změny. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
5: Fotbalisté Francie dnes večer zabojují na mistrovství světa o třetí postup do finále v řadě. V Dallasu rozehrají semifinále proti Španělům v 21 hodin. Vítěz se v nedělním finálovém utkání střetne s lepším z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Tento duel se hraje zítra, začátek je opět v 21 hodin.
4: Počasí.
5: Zítra čekáme na severovýchodě republiky hlavně ráno a dopoledne oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky a můžou být i silné, jinak by mělo být oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle, odpoledne přechodně místy přehánky nebo bouřky ojediněle intenzivní. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni. Na severu republiky kolem 21.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D6 směr Karlovy Vary Cheb za Sokolovem opatrně za sjezdem na Březovou. Na kilometru 138 je po havárii dodávky blokován pravý pruh, kolona se netvoří, ale vybočuje se v zatáčce. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
4: Alex a host.
9: Znát jí můžete například jako Sašu ze seriálu Comeback nebo jako vítězku taneční soutěže Stardance. Její taneční partner Marek Zelinka se stal jejím životním partnerem a dnes spolu vychovávají dvě děti. Za blok Kafe a cigárko vyhrála cenu Magnesia Litera. Teď už netrpělivě vyhlíží vydání své první knížky pro děti. Herečka a spisovatelka Marie Doležalová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobrý den.
4: Alex a host.

0: Naším hostem je herečka, teď spíše spisovatelka a především maminka Marie Doležalová. Vaším dvěma dětem je už 5 a 7. Tak se říkám, jak to uteklo, přijde mi, že nedávno jsem četla zprávu, že jste se stala maminkou a děti jedno už tedy školou povinné?
1: Jo, je to tak. Tak ty cizí děti rostou strašně rychle, ty vlastní člověk má před očima, ale u těch cizích já taky se vždycky zaseknu na těch věcích. Takže je to tak, u nás Alfredka se teďka stala školačkou, ona je srpnová, takže měla rok odklad a teďka nastoupila, takže u nás je to tohleto velký a brácha zase je bez ní smutný ve školce, ale oni jsou jako od sebe, on půjde už za rok, takže u nás už teď se to takhle jako překuluje do těch školních institucí, no.
0: Takže už máte za sebou ten vstup z domova do školky, teď ze školky do školy, jak jste to prožívala? Co bylo horší pro vás?
1: Pro mě je skvělý všechno, protože já jsem s těma dětma fakt byla intenzivně a dost a šli do těch školek i docela pozdě, takže třeba pro mě před rokem touhle dobou bylo úplně úžasný, že my ty děti oběšly spolu do té instituce větší a že jsem vlastně najednou začala mít opravdu aspoň ty dopolední prostě do 1 hodiny ten vlastní čas. Takže to teď prožívám nejvíc takhle, že vlastně pro mě je to zase návrat nějak k tomu jako přemýšlet, co bych já chtěla, jak se budu věnovat sama sobě. Předtím to prostě, jak jsou ještě blízko sebe, byly jako ten svět dětský, mně se to moc líbilo, ale už samozřejmě ten čas teďka nadchází, že si říkám, no tak teď už bych prostě zase potřebovala malinko vydechnout.
0: No a vydechujete prací a psaním.
1: No vydechuju, ale jako myslím, že každá maminka zná, že začátek září ještě s nástupem novým do školy opravdu není žádný vydech. To je šílený, ale jo, vydechuju tím psaním, právě to je pro mě úplně skvělý, že se to dá krásně kombinovat jako s tím intenzivním mateřstvím, že prostě si můžu zvolit ten čas, kdy najednou jako mám to soustředění, ty děti jsou pohlídaný, jsou někde šťastný a já si k tomu sednu a fakt tvořím prostě.
0: Nemáte žádné výčitky?
1: No a vlastně si to jako určuju sama a to mi přijde úplně skvělý, že trošku vlastně jako lituju každýho, kdo potom ještě má nějaký bič, že vlastně musí do té práce a teď jako tam na něj čekají a vlastně je jim trochu jedno, co se u něj děje v jeho životě. Mně tohle přijde tak úplně nádherně svobodný, že prostě zatím teďka jdu, no.
0: A svobodnější než herectví určitě, protože tam byste takový luxus časový asi neměla.
1: Jasně, ono je to úplně jiný. Teďka jsem si to vlastně sama uvědomila, že já jsem byla třeba 10 let zvyklá, že vlastně v tom herectví vám jako určuje někdo za prvý, na co byste se hodila, za druhý, jestli teda na to máte nebo nemáte. Vlastně člověk jako sedí a na ty nabídky víceméně čeká, jo. A najednou, když vlastně jsem se rozhodla, že chci tvořit, což teďka chci, tak jsem si říkala, no jo, ale teď jsem to vlastně jako, ale pořád jenom já, kdo určuje, jako jestli teda budu psát tohle nebo tohle. A vlastně já jsem svým pánem, což je super. Ale je to hrozný nezvyk, že tady teda není nikdo nade mnou, kdo mi řekne aspoň, tak teďka si myslím, že bys měla dělat to a to. Jo. Takže je to teda opravdu nový. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, nakolik herec je vlastně úplně jenom vláčený prostě všema okolo. Protože když vás někdo ještě určí, třeba ty teď budeš hrát tuhle roli, tak tam ale zase ještě přichází prostě, že jo, někdo, kdo vám řekne a budeš u toho nosit tohle a ten scénárista vám napíše do pusy texty a ten režisér vám ještě říká, hraj to takhle, takže člověk si jako navykne, že tam nad ním je spousta nějakých požadavků a v tom psaní ty požadavky najednou odpadají, tam vlastně je to jenom jako řekni, co chceš říct, no, což je skvělý, ale může to být docela i jako náročný.
0: Říká Marie Doležalová, která je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a spisovatelka Marie Doležalová, která teď tedy spíše píše a pociťuje určitou svobodu ve srovnání s herectvím. Nicméně také jste říkala, že nemáte nad sebou žádný bič. Nikdo vám neříká, co kdy máte začít psát, jak moc se tomu věnovat, tak jak si ten bič vytváříte, jak se donutíte, že teď musím napsat, teď musím tomu sednout.
1: No, já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty, ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námětí knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek a to jsem ještě pořád neuvažovala o tom, že by to měla být kniha. A pak najednou to jako zaklaplo, že jsem si řekla, no tak jo, teď prostě vlastně, kdybych tomu někdo nakreslil obrázky, tak by se to vlastně mohlo stát knížkou. A takže zrovna v tomhle případě mi to tak jako navedlo samo.
0: Takže nebyla nejprve myšlenka na knihu. Nejprve jste svým dětem zkrátka vyprávěla pohádky, vymýšlela jste si je.
1: Jo, přesně tak.
0: A jste chodila na inspiraci.
1: No, to vzniklo jednoho dne, když jsme šli, ono to vzniklo trochu delší dobu, jo, takže teď už Rudolfovi je 5, ale byli mu 2 a my jsme šli na nějakou procházku a on prostě hrozně nechtěl jít, jo, a chtěl se níst a já jsem ho nechtěla níst, tak jsem mu jako nějak prostě vyplivla pohádku o chlapečkovi, který by jako strašně chtěl všude chodit, ale maminka mu říká, ne, já tě budu všude nosit prostě a jenom tě ponesu na zádech na hřiště a on jí, prosím, maminko, prosím, mohl bych aspoň na to hřiště dojít sám a ona mu říká, ne, já nechci, aby si opotřeboval ty nožičky, prostě radši tě budeme všude s tatínkem nosit, anebo si sedni aspoň do kočárku. No a on jako na základě téhle pohádky potom vlastně byl jako rád, že může prostě hodinu jít. Takže já jsem si jako rodič říkám, aha, takže teď jsem vynalezla nějaký styl nějakých vydíracích pohádek, které budou jako opačný a začala jsem prostě vymýšlet dětem pohádky o dětech, který museli jíst jenom sladký, měli narozeniny každý den, nemuseli si stříhat nehty, nemuseli si čistit zuby a vždycky jako to jsem tomu dodala nějaký, jakože to dítě teda vlastně mu to bylo dopřáno, až se mu to vlastně tak jako zajedlo, že si přálo ten opak, no. Tím to
0: splněná přání všech dětí. Ano, ta vaše knížka, která vyjde v polovině října, vlastně už za týden, tak nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Takže jo, cílem je to dětem jakoby, já nevím, je tím přesytit tím, co chtějí.
1: Jo, vlastně to říkáte dobře. A ono je to vlastně, pro ty děti to působí hrozně humorně, jo, protože my jako dospělí vlastně strašně nudně pořád vysvětlujeme třeba, no to nemůžeš mít narozeniny každý den, teď bys, jako vlastně to vysvětlujeme strašně jako zdlouhavě a vůbec to nefunguje, že jo, protože ty děti prostě jenom chtějí mít narozeniny každý den, nebo jim vysvětlujeme, no tak přece si musíš uklízet ty hračky, aby bla bla. A najednou vlastně tyhle pohádky jdou trochu z jiný strany, že vlastně jim jako dospělej, teda já prostě těm malým svým kamarádům jsem řekla, no tak jo, tak prostě Franta se probudil druhý den a zase dostal dort a zase dostal dárky a zase tam zvonila rodina a třetí den dostal teda ještě plyšovýho tygra a ještě mu maminka znova nutila dort a jako já jsem to původně myslela, že to budou pohádky, které budou nějak jakoby vychovávat, ale ono to výchovný vlastně podle mě tolik není, jako je to strašně vtipný, že ty děti nenou ožijou, že si řeknou, ty jo, tak teď nám někdo doopravdy říká, jaký by to bylo, to, co nám furt říkají, že to nesmí nikdy bejt.
0: Marie Doležalová je stále naším hostem.
2: Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké

hodin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti, která nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Je to tedy 10 příběhů, 10 pohádek pro děti. Jak staré děti? Pro koho je vlastně knížka určena?
1: Je to tak, že asi bych řekla od nějakých 3 let ty děti to chytá.

0: co se tam jedná a mám to otestovaný, že asi ještě jako osmiletý kluci se tomu baví. I tohle rozpětí, já jsem trošku toužila udělat knížku, kterou by si mohly číst maminky nebo tatínkové nebo jakýkoliv pečující osoby s dvěma dětma, jo, že je tam hodně obrázků. Matěj Růžička to opravdu jako kreslil teďka strašně dlouho, takže je tam hodně co prohlížet a já jsem, tím, že to vznikalo pro moje menší a větší dítě dohromady, tak mám pocit, že to jako funguje, že si tam obě něco najdou. Nebo takhle, ještě to není vyzkoušený, je to taková moje představa, budu ráda potom, až mi někdo řekne, jestli mu to fakt tak funguje.
1: Tak vaše dvě děti každopádně ty pohádky slyšeli od vás, jak reagovali nebo lišilo se právě podle věku reakce na tu kterou pohádku?
0: Určitě čím to dítě je starší, tak prostě ty děti kolem 5, 6, 7 let jako nejvíc reagujou na tu rebelii v té pohádce, jako na to, že najednou ta realita je tam jako jiná, tak tam bych řekla, že to funguje nejvíc pro ně vlastně nějak jako je to zajímá, jak to dopadne a často tyhle děti už i chytají ten konec, že vlastně najednou chytnou i to, že já nevím, je tam jeden příběh o holčičce, která má strašně otravného bráchu a tak ho odešlou pirátům na loď na celý léto a on tam jako si užívá s pirátama, umývá tam podlahu a prostě loví tam žraloky, ale ona ho konečně nemá doma, může si půjčovat jeho Lego a vlastně je to pro ní skvělý, ale najednou se jí jako začne po něm stejskat a vlastně pocítí, že a on se vrátí a už se nechce s ní hádat, už jí vlastně chce půjčit Lego, protože už je veliký, už tam dospěl a ona si říká, ježiš, jak to bylo skvělý, když jsem tady měla toho svýho bráchu. Takže i tyhle ty děti už trošku ty maličký, podle mě to chytají trošku, ale takový ty jako už předškolní, lehce školní děti už chytají i to poselství, kdy si dokážou představit, a jo, vlastně, teď jo.
1: Máte v plánu pokračovat v tvorbě pro děti, vzhledem k tomu, že máte dvě děti, ještě nějakou dobu dětmi budou, tak máte už v hlavě něco dalšího?
0: Jo, teďka jsem odevzala svojí redaktorce vlastně jako další pokus o nějakou knihu, to už je takový jako pro trochu starší a docela jsem tím teď žila v létě a jsem strašně zvědavá, protože vlastně to pro mě první příběh, který jsem psala, jako tohle jsou ty pohádky, to je 10 krátkých pohádek, ale tohle to je první příběh, který jsem psala, jako že by měl mít nějakou jako hlavu a po 100 stránkách nějakou patu a ještě to tam tý a je pokorný prostě z Arga leží zatím v mailu, protože se na to nestihla podívat, ale já jsem teď v takovém jako autorském napětí, no. A ještě bych to chtěla vlastně ještě vyzkoušet i na nějakých konkrétních dětech, tam mě to taky nejvíc zajímá, co na to řeknou, tak to je takový teďka pro mě napínavý.
1: Tak říkáte autorské napětí, no a jaké to je před vydáním knihy? Jaké jsou pocity? Pocity těšení se, obav? Co převládá?
0: To už je celý krásný, protože on opravdu, ten Matěj Růžička, který to kreslil, teďka s tím měl hrozně práce a já už jsem to odezdala dávno, jo, já před rokem a půl jsem vlastně ty pohádky odeslala a pak už jsem jenom tak jako, takže teď už je to jenom čekání, jak ta kniha reálně bude vypadat, jak vyleze z té tiskárny, jak ty obrázky, které už znám, ale jak budou vypadat na tom konkrétním papíře, jo, protože Matěj, kromě toho, že kreslí, tak je zároveň jako i ty knihy vlastně řeší vizuálně a řeší prostě, jak bude vypadat papír, jak bude vypadat písmo. A tak. Takže on už jako dopředu trošku to má v hlavě, já jsem to ještě neviděla. Je to to těšení, až tu knížku s těma mýma dětma otevřu a budem si ji číst, až to těm mým kámošům budu moc prostě takhle dát, přeštěte si to, řekněte mi. Takže teď už jako na téhle fázi už je všechno jenom úplně jako zavodměnu.
1: Marie Doleželová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti. Nicméně není to to první, co byste napsala. Vy jste samozřejmě psala už v minulosti také mimo jiné velmi úspěšný blog Kafe a cigárko, za který jste dostala cenu Litera. I k tomu se dostaneme. Ale i tím, jak jste o psaní mluvila hned v úvodu, že pociťujete velkou svobodu, je vůbec ve vaší hlavě myšlenka na to vrátit se k herectví? Nebo to je něco, co teď nad tím vůbec nepřemýšlíte? Nabídky odmítáte?
1: No, jako ty nabídky ku podivu furt nějaký jako chodějí, i když už bych si řekla, že už každý si to už to zkoušet nebude. Ale tohle je takový zvláštní téma prostě, protože já jako nedokážu lidem kolem sebe vlastně přenést, co se ve mně děje, jo. Všimla jsem si, že kdykoliv to někomu vyprávím, tak vlastně mám z těch lidí pocit, že vlastně jako být herečkou a hrát je pro spoustu lidí jako představa takového snu, který se jakoby neodkládá, jo, který se přece jako nebere zpátky. Že když už jako jsem toho jednou dosáhla a mohla bych hrát, tak je vlastně hrozně jako nevděčný teda nehrát, jo. A taky je třeba spousta lidí, kteří by třeba hrát chtěli a zrovna jako nemůžou a tak. Takže já vlastně se tak jako vlastně těžko o tom mluvím. Říkám si, že jako můj plán je teďka opravdu jako technicky psát a vlastně jako přesvědčit lidi těma činama, protože si myslím, že vlastně jako by to, co se jako děje ve mně a to, co bych teď chtěla pokračovat, bude pokračovat právě v tom psaní. A že v tu chvíli vlastně si ty lidi řeknou, aha, tak jako teď od tebe něco čteme a chápeme, proč si chtěla psát, protože čteme to, co píšeš, jo. Ale jo, třeba takhle jsem strašně složitě na jedný takový oslavě, takový trochu vzdálený, teď jako vysvětlovala, jo. Myslela jsem si, že ty slova jsou fakt správný, že jí říkám, víš, já jako v tom herectví jako to srdce už nemám a to psaní je pro mě něco úplně novýho, kde cítím, že bych se chtěla zlepšovat. A říká jsem si, jo, tak teď jsem mi to řekla správně. A ona tak jako zakývala a řekla mi na to, jasně, ale jako kdybys dostala nějakou roli ve filmu, tak ji vezmeš, ne? A já jsem si říkala, aha, tak jako fakt vlastně asi je to nepřenosný, no. Já jako nikdy nevím, kam mě to povede, ale podívala se mi třeba stýská, ale myslím si, že bych třeba strašně chtěla v budoucnu tvořit nějaký představení s lidma kolem sebe, protože můj partner Marek vlastně dělá často choreografie do představení, dělá pohybový spolupráce, jo. Mám teďka skvělou kámošku Katku Jirmanovou, která zase je scénografka, tak se to kolem mě sbírá, že vlastně jako myslím si, že se k tomu divadlu nějak vrátím, že si vezmu partu svých lidí a budem něco dělat a já tam jako budu a nebudu v tom třeba hrát, nebo nevím, to asi zatím nevidím, ale jako ten proces se mi strašně líbí. Chtěla bych ho znovu absolvovat. Ale už víc jako člověk, který do toho kecá.
0: Takže setkáváte se tedy s nepochopením. S nepochopením v tom, že tedy nechcete návrat k té své herecké profesi, ve které už jste obstála a už vaše jméno je zavedené. Takže otázkou je, jestli i v budoucnu u toho se trváte, ale vy říkáte, chci být tvůrčí. Vidíte se třeba jako režisérka? Nebo byste chtěla napsat nějakou hru?
1: Spíš mě to táhne k tomu psaní. A pak jako k takovému vlastně já do toho jako ráda kecám a ráda třeba pojmenovávám až jako tak jako dramaturgicky, ale ta režie mi teda přijde vzdálená, protože mi přijde fakt těžká. Ta je taková hodně aktivní, prostě má celý to leží na vás, jo. A prostě musíte říkat všem, jaký mají dělat světla, jak to má vypadat, jak to, jako to fakt obdivuju režiséry, protože mám pocit, že to je zátěž teda už hodně jako velká. To psaní je na mě dobrý, že jste jako bokem, že vlastně si jako ten tvůrčí proces prožijete někde bokem, jako jindy, jo. A pak už přinesete tu hotovou věc, jo. Ale představa, že budu prožívat tvůrčí muka jako režisér nebo režisérka, ale jako zaběhu a u toho třeba jde proti mě celý ten soubor a vlastně já sama nevím, co jsem chtěla říct, protože se to nefunguje, no tak to jako klobouk dolů každý, kdo tohle prožívá.
0: Tak třeba v budoucnu už budeme říkat my redaktoři, moderátoři, jen spisovatelka Marie Doležalová, že ta herečka už tam možná jednou vymizí. Každopádně Marie Doležalová zůstává naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Alex a host si stále povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, která za svůj blog Kafe a cigárko, který je o životě herečky a byl vydán také knižně, dokonce i jako audiokniha, vy jste ho dokonce sama načetla, tak získal literu za blog roku v rámci ceny Magnesia Litera za rok 2015. Vlastně v ten samý rok vy jste vyhrála i Stardance. Mm-hmm. Vnímáte to jako veleúspěšný rok? Vlastně poznala jste tím pádem životního partnera ještě k tomu?
1: Jo, tam to byl úžasný rok, já na něj teďka vzpomínám docela, ale on byl úžasný, jako ty ceny jsou takový už důsledek, ale ten rok byl úžasný ve chvíli, kdy já jsem začala psát to Kafe a cigárko, jo, protože vlastně poprvé jsem se jako ukázala trochu jinak, jo, začala jsem tam tak jako docela dost upřímně jako se vykecávat, začala jsem tam psát věci, které jsem měla předtím pocit, že nikdy vlastně nemůžou zaznít, jo, jako přiznat třeba, že jedete tramvaj a chystáte si jako Oscarovou řeč, jako opravdu je to trošku už jako moc, ale ta reakce právě byla úžasná, že najednou jako se ty oči vlastně na mě trochu obrátily, že já jsem jako byla takový outsiderík, ale všichni vlastně najednou udělali, tyjo, to je hrozně zajímavý, jo. A začali mě jako trochu jinak vnímat, jo. A vlastně si i myslím, že bez toho blogu by nebylo ani ta Stardance, protože řekla bych, že vlastně hereček, který touží jít do Stardance, vlastně skoro všichni to chtějí zažít. Mně to taky přišlo vždycky jako úžasný, ale jako jste tam na čekačce, ale tím, že jsem najednou vydala ten blog, stala jsem se právě herečka lomeno blogerka, tak mám pocit, že ty dramaturgové si řekli, aha, tak to je vlastně pro nás ještě trochu něčím zajímavý, takže mě oslovili. Je to taková moje teorie, ale myslím si, že bych třeba jako jenom herečka v úzovkách na to čekala daleko díl, možná by se to nestalo. A já jsem jako najednou začala vlastně fakt jako projevovat tu upřímnost a hlavně jsem zjistila, že ta upřímnost je všude jako vítaná, že když někam přijdete a jste upřímná, tak co udělají lidi? Ne, že vás jako odsoudí, ale naopak jsou jako taky vlastně se můžou uvolnit, jo, a můžou být upřímní. A teď to jako pěstuju dál v tom mateřském světě, že vlastně jako chodím a snažím se prostě kdykoliv je tomu někdo jenom trochu otevřený, vlastně těm mámám jako taky vlastně zase říkat ty věci upřímně a zjišťuju, že v tu chvíli taky padají ty bariéry, jo, protože když jdete někam a snažíte se prostě dělat dokonalou, tak ostatní vlastně jim zapne taky, tak já musím být taky dokonalej. A je to ta neviditelná soutěž a je to strašně vyčerpávající a říkáte si, tyjo, tak ale já jsem vlastně úplně nejhorší ze všech. Kdežto, když jsem na to pak šla z té druhé strany, tehdy v Kafe a cigárku, nebo i teď prostě mám počítače nějaký svoje mateřský fejetony, občas se někde pustím na svém Instagramu, tak to, co se stane, je fakt to kouzlo, že najednou všichni se uvolní a všichni řeknou, no jasně, my to máme taky prostě, my taky se s tím perem. A v tom mateřství je to ještě strašně znát, jo, protože to mateřství je vlastně strašně zatížený tím, že bychom furt měli vědět a měli být dobrý, samozřejmě chceme být dobrý pro ty naše děti, že jo. A ještě před těma dětma furt jako kouzlíme, já vím, co je pro vás dobrý a proto vám teď zakazuju tuhle pohádku a proto teďka si dáme teda tuhle okurku a nedáme si, že jo, ten bonbon a tak. No a ale je to jako hrozně těžký, protože jako má každý ty špatný dny a my jako máme ty špatný dny, máme taky, kdy prostě najednou jako vůbec prostě nemáme ty síly. A nebo třeba se nám vůbec jenom nechce, jako milujeme svoje děti, ale jako vlastně třeba jako s nima nechcem zrovna prožívat nic hezkýho, jako potřebujeme třeba fakt být sami, dejme tomu, jo. Takže tohle já jako teď jako chodím a nějak tak jako jemně, samozřejmě ne, že bych přišla na hřiště a všem nahlásila prostě svoje chyby, ale když cítím, že prostě někde je tomu někdo otevřený, tak to jako zkouším. No a teď se mi třeba díky tomu podařilo fakt si vytvořit kolem sebe jako kámošky, který už jako jsme taková parta, kdy my jako jedem tohle prostě. My přijdeme na to hřiště prostě s tou náladou jako hroznou a vlastně se jako navzájem a teď se jako uklidníme, jo, prostě řekneme, já tam třeba přijdu a řeknu, tyjo, tak teď jsem prostě řekla jako Alfredce jako takovou věc jako hroznou a cítím se strašně. No a ty kámošky prostě mě řeknou další příklady toho, co kdy řekli nedávno svým dcerám, aby mě dali najevo, že to je normální. Já si řeknu, jo, tak vlastně. Ne, že bychom se tím potvrzovali, že to je správně, jo. Ne, že bychom se utvrzovali, jasně, buďme na své děti takový, ale člověka to uklidně řekne si fajn, tak jako
0: není dobrý, v tom sám.
1: Nejsem v tom sama a budu se snažit být lepší příště, ale nemusím se jako prostě tak strašně jako furt v té vině prostě topit.
0: Ano, spisovatelka, herečka a hlavně maminka Marie Doležalová je naším hostem.
2: Alex a host. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijala a je tu teď s námi Marie Doležalová, kterou doslova teď pohltilo psaní. Nicméně znát vás samozřejmě můžeme, nebo lidé vás znají především jako herečku, proslavil vás sitcom Comeback, také jste byla v seriálu Ordinace v Růžové zahradě a tak dále. Můžeme jen krátce vzpomenout možná už na vaši bývalou kariéru herečky, kdo ví, jak třeba probíhalo natáčení sitcomu, jak vy sama na to vzpomínáte?
1: Na to vzpomínám strašně ráda, protože tam to bylo hrozně opečovaný. Za prvý vím, že Tomáš Baldínský s tou partou na těch scénářích jako strašně pracovali. A já jsem tam jednou zavítala, když nám řekli, jako, že bychom se mohli trochu zapojit do vymýšlení nějakých linek, tak jsem díky tomu seděla prostě na té jejich tvůrčí schůzce. Bylo to úžasný, kdy oni si kreslili jako tři linky všech různých jako tam postav, jako co se v tu dobu děje třeba jako Ivě s Tomášem a co se děje do toho Marcelce a jak se to propojí a spojí a já jsem to koukala, říkala jsem si, že to je úžasný, jak to vzniká. A potom to bylo opečovaný vlastně i tím, že jsme tam měli hereckýho kouče Zdeňka Duška, později Janka Jirku, který vlastně hlídali ten herecký styl toho sitcomu, jo. Jakože ono to je do dneška hrozně jako oblíbený a dobrý, protože my jsme tam fakt měli, kromě teda jako kamerovýho režiséra, i toho hereckýho kouče, který třeba, dám příklad, jo, hráli jsme nějakou scénu a za mnou přišel Zdeněk a byli jsme tam spolu s Matoušem a za mnou přišel Zdeněk a řekl mi, hele, jako, já vím, že to je smutný, že ti vypadl písek z okna, jo, ale nezapomeň, že prostě jsme pořád v sitcomu, jako, ty už to hraješ, takže mě se s tebou chce brečet, ale já se tomu musím smát, jo, a připomínal mi třeba to jako odlehčit. A vedle toho třeba Matoušovi řekl v tu stejnou chvíli, hele, Matouši, ten lék jako vtip je fajn, ale hlídej si, ať to zase jako úplně nepřešvihne, už do tý, už tam trošku moc šaškuješ, dej mi tomu, jo. Takže on nás jako vlastně oba přiblížil k sobě a nakonec jako se dosáhlo toho, že jsme všichni nějak jako na jedné lodi, protože ono se to nezdá, když už to vidíte, tak to tak je jasný, jak by to někdo jiný hrál, ale ta komedie je jako různá, že jo, jsou různý styly komedie, někdo může být jako, někdo je strašně jako moc, někdo zase je tak jako jemně málo, že jo, prostě je fakt rozdíl mezi tím, jak hraje komedie třeba jako pan Krobot, že jo, který má úplně jako minimální prostředky, ale zase vedle něho, když někoho dáte, tak ten člověk bude prostě třeba působit strašně, strašně moc a ještě na tu kameru, jo, takže tohle tam bylo pohlídaný, no a v kombinaci s tím, že ty scénáře jakoby fakt nepadala jejich kvalita, tak prostě to jako zaklaplo a my jsme teda asi jako byli vybraný samozřejmě dobrý, jo, jako herci bych řekla, že my jsme ta parta byli super, ale ta neviditelná práce kolem ještě byla od všech tak jako naplno, že nějak jako mi to dává smysl, že doteď jako to lidi prostě no, jako mají rádi a jede to furt, jo.
0: Ano, přesně tak a to už vlastně od natáčení uplynulo 17 let možná, no. 8 nebo něco
1: no, máte pravdu, no.
0: Tak vy říkáte, vy mluvíte o té neviditelné práci, ale do té vlastně vy se pomalu dostáváte. Tak opravdu vám nechybí kamera, nechybí vám potlesk v divadle?
1: No, nevím, je to zvláštní. Je to pro mě zvláštní vlastně, že teď teprve jako se ještě víc poznávám, že jako ne, že prostě ta extrovertní část toho herectví vlastně bych řekla, že jsou, já bych skoro řekla, že to je půl na půl, jo. Skoro bych si tipla, že polovině herců, to je fakt strašně, to vlastně skoro dělají kvůli tomu, nebo jim to strašně příjemný. Ale pak se taky mluví hodně o introvertních hercích, jo. A to bych řekla, že vlastně jsou lidi, kteří jako to nějak snesou prostě, ne jako potlesk, má samozřejmě každý rád, ne potlesk, jo, ale myslím třeba to, že vlastně pak nějak jste furt vidět, nebo furt jste s lidma, furt s nima nějak jako komunikujete, potkáváte se a tak, ale řekla bych, že introvertnější typy herců to jako nějak jako zkousnou, protože mají strašně rádi to řemeslo a mají strašně rádi ten proces, jako vlastně třeba nejsou zvyklí dávat emoce ven, ale jako skrz to herectví je najednou daj ven, jo, a tak. Takže tohle já jsem třeba u sebe objevila, že tahle složka mě fakt vlastně vůbec jako nechybí.
0: A považujete se za introvertku? Introverta?
1: Asi jsem jako nějak mixla, ale řekla bych, že prostě se teď tam ta introverze jako objevuje v tom, že najednou pro mě jako představa, že udělám něco fakt prostě skvělýho, že třeba přesně napíšu jako sitcom typu Comeback, tak vlastně jako ta neviditelnost by mě tam jako vůbec nevadila, protože najednou to je totiž jinak, no, najednou vlastně za vás jako je vidět ta vaše práce a mluví se o vaší práci a nemluví se o vás. to je pro mě je to určitá síla, jo, protože já jsem byla z druhé strany zvyklá, že vlastně jako já, kdybych přišla před 5 lety prostě do Albatrosu, že chci něco vydat, tak mě vždycky všichni všechno vydají, protože řeknou, jo, tak to bude vidět, že jo. A takže já jako vlastně na to jdu z druhé strany, že já bych chtěla teďka vlastně jako dojít do bodu, že ta moje práce je dobrá, protože je to moje dobrá práce a ne protože ji můžu zpropagovat tím, že to jsem já.
0: Že jste známá herečka.
1: Přesně tak.
0: Která mimo jiné byla dnes hostem Alex a host. Moc vám za to děkuju. Marie Doležalová.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Poslanec Turek dočasně přestane pracovat jako vládní zmocněnec, reaguje tak na svou dopravní nehodu. Policie prověřuje včerejší požár v Čelákovicích u Prahy jako obecné ohrožení z nedbalosti. A počasí zítra čekáme oblačno, na jihozápadě až polojasno. A hlavně na severovýchodě republiky ještě déšť i bouřky. Maxima kolem 25, na severu republiky kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování své včerejší dopravní nehody. Oznámil to ve videu na sociálních sítích a dodal, že pokud ho vyšetřovatelé označí jako viníka nehody, na pozici rezignuje. Při dopravní nehodě v centru Prahy se Turek srazil s nemocničním vozidlem, které převáželo krev. Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Turka je už řidič doma.
3: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na a za tím pánem jsem běžel mu pomoci a jediného, co mi šlo, aby byl v pořádku. Já jsem si dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve odpoledne řekl, že pokud se potvrdí průběh této nehody, jak ukázaly nové kamerové záznamy, měl by Turek na funkci zmocněnce rezignovat. Na záběrech je dobře vidět, jak Turek vjel do křižovatky přímo z odbočovacího pruhu, aby předjel stojící kolonu. Opozice vyzývá Turka k rezignaci na všechny své politické funkce. Pro obecné ohrožení z nedbalosti vyšetřuje policie požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Hla tam začala hořet včera brzy ráno. Plameny je celou zničily, škoda je zhruba 80 milionů korun, říká středočeský policejní mluvčí Pavel Truxa.
4: Nyní budou zjišťovat přesnou příčinu vzniku požáru, a to zda vznikl vlivem technické závady, znícením uskladněného materiálu nebo nedbalostním jednáním. Čekáme také na závěrečnou zprávu od vyšetřovatele Hasičského záchranného sboru.
2: Mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách začínají opravy tamní turistické stezky. Práce by měly být hotové zhruba do jednoho měsíce. Upřesní mluvčí agentury ochrany a přírody krajiny Karolína Šůlová.
5: Horské stezky v Jeseníkách jsou každoročně vystaveny působení desítek tisíc návštěvníků i nepříznivým povětrnostním podmínkám. Právě proto se nyní pracuje i na tomto úseku v délce přibližně 220 metrů. Každou sezónu tady projde zhruba 30 tisíc lidí. Zpevněný povrch pomůže odvádět vodu, omezí další rozšiřování vyšlapané stezky a přispěje k tomu, aby byla dlouhodobě bezpečná.
1: Počasí.
2: V noci na středu čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky, ojediněle silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech pozvolné ubývání oblačnosti a v této oblasti srážky už jen ojediněle. Nejnižší teploty v noci mezi 18 a 13 stupni. Zítra v severovýchodní polovině republiky hlavně ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky ojediněle silné. Jinak by mělo být oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle, odpoledne přechodně, místy přehánky nebo bouřky, ojediněle také intenzivní. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni a na severu Česka kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 27 Plzeň Most opatrně uplas. Za výjezdem z této obce sjelo osobní vozidlo mimo vozovku, v místě pokračují vyprošťovací práce. Je to nepřehledné za zatáčku a musí se tam vybočovat. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: Lásky není nikdy dost. Je hnacím motorem našich životů. Proto ji věnujeme následující hodinu.
7: Vybrali jsme vyprávění dvou lidí, kteří se zamilovali, když jim bylo 17 let. Jemu doslova přecházel zrak. Měl před sebou dvě navlas stejné krásky.
6: Jedna z nich se vzdala i svého nápadníka, protože potkala prince svých snů.
7: Tento příběh s vámi dnes rozplete Petr Kostka
6: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Otevíráme společně kroniku manželského života Jaroslavy a Václava Soukupových.
1: Letos oslaví 60 let od svatby. Svůj život prožili na Plzeňsku a právě tam za nimi do jejich panelového bytu posíláme našeho svatebního zpovědníka Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, Patrik Rozehnal z Českého rozhlasu.
4: Pojďte dál, třetí poschodí.
3: Dobře, děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Takže vy dva jste ten pár, který teď bude tu hodinu vyprávět a je připraven trošku vylíčit svůj příběh, tedy Václav a Jaroslava Soukupovi.
5: Ano.
6: Ano, to jsme my.
3: Jaroslavo, kytičku pro vás.
6: Já děkuju, ta je krásná, děkuju vám moc.
3: Pro pána mám a může se rozdělit s manželkou takovou srdcovou bomboniéru z čokoládu.
5: Pro mě se nemusel. Správná oslava má začínat nějakým přípitkem. Tak na zdraví a na všechno hezky.
3: Na vaše, na ten váš život.
6: No, to bych ráda.
3: Kvůli tomu jsme přijeli a příběh právě začne za malou chvíli.
1: Dříve, než se Václav zblížil se svou budoucí ženou Jaroslavou, poznal v dubnu roku 1960 na šťáhlavské pouti na Plzeňsku její sestru Marii. Dvojče.
0: Marie i Jaroslava byla děvčata k pohledání. Stejné oblečení, stejný účes, stejná postava. Málo kdo je dokázal rozeznat.
1: Na zábavě Václav zapředl rozhovor a pak i vyzval k tanci 17letou Marii. Jaroslava měla na tancovačce jiného nápadníka, ale moc se mu nevěnovala. Pokukovala po Václavovi.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No a když jsme měli odjet z domu, tak ten můj nápadník nás odvážel z těch Šťahlav na motorce. I nasadila jsem sestru k tomu nápadníkovi a odjela. Než přijel znova, no tak už jsme byli u sebe. A za další týden, to bylo 1. máj, tak už přijel za mnou na taneční zábavu a už se věnoval pouze mě. Ale ona měla sestra známost, já jsem jí to udělala, protože jsem věděla, že má známost. No tak holc, to bylo prvně v životě, kdy jsem projevila větší iniciativu. A to on ještě byl v té době, on byl po bouračce na motorce a měl zalepený nos. No.
5: A z holky mi zaujaly, že byly dvě úplně stejný. Jo.
3: I oblečený.
5: Jo, oni chodili pořád stejný. Jo. A ta druhá tedy seděla a překvapila mi tím, že se mnou začala konverzovat. Jo. A řekla mi, to vás manželka také zřídila. Tak jsem jí řekl, že se nebude na motorce a ona říkala, a nohy máte taky polámaný. A já říkal, nohy já mám zdraví. Tak proč, pane, tancujete? Já bych býval pro nikoho nešel. Jo. No a když už to takhle řekla, tak jsem řekl, smí prosit a už jsme spolu tancovali.
3: A to jste vzal tedy takhle dokola sestru Jaroslavy.
6: No. Jo, on tancoval celý ten večer s mojí sestrou, Marií, a já jsem měla jiný asi zájmy, no, ale nakonec to dopadlo při loučení takhle, no, že jsem s ním zůstala, než přijel tam ten ženich dotyčnej, tak než přijel pro mě, odvez sestru a přijel pro mě. No a no, mezi tím hol padla nějaká pusa a byla ruka v rukávě.
3: To šlo rychle. Tak si říkám, nesplecte si náhodou sestru, nemyslel jste si, že jako...
5: No, byli úplně stejní a dokonce my jsme potom rok spolu prožili a dobrý bylo, že jsme třeba běželi na vlak a oni najednou, máš můj svetr, zastavili a začali vyměňovat svetr. To ještě jsem pochopil. A když zastavili a řekli, dej mi levou botu, protože máš mou, tak to už řekl, holky, nechte toho. Oni pořád si měnili, jakože nemá to svý. Oni byli úplně stejní. A já, když jsem je takhle vzal k tanci, tak jsem poznal, která to je.
3: Jak?
5: Jo, když jsem jí měl v ruce, tak jsem věděl, jestli je tuto ta nebo ta druhá.
3: A podle čeho?
5: Já nevím, každá byla dobře jiná v těle, i když byly úplně stejný.
6: No. Pozvali jsme se příští týden na, na další taneční zábavu a, no a už potom to, už to plynule šlo až do té vojny. On šel potom na podzim, ne? Na podzim si šel na vojnu. Tak na vojnu. 2 roky jsem za ním jezdila do Mariánských Lázní na vojnu. Každý 14 dní. No a...
3: Co jste mu vozila? Co jste brala sebou? Třeba čím jste ho potěšila, když jste přijela do Mariánek na vojnu?
6: No tak sama sebou jsem ho potěšila. A taky jsem mu přivezla jitrnice od mamky, od jeho mamky. A on si to dal do kasáren, a než přišel, protože my jsme se vraceli druhý den, tak jitrnice byly sněděný.
5: A to měli vojáci pozor, protože mi nenechali nic. Rodina mi poslala zabíjačku. Já jsem si vždycky zajistil vycházku, aby jsme mohli být spolu i přes noc. A oni mi to sežrali, ale to jsem jim pak dával. Já už potom jsem byl velitel čety nádvozně a měl auta na starosti, ty lítali.
6: A řeknu vám jeden příběh, který se nám stal ještě před vojnou. Možná, že to nebude vhodný zveřejňovat, ale... No tak jsme chodili na rande, no tak nějakou vždycky do klesu a na mes. No a chodil s námi pes, on jmenoval se Míša, černobílej pejsek Míša. No a teď jsme hold tam drobě začali sexovat, jak se, jak bych to nazvala. Ten se snažil. No řekni, jak to bylo.
5: Pes mi popad vždycky za nohavici a bránil jí, jo. No a jelikož jsem nechtěl to, tak jsem vždycky udělal prsk tou nohou, pes vodlít a jenom udělal a už mi držel zas.
6: Několikrát,
5: no. Pak jsem jel domů na motorce a za ní jezdil na motorce a už jsem říkal, nějak mi fouká na nohu, jo. Přijel jsem domů, rozsvítil a já měl natrhaný také kalot.
6: Tak jsem
5: neubránil ani tu poctivost, ale snažil se.
3: Tím se dostáváme možná k tomu, protože je to o tom partnerství a začátku partnerského života. Jak rychle jste tedy přešli od té pusy na té tancovačce k takovýmhle, řekněme, odvážnějším, intimnějším setkáním?
6: Tak to až po roce. My jsme spolu celkem chodili 3,5 roku, víte, nebo 4 roky. No, tak až po roce jsme tedy nějaký sexuální, jako dneska to udělají do druhého dne nebo za týden.
3: Kdy byla první kytka, kterou jste dostala od Václava?
6: No tak na kytky nebyl.
3: Co dárek nějaký, který jste od něj dostala?
6: Jo, dárek jsem dostala. Na Vánoce mi poslal po kamarádovi, to byla kazeta taková, a tam byla voňovka nebo nějaká něco takový, 2 voňovky. A já to otevřela a on tam byl jeho krásný snímek, barevný snímek. Já to rychle zavřela. A potom jsem teprve dostala odvahu se na to podívat. To byl krásný dárek.
5: A to ještě nebyly barevné fotky a oni mi to vykolorovali, jako, že to vypadalo jako barevná fotka.
6: Ale někde mám tu fotku. No.
3: Kdybyste měli to vaše předsvatební období nějak pojmenovat nějakými přívlastky, dát tomu nějaké jméno nebo jednou větou to shrnout, jaká to byla láska?
5: No, mně se to zdálo nejhezčí, protože jsme se měli rádi a prožili jsme spolu samý pěkné chvíle.
6: No, já jsem byla ráda, že nějakého mužského mám. No a tu ten se mi líbil. No tak milovala jsem ho hned od začátku.
5: A představte si, že jsme spolu byli ještě s kamarádem v Mariánkách na výletě. Já přijel domů a mami mi říká, máš tady povolávací rozkaz. A já říkal, kam padu? Já nevím, tak jsem to rozbalil VU 44, 47 Mariánský lázně. Já byl šťastný, já tam moc i přijel. Tak jsem nastoupil a fakt jsem byl lázeňský voják.
3: Štěstí vám přálo svým způsobem.
5: Jo. Jo.
3: Protože to taky mohlo být do mezilaborců třeba.
5: No, to jo.
6: Tehdy mohli mluvit i na Slovač. Tehdy se, to bylo v roce 61, ne?
3: Jak vypadalo to loučení? Vyprovázela jste Václava? Loučili jste se nějak? Byla nějaká schůzka, kterou si těsně předtím pamatujete?
6: Pamatuju. Jenom vím, že byli krásný, on byl krásný září. Já jsem na zahře, máme zahradu ale nahoře, já jsem tam pod tím merfánem brečela, protože on už byl na té vojně a já věděla, že dva roky jsou dlouhá doba. No.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj životní milostný příběh nám vypráví manželé Jaroslava a Václav Soukupovi ze Starého Plzence.
2: Jejich mladá láska byla zkoušena 2 roky povinné vojenské služby.
1: Odloučení ale působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmíchává.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: My jsme si nic neslibovali, jo. Šel se na vojnu, tak jsem říkal, kdo ví, co bude. Ale já pak byl rád, že jí mám, protože rodina, já už neměl tátu, jenom bráchu a mami, a ty mi napsali za celou vojnu asi 4x. Ale ona mi psala 2x týdně, tak jsem věděl, co se děje, co je tady novýho, kde se co stalo. Tak jsem byl pořád informovaný. A pak už, když mohla přijet, tak jsem byl šťastný.
4: A všechny jeho dopisy mám schovaný ve sklepě. A všechny jeho dopisy, protože já mu říkala o pičáku. A všechny jeho dopisy končily tvůj opičák Vašek. Jo, ten na všech dopisech.
5: A těšili jste se navzájem, tedy sílila trošku tím možná láska v těch dopisech, nebo upevňoval se ten vztah natolik, že jste, byť při odjezdu na vojnu jste tolik o tom neuvažovali, že by to mohlo mít třeba budoucnost. V tom čase, kdy jste si ty dopisy posílali, sílil ten efekt toho, že by z toho mohla být celoživotní láska?
4: No jo, to už jsme měli ten dojem, že to bude celoživotní láska.
3: Já jsem přijel jednou ještě jako voják a přijel jsem k ním a ona plakala. A mě to překvapilo a tak jsem říkal, proč brečíš? A ona říkala, že tady byla nějaká Zelenková, taky dvojčata. A když ta jedna má děti, takže ta druhá je nemůže mít. A ona, ta její sestra, už byla v jiném stavu a ona ho si to takhle bála. Když mi to řekla, proč, tak jsem na to letěl a byla těhotná. Byla malá Jitka. Hned jsem to vyvrátil, to tvrzení, že nebudeme mít děti. Mně se to nezdálo, že by to bylo možný, holka.
4: Mně to tenkrát řekl švagr. On řekl, bože, co patu brečí, že nebudeš mít děti. Tak to zkuste a je to. No tak jsme to zkusili a byla jsem těhotná. Na Vánoce jsme se brali. Přišel v říjnu z vojny a na Vánoce jsme se brali.
1: O svatbě rozhodla energicky maminka mladé Jaroslavy.
2: Budou Vánoce, bude se stejně péct, bude tedy také svatba. A bude to. Obřad se konal u městského národního výboru ve Starém Plzenci a oddával je soused, který je dobře znal.
1: Veselka byla v domě rodičů nevěsty. To vše den před Štědrým dnem roku 1963.
4: No. Někteří naši příbuzní, kteří třeba byli v Praze, nemohli přijet, protože druhý den, jak tehdy auta nebyly a to dostat se a Ježíška udělat tam dětem, no tak jsme měli asi míň hostů, než jsme původně mysleli, no ale jinak to bylo dobrý.
5: Ten den svatby tedy, jak proběhl, jak to po sobě všechno?

0: všechno šlo, jaké bylo ráno, viděli jste se před obřadem nebo ne, jak jste se strojili, jaké jste měli šaty, oblek?
1: Já jsem si nechal na to uší šaty.
2: Já jsem měla šaty, v kterých se původně vdávala moje sestra. Ta si je nechala šít dvojče. Ta se vdávala o půl roku dřív, takže já jsem měla šaty ty její, boty jsem měla svoji a v půjčovně v Plzni se půjčovaly takový kožešinový bílý kabátky. Tak to jsem si půjčila tam, no tak když jsme šli mimo ven, tak jsem si vzala ten kabátek a potom jsem ho slíkla.
0: Nějak zvlášť jste se česala nebo nalíčila?
2: No tak my jsme v líčení moc nedali, my tehdy se moc nelíčilo. My jsme vzali rtěnku a namazovali jsme rty a šlo se.
0: Ten obřad na radnici, co vám hráli, jak vypadalo vyměňování prstínků a první manželský polibek?
2: No, to bylo úplně klasika. Já si nepamatuju, co nám hráli. Svatební pochod asi, když jsme přicházeli, ale potom, co nám hráli, to mi není jasné.
0: Říct o svatebním obřadu před 60 lety, že je to klasika, dnes při vysílání je dost složité, protože mladí se dnes berou v letadle, na nádraží, na louce, někdo v Potapěčském. Vy jste měli takovou tu svatbu, kterou dnes mladí možná ani neznají, tak jen to připomeňte, jak to probíhalo. Závoj byl, zdvihal jste závoj?
2: To víte, no. Že jo, závoj zdvih. Závoj jsem měla. Tady nebyl fotograf, tak se jelo do Plzně, a tam nás fotili dlouho, to byla předtím byla svatba, to dlouhou dobu, asi 2 hodiny jsme byli u toho fotografa. Takže už jsme se vraceli, téměř už bylo šero.
0: Polévku jste jedli společně?
1: Ano,
2: to jsme klasika. Měli. Naši vystěhovali ložnici a tam se udělala hostina. V kuchyni se vařilo. Tehdy nebylo v módě do hospod chodit nebo ani, oni tady ani hospody nebyly, kde by se mohl pořádat nějaká svatební hostina. To všechno se většinou odbývalo doma.
0: Vzpomenete si na váš první tanec na té svatební hostině? Tančilo se u vás doma?
2: Ne, to nebylo místo. To bylo plně obsazené. To byly stoly takhle. To byla ložnice, když velká, ale tam nebylo místo na tanec. To ne. A venku taky ne, protože byla zima. To mrzlo. Ten den mrzlo jako blázen.
0: Svatba 23. prosince. Byl někde už připravený vánoční stromeček?
2: To jsme měli připravený. Druhý den se normálně klasicky konaly ty Vánoce i ze vším z večeří.
0: To znamená, že svatební hostina se brzo utnula, někdo řekl, a pro dnešek to stačí, zítra ještě druhý den, nebo jak to bylo?
2: Jo. To se nepařilo do rána. To se někdy kolem půlnoci se skončilo.
0: Jaký pocit jste si v sobě nesli, když jste najednou byli svoji, měli jste po té svatbě, třeba jste si šli i ulehnout, byla svatební noc, nevím, jak proběhla, ale třeba jenom v té duši a v srdci, co jste si tak jako řekli, co jste sami prožívali, možná jste to ani druhému neřekli, proč je to ten pocit, už jste věděli, že patříte k sobě.
2: To my jsme byli rádi, ale svatební noc, to vám řeknu. My jsme spali v tom pokojíku nahoře a tam byli takzvaný, vy to neznáte, kam napili nějaký, ty vyhořeli a potom už nehřáli. Já měla na svatební noc silonovou noční košili. Já si jenom pamatuju, že mi byla šílená zima. Ani ten mi nezahřál, prostě to by to v tom pokoji mrzlo prostě.
0: Václav, vy jste usnul nebo co, že jste ji nezahřál?
2: Ale asi neusnul, ale to prostě zima tam byla hrozná, no. Takhle jsme to. A potom v tom pokojíku jsme ještě vychovávali 5 let dceru.
0: Takže ráno jste se probudili do štědrého dne a v tom samém místě jste zůstali ještě 5 let.
2: Pět let.
3: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Matka Tereza kdysi řekla, člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
2: Jaroslava a Václav Soukupovi si svou lásku projevují už více než 60 let a tu další rodičovskou dávali plně svým dětem.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Za jak dlouho po svatbě se narodila dcera?
4: No, hned příští rok, ona je 64.
5: Červenci.
4: Jo, tak se narodila a já jsem holčičku chtěl. My jsme byli kluci dva, takže v mládí jsme se jenom prali. A takže jsem holčičku chtěl a já vždycky veřejně říkal, budeme mít holku. No, ona opravdu byla. A já jsem přišel do Plzence a dělal jsem mechanizátora v JZD a tady bylo dílny utratí tuhle. Takže jsem jenom se běh kousek a byl jsem v práci a z té vinárny tam nosili, když se něco rozbilo, jo. A nosil mi to tam nějaký bouška máš, pak jsem řekl, že se mi narodila holčička a on řekl, máš přijít ředitelovi, jako do vinařských, a kdyby si vzal tu údržbu ve vinařských závodech, tak by tě dali nový byt. Tak jsem tam šel se domluvit a tam byl inženýr Mikiska, dali mi byt. A...
3: Což byla dobrá zpráva i pro Jaroslavu, mohli jste mít další hnízdečko své lásky. Nicméně, jaké to bylo pro vás, když se narodila dcera? Co vy jste prožívala, když jste se stala mámou?
5: No, ráda jsem byla, že mám dítě, ale ten mi ranil okamžitě. Když přišel, první den já měla porod dost takovej zdlouhavej a to. A on přišel a řekl, no to nevadí, že to je holka, příště to bude kluk. A já už další dítě nechtěla. Taky jsem ho 8 dalších let neměla. Až potom jsem se rozhodla, že si ještě jedno pořídíme. Ale to mi tenkrát ranil. Té porodnici, když mi tuto řekl, to nevadí, další bude holčička, přitom si ji pořád přál. No? No?
4: Taky to tak bylo. A když měl být kluk, tak jsme si vzali dovolenou, jeli jsme tále na Baní, jeli jsme dělat kluka. A tam jsme hráli volejbal a tak, a oni vždycky po obědě třeba přijít na volejbal, já jsem říkal, napřed rodina, pak zábava. Takže vždycky napřed bylo dítě a pak...
5: No a druhý dítě, toho kluka, jsem měla 5,20 kg těžkýho. Ten, když se narodil, tak byl primář kaše z toho úplně na větvi. Říkal tomu, přinesi dupačky a kyblík, ten může rovnou na písek. Ale dneska není až tak velký, má nějakých těch 178 nebo to. Nevyrost do obřích rozměrů, ale jako mimino byl takhle veliký. No.
4: Já už jsem toho porodníka znal, ne? No a tak zavolal a říkal, prodej Primo, vemeš si ho za ruku domů. Já prý to dělám, já nevím, 20 let, ale takovýho kluka jsem ještě nerodil.
3: Václave, jaká byla Jaroslava? Máma.
4: Dobrá. Vždycky o celou rodinu se starala ona. Ona to uměla, ona měla starší sestru, takže co se týkalo toho dítěte, a všechno uměla. Jako přebalování, no zkrátka máma úplně 100%. No, ale...
3: A váš pocit, jaké to bylo, když přišli děti, vnímáte, že se ve vás probudil nějak ten mateřský cit, větší podíl ženství, že jste to začala prožívat jinak, nebo ten svět vnímat třeba s větším strachem o děti? Co se vám odehrávalo v hlavě?
5: No tak strach asi o děti má každá máma, který se narodí dítě a to už se nezbavíte. Strach o děti máte celý život. Mám ho ještě dneska. To tak je. Já nevím, co bych vám nějak jinýho řekla.
3: A co pokládáte za to nejhezčí z té doby, když děti byly malé? Co vám se na tom líbilo? Čím vás těšili? Na co ráda vzpomínáte? Co vám tak tu radost udělalo?
5: No já nevím, samotný to mateřství, já jsem byla ráda, že mám dítě. My sestra taky měla, tak nějak jsme to prožívali, ale nějak, jako že bych...
3: Byl v té době čas, když se narodili děti, abyste žili partnersky, abyste si projevovali lásku? Bylo to stejné jako před svatbou, že jste občas někam vyrazili, drželi se třeba za ruce, pusu si dali, objali se?
5: Ale to jo, to se držíme ještě dneska, protože se navzájem musíme podporovat. No, ale jinak, jak říkám, no, chodili jsme tancovat, chodili jsme na plesy. Tuto já měla rodiče, který mi ještě děti ohlídali. Jo, tak my jsme nebyli až tak vázaný s těma dětma. Nás jako děti neomezovali.
3: Kdy nebo čím vám děti udělali největší radost?
5: No asi, když sami měli děti.
3: Ráda jste se stala babičkou?
5: Ráda jsem se stala babičkou. Jo, ráda. Ta má dvě děti a ten syn má taky dvě děti. My už jsme pradědečkové. Potom jsme měli vnoučata, čtyři, a teď máme tři pravnoučata a čtvrtýho čekáme na Vánoce.
3: Václave, čím vám udělali děti největší radost?
4: No, hodně. Takhle. Vychovali jsme slušní děti, nezlobili, jo, dobře se učili. Oba mají vysokoškolské vzdělání. A jsem vždycky rád, že mám. A dneska jsme 5 hodin už. No, z toho mám hroznou radost. Tak je to nádhera.
1: Kdo z těch mladých, kteří zažívají lásku, ví, jaká bude za 20, 30 nebo 60 let? Manželé Jaroslava a Václav Soukupovi by mohli vyprávět.
2: Celý život stáli při sobě, pomáhali si, pečovali o sebe a milovali se. A to je krásné. Proto jsme se rozhodli je překvapit a potěšit dvěma dary.
1: Václave, Jaroslavo, posíláme vám po Patrikovi velký automatický kávovar a digitální rádio pro příjem toho nejkvalitnějšího signálu.
2: Budeme rádi, když tento dar od nás přijmete.
5: Dobře, no tak já, my ho přijmeme. Proč bychom nepřijmuli dar? Ježíš, to je kávovar. Takovej obrovský. No tedy.
4: To už je něco.
5: No, a co pak to dělá?
3: Rámus a kafe. Dělá to malou velkou kávu, umí to horkou vodu na čaj. Kávu jsme taky přivezli, ať to můžeme vyzkoušet.
5: A ono to mele?
3: Ano.
5: No, to si na to vykašlu.
3: Já tak ráda melu kávu.
4: Budete chodit na kávu k nám.
3: K tomu jsme ještě přidali digitální malé přenosné rádio.
5: No vidíš, to je dobrý. My máme rádio a my nemůžeme chytit Plzeň, ale nejhůř. Chytneme Budějovice, já nevím odkaď všude. A Plzeň,
4: Plzeň máme tam. A to rádio.
5: Ono je tady to. Ta.
6: Ta kvalita, není tam centrace, kolikrát.
5: No teď je to dobrý, ale někdy chceme poslouchat hudbu a mezi 12 a 1 a ona nám to nehraje.
3: Já doufám, že tohle hrát bude. Stejně tak, že bude fungovat kávovár. Předávám a ať vám dobře slouží, je odměnou za ty vaše životy společné, spojené před 60 lety.
5: Tak děkujeme moc, no.
4: Moc děkujeme. A jak paní to potom oplatíme?
3: Já myslím, že vy už to oplácíte tím, že jste a tím, že jste ten příběh poslali, proto se jim líbil a z některých těch psaných vybrali některé, kterým chtěli takhle dar poslat a potěšit.
4: chtěli, tak ať nás navštíví, já bych je vzal do Bohemky a prošli by se po závodě, abych jim řekl něco z historie, dali bychom nějakou skleničku a určitě by se jim to líbilo. Rádi je pozvem. Vy?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska.
2: Svůj zamilovaný příběh nám dnes líčí manželé Soukupovi. Prožili ho ve starém Plzenci, kde ve sklepích vinařských závodů zrají miliony lahví sektu. Právě tam Václav pracoval.
1: Za každého potomka dostala Jaroslava od Václava nejen políbení a lahev šumivého vína, ale také zlatý šperk.
2: My pro ně teď máme několik partnerských otázek. Patrik Rozehnal je dával každému zvlášť a teprve teď je uslyšíme pohromadě.
3: Co jste se naučili v manželství?
4: Naučil jsem se starat o rodinu.
5: Naučila jsem se vařit. Vychovávat děti.
3: Jaké jídlo by si rád dal a vám to nějak třeba nejde?
5: Když jsi chtěl na mě, abych mu vařila šneky?
4: Já bych ochutnal i brouky nebo šneky.
5: Někdo mu to uvařil, ale já ne tedy, ale jinak mu uvařím, na co si vzpomene.
3: Kolik lásek měl před vámi?
5: No, on byl mladý hodně, ale už zkušenost nějakou měl, to se mi přiznal. Někde byl v Praze na nějaké rekreaci a tam ho nějaká rafla.
3: Co je na ní nejvíc sexy pro vás?
4: No, ale je její 80 a když tak kouknete, tak pořád říkám, mám pěknou holku, jo, na to, že jí tulik, tak pořád ještě postavu má to, no.
5: Vy, oni se mu líbily moje nohy. To říkal, že mám hezký nohy.
3: Co nosí v peněžence?
5: Peníze, řidičák, karty, no hrozně peněz. A nosí to nejhorší tuhle, vzadu na kapse.
3: Co nosíte v peněžence?
4: No, její fotku nenosím, to se mi jednou vymstilo. Já jsem chodil do Budějovic do školy, a už jsem byl ženatý a ukazoval jsem klukům, já jsem chodil dálkově, takže jsem tam třeba byl pátek, sobotu a já blbec jsem jim ukázal fotku manželky a jeden mi tam ze srandy napsal ze zadu, líbí se mu servírka ve Vltavě. No a ona pak na to koukala najednou, cože, jakou servírku zas máš v Budějovicích? A já jí to dlouho vymlouvám.
3: Který tanec mu jde nejlépe?
5: No, mám to tango ráda.
3: Který tanec máte rádi, oba dva?
4: No, to nějaký to tango, takový, to je tělo na tělo.
3: Poslouchala někdy za dveřmi?
4: Asi ne.
5: Ne, to ne, to ne.
3: Kdyby měl den třeba o 5 hodin navíc, jak byste je strávila?
5: Šla bych spát.
4: No, teďka by asi spala.
3: Když přišly takové ty chvilky, kdy jste začal projevovat nějaké něžnosti, jak jste na to šel?
4: No, u nás to bylo snadný. Máme takovouhle společnou postel. Když jsem byl mladý, jak jsem byl docela divoch, takže ke mně stačilo stačit nohu. Nemusela mi nějak přemlouvat. To jako...
5: Tyvo, mi tak nejvíc, tak mi třeba do zadku. Nejspíš, ale jinak si na něžnosti nepamatuju.
3: Jakým stylem líbáte?
4: No, já docela rád.
5: On vždycky se volís a to mi vadilo. On se volís a potom mi šel dát hubičku.
0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Láska je stejná a přece jiná, když vám je 20 a když už máte 8 křížků. Ale něha, touha, starost, radost i pohlazení patří ke každému věku.
1: Jak se proměnila láska Jaroslavy a Václava Soukupových za těch 60 let manželství? Je to stále stejně silný cit?
4: To se časem jako změní. Napřed je to taková ta čistá zamilovanost a pak toho druhého člověka máte jako žabáchu, nebo zkrátka je už to kus vašeho života. Jo, už jako je to něco jiného, no ale jste rádi, že ho máte.
5: My jsme rádi, že se máme. Ráda ho mám a on určitě mě taky. On mi vždycky říká, že bez mě nemůže být.
4: Já když náhodou není doma, tak nemůžu na té posteli spát sám. Já si tam musím dát aspoň ty peřiny, abych si myslel, že ji tam mám. Kdybych měl u ní usláno, nebo tak neusnu. A i tam zkrátka musím vedle sebe cítit nebo...
5: A já ho tu nemám to třeba někam odjede na 2 dny a já si pořád myslím, že je tady. Jako pořád to a chtěla bych Vašku, ale v tom si vzpomenu, že tu není. No pořád jako tu jeho přítomnost cítím.
3: Na co jste na svou paní hrdý?
4: Jak se stála o hodinu celý život. Ona to měla pořád pod palcem a kdo má kdy narozeniny a ta vůbec jako neregistruje a ona všechno ví.
3: Kdy vás překvapil čím pozitivně, kdy jste si řekla, je, tak kluk ještě takhle hezky miluje?
5: To on nezapomene, když máme to výročí, tak vždycky přinese kytku. To jo, k narozeninám se mi snaží taky vždycky popřát, no všechno. S rodinou oslavujeme. To je rád, když já tu rodinu sezvu. On to nechá na mě, ale je rád, když tu rodinu pozvu a pohostím. On říká, ty je tu furt živíš, ty je tu furt hostíš, no ale je rád, že přijdou.
4: Dneska už si přejem jenom, abys byl zdravý, no a to a dokud můžem jíst, pít a tak je to dobrý. Stojí to za to, po těch letech, jo, tak už člověk ví, já nevím, no, co má čekat a to.
3: Je to hledání i radostných okamžiků, děláte něco pro to, abyste i toho druhého potěšili i v tomhle věku?
4: Nám dělá radost ta rodina. Jo, když potom už máte ty vnoučata, pravnoučata, tak se radujete ze všech těch jejich úspěchů. Máte z toho radost taky.
3: Je důležité, aby ty mladší i věděli, že pro vás starší je ta rodina důležitá i tak, že je rádi vidíte a jste rádi za každý okamžik, když se ozvou, když přijdou, když vás nenechají samotné?
5: No to my jsme rádi, to my jsme rádi. Oni nás navštěvují, ale někdy pár dní je pauza a já vím, že některé rodiny se nestýkají celý měsíce, ale my, když se nestýkáme týden, tak už se nám vzájemně stýská. No.
4: A teď, když nám bylo blbě, tak se o nás starala Alice.
3: Je ještě něco, co byste si chtěli splnit, co byste v životě chtěli spolu zažít?
5: No drobe toho zdraví.
4: Já taky.
3: Je nějaký vzkaz, něco, za co byste mu poděkovala, co byste mu řekla, jak moc ho milujete?
5: No, já bych byla hlavně ráda, aby jsme ještě byli pár let spolu. Nechtěla bych o něj přijít, to ne, to ne. Já bych chtěla, aby jsme spolu ještě pár let vydrželi.
3: A myslíte na něj často?
5: No, když jsme spolu pořád, tak na něj musí myslet hurt.
3: Vlastně ho milujete?
5: Miluju, miluju. Já bych jinýho nechtěla. No. asi tak.
4: Já bych jí poděkoval za lásku ke mně, ale hlavně za tu lásku k té rodině. Já tu rodinu hrozně miluju tím, že máme už také velkou a všichni jako drží pospolu, jo.
3: I v tomhle věku a teď? Pořád jí milujete?
4: Mm. Možná či víc. Jo, ona si to zaslouží.

0: Jaroslava i Václav Soukupovi jsou si vědomi síly spojení, které láska představuje. Je křehká i silná. Zamilovali se u tance, protančili spolu celý život a když Bůh dá, zatančí si v prosinci na svatbě diamantové.
1: Jeden chytrý muž kdysi napsal: pravá láska nemá šťastný konec, protože pravá láska nikdy nekončí.
0: Nehledejte lásku. Žijte, milujte, radujte se. Láska si najde vás. Láska je všemocná. To už dnes ví i Petr Kostka.
1: A Carmen Majerová.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Více než 40% Čechů ve věku nad 50 let nemá jasný finanční plán na důchod. Lékařská fakulta v Olomouci bude moci díky nové budově navýšit počet studentů. Fotbalové mistrovství světa dnes večer bude znát prvního účastníka finále. A počasí zítra oblačno, na jihozápadě až polojasno a hlavně na severovýchodě s deštěm i bouřky. Maxima kolem 25, na severu republiky kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Jasný finanční plán, z čeho budou v důchodu žít, nemají přes 2/5 Čechů ve věku nad 50 let. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Ta pravidelně zkoumá finanční gramotnost Čechů. Ta se sice mírně zlepšuje, ale právě povědomí o financích na důchod by mohlo být kvůli stárnutí populace do budoucna velký problém, říká Michal Straka, analytik finančního trhu agentury Ipsos.
3: Statisticky, když jdete do důchodu, tak v průměru máte nějakých 40-41% svých příjmů, který jste měli předtím. Samozřejmě případ od případu, když to zprůměrujeme. A lidé si myslí, že budou mít kolem 60-65% svých příjmů. Takže tady už vidíme, že oni nadhodnocují potom vlastně ten podíl důchodu na těch stávajících příjmech.
2: Univerzita Palackého v Olomouci o letních prázdninách dokončí dvě zásadní stavby. Na konci srpna bude kolaudovat generální rekonstrukci právnické fakulty zhruba za 80 milionů korun. Medici a studenti pak nový akademický rok zahájí v nové přístavbě za 600 milionů. I díky ní může lékařská fakulta výrazně navýšit počty studentů, řekl to děkan Milan Kolář.
4: Uvedením do provozu tady této nové červené budovy budeme stabilizovat fakultu na dobrých 20-30 let dopředu, kdy vlastně my naplňujeme ten národní program na zajištění dostatečného počtu lékařů. My dotřeba do prvního ročníku opravdu vememe 260-270 studentů v rámci všeobecného lékařství plus ještě zubní lékařství.
2: Policie prověřuje oznámení o možném pohybu černé pumy na Českobudějovicku. Řidička zvíře dnes ráno zahlédla v úseku mezi Mazelovem a Ševětínem. Policisté už o případu informovali starosty okolních obcí, krajskou veterinární správu a také myslivecká sdružení. Upřesní mluvčí jihočeské policie Lenka Krauzová.
5: Na hlubocké policisty se obrátila řidička, která dnes kolem 7 hodiny raní jela do zaměstnání mezi Mazelovem a Ševětínem po pravé straně silnice u místa, kterému se říká Soudné pole. Patřila zvíře, které vypadalo jako puma. Žena jela pomalu a zvíře viděla na zhruba 10-metrovou vzdálenost a je si dle své výpovědi jistá.
2: Policie toto oznámení nadále prověřuje a lidem doporučuje, aby se v případě dalšího spatření zvířete nepřibližovali a okamžitě zavolali na linku 158. Sport. Fotbalisté Francie a Španělska zhruba před hodinou na mistrovství světa nastoupili do úvodního semifinále. Zatím se více daří Španělsku, které po prvním poločase vede gólem z penalty 1-0. Vítěz tohoto utkání nastoupí v nedělním finále proti lepšímu z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Tento duel je na programu zítra večer se začátkem opět v 21 hodin.
0: Počasí.
2: V noci na středu čekáme v Česku převážně velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky ojediněle silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubývání oblačnosti a v této oblasti postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni. Zítra na severovýchodě republiky hlavně ráno a dopoledne oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky ojediněle silné. Jinak bude oblačno až polojasno. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni. A na severu republiky většinou kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na Pražském okruhu. U Černého mostu čekejte kolony, a to v obou směrech. Kvůli práci na silnici silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu. Trochu se tam zdržíte. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Hrajete si rádi? Možná si říkáte, co je to za otázku, notabene na úvod dalšího Divadla pro vaše uši, ale všechno vysvětlím už za chvíli. A vlastně něco prozradí i tahle první muzikálová písnička.
7: Ať žijou chlapzumáci, ať žije sport!

Je to tak, klapzubáci Eduarda Basse, jeho Klapzubova jedenáctka se v rozhlase dočkala i vlastního muzikálu. My si ale tenhle nestárnoucí fotbalový příběh dnes budeme vyprávět prostřednictvím několika dramatizací. Třeba té s Jiřím Sovákem, jako starým Klapzubou, anebo Josefem Beckem, který si Klapzubu zahrál v poněkud aktualizované verzi, totiž při fotbale na

0: Soudruhu Ženíšku!
1: Soudruhu Ženíšku, vy jako zkušený fotbalový internacionál budete v dnešním finálovém zápasu vyhodnocovat nejlepší hráče. Co byste řekl k tomuto turnaji učňovských a studentských fotbalových mužstev, který každoročně pořádá redakce Večerní Prahy zde na Letenské pláni?
2: Turnaj Večerní Prahy má svůj zvuk. A můj názor je ten, že i opodstatnění. Navíc, Letenská pláň patřila vždy mladým fotbalistům. Vyrostlo jich tu dost, proč by tu nerostli dál?
1: Děkuju vám. Byl jsem informován, že bývalý výborný obránce Dukly Praha Ivan Novák je metodikem učňovského střediska ČKD dnešního finalisty turnaje.
2: Tady ho máte.
1: Řeknete nám několik slov, Ivane?
3: No, kdyby naši chlapci z ČKD dneska zvítězili, byli by první v historii turnaje s dvěma úspěchy za sebou. Soupeř učňovská škola Malešice, ale fyzicky velmi zdatný a má dobrou obranu.
2: A zvlášť bystrého brankáře.
3: Ano, ano. No my ale děláme proto, aby naši svěřenci byli úspěšní všecko, co je v našich silách. Na dnešní finále jsme si pozvali dokonce na pomoc i Josefa Beka. Představovat ho nějak zvlášť jistě nemusím. Chtěli bychom, aby tak trošku psychologicky zapracoval na našem družstvu.
4: To je ten nejlepší trik, který si mohl Ivan tady vymyslet. On si pro mančat vymyslí psychologa, aby když to prošvihnou, to měl na koho schodit. To je tedy dobrá metoda.
1: Co byste nám, mistře, řekl k tomuto fotbalovému turnaji?
4: Kdo jako já?
1: No zajisté.
4: Tak co bych tak řekl. Sledují tento turnaj již několik let. Upřímně řečeno na stránkách Večerní Prahy. Ne, ale vážně. Mladých fotbalistů bývá, zvlášť ve velkých městech, a proto lze turnaj tohoto druhu jenom uvítat. A ještě jednu poznámku. Účast dvou učňovských jedenáctek v dnešním finále naznačuje, že se na našich závodech o tělovýchovu dobře starají a vytvářejí mladým lidem pro sport výborné podmínky. Jak vidíte, celé vedení na dnešní finále přijelo společně s mužstvem, nejmodernějším autobusem.
5: Pepa Beck je náš rek.
3: No, slyšíte, už vás volají, co jste si na ně připravil?
4: No to víš, že to hlavní den to nebude. Kolik máte času?
3: Ale toho máme dost. Začal před zápas o třetí a čtvrté místo.
4: Povím jim historku o jedné slavné fotbalové jedenáctce.
3: Tak ale jenom ne žádné školení, aby nám neusnuli.
4: Zkus usnout, když ti starý Klapzuba začne vykládat historii Klapzubovy jedenáctky.
6: Inu, začalo to tak, že jsem měl 11 synů.
7: Ano. Tak prostě a jednoduše to všechno začalo.
8: Ve své chudobě nevěděl pan Klapzuba, co s těmi kluky.
6: A tak jsem z nich udělal fotbalové mužstvo. U chalupy jsem měl pěkný kousek loučky, z té jsem udělal hřiště a pak jsem prodal kozu, koupil za to dva míče a kluci začali trénovat.
9: Nejstarší Honza byl čahoun a tak šel do branky.
10: František a Jura byli drobní a mrštní.
6: Tak ty jsem postavil na křídla. Kluci, 5 hodin, vstávat.
10: A šlo se na ostrý hodinový pochod do lesa.
7: Po 6 kilometrech.
6: Šelem vzad.
10: A zpátky to vzali klusem. Pak teprv dostali snídani a po ní se šlo kopat.
6: Kluci, každý musíte umět všechno.
9: A tak je učil brát míče ze vzduchu, umrtvit je, podávat,
10: falšovat, střídat v klidu i v běhu, ze země i rovnou z podání, centrovat, dávat zadovky, driblovat,
11: hrát hlavou, kopat desítky a rohy,
12: házet aut, brát míč z nohy, chytat jej na prsa,
9: kombinovat třemi vnitřními, přihrávat na křídla,
12: provádět dlouhé odkopy, umisťovat rány, vyťukávat drobnou kombinaci,
7: dobíhat, vybíhat,
10: vyrážet míč robinzonádou,
7: otáčet jej ve větru i v bezvětří,
12: falšovat, nestát offside,
10: přeskočit nastavenou nohu,
9: kopat špičkou, nártem, kotníkem, patou.
7: Zkrátka bylo toho moc, čemu se Klapzubovi kluci museli naučit.
10: Ale to ještě nebylo všechno. Cvičili skoky a běhy a rychlý start.
9: A to zas nebylo všechno. Házeli koulí, oštěpem a diskem, aby dostali pevná ramena.
10: Museli zápasit, aby celé tělo bylo pěkně pevné.
12: A museli přetahovat lano, aby měli postavu jako ze železa.
6: A cvičit dech, kluci, protože bez dlouhého dechu a klidného srdce je každé cvičení zabiják.
7: Když tohle všechno měli kluci za sebou, zhltli oběd a vylízali, kde jaký drobeček uvízl v hrnci nebo na pekáči.
10: Pak se natáhli jeden vedle druhého na podlahu nebo na zemi na dvorečku
0: a hodinu odpočívali.
8: Moc řečí přitom nebylo. Každý byl rád, že může své tělo složit a nehýbat se.
9: Pak si Klapzuba vyklepal fajfku a...
10: A šlo to znovu. Večer vtrhli domů jako velká voda.
8: Klapzuba jednoho po druhém vymasíroval, vychrstl na každého 3 škopky studené vody.
10: Sprchy v chalupě neměli.
6: Pak lehkou večeři, chvilku si popovídat a spát. Večerka.

0: takhle to šlo den za dnem po 3 roky.
1: Tak kluci, jak víte, dneska jsem byl v Praze. A tohle jsem odtamtud přivez.
2: Vytáhl bílou tabulku s modrým rámečkem.
3: SK Klapzubova 11.
1: Honza ji přibije na vrata. A tady v kapse mám potvrzení, že se Klapzubova 11 zařazuje do 3. třídy.
4: Jen do 3. třídy, to snad ne, táto.
1: Všechno musí být pěkně po pořádku. Dá pán Bůh, že to jednou natřete i Slávii, ale napřed se k ní musíte dostat. Já jsem vás naučil všechno, co potřebujete. A teď se musíte sami probíjet kupředu. Jinak to ve světě nejde.
0: A na jaře se začalo hrát o mistrovství 3. třídy.
5: Pánové, na tenhle zápas musíme jít. Nějaká Klapzubova 11, už jenom to jméno, hraje s AC Hlubočepy.
6: Pánové šli a chechtali se ještě víc, když viděli těch vyjevených 11 venkovských kluků s beranicemi, kteří nikdy nebyli ve městě.
7: A které přivezl starý strejda s fajfkou v puse.
4: To bude zápas.
0: Ne, to nebyl zápas, to bylo boží dopuštění. 32-0 pro Klapzubáky skončil první poločas. A do druhého poločasu AC Hlubočepy vůbec nenastoupili.

0: Pánové, tohle musí být nějaký omyl. Tohle mužstvo přece není žádná třetí třída. Pane Klapzubo!
1: Řekl rozhodčí starému Klapzubovi.
0: To je nějaké nedorozumění. Budu to okamžitě hlásit.
2: Starý Klapzuba si přendal fajfku do druhého koutku. Tak jo, pane soudce. Kluci, jdeme domů.
3: To bylo v neděli a ve středu.
2: Tady mi píšou, že Klapzubova jedenáctka se s okamžitou platností povyšuje do druhé třídy a je v neděli máme nastoupit proti SK Vršovice.
4: Nebudeme to zdržovat. Klapzubáci nastoupili proti Vršovicím.
5: Diváků přišlo moc tisíc, protože se po Praze rozkřiklo, jaké je to zvláštní mužstvo, ta Klapzubova jedenáctka.
2: Starý Klapzuba si zase sedl s fajfkou na lavičku, mrkl na kluky a...
5: 14-0, pánové, s tím se musí něco udělat.
3: Zase přišel dopis a Klapzubáci byli v první třídě.
6: Dnes bychom řekli v lize.
5: A

0: Bylo to přesně tak. Poráželi klub za klubem.
1: 13-0, 16-0, 11-0, 9-0, 12-0, 10-0,
2: 8-0, 15-0, 7-0,
1: 4-0, 6-0.
0: A pozor, jednoho dne měli proti sobě Spartu.
3: Tak, kluci, dneska si dejte záležet. A protože Sparta si nás už očíhla, uděláme to takhle.
4: Klabzuba těsně před zápasem úplně přestavěl mužstvo. V publiku i ve Spartě z toho bylo zděšení, ale...
5: Paní Klabzubová, telegram!
3: Paní Klabzubová, dolní bukvičky, stop. Spartu jsme porazili, 6-0, stop. Připrav vepřové a kotel knedlíku, stop.
4: A teď už zbývala jenom Slávie.
1: Tenhle zápas se nesmí odbít, protože na hřišti Slávie byl takový nával, že vojsko muselo vytáhnout a uzavřít ulice.
2: Všechny ostatní zápasy byly odřeknuty, aby každý mohl vidět Klabzubovu jedenáctku.
4: Přijela v autobuse.
3: Starý Klabzuba seděl u šoféra a koukal po lidech. Odvedl své kluky do šatny. Tak co, kluci, nandáme jim to?
6: Nandáme!
4: A šli na hřiště.
1: Klabzubu odvedli dva výboři do lože, kde seděl pohromadě s pražským starostou, policejním ředitelem a ministrem financí.
7: V ložích je zakázáno kouřit, ale když starý Klabzuba vytáhl fajfku, mrkl policejní ředitel na strážníky, že jako tenhle pán si tady zakouřit může.
1: Klabzubovi kluci hráli svou nejkrásnější hru.
4: Slávie byla taky ve formě, ale v poločase prohrávala 3-0 a v druhém to dostala ještě dvakrát.
2: Celou Klabzubovu jedenáctku odnesli lidé na ramenou až do hotelu.
8: Ovšem před hotelem byla taková tlačenice, že policejní ředitel požádal starého Klabzubu, aby promluvil z balkónu k lidu, jinak že se mu nerozejdou.
3: Starý Klabzuba vyšel na balkón, vyndal z pusy fajfku, pošoupl beranici a počkal si, až se hlučící a ječící tisíce dole uklidnili. No jo, to je tak. Já jsem jim řekl, se sakra kluci, nandejte jim to. A oni jim to nandali. Inu, není nad to, když děti poslouchají své rodiče.
0: A to byla řeč, kterou starý Klabzuba promluvil k 20 tisícům lidí, když jeho jedenáctka vyhrála mistrovství celkovým skóre 122-0.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
10: To bylo tedy vítězné tažení Klabzubáků na začátku jejich sportovní fotbalové kariéry. Teď ale před sebou mají velkou výzvu, totiž zápas až v samotném Londýně. Komentovat ho budou díky rozhlasovému střihu společně, a to navzdory času a v různých inscenacích jednoho příběhu, pánové Jaroslav Štercl a Karel Heger.

0: sa srdečne rukou svému dlouholetému příteli Cormickovi, redaktoru New Sporting Life. Pak usedl k zábradlí, zatímco Cormick zmizel v chodbě. Byla to nekonečně dlouhá chodba, kudy teď proudili tisíce vzrušených lidí. Cormick proklouzával hladce mezi nimi, zabočil po schodišti k otevřeným tribunám, vystoupil až nahoru a obešel poslední řadu až na konec. Tam byla v dřevěném pažení malá dvířka. Cormick vyňal klíč, odemkl a vystoupil na malý balkonek, který byl přistavěn na vnější straně tribun. Pod ním se táhlo široké, travnaté prostranství, kam ústily tři široké ulice. V tuto chvíli bylo prostranství obrovským hemživým raveništěm lidí a povozů. Všechno se tlačilo k 11 branám hřiště. Vzduch se chvěl rozčileným pokříkem tisícerých hlasů a ohlušivou směsící výstražných signálů vozidel. Jako tři nekoneční hadi táhli se z tří ulic řady aut, sportovních kočárků, kebu, omnibusů a autobusů k hřišti. Cormick se díval chvíli na toto vlnivé a kmitavé hemžení, pak zamkl dvířka za sebou a vyskočil na zábradlí balkonu. Na zdi před ním byl upevněn železný žebřík. Cormick vystoupil po něm na střechu tribuny. Byla to obrovská, mírně nakloněná plocha, rozpálená plným slunečním světlem. Při zvýšené straně tyčil se uprostřed vlajkový stožár. Cormick zamířil k němu. Stála tam židle, na níž ležela telefonní přílba. Cormick vzal přílbu a nasadil si ji na hlavu. Obě sluchátka přilehla mu na uši, mluvítko se octlo právě před ústy. Dvě šňůry několik metrů dlouhé vedly k stožáru, od něhož se táhl kamsi ke vzdáleným domům telefonní drát. Na jeho konci, mnoho kilometrů odtud, byly redakční místnosti New Sporting Life. Tam seděl u stolku mladý hoch, také s přilbicí na hlavě a s psacím strojem před sebou. Několik pánů se povalovalo v klubovkách kolem. Všichni čekali, až Cormick začne telefonovat svou zprávu. Malá sklíčka byla připravena na vedlejším stole, na něž měl jiný písař stručně psátí postup zápasu, aby se zprávy mohly ihned promítat do uměle zatmělého okna. Sta lidí již čekala pod redakcí na první zprávu. Zatím Cormick vzal židli a usedl na ní těsně na okraji střechy. Nad ním na stožáru pleskala dvojí vlajka. Nahoře anglický kříž, pod ním bílý a červený pruh s modrým klínem, táhnoucím se od žerdi do polovičky praporu. Dole ve velké hloubce zářila sitá zeleň dokonalého hřiště, leskly se bílé linie značek a černaly se ohromné davy na tribunách. Mezi tribunami a vlastním hřištěm bylo široké místo pro atletickou dráhu. Na ní stálo kolem dokola 130 nehybných strážníků, přesně vždy 25 kroků od sebe vzdálených. Z té výše vypadaly jako podivné tlusté patníky. U obou branek seděli a leželi na zemi fotografové. Cormick obhlédl celé toto divadlo zkušeným okem a viděl, že je to dokonalé. Pak se pohodlně opřel v židli, přehodil pravou nohu přes levé koleno, vyňal z pouzdra táhlé námořní kukátko, nařídil si je, aby dobře viděl, a pak začal svůj nekonečný rozhovor s telefonním mluvítkem. Hello, Atkins, ne, dobrý den. Slyšíte mne dobře? Hello, slyšíte dobře, ano? Ano, děkuji. Ten pleskavý zvuk, to jsou vlajky nade mnou, na ty si brzy zvyknete, třepotají se až drnčí. Je tu pěkný větřík tady nahoře, lepší posedení než dole v tom dusnu. A pak mě nikdo neruší při telefonování, byla to dobrá myšlenka. Halo, řekněte Fredovi, že tu sázku se mnou prohrál. Před čtvrt hodinou bylo prodáno 160 000 lístků. A u všech pokladen se prodává dále. Uslyšíte-li hrozný rachot, vysvětlete obecenstvu, že se zřítily tribuny, že se roztrhly pod strašlivým návalem. Pochybuji, že bych vám to potom mohl ještě říci. Sletěl bych o 40 metrů níž a náš drát není na to vypočítán. Co prosím, že bychom mohli začít? Ano, ano, prosím. Tak úvod jsem vám napsal už předem, prosím vás, přečtěte mi jej pro kontrolu. Cormick se na střeše odmlčel, naslouchá je drobnému rachtání v telefonu. Po několika minutách zase promluvil. Ano, správně, správně, nic se na tom nemusí měnit. Všechno vypadá tak, jak jsem to předem popsal. Haló, haló, pozor, prosím, pište, diktuji. 10 minut po 17. hodině rozehřmívá se celé obrovské prostranství nekonečným potleskem.
1: Prodalo se už 175 000 vstupenek. Jestli ovšem uslyšíte strašlivý rachot, vězte, že se řítí předspané tribuny. No v takovém případě by ovšem umlku můj hlas, nenaže byste ho slyšeli ze záhrobu.

0: Pozor! Pozor! Daří tě bíhá naše reprezentační mužstvo. 11 hrdin hadrstvíleckých. Je rozkoš. Dívat se na pružnost těch 22 nohou, na moutné klemby hrudníku pro žlutými a modrými pruhy drezu. Jásot! Ohlušující jásot vítá vítěz národa, který dnes opět uhájí prvenství britských barev na zeleném trávníku.
1: Nikdo nepochybuje, že mistři ligy nemohou zklamat našeho očekávání. 3-1 zní výsledek sázek, v níž proti Huddersfieldu sází jenom cizinci a lidé, počkejte, ne, tuhle větu škrtněte, uděláme z toho nakonec zvláštní odstavec. Už jste to škrtl? Ano, prosím, diktuj tedy dál. Ale již se otvírá klubovní branka podruhé a mistři pevniny vcházejí. I je zdravý vyspělé obecenstvo potleskem, který však ustupuje přirozené zvědavosti. Toto jsou tedy slavní borci, jež malá ctižádostivá republika v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávy po celém světě. Jaká to pitoreskní představa 11 bratří, kteří vrozené city sourozenské dovedli vypracovat ve famózní kombinaci a jednotný celek. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy nemohou se měřit s atlety Huddersfieldu. Zdají se být zaraženi pohledem na černající se tribuny. Jdou ke středu hřiště v houfu, jako by si tímto sevřením chtěli dodat jí odvahy.
0: Tak to jsou tedy ti slavní borci, již malá ctižádostivá zemička v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávu po celém světě. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy se nemohou měřit s atlety Huddersfieldu.
1: Soudce pan Sarri jde jim vstříc. Kapitán Winnipeg se odděluje od svých, aby pozdravil hosty. Haló, pozor, teď je tu něco nového. Haló, napište podtitulek Jeho veličenstvo král. Haló, máte? Pište nový odstavec. Haló, diktuji. V tu chvíli se nový jásot rozléhá kolem hřiště. Na stožáru na severní tribuně se zvedá velká vlajka windsorská. Dveře ústřední lože se otvírají a jeho veličenstvo král s královnou a princem Walesským vstupuje. Klubovní direktoři s G.W. Olenbajem v čele vítají vznešené hosti. Královští manželé děkují lidu za nadšené ovace. Zvednutím ruky pozdravuje král hráče, kteří se seskupili před jeho loží k improvizovanému holdu. Pak usedá, aby zhlédl největší zápas anglických dějin. Haló, ta slova největší zápas anglických dějin dejte potrženě na zvláštní řádek jako podtitul.
0: Huddersfieldští vyhrávají los a volí si hru s větrem zádech. A už to začalo. Pan Sarri otevřel hru. Je 17 hodin 21 minut 16 vteřin. Střední útočník Klabzubu podal míč pravé spojce. Čárkot jde proti ní, spojka však vrací míč pravému záložníkovi, Čárkot dostihuje záložníka, chce se zmocnit míče, ale ne, nezmocnil se ho čert, ví, jak to ten chlap udělal. Má míč dál, Bering a Winnipeg se mu ženou na pomoc. Centr, míč se přenáší šikovce na levé křídlo, skvělé přihrání právě mezi naším záložníkem a Beckem. Ohromný běh po levé straně. Kdo dřív? Malé křídlo červeno-bílý dostihlo míče. Pol se jí vpřed. Už je pozdě.
1: Centr, příliš vysoký, jde ve výši žaludku. Levá spojka a střední útočník jej míjí. Göringer na levém beku zvedá nohu. Kde se tu vzal pravý halbek? Obrací míč hlavou k levé spojce. Borzi!
0: Je tam.
1: Jak dlouho to trvalo? Zrovna 67 vteřin od výkopu.
0: Byla to strašná morda levé spojky, na jakou se na anglickém hřišti desetiletí nepamatujeme. Ale pro jednou není tak zle, ale naše mužstvo je svěží. Dobré náladě a v nejbližších vteřinách jistě předvede chválně známou útočnou hru.
1: Než mohl Clark zvednout ruku, byl již míč za jeho zády. Kormík nemohl na střeše rozčilením vydržet. Musil aspoň stát a postavit si jinak židli. Pak zase začal diktovat a popisovat útoky Huddersfieldu. Rozplýval se nadšením nad jeho kombinacemi. Ale každé chvíle musel požádat Atkinsona, aby škrtl z článku kletby, kterými doprovázel znamenitou obranu Klabzubů. A jednou se odmlčel tak, že Atkinson ho znepokojen vyburcoval, cože se děje. Docela smutně mu Kormík oznámil, že Anglie Právě dostala druhou branku. Nic není platno, Atkinsone. Musíme konstatovat, že jsou Čechoslováci v převaze. Napište na sklo, že jsou naši v dobré náladě a že vyrovnají. Jinak by vám mohl Dav vymlátit redakci. No tak haló, tak 43. minuta z výkopu. Provádíme útok levým křídlem. Záloha ji zastavuje. Ve středu hřiště se rozvíjí vzájemný boj. Střelil přes, jest, to je smůla. To je. No, míč se z výkopu nese k pravému křídlu. Konec první půle, prohráváme 0-2. Ale naši hráči jsou svěží a nasadí v druhé půli své ohromné závěrečné tempo. Obecenstvo je naprosto rozčarováno. Ale obdivuje se dokonalé hře našeho protivníka. Věru, že není hanbou být poražen mužstvem takové síly. Jeho veličenstvo je zřejmě zrušeno. Direktoři Huddersfieldu mu vysvětlují příčinu porážky. Předseda Olejban odchází. A teď se vrací zpět a s ním je jakýsi podivný stařík. Představují ho jeho veličenstvu. Je to jistě. Ano, jistě to bude otec Klapzubu. Musím tam i hned běžet, vyzvědět, co si spolu povídají. Odpočiňte si, Atkinsone, do začátku druhé půle budu zpět. Poznamenejte ještě, že král velmi srdečně potřásl starému Klapzubovi rukou. A Kormix hodil telefonní přilbu, rozběhl se po střeše, sklouzl po žebříčku na balkon a zmizel v davech, které v největším rozčilení hlučeli a třeštili po tribunách. Rozhovor, jež měl starý Klapzuba s anglickým králem toho dne, kdy jeho kluci porazili Huddersfield FC 4-0, nebyl nikdy uveřejněn ani v New Sporting Life, ani kde jinde. Listy přinesly jen stručné výtahy, jakým je prozradili direktoři Huddersfieldu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Cože? Slyšel jsem dobře? Že prý se žádný záznam z rozhovoru mezi anglickým králem a starým Klapzubou nedochoval? To se na to podívejme. Nebo spíš, tak si to poslechněte, o čem se na tribuně povídalo a jak to bylo s Klapzubáky dál.
2: Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Ale co to? Teď mu přivádí do lože jakéhosi podivného staříka. Představí ho. A to je zřejmě otec Klapzubák. Jeho veličenstvo mu velmi srdečně potřásá rukou.
3: How do you do?
4: Judu? Judu nemám. Jejich anglický veličenstvo. Já mám Judu. Judu do totiž Jirku. A pak mám...
5: Ale ne, pane Klapzubo. Jeho veličenstvo se neptá na vaše syny. Chce vědět, jak se vám vede.
6: Tyto věty pronesl náš milý pan Maceška, už dlouhá léta zaměstnaný na konzulátě v Londýně. Byl to nadšený sportovec, ale protože byl nesmírně tlustý, věnoval se zprvu pouze přetahování lanem. Později sportovní činnosti spolkové. Nesmíte zapomenout, že tohle všechno se událo ještě před válkou. Maceška se v Anglii o Klapzubáky výtečně staral, dělal jim průvodce a tlumočníka. Obzvláště v poslední funkci se pořádně zapotil při rozhovoru starého Klapzuby s anglickým králem.
4: Jo tak, jak se mi vede, no... I pro pánička, jejich anglický veličenstvo, jak pak se drobnýmu chalupníkovi může vést? Nebejt těch kluků, je to pořád 0-0. A když sem tam nějaký gol padne, tak je to vždycky obsáhlý.
3: A jak se daří paní Klapzubové? Taky s vámi jezdí.
4: Ne, Bůh uchovej, pane král. Pořádná kupana není jako králování, aby do toho směli mluvit žensky. Jejich anglický veličenstvo neráčej se urazit, ale na pořádnou kopanou je toho potřeby víc než na králování.
3: Tak vy si, pane Klapzubo, králů moc nevážíte.
4: Ale proč pak ne? Osud nadělil lidem všelijakou živnost a i mezi korunovanýma se jistě asi najde semhle támhle pořádnej člověk. Ale mně osobně se to jako řemeslo nezamlouvá. Ovšem, jaký pořádek si který národ zavede, ten ať platí.
3: Tak vy byste prostě králem být nechtěl, milý Klapzubo, vidíte.
4: Bůh zachovej. I když tvrdím, že kopaná je mnohem těžší hejbl nežli králování, pane král. Že by stáli třeba před brankou. A v tom jim křídlo krásným šouráčkem podámí. Tak tuhle jsou oni, jo? A tuhle je branka. A oni by teď museli svolat celou ministerskou radu, aby se poradila, jestli je lepší čutnout špičkou, nebo nártem do pravýho rohu nahoru, nebo do levýho dolů. Sakra, mičuda, to by to dopadlo.
3: Vy jste povedená kopa, pane Klapzubo. Vás bych chtěl mít za dvorního rádce.
4: No jinu, když budou mít nějaké těžkosti, tak klidně si zajdou k nám do dolních bukviček a já už jim poradím.
3: Kdyby to bylo tak jednoduché, pane Klapzubo, starosti, které nás v našem vznešeném povolání stíhají, nejsou nikterak malé. Jak často si například myslívám, když přihlížím takovému zápasu, jako je ten dnešní, proč nebyla kopaná povýšena na oficiální projev zdravé síly tělesné i duševní? Je k ní třeba tolik sebeovládání, důvtipu, bystrosti, soudržnosti, sebeobětování, zkrátka tolik individuální práce ve prospěch celku, že je ze všech sportů nejlepším obrazem dobře rozvinutého života.
4: Je to mají set sakra pravdu, pane králi. Proč pak se místo vydržování ohromných armád nevypěstuje v každém národě dokonalý fotbalový mužstvo? Kdyby došlo k nějakému sporu, který by nešel odklidit smírnou cestou, no tak by místo vojska nastoupilo z každé strany 11 hráčů a ti by tu otázku rozhodli.
3: S vámi jsem si tu zrád popovídal, pane Klapzubo. A abyste na ten rozhovor měl nějakou památku, dovolte, abych vám věnoval tuto lulku.
4: No ne, to je opravdická tam, no jak se to říká, brýlka?
3: Ano, je. Doufám, že vám kouření z ní bude chutná.
4: To bych řekl. Teď musí dovolit voní, pane král, abych já jim věnoval svoji fajfku. Maršánka to sice není, je jenom porcelánová, ale jak ráčej vidět, má na sobě vymalovanýho jelena a visí od ní zelený střapec. Když ji budou řádně propucovávat, bude jim táhnout jedna radost.
6: Tu fajfku věnoval král britskému muzeu, kam se na ně houfně jezdili dívat fotbalisté z celého světa. A klapzubáci se po svém vítězství v Londýně konečně zase vrátili domů jako mistři Evropy.

0: šup, už to běž, ať gol uvidíš.
1: Jakmile klapzubáci vběhli na zelený trávník a zapěli svou hymnu, kterou pro ně po prvním evropském turné složil nestor českých básníků Vincent z Kabrna, už napřed se jejich soupeři chvěli před tuchou porážky. No prostě nikdo neměl nejmenší naději, že by nad klapzubáky zvítězil. Tak běžela léta a starý klapzuba se zubil na celé kolo, když jeho jedenáctka šla od vítězství k vítězství. Méně se však zubil, když najednou začal pozorovat, že jeho kluci už trénují bez radosti a bez nadšení a zápasy v cizině, že odbývají jenom jako trapnou povinnost. A jednou, když se zase vrátili z ciziny a na večer všichni odpočívali na zahradě, zabafal starý klapzuba z královské lulky.
2: A co se vám nelíbí, táto? Přece jsme vyhráli, jako vždycky.
3: Vyhráli. Ale nesměl bych být klapzuba, abych nevěděl, že už to taky někdy můžem projet.
4: Kluci natáhli uši a teď už poslouchali všichni.
3: Který se sakra čert vám vlez do hlavy? Už ani nemluvíte, nespíváte, nevýzdáte. Odkop děláte, jako by vám Mičuda překážela. Co to s vámi je?
2: Začali se vrtět a převalovali se z boku na bok.
3: A starý klapzuba, když už jednou začal, šťoural se v jejich svědomí dál. Vždyť už si toho i ta vaše máma všimla, že jste jako vyměnění. Tuhle přijde za mnou a povídá, co pak státo s těmi kluky proved? Že prej už nejste takový, jako jste bejvali. Že prej si už ani její Jirka nevšimne. No, a tak se mi z toho rozplakala, chudák, stará.
4: To není pravda, že si ji nevšímám.
3: Ono to ve skutečnosti nebylo všecko tak, jak to tatík klukům vyprávěl, ale on, kůže mazaná, si řekl, že musí kluky rozebrat a přimět k hovoru.
5: Táto, mi prostě... Táto, kolik máte peněz?
6: Peněz? No, nějakou tu stovku mám, ale... Tak o co pak ti jde, Honzíčku?
5: Víte, táto, to je tak. Vy jste nás naučil hrát, aby jsme si mohli vydělávat na živobytí. Ale to víte sám, že my sami jsme pro peníze nehráli, to teda ne. My nikdy nevěděli a nevíme, kolik jste za všechny ty zápasy dostal. Taky se potom nijak nescháníme, že jo, kluci?
6: Abyste se naučili skutečně mistrovský hrát, k tomu jste museli mít čas a ten čas nás samozřejmě něco stál.
5: No stál, samozřejmě, ale tak je jasný, že to něco káplo, ne? Já vím, přestavil jste chalupu, naše tréninkové hřiště, má šatny, sprchy, tělocvičny, skoupil jste všechny pozemky tady kolem, pro každého z nás jste vystavil pěkný domek. No, je to celá rodinná kolonie, o který se psalo po celém světě. Ale táto, nám jde jenom o jedno.
6: No, bo co pak?
5: O to, jestli jste už s maminkou na dosmrti zajištěný. A jestli ne, tak už o tom dál nemluvme a hraje se dál, že jo, kluci?
6: Jestli jsme zajištěni, jo?
5: V tom pádě to necháme. Nebo aspoň nebudeme hrát za peníze.
6: Jo, tak. Tak vy teda hrajete jen pro mámu a pro tátu. Set sakra, jedenáctko, a z čeho pak budete živit vy sami?
5: O nás se nestarejte.
7: Budeme třeba dělat trenéry.
6: No za peníze.
8: No bude, ale... však se o nás ještě porvou.
6: No to jistě, no jo. Tak vy byste chtěli rozpustit nejslavnější mužstvo.
5: Jo. Nenecháme přeci po sobě poškrbovat kde jakýho pihovatýho kluka.
6: Jakýho kluka? Kdo se to po vás poškrboval?
8: Ale no ne, no jen to řekni, tátovi Honzo, řekni mu to.
5: Ale no, šli jsme, jednou na večer jsme se šli takhle projít a když jsme došli dost daleko za naše lesy, tak jsme uviděli na takovým pěkným paloučku tlupu vesnický kluku, jak hrajou fotbal.
8: Ale tak, jak kluci fotbal hrajou, však to znáte, táto, ne? Branky udělaný ze svlečených kabátů, vyhrnutý, nohavice, vysoukaný rukávy.
7: Ale Mičudu měli bezvadnou, koženou.
5: To měli, no. Když nás ty kluci zmerčili, tak přestali hrát a několik jich teda vykřiklo klapzubáci.
7: Musím říct, že s Outstou.
5: Jo. My jsme se jim nabídli, že si s nima zahrajeme.
6: A... No a?
5: No, takovej pihovatej kluk, ten, co mu patřila ta Mičuda, povídá, to nejde, my s máma nemůžeme hrát.
7: Proč ne, povídá Honza, bojíte se porážky, my se rozdělíme.
5: Porážka, to by nebyla žádná hanba.
8: To povídá ten pihovatý kluk, ale vy jste profesionálové a my hrajeme pro čest a vy hrajete pro peníze a tak s váma nechceme nic mít. Takhle nám to vpálil do očí, táto.
3: Jo, pořád jsem čekal, že se jednou rozbijete, ale vždycky jsem si myslel, že to bude kvůli holkám. No, pojďte k mamince, ta bude chudák taky koukat.
4: A toho večera bylo zas v chalupě po dlouhé době řečí a křiku.
2: Jako tenkrát, když je táta hnal poprvé do Prahy na zápas.
3: Starý klap zuba mohl na nich oči nechat, když je tak viděl sedět u stolu mladé, zdravé, plné chuti do života. Však on taky až dosud v nich viděl jen hráče a jinak o nich skoro ani neuvažoval. A teď vidí, jak vyspěli, jací jsou z nich urostlí, zdatní, zdraví mužové. A tak by samou radostí a pýchou zapomněl, že má v kapse pro ně veliké překvapení. Kluci, dost řeči.
5: Telegram.
8: Jaký telegram?
4: Od koho?
6: Od londýnského Vincence Macešky. Já vám to přečtu. Austrálie vyzývá zápas mistrovství světa. Za 3 měsíce Sydney telegrafuje podmínky Maceska.
4: Austrálie,
8: mistrovství světa? Tato, a co vy tomu říkáte?
6: No co můžu říkat? Že je škoda, že to přišlo tak pozdě. Hrát už nebudem, tak co se s tím trápit, že jo? Já hned zítra obstarám vepří pluh a rozoráme hřiště. No pak ho posejem, to dá nějaký obilíčko taková, odpočatá půda, že jo? Jináč, arci nebejt vašeho pevného rozhodnutí, set, sakra, kontinent, to by jsme se na tu Austrálii vytáhli. S Austrálcema jsme se ještě nesrazili, tak měli plný právo nás vyzvat, že jo? No jaká pomoc? To se hned po světě rozkřikne, že klapzubáci mají z té Austrálie strach a že radši zahazujou flintu do žita.
8: A to zase ne, táto, to teda ne. Taková skvrna na nás zůstat nesmí.
6: No jo, to, co chcete dělat, se sakra mančavte? Nechali jste hry a já se s tím musím smířit. Jak povídám, zoráme, zvláčíme, zasejeme.
8: Počkejte. Tak dobrá, táto, zoráme hřiště, no, usejeme políčko. Ale co budem dělat pak?
6: No, set sakra hospodářství, no pak budeme čekat, až vyroste to bobilíčko. Do žní budeme mít času habaděj.
8: No, právě. A toho habaděje musíme nějak využít.
5: Správně, Honziku.
8: Jak dlouho jede loď do Austrálie?
6: Z Brindisi do Bombaje to trvá 13 dní.
8: 13 dní.
6: Z Bombaje do Sydney 20.
7: No, asi za měsíc jsme teda tam a za další měsíc zpátky. To znamená, kluci.
8: Ano, to znamená, že do žní můžeme být zpátky doma.
6: Takže
8: se do té Austrálie jede.
9: Divadlo pro vaše uši.
10: Celé to dnešní divadlo pro vaše uši patřilo fotbalu a příběhu Eduarda Basse o Klapzubově jedenáctce. V rozhlase, jak jste sami slyšeli, je těch zpracování a dramatizací hned několik. No a tak v samotném závěru nemůžeme jinak, než aby se potkali starý Klapzuba Josefa Becka, Jiřího Sováka i Karla Hegra dohromady. Jak se to říkalo? Dobrý den, sportu zdar a fotbalu zvlášť. Tak hlavně ve zdraví, zase někdy naslyšenou a teď s Klapzubáky hurá do Austrálie.

0: Konečně! Slavnostní fanfára, to znamená, že mužstva nastupují.
1: Mohutný pleskot, jenž zní jako prudký déšť. Uvítací potlesk 320 tisíc údlaní.
0: Mistři pevniny a mistři Austrálie běhli na hřiště.
2: A pak rázem zoufalé ticho.
3: A do toho ticha se ke konci první půlky ozval podivný zvuk. A za 3 vteřiny po něm zaburácel šílený vítězný ryk. To křupnutí, to byl konec královské lulky, kterou starý Klapzuba v rozčílení překousil, když dřív než kdokoliv jiný v publiku poznal, co přijde.
0: Dostali gól!
4: No ano, 3 vteřiny předtím, než se to stalo, ozvalo se v předsednické loži tiché prasknutí. Otec Klapzuba překousl královskou lulku. V tom zlomku vteřiny on, starý kopácký tatík, už viděl, že je zle. Protože se v první chvíli zdálo, že útok půjde středem, byl pravý obránce moc vpředu a vracel se teprve, když už australské pravé křídlo centrovalo.
5: Ano, vážení sportovní přátelé, jak tak míč obloukem letěl přes branku, náš skvělý Short vyrazil ze středu útoku.
6: Narazil na míč, který mu přišel krásně na nohu, přesně na nárt pravé nohy, když šla zrovna vpřed. Míč prošel levému obránci Klapzubu mimo pravé koleno a...
7: Klapzubové! Právě dostali gól!
8: Řev diváku trval plných 12 minut. Už dávno se zase hrálo, ale na tribunách ještě lidé poskakovali, dupali, objímali se a boxovali. Starý Klapzuba, trochu pobledlý, se díval nehnutě. Ne, nemýlil se. Chlapci hráli docela jinak, než je kdy viděl hrát. Koukal jsem se na vás, jak jste hráli. Moc pěkně. Opravdu moc pěkně. Takovýhle výkon jsem u vás ještě neviděl. Toník zvedl podezíravě oči. Tenhle přesladký tón se mu nijak nelíbil. Ale otec pokračoval. Skutku, podivuhodná hra. Běh, souhra, střílení. Moc velkou radost jste mi udělali. Přišel ke mně jeden tlustý gentleman a povídal mi, že prý mají v Sydney klub 100-kilových, že prý si také občas zahrají kopanou a tak jestli prý byste si s nimi nechtěli příští neděli zahrát. No ovšem dříve ne, až prý si trochu odpočinete, abyste byli pro ně dost dobří soupeři. Jo, a potom taky přišla ke mně jedna slečinka, že prý tam zavádějí házenou, jestli prý by vám to nebylo milejší a příhodnější, nežli se plést do kopané. No, a pak jsem slyšel 2 staré babičky se hádat, jestli se za jejich mladých dob taky tak často míjel míč, jako jej ztrácejí nynější Evropané. Všichni brečeli vsteky. Set sakra manšafty! Až tohle to budu povídat mamince. Nesnesli toho déle, utíkali ven, kde soudce pískal už zuřivě a tribuny řvali po zničení Čechoslováků.
9: Přišlo to ohromující a zdrcující jako bouře.
5: Byly chvíle, kdy se Australci v nejprudším běhu bezradně zastavovali, aby se rozhlédli, co se to vlastně kolem nich děje.
10: Útok bílých.
0: 8 mužů letí po hřišti jako vichřice.
11: Kde se mezi nimi přeletuje míč?
12: Neviditelný.
5: Ale to už leží pod sítí branky.
6: Obrana. 11 mužů jako bílá zeď.
10: Kombinace?
5: To už jste vůbec nepostřehli. Není ani vidět v těch šílených letech od branky k brance.
6: Na tribunách se přestává dýchat. To už není 11 hráčů, kteří si hrají s míčem. To míč sám ožil, očarován, nabit pekelnou vůlí vlétnout do sítě.
5: V nejnevypočitatelnějších klikatinách skáče vpřed a vzad, vpravo a vlevo, nahoru a dolů.
10: Uhýbá Australcům, přitáčí se k bílí.
11: Prodírá se vpřed,
6: teď se jen kutálí
11: a teď zas fičí dopředu. Malý kulatý ďábel ve službách československé 11.
6: jak to vlastně bylo.
5: První branka padla ve třetí minutě. Nebyla vůbec vstřelena. Karlík vnesl míč až do sítě na prsou v zuřivém běhu.
11: 1-1.
0: Druhou branku stočil Pepík z křídla tak, že míč poskakoval po horní tyči a pak se palší stočil a spadl na druhém konci.
6: 2-1. Další branku vstřelil Toník ze 30 metrů, kdy ještě nikdo na ránu ani nepomyslil.
11: 3-1.
5: Čtvrtá branka padla Frantíkovou hlavou z rohu.
0: A pozor, pátou branku, nejkrásnější a nejpodivuhodnější, můžete dodnes vidět na filmovém záznamu archivu Světové fotbalové federace.
12: Jirka asi 20 metrů před brankářem vidí úzkou skulinku mezi obránci.
6: Kličkou doprava a hned doleva se uvolňuje.
11: A nasazuje kráně.
6: Dělovka.
5: Brankář chce střelu krýt Robinsonádou.
6: Je natažený jako svíčka, padá vodorovně na míč.
11: Ale střela je tak prudká, že míč přemáhá váhu brankářova těla i setrvačnost jeho pádu.
5: A otáčí.
11: Brankář je ve vzduchu o 90 stupňů.
6: Brankář padá na zem, ale leží ne už podle branky, ale kolmo k ní.
5: Zkrátka nohy venku, trup za brankovou čárou.
11: A míč v jeho náručí je v brance taky.
0: Gól! 6-1!
5: Tuhle branku si zoufalí Australci dali sami.
6: Čtyři další rozhodčí pro domnělý offside neuznal.
0: Pozor, zbývá ještě 8 minut.
5: A to stačí, aby Pepík, Slávek a Jirka dali 7.
6: 8.
5: A 9. branku. A co bylo potom?
13: Co by bylo? Vrátili se do dolních bukviček?
0: Zrovna dozrálo obilí. Pokosili, sklidili.
5: A potom?
4: Klapzuba otevřel až dosud pečlivě zamčenou zásuvku kuchyňského stolu a kolem pole na loučkách, které přikoupil, vyrostlo 11 bílých domků. Jeden jako druhý.
5: A potom?
4: Potom už to bylo všechno tak, jak si to kluci řekli tu noc, kdy je rozebral ten pihovatý kluk. Čímž se velká historie Klapzubovy jedenáctky končí. Definitivně.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste se i dnes udělali čas a jste s námi v noční lince Českého rozhlasu. Den pomalu končí a právě teď je možná ta správná chvíle se na chvíli zastavit a zavzpomínat. A jestli vás zajímá, na co zavzpomínat, tak dnešní téma zní slova, která mi zůstala v paměti. Asi každý z nás někdy slyšel větu, která ho nějak potěšila, povzbudila, dodala odvahu nebo naopak změnila jeho pohled na život. Někdy stačí jenom pár obyčejných slov, která si neseme v srdci potom po celý život. Vzpomínáte si na větu, kterou vám řekli vaši rodiče, prarodiče, učitel, přítel nebo někdo úplně cizí? Jak vás ovlivnila? Vracíte se k ní dodnes, když potřebujete třeba povzbudit nebo se nějak rozhodnout? Budu moc ráda, když se podělíte o své vzpomínky. Slova, která mi zůstala v paměti, opět opakují téma. Zavolejte do zlínského studia nebo nám svůj příběh napište. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, moc vás zdravím ještě jednou, nádherný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Někdy stačí jedna jediná věta, aby člověku vykouzlila úsměv nebo dodala odvahu na dlouhé roky. Právě takovým slovům bude patřit dnešní společný večer. Paní Jarka je s námi, zdravím vás.
1: Já zdravím, dobrý večer, Jaruš a všechny lidičky. A ještě než začnu, tak bych chtěla vašemu kolegovi Borkovi popřát jakýho svátku, tak včerejším narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchu a zdaru v práci i v celém životě. A aby byl s námi, abyste byli všichni s námi v rozhlasovým lince.
0: To je od vás milé, Jarčo. A teď k tématu. Slova, no, která mi zůstala v paměti.
1: Ano, Jarko, víte, tenkrát jsem byla za mamkou 6. listopadu, letos to bude 7 let, co jsem za ní byla. A prostě jsem tam byla s papírama, že aby mi to mamka podepsala. A pak mi povídá.
0: Počkejte, Jarčo, kdybyste to upřesnila, kde jste byla a s jakými papíry, jestli je to teda důležité pro to téma? V nemocnici.
1: Byla jsem za ní v Liberci v nemocnici. A pak tam mě mamka říká, Jaru, zvládneš to, zvládáš to? Říkám, no, zvládnu to, zvládám to. Ale nevěděla, v tu chvíli mě nedocvaklo, že to uslyším mamko naposled a vidím ji naposled živou. No a pak druhý den nám volali lékaři, že maminka babička umírá. Takže víte, nebylo to příjemný, ale člověk se s tím musí poprat. S tím, že už člověk rodiče nemá, takže to už je takové. I tenkrát moje babička říkala, Jaru, uč se německy. A já jsem to nechala být, no ale udělala jsem to tak, že jsem si nasívala slovník a napsala jsem i přání k narozeninám. Vorní neteře manželovi. Takže takhle. Bylo to takový všechno skvělý i smutný, ale člověk musí to brát, jak to je. A musíme člověk s tím bojovat a musíme prostě se bavit. Ne jako být brečet a musíme se bavit. To jakoby nešlo.
0: Jsou slova, která si pamatujeme celý život a pak jsou ta, která bychom si tolik přáli slyšet ještě jednou. A, no. Nebo jakákoliv jiná, ale hlavně, kdyby ten člověk ještě tady s námi byl a povídal si. Ale řekla jste to hezky. Určitě, když člověk slyší poslední větu své maminky, tak věřím, že to je asi ta, která v nás zůstane, protože nám to připomíná tu její laskavou osobnost a všechno, co nám předávala každý den. Tak děkuju moc za to milé sdílení, Jarčo. Řekněte mi, myslíte si, že vy jste někdy řekla nějakou větu a občas vám někdo připomene, no já se na to pamatuju, jak jsi mi tehdy řekla, moc mi to pomohlo, nebo často si na to vzpomenu. Měla jste někdy nějaký takový proslov, anebo si nic nevybavíte?
1: Mám totiž od segry jako děti, jako vnoučata a říkali, Jaru, Jarčo, máš pravdu, klidně nám můžeš dát v tomhle věku i na hubu. Takhle. Mě řekli, když se providí, když prostě udělá něco a neuposlechnou, třeba mě taky klidně může dát i na hubu.
0: Dobře.
1: To jako bylo pěkný vodič.
0: Bezva. Tak Jaro, Jaru, děkujeme, že jste s námi, opatrujte se, zavolejte zase někdy.
1: Taky. A krásný prázdniny a dovolenou všem. Ještě přeju.
0: Dnes otevíráme v noční lince Českého rozhlasu společné téma, které je blízké snad každému z nás. Slova, na které se nezapomíná a která nás provázejí celým životem. Zavolejte do zlínského studia, kde na vás čeká Jarka. Tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je paní Eliška, která volá z Olomouce. Vítám vás.
2: Dobrý večer, Eliško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
1: Můžeme připomenout téma a to zní slova, která nás provázejí životem. Já už vím, o čem budete hovořit, bude to dojemné, tak prozraďte to také našim posluchačům.
2: Už jste to ode mě možná slyšela, ale musím se o tom zmínit, protože to jsou slova mojí maminky, která už je to 82 let a bylo to v roce 45, nás bylo 6 dětí a maminka nám zařizovala v oblečení, tak šla s mojím bratrem 13-letým a sestrou 11-letou do města, kde měli mít na míru toho oblečení. To je tak v krátkosti. No a zůstali doma tři malí. Jeden měl 7, jeden 5 a Libuška, ta nejmladší, měla 6 neděl. A já poslední slova slyším, co mě maminka říkala. To nebyl konec války, ještě to bylo, ještě už skoro končil. Dej si Libušku ke krytu a prosím tě, opatruju a staré se o ňu. To byly poslední slova mojí maminky, které nikdy nezapomenu. A já se o ní starám, ona už je babičko, ale já se pořád musím o ní starat, protože maminčiny slova slyším. A já jsem se o ní starala dost, protože můj otec ji dal do adopce a mě bylo 16 let a já jsem mu hledala, až jsem mu našla. A celkem jsem byla spokojená zase těmi slovy. Protože jsem věděla, že je dobrých rukou, že má teda ty náhradní rodiče výborný, tak jsem byla už spokojená. Takže pak už jsem se s ní sešla až v těch 18 a od té doby jsme pořád v kontaktu. Takže toto byly moje slova mojí maminky, které jsem snažila plnit. Takže tak jsme mi skončili, ona zahynula při tom bombardování. A ty dva sourozence s ní, takže jsem se snažila mamince vyhovět. Tak si myslím, že to nejde zapomenout.
1: Ne, paní Eliško, to byla silná vzpomínka. Poslední slova vaší maminky se pro vás stala vzácnou památkou na člověka, kterého vám válka tak krutě vzala. Určitě i po těch letech vám přetrvává ta její láska, se kterou odcházela ve vás a vaši sourozenci, kteří jsou ještě na světě, tak vlastně můžeme prozradit
2: posluchačům. No už jenom ona, ta Libuška a já, už jsme dvě.
1: Aha.
2: Ty dva už zemřeli, protože oni trpěli jako děti, protože já už jsem byla trošičku dospělejší, bylo mě 12 roku, takže jsem šla brzy z domova. No a ti trpěli, takže brzy zemřeli ty bratři. A i ten, co mu tenkrát bylo se mnou, a i ten. Takže už jsme zůstali jenom my dvě a máme se rádi. Ona navštěvuje mě. Já už tak moc ne v těch mých letech, ale pořád jsme v kontaktu.
1: Paní Eliško. Já nevím, jestli byste svolila, nechám to na vás, ale pokud bychom řekli posluchačům vaše příjmení, tak bylo by možné, že by si vás třeba chtěli dohlednat na paměti národa a celý váš příběh vyslyšet.
2: Klidně, já jsem byla z Brna a jmenovala jsem se Bugnerová.
1: Ano, ale teď jste v paměti národa, což si může každý posluchač vyhledat, když si zadá do vyhledávače vaše jméno, tedy už jakoby vdaná, tak si může vyhledat celý váš životní příběh. A je to teda, mohu říct to příjmení?
2: Moje teď, co mám?
1: Uh-huh.
2: Vidakovičová.
1: Ano. Eliška Vidakovičová, ročník 1933. Ja? Mě totiž paní Eliško spousta lidí psala v průběhu posledního roku, jestli bych nemohla dát na vás kontakt nebo říci, kde vás najdou právě v té paměti národa. Tak já jim to vždycky pošlu, ten odkaz, kdo mi napíše, a tak mě napadlo, že teď, když vás tu máme, takže bychom Jaruško, to mohli říci všem, vykřičet do světa.
2: Už mě napadlí Olomouci, takže já jsem tam už byla na tom kontaktu.
1: Ano, vím. Výborně. Eliško, no.
2: A hlavně u vás.
1: Ano, také jsme se potkali, byla jsem u vás na čaji a právě jsme zorganizovali tady toto natáčení. No. Za což moc děkujeme, protože uchovávat ty příběhy je velmi důležité a cenné.
2: Mějte se moc a moc pěkně, děkuji za to.
1: Děkuju. No a kdyby se chtěli ještě i někdo z vás třeba někdy k nám přidat do paměti národa a říct si svůj příběh, tak se na mě obraťte, najděte si mě tady v Českém rozhlase, teda ve Zlíně, a zkusíme se domluvit. Děkuju, že jste s námi, děkuju paní Elišce, že si s námi povídala. Dnes je to o tom, že jsou slova, která vyšumí, a pak jsou ta, která v nás zůstávají celý život. Máte i vy takovou větu, kterou si dodnes nosíte v sobě? Jestli ano, volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, nebo nám napište na rozhlas.cz/linka, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát? Řekni,

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o vzpomínkách, které nestárnou. O větách, které nás pohladily, povzbudily nebo ukázaly správný směr. Je s námi paní Ludmila, která volá z Brna. Říkala, že to trošku odlehčí, tak jsem zvědavá, kam budou její slova směřovat. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím všechny linkaře a zvlášť vás, Jaručko. Tak já vám řeknu jednu větu, která mě zní, když mě bylo 28, měla jsem dvě děti a byla jsem na návštěvě u svých rodičů. A měla jsem 3letou holčičku a 6letého chlapečka. A šli jsme na vycházku a ta malá pořád kňučela, že jí bolí nohy. A já říkám, a to není možný, mamko, co taky bolí nohy. A ona, víš co, pojď, já jí koupím jiný. A šli jsme do obchodu a ona prohlásila, dobrý den, máte andulky? Pochopila jste to?
0: Ano.
1: Víš co, Jarmilky? Tak říkám, máte andulky.
0: Milé.
1: Takže strašně jsem se to musela.
0: No a jaká byla odpověď?
1: A oni se na mě podívali a já jsem se začala strašně svat. A oni říkali, a jo, myslíte Jarmilky? Jo, tak máme. Já jsem se tak smála, ale že jsem musela normálně jít ven. Já jsem se nemohla zastavit. A do dneška, když jsem to vykládala vnoučatům, protože jedný vnoučata mám, který už teď mají děti, a jedný mám, které má 15 a 12. A oni mě vždycky říkají, babi vykládaná o babičce, co zase řekla. Takže i andulky. A druhá věta je, měla jsem přítele, byla jsem s ním 15 roků, a už je to 17, co zemřel. A ten vždycky, jsme spolu jezdili na chatu, a on vždycky pro mě přijel autem, my jsme spolu jako nebydleli. A vždycky jsem si sedla a on prohlásil. Fialová a smrt se neváže. A to do dnečka, když sedám do auta, tak na tu větu to si vzpomenu.
0: Krása, krásné Ludmilko, no a to jsou teda věty, které vám někdo řekl a vy myslíte, že jste prohlásila někdy nějakou takovou pověstnou větu, která leží v paměti třeba vašim dětem, vnoučatům, přátelům?
1: Mojím dětem může znít v uších. Když dorůstali, tak já jsem říkala, měla jsem teda kluka, a dvě holky a byly od sebe 8 lety holky. A těm jsem říkala, nevdávejte se brzy, protože já jsem se vdávala v 18, nemusela jsem se vůbec, ale taky jsem na to doplatila. Takže obě dvě si nevzali ze mě příklad a vdávali se, až jí bylo 22 nebo co, 21. Takže takhle, toto můžu, a oni to říkali svým dětem, teďka co ta prostřední holka, tak ta má teda už vnoučata a představte si, Jaruško, že do roka se jí obě dvě vdali, do roka. Jedna měla svatbu v srpnu a jedna měla svatbu, ta mladší měla v říjnu. A oni do roka měli najednou dvě vnoučata a teďka

0: dalšího roku mají další. Takže oni mají normálně 4 vnoučata, oni se můžou zbláznit z toho.
1: To je poklad.
0: To je hrůza. To je hrůza. Dneska mě volala ta prostředně, říkala, my jsme byli v Itálii a vrátili jsme se, prvně jsme šli se podívat na děcka, oni je strašně prožívají, ty vnoučátka, a ona říká, a jsou nemocná. Já říkám, všechny nemoci se chytají od dětí. Já jsem vám říkala, a říká, tak mám musela jsem jít na neschopenku.
1: Ano, to je pravda.
0: A já to taky, všechno od těch vnoučat jsem chytla, když jsem je hlídala.
1: Bývá to tak, ano, ale to přejde. To je jenom, když jsou ty děti asi malé.
0: Takže to jsem vám chtěla odlehčit.
1: Ano, vy jste nám slíbila odlehčení a děkuju, že jste nás tak originálně překvapila milými větami vašich blízkých, protože právě to je dnešním tématem, slova, na která nezapomeneme.
0: Tak jo, děkuji vám, že jste mě vyslechli, dobrou noc a přeji vám krásné léto ještě.
1: I vám.
0: No a u nás ještě vůbec v Brně nezapršelo. Vůbec ani kapka.
1: U nás ve Zlíně velmi jemně. Ano, stále čekáme, jestli krásně zalijou zahrádky. Zatím nic.
0: Říkali, že mezi Brnem a Zlínem, takže byla nějaká velká bouřka.
1: Tak to musela být nějaká skulina, která nás minula, ale uvidíme, třeba to ještě přijde. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku?

0: Máme 4:45. Vítejte u večerního povídání, kde mají hlavní slovo vaše příběhy. Dnes ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince hledáme věty, které v nás žijí dodnes. Paní Jitka je s námi, paní Jitka z Brna, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám vzpomínku na dceru, který už je teďka 60 roku. Když byla malá, tak se ráda čvachtala. Já jsem ji nachystala, jsme byli u babičky, která neměla tenkrát vodovod. My jsme chodili ke studni pro vodu, a takže ve bandlíku jsme se umývali a já jsem to nachystala na štokrdu, že tam budu umývat děcka. A já říkám, Jari, nech to, nebo to byli, že ona kolem toho pořád chodila a chytala se to. No a otočila jsem se a najednou slyším vodu na zemi. Tak ona se na mě podívá a říká mě, šužla a šukača. Uvědomila si, že to teda neměla dělat a už se sama od sebe odsoudila k trestu, že je zlá a že je kača.
0: To je milé.
1: Takže to dneska si na tuto větu vzpomínám.
0: Tak dětský smích koupání v lavoru, taková malá neplecha,
1: to je milé.
0: Takže myslím si, že to jsou věty, které si opakujete často, když se vidíte, nebo potom, když třeba, jestli máte nějaké vnoučky.
1: Ale už dlouho jsme na to nespomněli, vy jste mě na to teďka přivedla, na tuto vzpomínku. Tak. To bylo takový, jako z umělé hmoty jsem měla, takový pěkný oranžový, větší, to jsem jako měla jenom na pro děcka. No a takže sužla a šukača byla.
0: Pěkné. A je tu už nějaké další takové památeční věty, možná při výchově, ty jsme ještě třeba tady nezmiňovali, co jste nejčastěji opakovala třeba vy vašim dětem, oni už vám říkali, mami, prosím tě, my už to známe na spaměť, slyšíme to posté, tu větu. Je něco takového?
1: No tak ani ne, no tak oni věděli, že když se domluvila a pustila jsem je na určitou dobu, že musí být doma, tak to teda dodržovali, tak to celkem bylo bez problému. A my jsme měli, když byli malí, tak jsme bydleli v takovém rodinném domku a tam byla velká zahrada. No moje dcera ráda lezla po stromech, tak to se mi teda vždycky říkala, dávej pozor, ať si něco nezlomíš a tak to mě říká vždycky, mami, ty už mě to říkáš po desátý. Tak to jo, to se mi opakovala dost často, no ale tak jinak ne.
0: A paníčko, jaká slova byste chtěla dnes někomu říci, kdo už je nemůže slyšet? Byla naopak nějaká taková nikdy nevyřčená slova a mrzí vás to?
1: No tak ani myslím, že ne. Můj muž už tady není delší dobu, ale my jsme měli 3 domácnosti, takže jsme moc neměli čas. Na Slovensku se manžel narodil, tam jsme měli chalupu. Já u velké byteše, jako po mých babičce a dědečkovi a domácnost v Brně, takže my jsme měli pořád v chalupu jsme byli. takže ani
0: práce, starosti, pomlčka radosti.
1: Práce, starosti, ale tak dokonce nám to všechno vycházelo. Všechno jsem tam vypěstovala, dala do sklenic, zavařila, pak jsme měli na zimu a vzpomínali jsme, jak to bylo fajn. Když manžel žil, tak jsme měli autíčko, takže jsme jezdili, byli jsme jako, nebyli jsme na nikoho odkázáni, byli jsme svoji páni, když jsme kam chtěli jet, tak jsme jeli a teď už jsem sama, takže už je to, jenom vzpomínám.
0: Jsme rádi, že vzpomínáte i s námi. Jitko, moc děkujeme za vaši účast v Noční lince, za milý telefonát, budeme se těšit na další a teď vám posíláme divokýho byla ze Zlína do Brna. Ano?
1: A když budete někdy mít možnost, milovala jsem od 5 let písničku Věřím vám, zpívával to R.A. Dvorský. Kdyby se to tam někde našla, tak bych byla ráda, kdybych to slyšela v rádiu.
0: Zeptám se kolegy. Uděláme, co
1: děkuji vám moc krát.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bude 11:45, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. S námi je další návštěva. Kdo se dovolal? Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, paní Jaruško.
0: Paní Vlastinka Skrnová, vítejte. Tak jakou radu jste někdy v životě dostala nebo dala, o jakých větách, které ve vás zůstaly, které stále nosíte v srdci, budete hovořit?
1: Víte co? Já jsem slyšela na válkách, když naši dal jsem úpletičky a tam děti vykali rodičům.
0: Vlastinko, můžeme poprosit vypnout to rádio?
1: Jo, promiňte, Jarunko, promiňte.
0: Nic se neděje, držte hlavně myšlenku a pokračujte.
1: Už to činím. Normálně jsem to slyšela, jako, že by děti vykali rodičům a mně se to strašně zalíbilo. To jsem byla malá, já nevím, 7 roků jsem měla, že jsme tam poprvé s tatínkem byli a mně se to strašně zalíbilo. A já jsem začala vykat rodičům a taky jsem vykala do konce jejich života a když o nich mluvím, tak vykáním. Jo, a mně se to hrozně líbilo. A do dneška akorát jeden kluk teda tak mě vyká, jinak všichni mě tykali, nemohla se mě na, jako tohle to naučit.
0: Jako myslíte vaše děti, že jste chtěla, aby vám vykali?
1: No, já jsem chtěla taky, protože se mi to hrozně líbilo.
0: Takže jeden kluk to zvládl, jo? A těm ostatním to připadalo jakoby nepřirozené, takže vám tykali ostatní děti.
1: A pak ještě, maminka, když jsem se vdávala, maminka mě říká, Vlastinko, víš co, vždycky si dej peníze na každé dítě, tak 200 stovky měsíčně a uvidíš, jak se ti povede a nikdy si neber půjčku. Vždycky dělej tak, aby jsi ušetřila a bez půjček. No, to je, kdyby to chudák tušil, jak to bude vypadat, že? No a já jsem poslouchala a dobře jsem propouhla tím životem, jako sice...
0: A vzala jste si někdy půjčku? Ne teda, jestli jste poslechla, tak to tím myslíte, že nevzala?
1: Nikdy jsem si nevzala. Vždycky, když toho jsem neměla na to ještě, tak jsem ještě další měsíc nebo 2 měsíce, než jsem ušetřil a protože jsem zůstala s dětma sama, že se 4 dětma, takže jsem nás udělala. No, ale pak kolikrát krušných byle, ale já jsem si nevzala půjčku, pračka se mě pokazala, dělala jsem mlíkárně a no, tam mě řekl ředitel mlíkárny Bruntále, byl strašně hodný ředitel, strašně, já jsem zapomněla jméno, strašně hodný, děvčata, jestli mě někdo slyší, ví, o kom mluvím, jo. Ten, když tohle, já jsem vypověděla mě ta lednička.
0: Aha, Vlastinko, to bychom trošičku odbočovali od toho tématu, rozumíme, pochopili jsme to, že jste to zkrátka vždycky zvládla bez půjčky, takže jste vlastně uposlechla radu maminky, celou dobu jste to asi v sobě nosila. Já bych se vrátila k tomu vykání, to mi přijde hodně zajímavé. Je v tom samozřejmě cítit velká úcta, když si člověk vyká. Jenom asi nebylo pro vás trošku zvláštní, že i nějaké dítě vám vykalo a jiné tykalo?
1: No.
0: To muselo být úsměvné.
1: Ale na válkách já mu potom se vykalo. Na válkách se hodně.
0: Ano, já si myslím, že nejenom na válkách, ale že vlastně jedno dítě vám tykalo a druhé vykalo. Pochopili jsme to dobře.
1: No, ano, ano.
0: Vidíte to.
1: No. A i moje děti jsem naučila vykat, Akorát jedna holka jako vtyká. Jinak všichni vykali.
0: Dobře. Tak děkujeme za vysvětlení i za návštěvu. Jo. Děkujeme, že jste byla s námi a vysílala teď noční linku.
1: Já vám přeju hodně to života, jenom to krásné. A ať se vám všechno podaří, co budete potřebovat.
0: To ať milé,
1: trpujete
0: děkuju.
1: Taky tím životem krásně.
0: Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Šťastnou cestu domů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To byla paní Vlastinka, které děkujeme za návštěvu. Dnes vzpomínáme na slova, která nám nesmazatelně zůstala v srdci.

0: poslouchalo Robbie Williams v noční lince Českého rozhlasu. A je s námi pan Jaroslav, který volá z Brna. Vítejte a povídejte. Téma slova, která zůstala v paměti.
1: Vím. Dobrý večer. Zdravím vás a všechny dobré lidičky ponocující. Téma se mi líbí, téma se mi zdá hezky, tak jsem si řekl, Jaroslave, zkus říct si pár slov k tomu, no, tak, takže tak činím. No, já bych řekl, že nejvíc na vývoj a život nasávající člověka, že má vliv rodina, v které vyrůstá, a v tom, jak vyrůstá, jak je vychováván, tak to si myslím, že je úplně nejdůležitější pro nastávající život. Jestli se mnou souhlasíte?
0: Ano, určitě.
1: Ano, je to tak. No, takže já se zmíním. No, tak zajisté, já jsem vyrůstal v dobré rodině s mými třemi sestrami. A tak rodiče měli zajisté na mě velký vliv. Spíš bych řekl táta, který dost horoval pro férovost, přímost a tak dále. No ale myslím, že nejvíc mě do života ovlivnila moje zlatá babička, maminka táty, babička Filoména. Už jsem se o ní zmínil. Jako co by vypravěčka, jestli si vzpomínáte.
0: Připomeňte posluchačům, jestli o tom budete ještě dál hovořit.
1: Prosím?
0: Já si vzpomínám, ale pokud to je teď důležité pro to téma, no, tak to posluchačům přibližte.
1: No, tak víte, o kom mluvím, jo?
0: Ano, ale aby to posluchači věděli?
1: No, tak řekl jsem, maminka táty, babička, no, jménem Filoména, ale já nechci vracet se, jak chci říct, jako k tomu tématu něco.
0: Ano.
1: Tak, no, takže, jak už jsem řekl, tak nejvíc mě ovlivnila nasávajícím dospívání a v nastávajícím životě právě ta babička. Ona byla nesmírně hodná. Ona byla zlatá. To byla taková dobrá duše. A byla velmi, velmi inteligentní. A byla s ní sranda. A třeba, i když se rozlobila, tak já jsem od ní neslyšel v životě nějaký vulgární slovo, tak co mě tak nejjadrnější slovo bylo, co jsem tak, co si vzpomínám, třeba safra porte, jo, a takový.
0: Aha.
1: A ona paní Hruško, já jsem k ní velice často chodíval, poněvadž, jak už jsem se zmínil, byla skvělá, dobrá vypravěčka a byla velmi hodná, takže jsem k ní velice často a rád chodil. A tak ona mimo jiné, ale ne nějak násilně, ale vždycky to bylo nějak v kontextu k něčemu, jako tak mě vždycky říkala, Jarošku, prosím tě, buď hodné a nelží. A nebuď, a když bude někdo k tobě zlý, a ublíží ti třeba, neoplácej mu to. A ona, jo, a takhle podobně, no. A ona, já jsem na ní viděl, jak si to moc přeje, víte? Jak, jestli mi rozumíte.
0: Jaroslava, já vždycky přemýšlím, jak to, že jsou ty babičky pro náš život tak klíčové, tak důležité.
1: No tak to tak prostě to tak je.
0: Prostě to tak
1: jak,
0: je.
1: Jak, A já, jak už jsem řekl, já jsem prostě viděl, cítil, jak ona si to přeje, jak mě chce v dobrém ovlivnit. A jelikož jsem ji měl velice rád, miloval jsem ji, tak já jsem se o to snažil, víte? Už tehdy jako kluk jsem se o to snažil, abych se takhle choval, jako ona si to přála. Protože jsem se o to snažil a myslím, že mi to vydrželo stále. I když mám-li být upřímný, tak ne vždy se mi to daří. Když se někdo právě v duchu té její výchovy, když se o to snažím a někdo se ke mně zachová nehezky, třeba až zle, tak já kolikrát jako já to nechám plavat a nijak nereaguju a neoplácím. Tak si někdy říkám, že můžu působit lezně někoho, jako že jsou naivní nebo hloupí, možná až infantilní, ale ono je to úplně jinak. Jo, jak, jestli mi rozumíte.
0: Ano.
1: Je to prostě úplně jinak. Ale zase, víte, ale když to nesvedu, když se hodně rozčilím, rozlobím, tak potom to stojí za to. Potom vybouchnu a
0: Jaroslave, potom... Já myslím, že to je velmi silná životní zásada neoplácet zlo dalším zlem. Není to vždycky jednoduché, člověka někdy přemůžou emoce. Možná to okolí může překvapit někdy a působit neobvykle. Ale já myslím, že to je velmi dobře a že tím vlastně to okolí vždycky úplně odzbrojíte, protože je to jakoby, jak říká jedno přísloví, když jde někdo ranou do dveří, tak vlastně nejvíce překvapený, když se najednou ty dveře otevřou a on je nemusí prorazit, tak to je asi takové podobné. Tak to je chválihodné.
1: Jarušku, ano, taky si to tak nějak podobně říkám. A jak už jsem řekl, víte, tak já nejsem svatý, zajisté. Samozřejmě, že nejsem svatý. Takže když někdy se fakt jako rozlobím, tak to opravdu stojí za to. Tak bych vám nepřál někdy slyšet ten můj výron vulgárních slov. Ale stává se to zřídka. Opravdu se to stává zřídka. Já jsem to babičce slíbil a tak se o to snažím, no, jestli mě rozumíte.
0: Ano, právě je to chválihodné, moc to oceňuju, právě o tom je dnešní linka, mluvíte přímo k věci, o slovech, která v nás zanechala tak silnou stopu. Ano. Pro vás to tedy byla slova vaší babičky. Děkujeme.
1: Právě proto, že jsem jí měl moc rád, a tak jako si to, myslím si, říkám si, že si to zaslouží. Já vám děkuji a přeji všem dobré zdraví a dobrou noc přeji.
0: I vám, pane Jaroslave.

0: 8 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Milí posluchači, je tady další hodina Noční linky. Já jsem ráda, že zůstáváte s námi i v této pozdní chvíli, kde je možná trochu víc času na vzpomínky, zamyšlení i obyčejné lidské povídání. Dnes večer si připomínáme slova, která v nás zůstala. Věty, rady, vzkazy, které jsme si odnesli od lidí, kteří pro nás něco znamenali. Vaše příběhy ukazují, že někdy i úplně obyčejná slova mohou mít sílu provázet člověka celý život. Pokračujeme tedy v našem společném večeru a budu ráda, když se k nám přidáte se svou vzpomínkou. Co vám kdo řekl, na co dodnes vzpomínáte? 731 800 900, volejte z Línské studio Českého rozhlasu, volejte z celého Česka k nám na Moravu, pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těší se Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 14 minut po půlnoci, s námi je další návštěva. Krásnou noc, komu a kam, vítejte v Noční lince. Halo, halo.
1: Ano.
0: Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Tak poprosím slumit rádio. Tak je tam paní Boženka, která volá z Karlových Varů, je to tak? Halo? Slyšíme se? Ne, tak spojení nevydrželo, mrzí mě to. Tak zvedneme telefonní linku číslo 2. Koho jsme překvapili, kdo je s námi ve vysílání? Moc vás zdravíme a vítejte v Noční lince.
2: Dobrý večer.
0: Krásnou noc, kdo volá?
2: Jmenuji se Václav.
0: Václave, téma znáte?
2: Samozřejmě.
0: Slova, která mi zůstala v paměti, připomeneme ostatním posluchačům, kteří si nás naladili třeba právě teď. Tak co k němu máte?
2: Byl jsem v těžké životní situaci. Neměl jsem práci, byl jsem nemocný a manželka si nechala poradit na nespavost prášky, drogy, takže to vůbec nešlo. Takže nevěděl jsem, co dělat. Říkám, takový život nestojí za nic. Tak jsem si vzal pro vás a že jsem se oběsit. A byl tady můj syn a říkal manželce, neboj se, on se vrátí. Vrátil jsem se. Vrátil jsem se a musel se smát, protože si vzpomněl na to, co říkala moje máma. Ta říkala, dneska je tak krásně, kdo by se oběsil, by to litoval. Měla pravdu. No a pokračoval jsem dál. Když se můžu oběsit, tak se aspoň otrávím. Tak jsem volal lékařům, lékařkám, ty mi říkali, že oni léčí, že mi žádný prášky nedali. Tak jsem se dovolal zase lékárníkům. Dovolal jsem se paní do Lodenice a to mi poradila. Pane, zažádejte si o předčasný důchod a máte jeden problém řešený. Já jsem to udělal, já jsem poslech a už je mi 84 let, jsem na tom velice dobře zdravotně a psychicky, akorát, že teďko nespím, protože jsem starý člověk a dneska mě asi ublížila nějaká řidička autobusu. No a to přelížím, odpouštím. Já se řídím 10 vody, kterým se říká desetero, a řídím se dalším očenášem, kde se říká odpust, odpust, tak odpouštím všem. Takhle žiju a říkám, jim 84 let, jsem velmi zdravý, ale jsem ublížil jeden řidič strašně moc, takže teď jsem na tom fyzicky méně, hůř, takže ujedu na kole teprve 5 kilometrů, kdy před rokem o Venecii jsem ujel 30. Takže to je tak moje zkušenost. A přeju všem nespavcům.
0: Počkejte, ještě neodcházejte, pokud se chcete loučit, tak ještě ne. To byl teda náročný příběh. Já jsem celou dobu čekala, co z toho vyplyne. Jestli pak třeba řeknete, že jste si dělal legraci.
2: Takovou legraci.
0: Ale jestli teda jste si nedělal legraci, tak musím říct, že teda obdivuju, že jste se z toho všeho dokázal takto dostat sám, třeba právě za pomocí slov těch vašich blízkých, protože určitě jsou chvíle, kdy člověk může mít pocit, že nevidí žádnou cestu. A potom někdy stačí takový malý okamžik a najednou se ve vás něco zastaví a vy to vidíte jinak. A pro vás to tedy bylo, jak jste říkal první tu větu babičky. Jak to bylo? To je tak hezky, že by se člověk ani, jak ona to říkala? Jak jste tím začal, že se člověk ani nechce oběsit, nebo?
2: Dneska je tak krásně, že člověk, kdyby se oběsil, by to litoval.
0: No, tak to je teda opravdu jako krásná perlička.
2: Na světě úžasně krásně. Jde o to, co hledáme. To krásné nebo to špatné? Já hledám to krásné.
0: Ano. Co hledáme a taky, co jsme schopni vidět. Tak děkujeme za tento výjimečný příběh.
2: A ještě zeptat, jestli bylo možno kratší dobu hrát hudbu, aby jsme se tam dostali k vám. Já jsem tam byl dlouho, mám ten chytý telefon, který mě hned vyhazuje, takže tam nemůžu zůstat, musím volat několikrát. No, dostal jsem se tam a byl bych rád, kdyby lidé věděli, že když se řídí deseti body slušného chování. To je desaterem. Když se řídí tím, že odpouštějí, takže jim je pomoženo. Poproste. A když vaše prosba bude ušlechtilá, budete vyslyšeni. Funguje to a tím podobným způsobem se řídí pan Jágr, ten zase chodí do Reslové ulice, do toho chrámu, kde v podzemí byli zavražděni palestinisté, a ten říká, pomáhá to. Pak to pomáhá. Mm-hmm. Je to neuvěřitelné, ale pomáhá to.
0: Ano, odpuštění neznamená zapomenout na to, co se stalo, ale najít v sobě klid a jít dál s lehčím srdcem, odložit ten těžký náklad.
2: Bylo to těžký najít klid, když vám lidi lžou do očí. To je velice těžký. Já to zvládám. Zvládám to, ale dneska to mám kvůli tomu nespím. Dneska kvůli tomu nespím, protože jsem přišel do autobusu a autobusu nefungoval systém na platební kartu, takže jsem žádal tu řidičku, aby klidně jela, a ona by byla, že se to někdy stane, že jdu dvě stanice a pak přestupuju, protože to zaplatím v dalším autobusu, když jí to nejde. No, ona hlala, uzavřela tam dovnitř, že tam nepustila mě ven, což je porušení osobní svobody. Zavolal si policisty, policisty přijeli a jí vyslechli beze mě, které jsem, když ona volala tomu dispečerovi, tak lhala, že nechci zaplatit, což nebyla pravda. Nevím, že jim to nešlo, to neřekla. No, takže jsme tam byli v konfliktu. No a pak jsem se uklidil, říkal, no tak dobrý. A pak se stalo to, že jsem tam čekal, říkal, uvěděl jsem si, že mě omezí na osobní svobodě, což nemůže udělat, to je protizákonný. A ještě jsem viděl tam kamaráda, takže bych pro ty peníze, který jsem momentálně neměl, protože jsem neměl žádný výdaj, který jsem nemohl koupit za hotový. To by koukala, že by mi půjčil, ven mě nepustila. No a přišli policisti a vyslechli a mě nechtěli přijmout moji výpověď. Mm-hmm. Tak jsem chtěl vědět jejich čísla, ujeli jako malí kluci. No.
0: Teda. Tak, rozumím, že ve vás teď tady ten příběh rezonuje, je to čerstvé, tak doufám, že vám to dá usnout, i když teda jste říkal, že zatím to nejde. Tak teď snad se vám trošku ulevilo, když jsme si o tom popovídali, a bude líp. Zavolejte zase někdy, když budete mít čas, prostor a co říci k tématu, ano?
2: Tak se mám, já mám témat moře.
0: Tak se budeme těšit
2: moc, na příště. A můj syn říká, že jsem jako švej, že jsem na každý příběh, na každou situaci tam příběh. Skutečně to znám.
0: Tak se budeme těšit. Loučíme se a naslyšenou.

0: Jsou chvíle, kdy člověk potřebuje slyšet právě ta správná slova a někdy si je pamatujeme celý život. Právě o nich je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Zdravíme pana Olina do Kopřivnice.
1: Já vás zdravím taky všechny, kteří ještě posloucháte a nechce se vám spát tak jako mě. Takže slova. Uh-huh. Já bych to svedl na takové názvy nebo takové poznámky, které měli moji rodiče ke mně, k mým kamarádům z Průmyslovky, nebo moje stařenka, já pocházím ze Slovenska, tam se říká stařenka, ne babička. Takže vzpomínám, byli jsme na zábavě v sousední vesnici a vraceli jsme se teda, tenkrát to bylo fakt nějaká veliká, bylo to moc dobré, protože jsme se vraceli kolem 16:00, už svítalo. Maminka měla v okně opřená a teď, když jsme šli, tak jsme byli takový veselí, tak jsme se zakývali zprava doleva, jak je ten námořnický krok, aby jsme to vydrželi, jen vyrovnali. A maminka říká, odkud jdete vy, hvízdohájci? Já říkám, jaký hvízdohájci? Ona říká, no to se tak říká, hvízdohájci. Nebo když jsme na některé té zábavě to trošičku přehnali, a chystali jsme se na další zábavu. Ta stařenka říkala, pojďte sem. Co je staří? Pojďte sem. Tak jsme tam přišli a stařenka měla nachystané ve skleničkách roztopené husí nebo kačení sádlo. Máte představu, jak to chutnalo?
0: Ano.
1: Nemáte.
0: Mám představu, měla jsem to ráda v sítě žluté. Jsme to vždycky měli.
1: Ano, žluté takové. Když to bylo trošku chladnější, tak to bylo takový moc nevábné a říkala, vypijte to. A proč? Vypijte to. A proč? Víte, jak jste vypadali minule? My říkám, jak jsme vypadali? Vypijte to. Prostě museli jsme to vypít, když jsme šli na tu zábavu, abychom vlastně vytvořili zábranu, protože my jsme byli experimentátoři, že jo. Na té Jižní Moravě tam se to trošičku bralo jinak. S tím alkoholem, to si vzpomínám, když jsme šli s mojimi dětmi, kdy měli 11-12, přišel jsem tam, byly tam hody. Hody, víte, co je, to vám nemusím vysvětlovat. Mm-hmm. Tak jsem šel za mým bratrancem a říkal, mám udělaný nový sklep, tam se dělali nové sklepy. A teď jsme tam šli a říkal, to už si vemte pohárky a pojďte. Já říkám, prácho, co děláš? A on říká, no co dělám? No vemte si pohárky a pojďte. Já říkám, ale kdy to jsou děcka? A on se tak otočil ke mně, založil si ruky jako na prsa a říká, mám ti všechno říct, co a kdy ty? Já říkám, děcka, vemte si pohárky. Protože on kdyby začal mluvit, tak moje děcka to. Další věc, já jsem měl, moje profese byla taková nezáviděníhodná, prostě jsem se ve svém zaměstnání setkával s hroznými věcmi v životě lidském, protože jsem dělal technika na kriminálce. Technik jako vždycky na místočinu přichází první dokument, to je fotografuje, kreslí a tak dále, a tak dále. A když jsem se tam, vadilo mi, když tam v té mojí práci byly děti. A jak jsem přišel domů, tak jsem to svým dětem, ne jako přímo řekl, ale prostě varoval jsem je takovou oklikou, aby nedělali to. A když se to stávalo takovým pravidlem, já jsem přišel domů, dcera už viděla, že se k ním blížím. Taťko, nic nám neříkej, my to víme, ale my si tu svoji držťku musíme sami natlouct, abychom pochopili, o co tady jde. Ty nás pořád varuješ, ty nás pořád něco vykládáš, co bychom neměli nebo neměli, my to musíme vyzkoušet sami. Měl svým způsobem pravdu, protože i někomu jenom vysvětlujete slovně, co a jak, tak dokud si to nevyzkouší sám, tak to prostě neplatí. Takže takové ty jsi, a jednou jsem jim taky něco takového řekl, odešel jsem a pak jsem jim chtěl ještě něco říct, tak jsem se vracel a teď jsem slyšel, jak se baví o spolu. Holka říká bráchovi, víš, ten taťka, já nevím, čuče, on to s náma myslí dobře, ale proč nám to furt opakuje, to je furt jedno a to samé. A kluk říká, no tak asi mu to je těžko, protože kdyby se to stalo nám, to, co on tam potkává v té práci, tak by to bylo špatné. A holka říká, no máš pravdu, tak to zase vyslechneme. Tak jsem tam už ani nešel, takže byl to takový ten střed té tvrdé reality života s tím předáváním to dál. Nebylo to takové, abych to tam tvrdě hlásal nebo něco, ale měl jsem takový ten pocit zodpovědnosti za svoje děti, protože jsem opravdu, jak říkám, to viděl ve svém životě strašně moc a tak dále, tak dále. Takže to.
0: Děkujeme. Jsme přetáhli čas, takže už to nebudeme rozvíjet, ale já věřím, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. Co říkáte?
1: No já jsem to jako trošičku zase zaobalil jiným směrem, jak to mám ve zvyku vždycky, ale prostě ten střed té tvrdé reality života prostě mi to nedalo a prostě jsem to musel tak těm dětem servírovat, aby to pochopili. Oni to pochopili tak díky tomu svému rozhovoru, které jsem teda vyslechl, aniž to viděli. Takže věřím, že se to setkalo s, nebo dopadlo to na úrodnou půdu a můžu to potvrdit, že to tak bylo.
0: Děkujeme za telefonát, Oline, zdravíme vás, zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Až bude veselější téma, tak jo. Mějte se moc krásně, přeji vám dobrou noc, šťastnou cestu domů, zdravím svoje přátelé, nočníkáře, kteří oni vědí, kteří to jsou, nebudu je jmenovat.
0: Každý z nás se v sobě nese slova, na které se nedá zapomenout. Právě o nich se dnes v Noční lince povídáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná máte i vy schovanou jednu větu v paměti nebo v srdci, ke které se v duchu stále vracíte. Dnes jí společně můžeme dát prostor. Paní Marie je s námi. Odkud voláte? Tady od Hradiště, pamatuju si to dobře. Výborně. Tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu a povídejte, co máte k tématu.
1: Zdravím vás, paní Jarko, a ještě posluchače, kteří poslouchají. Tak jsem si vzpomínala taky na moje rodiče a hlavně na babičku. Jednu babičku jsem nezažila, protože jsem měla 3 roky, když zemřela otcova matka. A babička mojí maminky bývala v sousedství s tetou, vdanou tetou, jako maminčinou sestrou, a tam jsme chodili. A ona byla nábožensky hodně založená a už tehdy byla méně pohyblivá, ale prostě jenom byla doma a tak. A narodilo se 11 dětí, aha, 2x dvojčata, jenomže 5 dětí zemřelo. 3 děti zemřeli ještě, to byla tedy nějaká ta španělská chřipka. Otec jí zemřel v jednom týdni, že měli 2 pohřby. Otec, myslím, to jedno dítě, 2 chlapce, 1 holka. A 2 dospělí syny jí zemřeli. Jeden z 19, ten syn, kde si narazil kostrč a dostal do toho tuberkulózu, 19 letý. A druhý zase vystudoval gymnázium a poslali ho na východní Slovensko učit až do tam Humenému. A tam ho zavraždila manželka ze žárlivosti, ne vlastně manželka, manžel učitelky, co s ní učil, ze žárlivosti. Ju zastřelil i toho mojeho strýca. Takže babička měla velice těžký život a první děti, 4 ty bojče, to se jí narodilo, než dědeček šel na ruskou vojnu, on byl na té ruské frontě, ty legionáři, a potom 4 dcery se jim narodili, až dojel z té vojny a moje maminka byla mezi nima. No, takže ona byla taková dost silnej, takovej přísnej povahy, protože toho hodně zažila. A já, když jsem k ním došla, ona nesnášela nějaké takové, aby jsme se tak upravovali a tak. Já jsem si dala koupit takový plášť a oni tam měli takové krásné zrcadlo. Teta chodila v kroji, tak to měla takové elipsovité zrcadlo nahnuté, aby viděla, jak si dávala ty fiertušky, jak to má vzadu, jestli to tam sedí fiertušek a sukně. No a já jsem tam šla právě s tím novým pláštěm, co jsem si ho nechala ušit, a ona seděla už na posteli a jak jsem to zkoušela, říká mě, a už se ohnala po mně palic, měla takový čagánek, a ohnala se po mně tu palicu, že pícha předchází pád. Že se zhlížím zrcadle. Úplně to nenáviděla, jako mě to přišlo normální, že když mám nové šaty, že se na sebe chci podívat, jak to a ona to nemohla, prostě ona byla taková prostá žena, také chodila celý život v kroji. Na taková jako svérázná. A nebo když jsme byli menší, mě uštípla včela nebo vos a já jsem křičela, běžela jsem, asi jsem měla těch 7 roků, a babička, ukaž, daj ruku sem. Vyčúrala se na haderku a přilepila mě to na to a dobré. Takže takové ona měla způsoby. Ona se s ničím, prostě jaký měla život. A ještě potom to byla její práce, protože byla doma a tej mojí tetě se narodila postižena špatným porodem, i to tahali klešťama to dítě a po hlavičku ji poničili, tak to dítě Libuška zemřela ve 4 letech, ale ona nejedla, prostě nic nevnímala, to bylo postižené dítě, museli ho krmit, Kristy dávat a toto babička 4 roky tak to jenom pěstovala, takže měla velikou trpělivost a taková byla jako otrava, by se dalo říct za ten život, ale dožila se 84 roku.
0: Teda.
1: Takže to si jenom pamatuju, jak mi řekla píska předchází pát, jak jsem se dívala do toho zrcadla.
0: Ano.
1: Ale velice rádi jsme k ní chodili, když vařila zelí, písané zelí. Až na druhý den jsme ho chtěli jíst, protože na druhý den bylo nejlepší, oni to zelí.
0: Paní Marie, to jsou teda vzpomínky. Já jsem to poutavě poslouchala od začátku až do konce. Co máte společného vy s vaší babičkou? Co myslíte? Je něco, co jste po ní zděděla, co vám někdo řekl, no
1: že byla taková, babička. Byla jako spravedlivá, ona byla byla přísná, ale byla spravedlivá a byla taková, že by držela jenom na někoho, že měla těch dětí, co jich vychovávala, byla na všechny jako stejná a já se to snažím taky. Mám také 4 děti a nebo už jsou dospělé, už mám pravnuky, ale opravdu nedělat rozdíly a ona právě udržela to náboženství. Mám její poslední fotku, se nechala vypotit ve 84. roku, mám fotku, tu mám velice schovávám s mojí maminkou a ještě s jednou tam paní od naproti. Ty dvě babičky se nechali tam až vyvést a měli 80 roků, jako se tam vyfotili před tím kostelem na hostině. Z té fotky si velice vážím.
0: Chápu. Paní Marie, děkujeme moc za návštěvu tady v Noční lince Českého rozhlasu.
1: A ještě mě mrzí, že jsem se nevyptávala víc na ty podrobnosti, jak ti chlapečci, vím, že jsem, já ty všechny jména vím, Karlíček, Janíček a Mařenka, jim zemřeli ty malé, to ještě předškolní, a potom dali další, za 4 nebo za kolik roku se narodila jako ta dcera, až ten dědeček dojel z vojny, tak dali znova Mařenku. A ta se taky nejdel dožila z mojich tet. Byly 4 sestry a za její Mařenku z druhu.
0: To, že člověka mrzí, že se nevyptával víc, tak to potkalo v životě snad každého z nás. Teď se musíme rozloučit, paní Marie. Musím vám říci naslyšenou příště. Budu se těšit. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Asi každý člověk potká za svůj život někoho, jehož slova v něm zůstanou navždy. Kdo byl tím člověkem ve vašem životě? Na to se vás ptala dnešní noční linka. Je tady poslední návštěva. Paní Vicky jste říkala?
1: Ano.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dobré ráno, už je to ráno, že? Takže já bych chtěla jenom říct pár takových slov, co mám od svého strýce, maminčinýho bratra. Vyrůstali sami dva, protože tatínek jim padl v první světové válce a ve velice chudobných poměrech. A on zůstal věrný své mamince a dochoval ji až k smrti a zůstal svobodný. Ale hodně často nás navštěvoval a když jako se mnou mluvíval, tak byl velice takovej mírnej, klidnej, takovej velice rozumnej. Na to, že neměl děti, velice naslouchal, když jsem se na něco ptala, chtěla jsem něco zvědět a tak. Takže velice, velice jako byl jako při, bych řekla, dětem jako naslouchal a vůbec jako i mým spolužákům a tak. A já si pamatuju, že vždycky mě říkával, když mě zaučoval do různých takových tajů, hlavně přes historii, tak mě říkával: Hedvičko, pamatuj si, že člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. A já jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Ale jak teď stárnu a hodně teď čtu taky, tak protože dosud dost nemocná, tak jsem si říkala, něco na tom je pravdy, protože opravdu člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. Takže to je tak asi všechno, co jsem chtěla říct.
0: Paní Vicky, tak to bylo zajímavé, asi celý ten jeho život byl zajímavý.
1: Ano.
0: Věnoval se tedy vlastně celé vaší rodině. Byl ano. S maminkou, byl s vámi, dělal vám takového průvodce, takového parťáka ano. Životem. Ztratil tatínka a vám ho jakoby pak on jakoby nahrazoval. Dobře, děkuju, že jste teda se s námi povídala. Ještě se můžu doptat, protože máme minutku. Je něco, co vy říkáte a kdyby zavolal teď někdo jiný a mluvil by o vás, tak by ta vaše slova zmínil? Je něco takového, co jste třeba opakovala svým blízkým, svým dětem nebo kamarádům a oni už to měli spojené s vámi?
1: No, já jsem tady v této větě pokračovala dál a mám vnuka a vnučku a tak oba dva studují, i když já to celkem moc neuznávám, protože pro život je někdy lepší, když se člověk vyučí a pak až začne studovat, až nabere rozum a ne hned, když jde ze školy. No, to je každýho věc, že? Ale tak já se snažím tu větu opakovat potom strýci, protože je na tom hodně pravdy.
0: Tak ještě prosím na závěr zopakujte.
1: Člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem.
0: Děkujeme
1: za návštěvu. Je to takový hloubavý, takový, je to ano, zvláštní, ale říkával to. Ano.
0: Mějte se hezky, krásnou noc, Vicky.
1: Ano.
0: Dnešní téma nám připomnělo, jak velkou sílu mohou mít obyčejné věty. Některá slova slyšíme jenom jednou a přesto v nás zůstanou celý život. Jako povzbuzení, rada, vzpomínka nebo poselství od člověka, který pro nás něco znamenal. Děkuji, že jste nám dovolili nahlédnout do vašich životů. Za každým tím příběhem byla ukrytá nějaká zkušenost, někdy bolestivá vzpomínka, ale vždycky velká lidskost. Tak přeji vám, aby vás v životě provázela slova, která zahřejí, dodají sílu a vždycky vám připomenou, že na své cestě nejste sami. Mějte klidnou noc a těším se zase někdy příště v noční lince. Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak uznávám, to oblečení, které jsem si vybral pro dnešní divadlo, není příliš společenské, ale za to viditelně praktické, protože nás čeká kavárna, ale nad řekou, takže chajda nebo stan, ohniště, modřínovej les a taky čaj s trochou jehličí.

0: Kavárna nad řekou vznikla v rozhlase někdy v 60. letech a byla to další příležitost, jak posluchačům nabídnout povídky třeba o víkendu k poslechu na chalupě nebo na chatě, protože tenkrát ještě s jediným televizním programem byl rozhlas asi tím nejvěrnějším společníkem při společných setkáních s kamarády. Takže ještě jednou, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Promiňte, přátelé, že jsem oblečen jen v teplákách. V kavárně nad řekou je to obvyklý ranní společenský úbor. Leč jdu-li vás pozvat na večerní posezení u táborového ohně, snad přece jen bych měl... Promiňte tedy ještě jednou. Posaďte se, prosím. Dovoluji si zvláště upozornit, že v kavárně nad řekou je nový typ křesel s vůní mateří doušky. Upozorňuji dále, že jedině v kavárně nad řekou je krb bez jediné cihly. Jedině v kavárně nad řekou na stropě padají hvězdy a podává se lesní káva s jehličím. Jedině v kavárně nad řekou se cigareta oklepává pouze na koberec. Račte tedy vstoupit, nebude vás obtěžovat pohled na načesané slečny a grenadínu s brčkem. V kavárně nad řekou nevadí šmouha na tváři a pommes frites à la kavárna nad řekou se jedí vždy jen rukou. Prosím, posaďte se, oheň už se rozhořel a večer v kavárně nad řekou začíná. Přisedněte tedy, pro každého ohně dost. A chcete-li pak šálek kávy, i ten se najde. Prosím? Ale ne, v kavárně nad řekou se platí úsměvem, písničkou, příběhem. Povíte nám něco?
2: Jsem motorista. A tak jako všechny motoristy, i mne pronásleduje v létě nepokoj a honí mě z místa na místo, z vesnice do vesnice, z města do města. Mám už svou techniku. Přijedu do města, zaparkuju auto, dojednám nocleh, prohlédnu muzeum, navštívím domy, kde přenocoval Jan Lucemburský nebo Karel IV., abych získal vzdělání, vyslechnu historii o paně zazděné do základů budovy, u cedule malé popovičky 3 kilometry vyfotografuju manželku, abych mohl dokumentovat, že jsem tu byl, a zapíchnout doma do mapy nalepené na hobře další špendlík s červenou hlavičkou. Nakonec navštívím místní hladomornu, aby mi v místní restauraci chutnala večeře. Jinak jsem člověk povětšině klidný. Pokuty za nepřiměřenou rychlost platím bez odmlouvání, alkohol pij, nerad, stopaře nevozím a sekretářku jsem si už dávno vzal. Motorismus má však pro mne četná překvapení. Jako tuhle. Přijedu do města, rozhlédnu se, chci zaparkovat. Místo v hotelu jsem měl zamluvené a mohl jsem tedy stihnout ještě jednu hladomornu a dva kostely s gotickou řezbou. Vhodný parkovací prostor jsem našel brzy. Zdobila jej však zánovní cedule s nápisem Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. Platit poplatek za hlídání do 18 hodin a pak nechat automobil bez dozoru jsem považoval, promiňte, za nesmysl. Rozděl jsem se tedy do dalších ulic. Pochodil jsem však stejně. Buď v nich byl zákaz stání, nebo parkoviště hlídané stejně jako předešlé. Ani z občanů mi nikdo neporadil, až jakýsi stařík v roztřepené čepici mi řekl, abych si zajel do Kovářské uličky, kde prý za A není hlídané parkoviště a za B ani zákaz parkování. Zajel jsem tedy do Kovářské uličky a zaparkoval. Pak mi to nedalo a zašel jsem na místní úřad. Co je to za pořádek, řekl jsem referentovi, když pořádný automobilista může ve vašem městě parkovat jen v Kovářské uličce. Referent mě vyslechl, udělal si několik nečitelných poznámek plnicím perem značky Pionýr, potřásl mi rukou a ujistil mne, že není byrokrat. A nebyl. Druhý den se v Kovářské uličce objevil nápis Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. A ani stařík v roztřepené čepici už by mi nemohl poradit. Je totiž v Kovářské uličce hlídačem.

0: toužil jsem po paroží, tedy jelením samozřejmě. Když se blížilo září, nebylo se mnou v kanceláři už vůbec k vydržení. Po kradmu, už posté, hltal jsem knihu Karpatský jelen a jeho rod. Plížil jsem se a přiskakoval po chodbách a na jedné poradě o komplexním rozboru jsem se tak hluboce zasnil, že jsem úplně bezděčně zatroubil jak statný dvanácterák. Soudruh vedoucí to považoval za osobní urážku, ale vysvětlujte mu duševní polohy myslivecké vášně. A pak to přišlo. Byl den svatého Václava, k večeru jsem dorazil k určené hájovně. Zabouchal jsem na vrata, nechal se očuchat strakatým ohařem a pěl chválu nad buchtami paní lesní. A netrpělivě jsem očekával hajného. Říkal, že jde jelena obeznat, aby byl úplně jistý, a že si máte chvilku odpočinout a posilnit se, ale nějak nejde, pravila paní hajná a nakropila si prádlo. Když začala žehlit, venku už se stmívalo. A to on to dneska bere, jak se patří, říkala. A když zahlídla, že tluču špačky, dodala. Tak už jsem vám odeslala, musíte se na to slavné ráno vyspat. Ještě za tmy vás zbudíme. Spal jsem neklidně. Ve snu jsem pronásledoval silného, korunovaného šestnácteráka a když už jsem ho měl na dostřel, zjistím, že nemám kulovnici. Spotil jsem se. A to už hajný stál ve dveřích.
1: Tak, mladej, jde se na to. Pomalu se rozednívá a jeleni troubě jak na pouti.
0: Byla ještě tma a chladno. Hajný byl zachumlaný do vlněné šály a pára mu šla od úst, když říkal:
1: Musíme jít zvolna, jen žádný zblklosti a držte se za mnou. Slyšíte, jak na kopcích troubějí? Pánečku, tam jich je.
0: Zaposlouchal jsem se do nejkrásnějšího koncertu, jaký vůbec v přírodě je. V kopcích to hučelo a odráželo se v hlubokých údolích. Sotva zmlkl jeden, ozvali se z druhé strany zuřivě jeden, dva, tři na jednou. Rozbušilo se mi srdce obrovským dobrodružstvím.
1: Tak jdem. A hezky šoulat. Žádný běžecký závody, připomněl hajný a rozkolíbal se přede mnou.
0: Sestupovali jsme do doliny. Trochu jsem zneklidnil. Nad námi troubí jeleni a my se od nich vzdalujeme. Tiše jsem zašeptal, nepůjdeme za nimi?
1: Co? Zahučel hajný. Do kopce?
0: Zastavil se a prohlížel se mě podezřívavě.
1: Člověče, mě už slábne dech a nohy sotva vláčím. Až vám bude tolik jako mě, tak se do těch kopců taky moc nepoženete. Já mám mladíku v obou nohách revma jako hrom a v ramenou, ha, to byste bolestí kňučel jako kočka v železech. Jdem, tady se to hezky šlape.
0: Pokrčil jsem rameny, ohlížel jsem se k vrchům, které rudly vycházejícím sluncem. Jelení troubení zesílilo až do rozvášněné zuřivosti. Hajný se zastavil.
1: Víte, co ty moje starý kolena už zmohly? A rozedma plic, milý pane, ty vršky tady už mi dali do těla.
0: Hlučně si vyčistil nos a křičel.
1: Já bych vám přál těch 30 roků, co jsem tady na hájovně. Kolena mám skřivený jak stará borovice a prsty tuhý jak houžvé.
0: Nešťastně jsem se rozhlížel po dolině. Polekaný kos vyletěl vysoko na smrk a zoufale vřískal na poplach.
1: A už dostávám závratě,
0: hulákal hajný.
1: To jdu jako nic. Najednou se to se mnou zamotá, jako když na mě duchnu hodí. V očích se mi zatmí, ještě že mám tuhle sukovici. Tak jdem.
0: Zkousal jsem rty a ostrahitě se rozhlížel. A hajný si toho všiml.
1: A tady nic není. Zbytečně se namáháte. Tohle je dolina, kde ani pes neštěkne.
0: Zastavil se a nacpal si fajfku.
1: Jo, když tu ještě byla mlazina, tak to se táhla zvěř k potoku. Ale v tomhle stojáku, co by teď tady dělala?
0: Opatrně jsem podotkl, že snad nahoře, v kopcích, mával rukou.
1: Jo, tam je zvěře, radost pohledět. To, když chce člověk kácet dříví, aby rozháněl nejdřív jeleny. To jo, ale les tam nahoru, ne. Na to bych musel mít nohy.
0: Obezřetně jsem ucedil, že jsem myslel, jako, že jsem přijel jaksi, že prostě jsem tady na jelena. Zabafal zamyšleně z dýmky.
1: No jo, nahoře jsou. Ale víte, já mám žíly v lejtkách ohromný jak palce. To je všechno strhaný z těch vrchů.
0: Tak už jsem mlčel. Došli jsme k posedu. Podíval se po žebříku vzhůru a zavelel.
1: Tak, nahoru. Tady si střelíte. A povylezte a táhněte mě. Jo, to víte, bývaly doby, kdy jsem vyběhl po žebříku jak křepelka, ale v poslední době mám něco se žaludkem nebo co.
0: Vlekl jsem ho od příčky k příčce. Vzdychal a naříkal nad tou strašnou výškou. Konečně jsme dosedli na sedátko. Připravil jsem si kulovnici a rozhlédl se po pasece. Hajný se zachroumil do kabátu, přitáhl šálu kolem krku a vyklepal fajfku.
1: Trošku si zdřimnu. Musíte pozorovat sám. Já se dolů podívat nesmím, zatočila by se mi hlava.
0: Byl jsem rozechvěn očekáváním a šeptal jsem, a jakého mám střelit? Podíval se na mě a škublo mu to v koucích.
1: Sem jelen nepřijde, ručím vám za to. V posledních 20 letech tu nebyl.
2: Ale dávejte pozor, někdy sem zajde taková stará laň, tak tu střelte, víte, moje hrozně ráda játra.
3: A dívejte se taky k pravý stěně modřínu. Tady se ráda toulává sousedovi skočka, ty to nedarujte, je to mrcha zlodějská.
0: V tom okamžiku usnul. V kopcích troubili jeleni a slunce vyšlo jako krvavá koule. V údolí se rozprostřela stříbrná mlha. Bylo nádherné, svěží ráno. Hajný pochrupoval a lesnická čapka mu pravidelně nadskakovala. Svatý Huberte, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou. Nestřelil jsem toho dne ani sousedovi skočku mrchu zlodějskou. Na zítří ráno jsme vytáhli znovu. Hajný běžel se mnou do kopců rychleji než křepelka. A když jsem složil svůj první kus nepravidelného desateráka, poblahopřál mi a s úsměvem podal zálomek. Posunul čepici do čela, přihmouřil jedno oko a povídá:
1: Nezlobíte se na mě za ten včerejšek? Víte, na Václava radši nikdy na jeleny nejezděte. Já jsem totiž taky Václav, no a ten večer před svátkem jsme přece museli v hospodě trošku obeznávat, ne?

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Kavárna nad řekou, kde se vyprávějí příběhy ze života, je sice pravda jenom rozhlasovým archivním pořadem, ale myslím, že dodnes v ní zůstala taková jakási zvláštní atmosféra pospolitosti, jako bychom se skutečně potkali na blízko a na dotek ruky. A co na tom, že autoři povídek v naší kavárně nejsou proslavenými spisovateli? Skoro se mi zdá, že se spíš sešli v jedné rozhlasové redakci a jakoby si tam aspoň na chvíli ten symbolický oheň kamarádství taky zapálili. A vůbec neměli bychom přiložit? Co říkáte?
2: Oheň už hoří, nebe rozsvicuje lampičky a kavárna nad řekou už otvírá. Pojď, každý host je stejně vítán, přisedni. Z kotlíků už voní čaj s jehličím a popelem. Chvíli se bude mluvit o počasí, chvíli o cestách prašných, ale pak se určitě najde někdo, kdo řekne, pojďte si něco povídat. A všichni sáhnou někam do vzpomínek. Někdo si odkašle a s trochou trémy začne.
3: Kolikrát jsem slyšel, že cesta k nepravostem je velice snadná. Poslyšte, to není vůbec pravda. Nebo alespoň ne vždycky. Když jsem se dopustil své první velké nepravosti, nebyl jsem sveden ani příležitostí, ani špatnými kamarády, ba ani nedobrým charakterem, i když tedy připouštím, že panenská úbil mého charakteru je místy rzivá. Když jsem začal dobývat svůj kousek místa na slunci, přistěhoval jsem se do podnájmu k penzionovanému lesnímu řediteli do Malé Spořilovské Vilky. Zanedlouho po mně se přistěhoval můj kolega, reportér Vaněk. Pan ředitel ve výslužbě byl vdovec, bydlel ve Vilce sám, než jsme přišli my. Měl neobyčejné pochopení pro mladé duše a tak jsme zanedlouho všichni tři začali žít v nádherné mužské anarchii, kdy všechno patřilo všem krom peněz, které se nás jaksi nechtěli držet, a také krom šatstva. Ale za to mohla příroda. Všichni tři jsme měli tak rozdílné postavy, že jsme s velikou lítostí museli zanechat půjčování parádních kalhot. Pan ředitel měl někde v kamíku nad Vltavou jakousi chaloupku a píď země s ovocnými stromy se záhony jahod. I odjížděl tedy každý rok na celé léto na své latifundie, svěřiv svou vilku pod ochranu boží. A tak jsme se tedy každé léto stali domácími pány, žijíce si v klidné, nevzrušivé idylce, porušené jen tu a tam inspekcí mé nebo Vaňkovy snoubenky. Krom pochopitelného vzrušení a napětí inspekčních návštěv jsme mývali velice rádi spořilovské úterky, kdy jsme se sešli v malé partičce, popovídali při čbánečku červeného okumštu a vedli prostě mužské řeči. A jeden z těch úterků to byl, co mne zavedl na dráhu nepravosti a zločinu. Pan domácí byl na svých latifundiích. Kolega Vaněk zaspal a s hrozným kvaltem jen napůl oblečen vyběhl ven, aby chytil alespoň druhé ranní letadlo do Brna. Pomáhal se mu skládat kufřík, naházel se mu do něj nějaké čisté prádlo, pyžamo, kartáček na zuby a z jediné zásuvky, kterou jsme v pokoji měli, jsem vyhrabal pouzdro z doklady. Vaněk na mne akorát stačil křiknout: pozdravuj večer, kluky, přijedu až pondělí, a svištěl na tramvaj. Kluky jsem večer pozdravoval. A když už bylo ve čbánečku místo červeného jen ranní šírání, šel jsem je doprovodit, neboť mám velice rád probuzení dne. Člověk se potřebuje jednak vydýchat ze svých vykouřených cigaret a jednak se na ranní ulici ještě promodralé nocí báječně lehce řeší všechny problémy večer ještě nerozřešitelné. Proto je asi ráno moudřejší večera. Po zdravotní půlhodince jsem zamířil k domovu. Sáhl do kapsy, ale tam, kde měly být klíče, nebylo nic.

je náhodou nezavřel špatně? Ne. Byl jí zaklapnutý a můj klíč tačil v zámku z druhé strany. Vyzkoušel jsem tedy laťky, které byly pod oknem přibity na zeď a na nich se pnulo psí víno. Zdálo se mi, že by mě mohli udržet. Zul jsem tedy boty, třikrát odplivl pro štěstí a pomalonku a opatrně se sunul pozdě vzhůru. Když jsem měl okenní rám už téměř na dosah ruky, laťky zapraskaly a já sletěl pěkně pozadu do maceška tulipánu. Zvedám se ze země a slyším mužský hlas. Co pak tu děláme, mladíku? Otočil jsem se a za mnou stál muž v modré uniformě a se zájmem pozoroval, jak si tru naklepanou kostač. Jsem slušně vychovaný člověk. Dobré jitro, řekl jsem. Jdu domů z procházky. No, někdo se prochází ve dne, někdo v noci. A proč pak nechodíte z procházky domů dveřmi? Je to pohodlnější. Nemáte klíče? Ale mám, dokonce ve dveřích, jenže z druhé strany. Podíval se do zámku. Máte smůlu, řekl. Nikdo není doma? Ne, to bych se asi nešplhal po psím víně. Taky pravda. Ukažte mi občanský průkaz. Sáhl jsem do náprsníka psí. Byla prázdná. Je nahoře v šupletí, řekl jsem. Průkaz máte mít u sebe. No, šel jsem akorát vyprovodit známé, kousek cesty, prostě jsem na něj zapomněl. No, konečně vedle soused mě zná. Podívejte se, je půl čtvrté, nemám nejmenší chuti kvůli vaší zapomnětlivosti budit sousedy. Půjdete se mnou na stanici, tam si vaši totožnost ověříme. Tak se obujte a jdem. Podíval jsem se na otevřené okno. Šklebilo se naplno. Ale za ním byla postýlka a 3,5 hodiny spánku. Vsadil jsem všechno na jednu kartu. Můžu vás o něco poprosit? Jistě. Podívejte se. Mou totožnost si můžete ověřit nejdřív v 8 hodin, kdy už jsou na našem osobním oddělení. Budete s tím mít zbytečnou práci. Kdybyste mi pomohl do okna, odemknu, přinesu průkaz a vy mi napaříte pokutu a je to všechno vyřízno v 5 minutách. Podíval jsem se mu do tváře. Byl úředně vážný, velebný, ale oči ho zrazovaly. Ty už se mu smály. Mně nejde o to dát vám pokutu. Ale kdybyste byl na mém místě vy, určitě by vám bylo podivné, že se někdo ve 3 ráno šplhá do prvního patra a notabene nemá u sebe doklady. Rozhlédl se po ulici, byla prázdná, pustá. V této čtvrti jen málo kdo vstává tak brzy. Pak se podíval na mne a řekl, no tak si zujte ty boty a polezte, ale fofrem, ať nás nikdo nevidí. Vyšvihl jsem se mu na ramena a zmizel v okně. Pak jsem otevřel, pozval ho dál a z naší jediné zásuvky vytáhl pouzdro s legitimací. Muž v modré uniformě se podíval na jméno, na bydliště, pak se podíval na mne a řekl, jak je stará ta fotografie v legitimaci? Nejmíň 6-7 let. Tak podívejte, stejně vám už končí platnost. Dáte si vystavit novou, samozřejmě s novou fotografií, tady už si moc podobný nejste. Pro dnešek to bude bez pokuty, ale jakmile vás potkám, tak si to zkontroluju a jak to nebude v pořádku, bude vás to stát 50 korun. Zasalutoval a odešel. Díval jsem se za ním z okna. Zmizel ve spořilovských uličkách. Skočil jsem k postýlce, rozestlal, žel už jen na 3 hodiny. Vzal jsem legitimaci a bezmyšlenkovitě ji otevřel. A mráz mi přeběhl po zádech sem a tam a tedy tam a sem. Z legitimace se na mne dívala studentská tvářička mého přítele Vaňka, kterému jsem dnes, vlastně včera ráno, hodil do kufru své průkazy. A tak jsem se vlastně dopustil krom vloupání dalšího trestného činu. Podvodu. Tyto činy jsem však spáchal z donucení a nevědomky a veřejně se tím doznávám, což mi budíš prosím bráno jako polehčující okolnost.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jestli vám je v naší archivní kavárně nad řekou s humoristickými povídkami dobře, tak zase někdy přijďte na kus řeči. Divadlo pro vaše uši, to je přece skvělé místo ke vzpomínkám, které nestárnou. Jak to říkávala naše kolegyně redaktorka Dita Skálová. Prosím vás, pěstujte vyprávění tenhle nádherný český zvyk. Vypněte televizi a vypravujte si doma se známými a přáteli a nebojte se třeba i trochu přehánět. Tak, teď už neruším, protože v kavárně nad řekou je dobrých vypravěčů víc než dost.
2: Tak kdo pak je teď na řadě? Přece nebudeme jak děťátka rozpočítávat ententýky, dva špalíky, čertvy letě.
3: Pánové, já vážně nevím, jestli... Vzpomínám, co tak zvláštního. No, mně se opravdu nikdy nic... No, nevím. Možná tohle.
2: Ale ano, jen povídejte.
3: Byla to docela malá domácí recepce ve třech. Moje snoubenka, já a můj byt. A několik lahviček, abychom zažehnali chmuru. Když jsem dolil poslední, tuším sedmou, moje vyvolená projevila touhu, abych ji dopravil domů. Tu láhev samozřejmě ne. Ale ovšem, miláčku, pro tebe všechno, artikuloval jsem co nejgalantněji. Na pusté ulici jsem statečně vkročil do cesty prvnímu autu. Prosím vás, můžete nás vzít tam a tam? Ale jo, pronesl řidič stejně neohebným jazykem, takže jsme si byli rázem velmi blízcí. V údané končině na okraji Prahy nás vysadil. Jemu jsem vtiskl pár posledních bankovek, snoubence pusu, ona zmizela v osamělé vile, auto v dáli a já zůstal. Jako kůl, mírně se kymácející v neznámém plotě. Po nadlidské námaze mi došlo, že tato příměstská oblast je pro mě záhadnější než horské hřbety Afghánistánu. Den se chystal probudit do zářivého rána. Na rozdíl ode mne. Tichý mír kolem přímo vábil složit tělo do nedalekého lánu. Pud sebezáchovy však velel nesmíš, vymlátí tě kombajn. Moje druhé já se přidalo, jdi domů, povinnost volá. Nebylo ji sice slyšet, ale poslechl jsem. Pro jistotu jsem objel blízkou borovici, abych získal orientaci podle lišejníku. Důkladně jsem ji obcházel, a žasl nad neobyčejně hladkým kmenem. Podivný to strom, nahoře mu cosi hučelo. Jakési dráty. Lišejník nikde. Spolehl jsem se proto na nohy. Vždycky člověka někam odnesou. Zvlášť, když mu láska dá křídla. Na okamžik jsem se skoro vznášel, pak se to ustálilo, docela to šlo. K mé nesmírné radosti to se mnou šlo pořád z kopce, až jsem se divil, jak i necvičený turista může takhle hladce klesnout. Temná strž mi otevřela oči a zastřela jakoukoliv vyhlídku. Jenom stezka se vinula vzhůru a první skřivan trilkoval své dotazy. Jak pak je dnes u nás doma, zdali pak tam ještě hučí jes? Ježíš Maria, že jsem nechal puštěný kohoutek v koupelně. Ale nesmysl, teď já přece koupelnu nemám. Před očima se náhle rozprostřela líbezná krajina, asi středočeská. Za těch pár hodin jsem nemohl jinam dorazit. Rychle jsem pronikl kouzelným trním, abych vychutnal její půvab. Výzka opodál mi potvrdila dohad již delší dobu trvající, že se přibližuji k domovu neustálým vzdalováním. Tento zajímavý paradox mě šíleně rozesmál. Stařenka v příkopu, kterou jsem povlovně míjel, upustila srp, asi slabostí. Pak úprkem cupitala k osadě, u chalup se ještě otočila. Sluneční paprsky přehouplé nad obzor třpitivě zasršely na mé hrudi. Teprve teď jsem zjistil s částečným úžasem, že ji kryje pouhý kabátek od pyžama. Jeho fialově zelené pruhy přímo žhnuly. Z dálky jsem musel působit jako nádherně vybarvená postava k podpírání. I sytě modré kalhoty z plandavého textilu podtrhovaly celkový dojem. Zmocnila se mě trochu tréma. Jak asi obstojím v tomto úboru, před zkoumavými pohledy žen, které se záhy začnou houfovat u prodejen v naší čtvrti. Jak asi k ní vůbec dojdu? Za obcí čekal spásný ukazatel Praha 12 kilometrů a jakýsi pes, který nehlásal nic. Jen se ke mně vrhl s radostí opuštěného tvora, jenž najde za rozbřesku společníka. Pokynul jsem mu dobrácký jdeš. Nejevil zájem o nabízený druh přepravy, chtěl jít výhradně pěšky a za mnou, pořád. Já zrychlil, on taky, já zpomalil, on rovněž. Přiznám se, cestuji nerad se zatoulaným vlčákem za patama, i když jsem si jist, že takové zvíře mi nevrazí kudlu dozad. Čert se vyznej v jeho dalších úmyslech. Opakoval jsem pokyn, koukej mazat nebo... Svěsil hlavu. Pak lítostivě olízl mou ruku. Máš hlad, jo? Hochu, já teprv. Co bych ti tak dal, zvíře? Sáhl jsem do kapsy a desetihaléře se rozkutálely silnicí. Kruci, vždyť nebudu mít na tramvaj. Hledej aspoň, nekoukej. Smutně mě pozoroval, pranic nechápaje mou úlevu, když jsem vykutal z trávy šestý desetník. Tak ty nebudeš domů? Napřáhl jsem kámen. Pod paží něco ruplo, pyžama. Balvan z mé dlaně zaletěl daleko do pole. Rozdychtěný pes za ním skákaje přes oves. Byl asi hravý, cvičený a port pones pánovi. Šíleným cvalem jsem se od něho odpoutal a pádil, popobíhal, kráčel a sunul se blíž a blíž hlavnímu městu. Pár občanů v tramvaji na Konečné při mém vstupu krajně ožilo. Někteří na mě vrhli přívětivé škleby, průvodčí dokonce zahlaholil, tomu říkám vejkon, v červenci se vrátit z maškarního. Jak se zdálo, pasažéři ve fialově zelených kabátcích cestují touto linkou zřídka kdy, hlavně ne o 9. hodině dopolední. Zaujal jsem proto ležérní pozici devizového světoběžníka, pěkně nohu přes nohu. To mi v zápětí odhalilo další nevysvětlitelný úkaz dnešního jitra. Jedno moje chodidlo trčelo bosé, do černa uprášené, z polobotky módního tvaru. Chvíli jsem se začal cítit nesvůj, chvíli svůj, ale většinou mizerně. Pánové, nebudete mi věřit, nikdy jsem se nevracel k bydlišti takovou oklikou, tak cudně a váhavě. Využívaje všech výklenků, ploužil jsem se jako pestře zbarvená lasička podél činžáků důvěrně mi známých a drahých. Konečně, rodná ulice přivítala zbloudilého syna, nakvap se skupenou delegací tří domovnic, neskrývali své ohromení nad tak nečekanou pastvou pro oči. Pietně sledovali můj znavený krok. Sebral jsem zbytek posledních sil a doslova vlétl do domovních dveří, překonal úskalí dvou pater, dveře mého bytu se otevřely sami a já byl vtažen dovnitř ženskou rukou. Civěl jsem do tváře své snoubenky a do mé lby, naprosto nepřipravené na takové zvraty, se vkrádala strašná jistota. Nedoprovodil jsem ji. Doprovázel jsem k vzdálené vilce za Prahou po paměti sám sebe. Všechna ta strádání a posměchy, všechno to bylo marné. Zavil jsem jak ratlík, kterému šlápnou na pac. Uklidni se, prosím tě, zažadonila má snoubenka. Nic se přece nestalo. Nic? Dal jsi ke mně klíče, aby si je nestratil, tak jsem ti je přivezla. Nechci, zařval jsem, nechci už nikdy doprovázet, nechci. Přežehlíš mi černý šaty a řekneš doma, že se za 14 dní berem. Přeju pánům rodičům hodně zdraví, dlouhý léta, kdyby si je pambu vzal, opovaž se dědit. Ženská duše je zvláštní, pánové. Dodnes nechápu, proč má žena má dojem, že jsem se v rozhodujících chvílích života zachoval jako 100% chlap. La.

0: Zašumí soví perutě a voda se rozčeří rybím skokem. A obloha zažhne táhlou, žhavou čarou, jako by někdo o nebe se otřel zápalku, která nechytila. Člověk je najednou malý pod nočním nebem. Malý, ač mu nechybí odvaha na výšky ani na propasti. Oheň dohořívá. Je třeba přiložit náruč chrastí. A jak plameny vyšlehnou do výše a jiskry se rozletí vějířem, osvítí tvář muže, který dosud zádumčivě kouřil dýmku. Oklepal jí ožulové křeslo a jel se vyprávět.
1: Hovíte si v rekreační chatě a nedá vám to. Oknem pořád civíte na vrchol Slavkovského štítu. Nějak dráždí, provokuje, nebo co to je. Dobít ho. Já se za to nestydím. Ve mně je něco utlumeného, co najednou vybuchne a hoří. Takový nějaký malý Napoleon nebo jiný velikán. Prosím, Slavkovský štít mě vyzval. Přijímám. Zdolám tě tvrdě. Pravil jsem si v duchu a vyrazil jsem. Já vám povím tedy, protřelý kamzík by se mnou měl co dělat. Hnal jsem se přímo vzhůru, cesta, necesta, tabulka, netabulka. Mě teda, když chytne hrdinský instinkt, nebo co to je, tak se neznám. Vrhl jsem se na ten kopec nohama, rukama a když jsem se došplhal pod poslední svislou stěnu, kouřilo se země, jako když v zimě otevřete krecht s bramborami. A zase to přišlo, ten Napoleon, nebo tak. Zatnul jsem zuby a plazil jsem se po břiše, překulil jsem se přes ostrý hřeben a překonával závěrečné stoupání. A tady se to stalo. Luplo mi v kotníku a už jsem seděl. Moc příjemně. Pode mnou desítky metrů ničeho, nade mnou slunce a skalní orel, nebo vlašťovka, nebo co to je. Napoleon se úplně vytratil z duše, zůstala jen strašlivá beznaděj a ta ohromná výška. Mával jsem oběma rukama a zoufale jsem volal o pomoc. Nikde ani človíčka. A přeci, v tom moři kamení nějaká postavička zamávala něčím bílým a ozvalo se slabonké hvízdnutí píšťaly. Byl jsem bez sebe radostí. Ten človíček se skutečně pohyboval směrem k té obrovské homoli, na které jsem bezmocně ztroskotal. Blížil se ke mně takticky, bokem. Proto jsem ho brzy ztratil z očí a ponořil jsem se do hlubokého duševního spětí s mým neznámým zachráncem. Usilovně jsem si stále opakoval, musíš dojít, musíš dojít. Po nekonečně drahné době strašlivě zarachotilo kamení, obrovitý balvan se skoky řítil do údolí a docela zblízka zaslechl jsem ostýchavé zaklení. Otevřel jsem oči. Hřebínku skály vedle mne se křečovitě zachytily ruce. Naklonil jsem se a spatřil obličej. Byl skřivený utrpením, jako když se díváte špatně vyrobeným sklem. Měl modré, důvěřivé oči, rozšířené strachy a šeptal sýpavě. Kdybyste mě laskavě vytáhl, děkuji. Seděl vedle mě, stěžka oddychoval a zdálo se, že z něho pomalu uniká život jako z propíchnuté pneumatiky. Měl dokonalou horolezeckou výzbroj, porůznu připevněnou na těle, na prsou zbrusu novou píšťalu a teprve za hodnou chvíli se nadechl, otevřel oči a řekl s hořkostí. Dědoušek zachránil rychlovlak, visí za fíkusem a zase dlouho mlčel. Nad námi kroužily skalní orly nebo vlašťovky nebo co to bylo a můj zachránce se mi přerývaně svěřoval. Jeho životní stvol, jak pravil doslova, je trvale nahlodáván historií rodu jeho manželky. Její dědouš, jako robě, sotva se naučil prvním krůčkům, procházeje se v noci v nějaké vichřici, všiml si, že živel strhl železniční viadukt. Červenou svítilnou, kterou odebral z rukou bezduchého strážce tratě, zastavil mezinárodní rychlík těsně nad rozběsněnou řekou. Já jsem podotkl jemně, že jsem tento příběh četl v čítance. Pokýval smutně hlavou. Ano, I on má určité podezření, přesto však dědouškova fotografie visí na stěně za fíkusem, neboť to je místo cti a slávy rodu. Popotáhl nosem, otřel si z čela pot a opatrně pohlédl dolů do údolí. Syk leknutím a zachytil se skály. Třásl se na celém těle a sděloval mi, že má příšernou závrať. Nesnáší ani první patro. Potom, když se uklidnil, tklivě pokračoval, že jeho tchán v mladistvém věku zakruté povodně vyvedl sousedce z chléva rozdivočelého býka. Ve výroční den navštěvují onu dědinu a, jak jsem si všiml, nikde tam není v nejširším okolí žádné vody. Ani potuček tam nezurčí. Přesto ovšem tchánova fotografie visí za fíkusem. Zmlkl a po chvíli procedil chmurně. Víte, mělo by ve mně něco bejt. Nějaká skrytá síla, něco doutnat. Ožil jsem, pozor, tohle já znám. Napoleon, vydechl jsem. Jo, Napoleon, nebo tak, pravil smutně. Pak se zoufale zadíval k nebi. Jeho manželka prohlásila, že děj se, co děj, musí jeho snímek také viset za fíkusem. Historie rodu to žádá. Stiskli jsme si ruce a dojatě mlčeli. Posílen mým pochopením pokračoval. Už týden hlídkuje v údolí, čeká na příležitost zachránit nějakého stroskotance. Půjčil si tuhle nesmyslnou horolezeckou výstroj. Několikrát se už zapletl do lana. Také ostrý krumpáč je hrozně nebezpečná věc. Skobek a hřebíku má plné kapsy. Připadá si jako zbrojnož v důchodu. Těžce vzdychl. No, zachránil jste mi život, pravil jsem vděčně. Jste hrdina. Podíval se na mě měkce, jako srna při východu slunce. Vy jste též hrdina, šeptal zaníceně a padli jsme si do náruče. Zalkali jsme pohnutí. Alkali jsme dost dlouho, protože jsme vůbec nevěděli, jak se dostaneme dolů. Kotník mi naběhl jak dřevnatý kedluben a nebyl jsem schopen bezpečně podpírat svého zachránce při sestupu. Spoutali jsme se lanem a přikovali ke skále. Pak už jsme propadli jen zoufalství a volali o pomoc. Snesli nás v pytlích chlapci horské záchranné služby. Dole nás fotografovali. Za týden mi došel telegram. Visím za fíkusem. A tu najednou se ve mně něco utlumeného pohnulo, sílilo, žhnulo a vyburcovalo myšlenku. Hochu, musíš dobít Gerlachovku.
2: V kavárně nad řekou se setmělo. Oheň řeřavý posledními žhavými uhlíky. Je čas. Je čas zvednout se z křesla svůní mateří doušky. Je čas. Na stropě už padají hvězdy a večerní chlad se plíží údolím. Je čas. A zítra, pozítří a každý den je kavárna nad řekou otevřena. Přijďte se podívat. Přijďte si popovídat. Sváteční šaty a všední starosti uložte do skříně, do kavárny nad řekou patří tepláky a na nejvýš oblízkané kalhoty z manžestru. Ale hlavně dobrá nálada. Kavárna nad řekou vás všechny ráda uvítá.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.